Vybírali jsme z repertoáru předního českého dechového kvinteta Aflatus. V jeho provedení dozněl dechový kvintet číslo 1 francouzského skladatele 20. století Jeana Francéze. Vysílá stanice Český rozhlas D-dur. Zazní proslulý Čajkovského klavírní koncert číslo 1 B-moll, opus 23. Uslyšíme v něm Igora Ardaševa a Českou filharmonii s dirigentem Jiřím Bělohlávkem. Klavírní virtuos Igor Ardašev obdržel roku 1979 na koncertinu Praga mimořádnou cenu pro nejúspěšnějšího nejmladšího účastníka. Bylo mu tehdy 12 let.

To byl třívětý koncert pro klavír a orchestr číslo 1 bémol Petra Iljiče Čajkovského. V roce 1991 ho natočili klavírista Igor Ardašev a Česká filharmonie. Dirigoval Jiří Bělohlávek. Vysílá vaše stanice Český rozhlas D-dur. Karl Maria von Weber je v evropské hudbě 19. století oceňovaný pro jednu z prvních romantických oper, již je Čarostřelec, pro koncerty a mimo jiné pro komorní hudbu. Jeho kvartet pro housle, violu, violončelo a klavír B-dur vyslechneme v zajímavé interpretační sestavě. Na housle a violu hrají sourozenci Isabel a Boris Faust, kteří se stali v 80. letech laureáty koncerty na Praga v komorním oboru. Dále spolu účinkují violončelista Wolfgang Emanuel Schmidt a klavírista Alexandr Mělnikov.

Kvarteto, které tvoří houslistka Isabel Faust, violista Boris Faust, violončelista Wolfgang Emanuel Schmidt a klavírista Alexander Mělnikov, předneslo klavírní kvarteto B-dur, které složil Karl Maria von Weber. Soubor za nahrávku Weberova díla obdržel vysoká prestižní ocenění například v Německu i ve Francii. Koncert pro flétnu, smyčce a continuo G-moll, La Notte, Noc, náleží k těm nejznámějším skladbám Antonia Vivaldiho. Poslechněme si ho v provedení Joffie Vokálkové, laureátky Concertina Praga a komorního souboru Syrinx s uměleckým vedoucím Janem Šrámkem.

To byl koncert pro flétnu, smyčce a kontinuo G-moll La Notte Antonia Vivaldiho. Solistkou byla Žofia Vokálková. Spolu účinkoval komorní soubor Syrinx, který řídil Jan Šrámek. Sukovy čtyři skladby opus 17 uslyšíme v podání Pavla Šporcla, absurdního vítěze naší rozhlasové soutěže z roku 1990. Spolu účinkuje klavirista Petr Jiříkovský.

Virtuózní 4 skladby pro housle a klavír Josefa Suka zazněly v provedení Pavla Šporcla a Petra Jiříkovského. Naše hudební putování pokračuje známým koncertem pro dva klarinety a orchestr S-dur opus 35 Františka Vincence Kramáře, oblíbeného skladatele, kapelníka, houslisty a pedagoga přelomu 18. a 19. století. Působil u Vídeňského dvora. Koncert S-dur o třech částech zahrají klarinetisté Vlastimil Mareš a Jiří Hlaváč. Pražský komorní orchestr řídí Libor Pešek.

0: Na vlnách Českého rozhlasu D-dur dozněl Kramářův koncert pro dva klarinety S-dur v podání Vlastimila Mareše, laureáta Concertina Praga a Jiřího Hlaváče. Pražský komorní orchestr řídil Libor Pešek. Hudbu v této sestavě pro vás vybrala a u mikrofonu byla Stanislava Střelcová.
1: Český rozhlas D-dur.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Naše společnost dospěla do takzvaného informativního vývojového stádia. Prostředky globální komunikace, internet, mobilní telefony začínají radikálně ovlivňovat naši práci i volný čas. Multimédia přebírají hlavní roli v oblasti zábavního průmyslu i reklamy. Změny, na něž jsme si zřejmě ještě stále docela nezvykli, přinášejí vedle všech pozitiv i ekologické, sociální, psychologické jevy, které vzbuzují hrůzu. Ať jsem povoláním rozhlasový pracovník a občas vystupuji v televizi, není pro mne příjemný pohled na sílící vliv masmédií na lidské vědomí a podvědomí, který potlačuje fantazii, tvůrčí myšlení, schopnost úsudku. Jako hudebník jsem pak obzvlášť zneklidněn tím, jaký vliv mají masmédia na vnímání hudby. Začněme hudbou populární. Tomuto druhu písní říkal v 70. letech rocker Frank Zappa biografy pro uši. Texty jeho písní obvykle obsahovaly nějaký dramatický příběh, ten dokreslovaly mimohudební efekty, nahrávky byly ve studiu umně smíchány a samotná hudba obsahovala vždy něco, čemu se dalo říkat nápad. V Zappově písni, z níž si pustíme ukázku, jsou posluchači udržováni v nejistotě, zda se impresivní scéna odehrává v ložnici nebo ve středověké mučírně.

snot and vomit on the floor. 50 Yugoli soldiers, man,

stops. Torture never stops. Je to vlastně hudební videoklip bez videa. Vizuální složka se odehrává v posluchačově hlavě a záleží na něm, zda je mu bližší představa milostné nebo hororové scény. Dnešní videoklipy naopak zahlcují všechny naše smysly a pro fantazii nezbývá žádný prostor. Nejméně prostoru je pak vyhrazeno samotné hudbě, která je obvykle degradována na pouhý rytmus, případně nějaký chytlavý, stále dokola opakovaný motiv. Typickým produktem toho druhu je zpěvačka Madonna. Její show jsou skutečně velkolepá a dokonce mají i určitý myšlenkový obsah. Samotná hudba bez vizuální složky je však prázdná jak vyfouknutý balón.

Globální charakter sdělovacích médií má v hudební oblasti za následek potlačení krajových rozdílů v hudebních projevech. Převážná část televizní produkce je amerického původu. Pokud někoho překvapuje, že středoevropská mládež tak beze zbytku přijala za oceánskou kulturu, často navzdory jazykové bariéře, měl by si uvědomit, že jednak k ní masmédia nenabízejí dostatek alternativ, jednak je příliv americké hudby provázen masivní marketingovou podporou, která díky jednotnému celosvětovému kulturnímu trhu disponuje obrovskou účinností. Lidé se naučili poslouchat reklamu, stále více jí věří. Když se jim stále dokola omílá, že Drákula je geniálním dílem, neuvědomí si, že jde o brak.

0: vzdal mi majet.
1: Hlavním sdělovacím a zábavním médiem je televize. Převzala hlavní slovo i v oblasti hudby, ačkoliv k tomu není dobře uspůsobena. Pokud nemáme takzvané domácí kino se stereofonním zvukem, musíme vnímat chraplající zvuk z malého reproduktoru, monofonní, bez basů a ostrých výšek. Mladí lidé zvyklí na digitální reprodukci z CD přehrávače se klidně spokojí s nekvalitním televizním zvukem, pokud k tomu dostanou své milované obrázky. Naštěstí u nás vedle komerční televize existuje i ta veřejnoprávní, dokonce s jedním relativně kulturním kanálem. Z ní na nás může promlouvat třeba Olivier Messiaen a poučovat nás o hudebních formách svých skladeb.
2: J'ai donc déclamé étant enfant tout le théâtre de Shakespeare pour un unique spectateur qui était mon frère et d'autres théâtres aussi, Calderon, Lope de Vega et le théâtre russe, Tchekhov en particulier, aussi des théâtres classiques antiques, tous les Sophocles, les Échilles, etc. Mais c'est surtout Shakespeare. Or, vous savez que dans Shakespeare, il y a tout. Il y a non seulement toutes les passions humaines, mais il y a aussi la magie, il y a aussi des sorcières, des lutins, des sylphes, des apparitions de toutes sortes. Enfin, c'est un auteur qui développe puissamment l'imagination.

O tom, jaký je rozdíl mezi televizí a rozhlasem, jsem se nedávno přesvědčil na vlastní kůži. Uváděl jsem jeden z koncertů Ti nejlepší z klasiky, který v přímém přenosu vysílala současně Česká televize a Český rozhlas. Pořad měl jedno ústřední téma, jehož poenta měla zaznít v poslední větě mého průvodního slova, proto jsem si ji velmi pečlivě připravil. Přímý přenos je ale pěkný nervák, takže se mi v klíčovém okamžiku nějak popletla slova a tu poslední větu jsem pomotal tak, že vůbec nedávala smysl. Děsil jsem se, co na to řekne obecenstvo. Výsledek byl zajímavý. Nikdo z těch, kteří koncert sledovali v televizi, si nesmyslu nevšimli. Naopak, rozhlasoví posluchači se mě velmi taktně ptali, co jsem tou poslední větou vlastně myslel. Televize prostě jde po povrchu. Všichni to sice vědí, ale málo kdo uvažuje o tom, jak bude jednou vypadat společnost odchovaná televizní kulturou.

To byla Zappova písnička Buď v mém videu, v níž si náruživý muž představuje, jak by to bylo krásné, kdyby ta dívka, co vedle něho sedí, byla na televizní obrazovce a tančila blues v koženém prádle. Zásluhou médií se v poslední době výrazně změnila mapa světa hudby. Ještě před několika lety se zdál protiklad umělecké a populární hudby základním tématem hudebních estetiků. Dnes už je situace docela jiná. Někdejší hranice mezi hudebními světadíly dnes vymezuje menšinový, maximálně 5% ostrůvek hudebního umění proti 95% převaze populární hudby. Nejzajímavější vývojový pohyb se odehrává na přechodu mezi oběma teritorii, čímž se hranice ještě více zamlžuje. Namísto někdejší stylové hranice však nastoupila hranice nová, možná ještě významnější, daná protikladem kultury komerční a nekomerční. Tato proměna radikálně přerozdělila vztahy v rámci hudebního světa. Jestliže před 10 lety stála vážná hudba a jazz na opačných stranách barikády, dnes stojí těsně vedle sebe, co by dva ohrožené menšinové žánry. Jazz se dnes vysílá výhradně na těch rozhlasových stanicích, které jsou primárně zaměřeny na vážnou hudbu. Všechny ostatní stanice od něho dávají ruce pryč. Jakoby vzali vážně ironický výrok Franka Zappy, jímž na jednom svém koncertu pohoršil všechny jazzmeny bez smyslu pro humor. Jazz není mrtvý, on je jen tak trochu legračně cítit.

0: Now, as you might have noticed, Bruce Fowler has just completed some sort of trombone solo based on the idea of an evolved tango event.
1: Na opačné, komerční straně hranice se naopak ocitly některé projevy vážné hudby, například koncerty tří tenorů, také mnohé pokusy o relaxační hudbu a kompozice vážných skladatelů určené pro populární interprety, dále různé úpravy a tak dále. Televize je velké lákadlo, přináší slávu a peníze. Mnoho umělců uvažuje tak, že pokud si člověk zachová své profesionální kvality, nemusí se bát vstoupit na pole showbiznisu. Ale to je osudové rozhodnutí. Tak jako je nemyslitelné, aby třeba Jan Rosák hrál v divadle Hamleta, může se i hudebnímu kumštíři stát, že ho publikum začne vnímat jako figuru z obrazovky. Od ní se čeká zábava, povrchnost, ale nikoli umění. Hranice mezi komerční a nekomerční kulturou je velmi zrádná. Je totiž propustná jen jedním směrem.

Na nebezpečí z medializovaného světa by člověka měla připravit škola. Úlohou hudebního pedagoga dnes už není ukazovat mladým lidem cestu od populární hudby k vážné. Nýbrž tříbit jejich vkus a prohlubovat posluchačské zkušenosti, aby tak snadno nepodléhali povrchnosti. Ona je totiž nebezpečná. Hudba má velké manipulační schopnosti. Dokáže dostat do tranzu davy. Vzpomeňme na koncerty Beatles, ale i na premiéru Svěcení jara. Sugestivní moci hudby využívá i většina světových náboženství. Této hudební vlastnosti se teď chopily i komerční subjekty, které podporují hudbu, jejímž cílem není člověka potěšit a obohatit, nýbrž vydělat co nejvíc peněz. Dnes tudíž nestojíme jen před estetickým problémem. Usilujeme o posílení obrany schopnosti vůči manipulaci. Jde o svobodu člověka. Viva la libertad.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Je to téměř neuvěřitelné, ale velkolepé dílo Georga Friedricha Händla Mesiáš bylo zkomponováno za pouhých 24 dní. Tehdy už slavný a tehdy už anglický skladatel pobýval v Irsku a o těchto dnech se vyjádřil jako o nejšťastnějších ve svém životě. Byl daleko od všech intrik a pomluv a bojů, které sebou neslo jeho angažmá v operním světě. Bylo mu 57 let, měl sice po mrtvici, ale poměrně dobře se z ní zotavil a objevil v sobě schopnost a chuť psát velká oratorní díla pro solisty, velké sbory a orchestr a sklízel s nimi stále větší úspěchy. Ostatně ještě dnes anglická Händlova oratoria zastiňují jeho kdysi tak slavné italské opery. Bezesporu největším dílem je pak mohutný Mesiáš a jeho nejslavnějšími tóny sbor Alleluja. Tady je v podání sboru a orchestru The English Concert a zařízení Trevora Pinnocka.

Byli jste někdy v Mariánských Lázních? Pokud ano, nevím, jaké vzpomínky na ně jste si uchovali, ale celkem jisté je, že málo kdo z nás by ty vzpomínky uměl podat tak, jak skladatel a hvězda své doby, Louis Spohr. On je totiž uchoval v partituře půvabného valčíku A-dur pro 11 nástrojů. Z něhož je patrné, že se Spohrovi v našich lázních evidentně líbilo. A tak lázeňskému městečku udělal výtečnou reklamu, jak bychom dnes řekli. Členové Akademie svatého Martina v Polích nám hrají Spohrovu vzpomínku na Mariánské lázně.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
2: Wolfgang Amadeus Mozart, předehra k opeře Figarova svatba. Akademii svatého Martina v Polích řídí Neville Mariner.

0: Fantazie je hudební skladba, která není postavena na žádné standardizované formě. Skladatel řadí volně za sebe myšlenky, rozvíjí je, ale obvykle se k nim nevrací. Fantazie má blízko k zapsané improvizaci.
1: Jakýmsi pokračováním proslulé fantastické symfonie je Berliozovo vokálně-instrumentální dílo Lelio aneb návrat do života. I Berlioz, zklamán tehdy v lásce, se chtěl vrátit k životu, a to skrze hudbu a umění. Lelio navazuje na fantastickou symfonii tím, že užívá stejné idée fixe, oné vracející se hudební myšlenky. Lelio má 6 částí a v té závěrečné, což je fantazie na Shakespeareovu bouři, zpívá sbor v italštině ono vzývání krásné dívky Mirandy a loučení se s ní. Tento závěr Berliozova Lelia teď v podání komorního sboru Lyonského národního orchestru zazní pod vedením Noela Lea.

Pro příští chvíle vybíráme z neskutečného množství duchovních kantát, které Johann Sebastian Bach jako kantor v Lipsku zkomponoval takřka pro každou příležitost církevního roku. Vždyť mimo jiné jen pětkrát zhudebnil kompletní cyklus kantát pro celý církevní rok. My si připomeneme hudbu kantáty s číslem Bachova katalogu 42, kterou Bach připsal první neděli po Velikonocích, v níž se mimo jiné čte o zjevení Krista učedníkům a mezi nimi i nevěřícímu Tomášovi. Koncerto z Bachovy kantáty Am Abend, aber deselbigen Sabbats hraje italský soubor starých nástrojů Academia Byzantina, zařízení známého čembalisty Ottavia Dantona.

D-dur, vaše tónina. Ludwig van Beethoven, druhá věta ze symfonie číslo 2 D-dur opus 36 Vídeňské filharmoniky řídí Leonard Bernstein.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
2: Josef Haydn, druhá věta ze symfonie číslo 100 G-dur, vojenské. The Chamber Orchestra of Europe řídí Claudio Abbado.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Z díla známého českého šlechtice období renesance Krištofa Haranta z Polžic a Bezdružic, jednoho z 21 českých stavů popravených v červnu 1621 na Staroměstském náměstí v Praze, znají milovníci literatury a dalekých cest bez pochyby jeho cestopis Putování aneb cesta z království českého do města Benátek, odtud po moři do země svaté, země judské a dále do Egypta. V němž popisuje svou pouť do Jeruzaléma, a který dedikoval císaři. A hudebníci, milovníci renesanční hudby, ty pak asi vědí, že Krištof Harant zanechal 7 děl, jen 3 kompletní, a za nejstarší z nich je považováno 6-hlasé moteto na text Žalmu 125 Qui confidunt in domino, kdo důvěřují pánu, podobní souhoře Sion, jež stojí na věky. Moteto bylo vydáno v rámci Harantova zmíněného cestopisu v roce 1608. Skladbu měl údajně zkomponovat právě během svého pobytu v Jeruzalémě v klášteře svatého Salvátora. Zpívá Duodena Cantitans, hraje kapela Rudolfína, řídí Petr Daněk.

a pozvání do Francie 17. století, nadto přímo na královský dvůr ve Versailles. Soubor Capriccio Stravagante pro nás otevírá jedno z divertiment Jeana Battisty Lullyho a hraje Amadisovu Čakonu.

Karl Philipp Emanuel Bach byl nejtalentovanější z Bachových synů. Patřil k těm, kteří se zasloužili o vznik nového hudebního stylu, klasicismu, aniž by zcela zavrhnul otcovu polyfonii. Toto je úvodní sbor z jeho Markových paší pod taktovkou Helmuta Rillinga.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Český rozhlas D-dur.
0: Klasika na dosah.
1: Každý všední den od 4 do 8. Následuje madrigál frankoblámského skladatele Jeana Guillota, který celý život prožil v 16. století a většinu z něj, více než 25 let, strávil v dnes belgickém městě Liège, Lutych, kde byl uznávanou autoritou hudebního a vůbec kulturního života. My si z díla Jeana Guillota poslechneme půvabný francouzský madrigál Je suis amoureux d'une fille, jsem zamilován do jedné dívky. Zpívá soubor Cinquecento.

Robert Schumann napsal svou třetí symfonii ze čtyř v roce 1850. Má netradičních 5 vět a při premiéře měla relativní úspěch, což u Schumannových symfonií nebylo vždy pravidlem. Skladba vznikla po návratu z cesty podél Rýna, kterou podnikl se svou ženou Klárou. Robert Schumann, druhá věta ze symfonie číslo 3 Es-dur opus 97 Rýnská. V historicky poučené nahrávce The London Classical Players pod taktovkou Sira Rogera Norringtona.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: V 10 letech se stal sboristou Královské kaple. Ve 14 členem hudební družiny Karla II. V 18 dvorním skladatelem a ve 20 varhaníkem Westminsterského opatství. Neuvěřitelně strmá byla kariéra Henryho Persla. A kdo ví, kam by jeho věhlas ještě dosáhl, kdyby smrt nepřerušila jeho práci v pouhých 36 letech. Z díla tohoto mimořádně všestranného mistra anglické hudby 17. století vybíráme pětihlasou fantazii pro smyčcový soubor v nahrávce členů orchestru 18. století a pod taktovkou France Brichena.

0: Wolfgang Amadeus Mozart a opera Don Giovanni, duet Cerlini a Leporella, zpívají Arian James a Ildebrando d'Arcangelo, anglické barokní solisty řídí John Eliot Gardiner.
1: Na vlnách Českého rozhlasu Vltava končí hudební program digitální stanice Českého rozhlasu D-Dur.
2: Dobré ráno, teď je 6 hodin.
3: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
4: Železniční dopravci kapacity vlaků. Do Venezuely míří po zemětřesení mezinárodní pomoc. Česko vyšle USAR tým. V Ostravě Porubě dnes začíná festival v ulicích. Nabídne zábavu z celého světa. A čekejte jasno s nejvyššími teplotami 32 až 37 stupňů Celsia. Železniční dopravci se začátkem letních prázdnin posilují kapacity vlaků. Třeba České dráhy cestujícím nabídnou stovky míst k sezení navíc. Hlavně na spojích z Prahy na Moravu, ale i z hlavního města do Českých Budějovic, na západ Čech nebo do východu českého regionu. I přesto národní dopravce doporučuje cestujícím včasnou rezervaci míst. Soukromý dopravce RegioJet podle mluvčího Lukáše Kubáta na nadcházející víkend žádná speciální opatření nechystá.
5: Letos jsme kapacitu našich vlaků posílili už zhruba v polovině května a v případě zvýšeného zájmu budeme nejvytíženější spoje dál posilovat, a to jak na vnitrostátních, tak i na mezinárodních trasách. Přesto cestujícím doporučujeme rezervovat jízdenky s dostatečným předstihem, zejména na páteční a víkendové spoje, o které bývá i během letních prázdnin tradičně velký zájem.
4: Do polí vyjeli kombajny a začaly žně. V prvních dnech sklízely hlavně plodiny, jako je vojtěžka nebo jetel. Teď výjíždějí i do polí s ječmenem nebo pšenicí. Podle mluvčí agrální komory České republiky Barbory Pánkové letošní výnosy zřejmě ovlivní suché jaro.
6: Už nyní je zřejmé, že porosty obilovin a řepky ovlivnila kombinace několika nepříznivých faktorů. Dubnové mrazy vystřídalo výrazné sucho, které patřilo k nejhorším od začátku měření. Přestože v polovině června přišly srážky, na řadě míst už nedokázaly dřívější škody významně zmírnit.
4: Dvě zemětřesení na severozápadě Venezuely nepřežilo asi 235 lidí, zraněných je více než 1500. Záchranné týmy dál hledají lidi uvězněné pod sutinami budov. Stát vyhlásil stav nouze. Podle předsedy Národního shromáždění Jorgeho Rodrigueze míří do Venezuely záchranné týmy ze zahraničí.
7: Svá letadla vyslali Spojené státy, Mexiko, Španělsko, Katar a skupina záchranných expertů OSN.
8: Venezuela přijala pomoc i od českého týmu pro vyhledávání a záchranu osob ze sutin. Veřejné sbírky na pomoc jihoamerické zemi spustily například humanitární organizace Člověk v tísni, Charita Česká republika, Červený kříž a ADRA. Lidé zasažení zemětřesením mají taky na měsíc získat bezplatné internetové služby společnosti Starlink amerického podnikatele Elona Muska. Uvolnění prostředků pro humanitární pomoc podle agentury Reuters povolilo i americké ministerstvo financí, které jinak vůči Venezuele uplatňuje sankce. Karolína Lásková, Český rozhlas.
4: Ostrava Poruba dnes a zítra ožije festivalem v ulicích. Vystoupí přes 200 pouličních umělců ze 16 zemí světa. Festival nabídne i zábavu pro děti. Po roční pauze se hlavní dějiště vrací do revitalizovaného parku u kruhového objezdu na hlavní třídě, jak dodává za organizátory Ondřej Bambas.
9: Návštěvníci se mohou těšit na akrobaty z Ghany nebo Chile a fire show z Austrálie a velkým lákadlem jsou hudebníci z Japonska. Festival přivítá tokijskou kapelu Billirom, propojující disco, funk, soul a elektroniku, anebo experimentální Bakuročo band.
4: Vzhledem k vysokým teplotám bude mezi lidmi chodit osvěžující hlídka, která je bude chladit vodní mlhou. Třikrát za den budou tamní ulice kropit také hasiči.
2: Počasí.
4: Bude jasno, během dne místy přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů, na severovýchodě místy kolem 31, v tisíci metrech na horách kolem 27 stupňů. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.
10: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Mozaika.
1: Dobré páteční ráno, tak je to opravdu dnes, kdy si domů školáci odnesou vysvědčení, začínají pro ně letní prázdniny. Pro mnohé to bude čas výletů, čas cest za zážitky a možná, že právě vy zamíříte do Karlových Varů. Většina lidí si je spojuje s filmovým festivalem a právě tam se před 130 lety odehrála i jiná filmová premiéra. Bylo to vůbec první promítání v českých zemích. O okamžiku, který změnil dějiny zábavy, uslyšíte za chvíli. A podíváme se také na téma, o kterém se stále nemluví dost nahlas. Domácí násilí nemusí zanechat jedinou modřinu, ale přesto dokáže poznamenat celý život. Nová dokumentární série Láska nebolí, která je ode dneška k vidění na platformě OnePlay, přináší skutečné příběhy obětí lidí, kteří se snaží vymanit z kruhu násilí. Témat máme celou řadu, je 6 minut po 6. hodině a právě začínáme.
2: Mezi 6. a 7. nabídneme My dva trio, nebo taky Sergeje Rachmaninova. Za okamžik Domenico Scarlatti a jako první Felix Mendelssohn Bartholdy. Freiburský barokní orchestr řídí Pablo Heras Casado.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Druhá část symfonie číslo 5 a Felix Mendelssohn Bartholdy u nás na Vltavě.
1: Gotická jindřišská věž v centru Prahy, kterou vlastní pražské arcibiskupství, už není na prodej. Arcibiskupství chce o jejím dalším využití jednat s hlavním městem. Před 3 lety město a arcibiskupství společnou řeč nenašli.
0: Jindřišskou věž nabídlo arcibiskupství ke koupi už v roce 2022. Zájem o ní projevilo 30 potenciálních kupců. Původní cenu 75 milionů korun potom arky a arcibiskupství zvýšilo.
1: Věž je na rozhraní stejnojmenné ulice Jindřišská a Semnovážného náměstí v Praze 1. Původně to byla zvonice sousedního kostela svatého Jindřicha a svaté Kunhuty a je součástí pražské památkové rezervace, která je zapsaná na seznamu kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

0: Arturo Benedetti Michelangeli, část sonáty pro klavír C-moll a Domenico Scarlatti.
1: Dnes už opravdu stačí jenom pár kliknutí a takový film si klidně můžete pustit i v telefonu. Před 130 lety naopak stačilo několik vteřin pohyblivého obrazu a publikum žaslo.
0: Právě tehdy se v českých zemích poprvé promítaly filmy a začal příběh domácí kinematografie.
1: A vrací se k němu i letošní Karlovarský festival.
2: Léto roku 1896. Karlovy Vary jsou plné lázeňských hostů. Po kolonádách se procházejí dámy s krajkovými slunečníky, pánové v kloboucích debatují o politice a léčivých pramenech. Tentokrát se ale ve městě nemluví jen o lázních. Do tehdejšího Kurhausu dnešních lázní 3 dorazila totiž novinka, která krátce předtím ohromila Paříž. Kinematograf bratří Lumiérů. Jak vypadalo takové první promítání, připomíná také snímek Báječní muži s klikou režiséra Jiřího Mencla.
3: Tak jsem třeba točil hrnčíře při práci. Prý na to není nikdo zvědavý.
2: O poznání lepší techniku pak měli přesně o 50 let později organizátoři prvního filmového festivalu u nás, který uspořádali právě v Mariánských Lázních a Karlových Varech.
4: České Lázně se připravují na první poválečný filmový festival v Československu.
5: Kromě teda toho, že se jednalo vyloženě o symbolické umístění, tak i to prostředí těch Mariánských Lázní, které bylo, řeknu, noblesnější, luxusnější, bylo samozřejmě taky poznamenáno válečnými událostmi, ale třeba ne tolik, jako když by ten festival chtěl být situován třeba v Plzni nebo Praze.
2: Komentuje Tomáš Hubáček z Národního filmového archivu. Společně s ním stojíme před plátnem v pražském kině Ponrepo a promítáme si týdeník z roku 1946.
5: Ty Mariánské Lázně nabízely dostatek ubytovacích kapacit z hlediska té lázeňské rekreace. Jednak je to poměrně malé město, takže ta kompatibilita těch přesunů tam byla jako mnohem lepší, ale v první řadě, proč bych řekl, že to tam bylo situováno a ukazují to i archivní materiály, tak je opravdu ten význam jako z hlediska toho poválečného vybudování toho nového československého státu.
6: Karlovy Vary se letos opět staly dějištěm mezinárodního filmového festivalu.
2: Festival v Karlových Varech je druhou nejstarší filmovou přehlídkou na světě. Starší je jenom festival v italských Benátkách, který začal už v roce 1932. Přestože najdete na letošním červeno-bílém festivalovém plakátu, že jde o 60. ročník, ve skutečnosti slaví akce už 80 let od svého vzniku. Od 50. let se totiž musel střídat s přehlídkou v Moskvě.
7: U Hřída jsme potkali sovětskou delegaci, ve které jsou i známí režiséři Arnstam a Zarchy.
2: A to se změnilo až v polovině 90. let, kdy odjeli do Ruska umělecká ředitelka akce Eva Zaoralová a herec Jiří Bartoška.
8: Vlastně já jsem tvrdil, že 30. června pro mě skončil festival a 1. července jsem tady jako host. To byl takový bonmot, jakože se už festival mě netýká. Je pravdou to, že mám tady několik sjednaných schůzek, jednak se sponzory, kteří přispěli na tento festival, a jednak se sponzory latentními, které oslovují, vysvětlují jim, provádí mě festivalem, aby viděli prostředí, jak se koná a jak se to povedlo, tento festival, a přesvědčuje, aby do 30. ročníku vstoupili penězma.
2: A od roku 1994 tak festival vítá diváky a filmové nadšence každý rok. Martin Hrnčíř, Český rozhlas. Bez bomb.

rajky na ubrusu a zlaté zdobení na fíku. Puclatí havránci, krouží kol kalicha, ubrus je na oltář, víko na ženicha. Pod víčkem je slza a kus řasy, všechny lehká nevěsty rvou si vlasy a ty těší se zas těší na večeři.

prastaré verše, svatými sepsány, slavnostně vzývají holuba. Velký jeden, pro zdejší křesťany zní svatební tuba a pohřební varhany. Bohoslovcům skolárky se potají

biskup. Rochetu jak celtu, chleba rozlomí, víno rozleje a zakleje další ženich v čertu.

0: mém podnosu, rytmus jak pro kosu.
1: Český rozhlas Vltava uvádí sérii Lucie Korcové Zednáři. Do nitra bratrstva, které ovlivnilo svět.
2: Já jsem Lucie Korcová a zvu vás k poslechu nové série Zednáři, kterou uvádí Český rozhlas Vltava. Se svými hosty si budu povídat o zednářích v literatuře i legendách, o jejich stopě v architektuře i politice. Uslyšíte Petra Stančíka, Adama Štěcha, Janu Čechurovou a chybět nebude ani velmistr Veliké lóže České republiky Libor Adamec.
1: Smyslem mé práce nikdy nebylo ničit, ale vždy vytvářet, stavět mosty. Protože musíme žít v naději, že se lidstvo spojí a že čím lépe si budeme rozumět, tím snazší to bude.
2: Poslouchejte nás od 22. června na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: hudba z filmu Bouřící Porto Rico, symfonický orchestr Graunke. U nás na Vltavě 4 minuty před 6:30.
1: Jestli máte rádi letní kina, potom rozhodně si v Brně nenechte ujít promítání třeba na Špělberku, v zahradě Vily Léfber, anebo na terase Janáčkova divadla.
0: Dnes večer v 9:30 se otevře i letní kino na nádvoří radnice Brno-Střed. Diváci se můžou těšit na zhruba 70 filmových večerů s českými i zahraničními snímky.
1: Posloucháte Vltavu krátce před 6:30 a letošní léto na Vltavě je filmové. Za chviličku zprávy, po nich další kulturní tipy.

0: Sonny Rollins, autor skladby, která zněla v uplynulých minutách, saxofonista, který naprosto změnil dějiny jazzu. Teď je 6 hodin a 30 minut.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Zdravotní pojišťovny upozorňují, že evropská kartička pojištěnce pokryje v zahraničí jenom nezbytné lékařské zákroky. Při cestování by se na ně lidé neměli plně spoléhat. Hrozí totiž, že budou doplácet velké částky za péči i léky. Pojišťovny proto doporučují sjednat cestovní pojištění. Sněmovní vyšetřovací komise ke kauze Dozimetr se dnes sejde na neveřejném jednání. Členové si budou volit místopředsedu a sestavovat plán vyšetřování. Komise vedená poslancem za SPD Jindřichem Reichlem má za úkol prověřit okolnosti korupce, mimo jiné v pražském dopravním podniku. Britská královská rodina poprvé v historii zveřejnila, kolik odvedl panovník na daních. Současný král Karel III. Údajně od nástupu na trůn před 4 lety zaplatil státu v přepočtu více než 845 milionů korun. Podle agentury Reuters se tak řadí mezi 100 předních daňových poplatníků Spojeného království. Zástupci panovnické rodiny zároveň oznámili, že britský král nebude ani po dokončení desetileté rekonstrukce žít v Buckinghamském paláci. Ten tak po téměř 200 letech přestane sloužit jako sídlo britského monarchy. Muzea Boskovická a Blanenska budou sloučená do jediné organizace pod jedním vedením. I přes nesouhlas boskovické radnice to odsouhlasili jeho moravští zastupitelé na svém posledním jednání. Změna se projeví od ledna. Kraj tvrdí, že díky ní budou obě instituce fungovat efektivněji. A čekejte jasno, během dne místy přechodně až polojasno, s nejvyššími teplotami 32 až 37 stupňů Celsia. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Novou výstavu prací studentů ze sklářských škol teď můžete vidět v Severočeském muzeu v Liberci. Studenti vystavují své práce zpracované technikou rytí do skla.
2: V Plzni pokračují noci s operou, dnes a zítra na jevišti v Lochotínském amfiteátru představí muzikál Mamma Mia v podání herců divadla Josefa Kajetána Tyla.
1: V Řevnicích u Prahy startuje jubilejní a už 60. ročník hudebního festivalu Porta.
2: To v Uherském Hradišti začíná festival Slovácké léto, který nabídne desítky koncertů a sportovních i kulturních akcí.
1: Další pozvánka tam míří do muzea Alice Masarykové v Rakovníku. Tam se chystá vernisáž česko-německé výstavy s názvem Pod ochranou Červeného kříže.
2: Na letišti v Táboře začíná největší tuzemská přehlídka ska a reggae, festival Mighty Sounds.
1: A kulturní centrum Krenovka na pražském Žižkově zve na zahájení open air festivalu Žižkovská spojka, umění a architektura v městské krajině.

0: pianista Boris Geldburg, etýdy obrazy Sergeje Rachmaninova a čtvrtá část, 6:30.
1: Teď budeme mluvit o jedné zajímavé dokumentární sérii Láska nebolí. Dvě slova, která znějí samozřejmě, jenomže právě na tom stojí nová dokumentární série režiséra Tomáše Kleina. Ode dneška vstupuje na platformu OnePlay.
0: Volně navazuje na hraný projekt Muniová o spisovatelce Simoně Muniové, kterou v roce 2011 zavraždil její manžela.
1: Tentokrát ale tvůrci přinášejí skutečné příběhy lidí, kteří domácí násilí zažili na vlastní kůži.
2: On držel v ruce vlastně malou, to bylo asi 5 týdnů. Rozeběhl se, srazil mě na schody i s tou malou v náručí.
3: Vedle rodiny Simony Muniové v dokumentu otevřeně promlouvá také zpěvačka Michaela Nosková, která zažila domácí násilí ze strany bývalého partnera.
2: Jak držel tu malou v náručí, protože to bylo v takovém výklenku, kde byly schody, tak jí bouchl hlavou o zeď.
3: Velmi osobní výpověď přináší i hudebník Radek Banga. V jeho případě se trauma odehrávalo už v dětství, kdy byl svědkem i obětí násilí v rodině ze strany otce.
4: A najednou tam prostě vlít ten táta, to bylo jako vteřinové. A prostě čapl zrovna to moje štěně. Prásky. A já jsem jenom vzal toho psa, jak jsem ho držel, jak jsem mi klepali ruce a vlastně to bylo poprvé, že jsem viděl živou bytost jako umřít. Jo.
3: Prostor dostávají také ti, kteří si dokázali přiznat vlastní selhání a rozhodli se své chování změnit. Mezi nimi je i chirurg Tomáš Šebek, který otevřeně mluví o tom, že v různých obdobích života se ocitl na obou stranách podobných konfliktů.
5: Já, který mám problém s agresivitou, se vztekem, tak jsem požádal ty policisty, aby nás do ordinace nedoprovodili. No a pak jsem toho člověka prostě fyzicky srovnal. Nebylo to vůbec profesionálně dobře zvládnutá situace, ale mě to tehdy tak strašlivě namíchlo.
3: Podle tvůrců dokumentu je totiž pro pochopení domácího násilí důležité nezůstávat jen u jeho následků, ale hledat také příčiny a cesty, jak násilné vzorce chování zastavit.
6: Začínáme šokující zprávou, která dnes otřásla Brnem. Přímo ve vlastním bytě objevili záchranáři mrtvou Simonu Muniovou.
7: Jednu z našich nejúspěšnějších spisovatelek románů pro ženy pravděpodobně ubodal její manžel.
3: Série využívá vedle autentických výpovědí také působivé animované sekvence. Připomíná, že důsledky domácího násilí často nekončí odchodem z nefunkčního vztahu. Mohou ovlivnit život dětí, promítat se do dalších partnerství a v krajních případech se přenášet i na další generace. Třídílný dokument Láska nebolí vznikl ve spolupráci s odborníky i organizacemi, které se dlouhodobě věnují pomoci obětem domácího násilí. Alžběta Havlová, Český rozhlas.

v lesích nastal čas žít. Nastal čas žít, i když už není prostě.

0: zemi.
1: Zůstáváte s Vltavou a ranní mozaikou, píseň Vzpomínky a Marta Kloučková kvartet.
2: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
3: František už to říkal, že bude mimořádně teplo, ale nejenom dnes, taky o víkendu v neděli. Čekáme na mnoha místech i 40 stupňů Celsia. Asi nejlepší bude strávit den třeba někde ve stínu, v chladu, poslechem Vltavy. A už tuhle neděli najdete v našem vysílání novou četbu s hvězdičkou.
1: V 16 dílech nahlédneme do legendárního dystopického románu Příběh služebnice kanadské autorky Margaret Atwoodové.
3: Tohle dílo se dočkalo velice úspěšné seriálové verze a vypráví o Americe, kterou ovládne teokracie.
1: Rostoucí neplodnost společnosti řeší tím, že z plodných žen udělá služebnice násilně nucené k početí a rození dětí.
3: Pojďme si poslechnout krátkou ukázku.
4: Oknem pronikají sluneční paprsky a dopadají na podlahu z dokonale vyleštěných parket. Cítím leštěnku. Na podlaze je oválný kobereček ze spletených hadrů. To je něco pro ně. Lidové umění. Archaické předměty, které vyrábějí ženy ve volném čase z věcí, jež se už k ničemu nehodí. Návrat k tradičním hodnotám. Nic nepřijde na zmar. Já nepřicházím na zmar. Tak proč mám pocit zmaru? Na stěně nad židlí visí obrázek, zarámovaný, ale bez skla, akvarel květin, modrých kosatců. Květiny jsou zatím povolené. Představujte si, že jste na vojně, radila nám teta Lidie. Snažím se moc nepřemýšlet. Stejně jako všechno ostatní musí být teď i myšlenky na příděl. Je hodně věcí, na které bude lepší nemyslet. Přemýšlení může člověku snížit šance a já mám v úmyslu vydržet. Vím, proč obrázek modrých kosatců není zasklený. Proč se okno dá jen pootevřít a proč je z nerozbitného skla. Nemají strach, že utečeme. Daleko bychom se stejně nedostali. Jde jim spíš o ty jiné úniky, které si člověk může zajistit sám. Má-li k dispozici něco ostrého.
3: Text, ze kterého opravdu mrazí. Poslouchejte novou četbu s hvězdičkou z románu Margaret Atwoodové Příběh služebnice.
1: Číst bude Barbora Goldmanová, poprvé tuto neděli od 23 hodin.

0: Hvězdy světového filmu, Červený koberec a tisíce diváků.
1: Začíná jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu.
0: Jak se zrodila jeho jedinečná atmosféra, kdo utvářel jeho podobu a které okamžiky se zapsaly do jeho historie?
1: Premiéra radiodokumentu Marka Mojžíška ve čtvrtek 2. července.
0: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Kami Sensan, závěr klavírního koncertu číslo 2 PKF Prague Filharmonie s dirigentem Emanuelem Vyomem.
1: V ulicích měst, různých světových měst, je celá řada soch zvířat, mezi nimi medvědi, sloni, lišky, psy. A proč jsou zvířecí sochy na veřejných místech tak oblíbené a proč na rozdíl od pomníků lidských osobností nepodléhají politickým změnám ani proměnám společenských nálad, tak o tom teď bude mluvit spisovatel Zbyněk Černík.
2: Na jednom z nástupišť rušného londýnského nádrží Paddington můžete narazit na zajímavou bronzovou sochu. Znázorňuje medvídka, přesněji řečeno medvídka Paddingtona, který do Londýna údajně přijel až z dalekého Peru. V modrém kabátku, červeném kloboučku a s malým kufříkem v ruce. V tlapě. A taky s cedulkou, která cestující vyzývala, aby se o něj někdo postaral, což se opravdu stalo. Socha na londýnském nádrží se díky anglickému spisovateli Michaelu Bondovi, který o medvídku Paddingtonovi napsal řadu dětských knih, neustále těší velké pozornosti. Paddington ovšem není ani zdaleka jediným zvířetem, skutečným ani fiktivním, které bylo takto zvěčněno. Například v Tokiu mají sochu slavného psa Hachiko, v newyorském Central Parku jeho psího kolegy Bolta. Naše Hukvaldy se zase můžou pochlubit těsnohlídkovou a janáčkovou liškou Bystrouškou a Ladův kraj Hrusicko kocourem Mikešem. S jistou výhradou bychom k ním snad mohli přiřadit i Andersenovu malou mořskou vílu v Kodani, u které není úplně jasné, nakolik je člověkem a nakolik něčím jiným. Z čeho ta popularita zvířecích soch pramení? Jedna ze semaforských písniček praví: máme rádi zvířata, zvířata, zvířata, protože jsou chlupatá a mají hebkou srst. Na tom je jistě něco, vlastně hodně pravdy. Ale nedůležitý není ani fakt, že zvířecí sochy na veřejných místech mají minimálně jednu výhodu. Týká se jejich životnosti. Ta je, jak známo, u lidských soch leckdy omezená, protože ti, které představují, můžou být příliš spojení se svou dobou a tak s každou změnou společenských poměrů hrozí riziko jejich odstranění. Příkladu bych mohl uvést Habaděj. Vzpomeňme si na sochy a bysty Tomáše Garriga Masaryka, tak hojné za první republiky, ale po nástupu totalitních režimů blesku rychle mizející. Vystřídali je nejdřív Hitlerové a pak různí sovětští i tuzemští soudruzi. K dalšímu střídání došlo po listopadu 89. Dělnický prezident Antonín Zápotocký, přesněji řečeno jeho socha, ku podivu stojí ve svém rodišti za Kolanech dodnes. Hodně dlouho se držel i maršál Koněv Bubenči. Většina ostatních představitelů minulého režimu se ovšem musela rychle stěhovat do depozitářů nebo prostě někam, kde na ně není tolik vidět. Vůbec nejkratší slávy si užil gigantický Josef Vissarionovič Stalin na pražské Letné, protože už pouhých pár let po jeho vztyčení se přišlo na to, že byl padouch a ne hrdina, a tak ho vyhodili do vzduchu. Ušetřeny nezůstaly ani známé historické osobnosti v jiných zemích, dokonce ani v tak stabilních demokraciích, jako jsou Spojené státy. Nedávno se například v amerických městech hromadně odstraňovaly sochy konfederačních generálů a politiků z dob občanské války, dodatečně obviněných z podpory otrokářství a rasismu. A ze stejného důvodu sítem prověrek neprošel ani sám objevitel Ameriky Kristof Kolumbus. Zvířatům nic toho nehrozí. Jejich obliba je stálá, trvalá a jistá. Můžeme si proto s klidnou myslí přát, aby se na náměstích, ulicích nebo nádražích objevovalo čím dál víc bronzových, žulových nebo mramorových medvědů, psů, koček a jiných živočichů. Jen houšť.
1: Proč mají zvířecí sochy na veřejných místech tak mimořádné postavení a proč na rozdíl od pomníků slavných osobností nepodléhají proměnám dějin? To bylo téma dnešního zamyšlení, které pro nás napsal spisovatel Zbyněk Černík.
0: 3 minuty před 7 je s námi Dizzy Reese a skladba Yesterdays.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou Innogy, Vodafone, Olvin a statutární město Karlovy Vary.
2: Příjemné páteční ráno, máme 7 hodin.
3: Český rozhlas Vltava, zprávy.
4: Na silnicích bude na začátku letních prázdnin hlídkovat více policistů. Ukrajinský prezident Zelenský ohlásil novou operaci, která má Rusko přimět k ukončení války. Na více než 10 míst v Brně postupně začíná sezóna letních kin. A čekejte jasno, s nejvyššími teplotami 32 až 37 stupňů. Policie posiluje na začátku letních prázdnin dohled na silnicích. Více bude kontrolovat řidiče i plynulost provozu. Zvýšené kontroly jsou naplánované na dnešek a zítřek a taky na následný prodloužený víkend.
5: Jsme vyhlásili celorepublikovou dopravní bezpečnostní akci, kde se zaměříme zejména na ty hlavní silniční tahy.
6: Říká náměstek policejního prezidenta Tomáš Lerch.
5: Kde chceme to svou přítomností přispět nejen k bezpečnosti, ale také k plynulosti silničního provozu, pokud už dojde k nějaké mimořádné události, aby jsme byli včas na místě a dokázali ten provoz obnovit.
6: Ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl uvedl, že stavbaři omezí na začátku prázdnin opravy.
7: Zejména o tom prvním víkendu, který teďka nastane. Potom i 6. července a i na konci vlastně prázdnin omezíme veškeré práce v zíči údržby, abychom neomezovali provoz třeba do jednoho pruhu.
6: V létě nejvíce ovlivní dopravu přestavba mostu Šmejkalka na dálnici D1. Radek Duchoň, Český rozhlas.
4: Žáci základních a středních škol dnes dostávají vysvědčení a uzavírají tak další školní rok. S tím se pojí i hodnocení celoroční práce žáků, a to známkami nebo slovním hodnocením. Učitelé připomínají, že je důležité přistupovat k výsledkům s nadhledem a řešit je v klidu společně s dítětem. Podle Markéty Holišové ze základní školy náměstí Kyriových je o prázdninách na místě odpočinek. Nicméně některým dětem se může hodit i lehké procvičování.
8: Určitě jít jinou formou, než je klasicky zvyklý ve škole, nějakou hravou, zajímavější, například vypracovat nějaký projekt ze svých prázdninových zážitků, ze své oblíbené knihy, na kterou měl čas přes ty prázdniny. Zkrátka trochu hravou formou zůstat v procesu učení, ale trochu jinak, než je zvyklý v tom formálním vyučování.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil 40-denní operaci, která má Rusko přimět ukončit válku. Bez dalších podrobností to napsal na svém telegramovém účtu.
9: O nové operaci jednal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se šéfem zpravodajské služby SBU generálem Jevhenem Chmarou a chválil zejména centrum Alfa, které spadá pod SBU a provádí mimo jiné dronové operace zaměřené na ruskou energetickou infrastrukturu. Z toho podle komentářů vyplývá, že právě tyto jednotky budou páteří 40-denní operace. Jejím hlavním cílem budou zřejmě ruské rafinérie, sklady pohonných hmot a přečerpávací stanice. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
4: V Brně začíná sezóna letních kin. Promítat se bude třeba na Špilberku, v zahradě Ville Lefbér nebo na terase Janáčkova divadla. Dnes večer se otevře i letní kino na nádvoří radnice Brno střed. Diváci se tam mohou těšit na bezmála 70 filmových večerů s českými i zahraničními snímky, jak říká starosta městské části Vojtěch Mencel z ODS.
10: Promítat se bude každý den až do 28. srpna, kdy je den otevřené radnice a v tento den bude kino pro návštěvníky zdarma. Vylepšili jsme i zastřešení hlediště, takže díky plachtám by mohlo být promítáno i za mírného deště.
11: Počasí.
4: Bude jasno, během dne místy přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty 32 až 37, na severovýchodě místy kolem 31, v 1000 metrech na horách kolem 27 stupňů. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Dobré ráno, tak dnes je ten den. Školáci naposledy zamíří do lavic. Odpoledne, nebo ne odpoledne, už vlastně bych řekla za 2 hodinky, si tak domů přinesou vysvědčení, no a potom je čekají 2 měsíce prázdnin. Mimochodem, podle předpovědi to bude pořádně horký start do prázdnin. Takže pokud se vám bude zdát, že se po ránu zahříváte pomaleji než slunce, nejste v tom sami. Ono to odpoledne nabere na obrátkách. Téma následujících minut, co spojuje politika Edvarda Beneše, skladatele Oscara Nedbala a výtvarníka Alfonse Muchu. Všichni byli svobodnými zednáři a právě o tomto tajemném společenství je taky naše nová 5dílná série. My vás pozveme k jejímu poslechu a zaměříme se právě na slavné osobnosti, které se k zednářům hlásily. Ale zavedeme vás i do Litomyšle. Festival Smetanova Litomyšl nenabízí zdaleka jenom koncerty nebo operní představení. Návštěvníci tam mohou nahlédnout i do rodného bytu Bedřicha Smetany. Najdete ho v areálu bývalého zámeckého pivovaru. A právě tam zamířil i náš reportér Daniel Jäger.
2: Co budeme hrát z klasiky a jazzu, třeba Johannesa Brahmse, Karl Friedrich Abel, taky po 7:30, k tomu Frank Sinatra a nebo Dmitrij Šostakovič. English Baroque solist teď je s předehrou k opeře Georga Friedricha Händla a my přejeme dobrý poslech.
3: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Hudba Georga Friedricha Händla v 7 hodin a téměř 11 minut.
1: Přiznám se, že když jsem byla nedávno v Litomyšli, tak jsem musela navštívit rodný byt Bedřicha Smetany. A je to opravdu jedno z míst, které by všichni návštěvníci festivalu Smetanova Litomyšl neměli minout. Tenhle byt se nachází v budově bývalého zámeckého pivovaru na Zámeckém návrší.
0: Jenom několik kroků od festivalového dění. Po nedávné rekonstrukci nabízí moderně pojatou expozici věnovanou skladatelovu dětství, rodině i pozdějším životním osudům.
1: A do míst, ve kterých Bedřich Smetana prožil své první roky života, se vydal i náš redaktor Daniel Jäger.
0: Průvodcem mu byl ředitel regionálního muzea v Litomyšli René Klimeš.
2: Teď konkrétně se nacházíme v komoře a to je taková pozoruhodná místnost tím, že malého Bedřicha sem rodiče zavírali, když se učil hrát na housle, že strašně vrzal, tak aby prostě nerušil celou rodinu, tak ho dávali do komory.
3: Na komoru je to ale poměrně prostorná místnost.
2: Dneska ta komora samozřejmě vypadá trošku jinak, ona byla předtím přepažená a podobně. Dnes tady máme spoustu zajímavých věcí, které dokládají životní osudy a úspěchy Bedřicha Smetany. Máme tady plakáty například známých oper Braniboři v Čechách z Libuše, ale máme tady taky několik opravdu pozoruhodných exponátů, například psací stůl Bedřicha Smetany.
3: K němu se teď postupně podíváme.
2: To je skutečně pozoruhodný kousek, na kterém Bedřich Smetana komponoval těch 10 let posledních jeho života, to znamená, kdy už byl hluchý, ale víme, že za tu dobu zkomponoval opravdu velké množství skladeb a velmi významných, dokončil například Mou vlast, takže on už tehdy nekomponoval u klavíru, pochopitelně seděl u tohoto psacího stolu, v hlavě si přehrával melodie a byl schopen psát rovnou notovou partituru.
3: Tady kousek dál je jeden zajímavý střelecký terč. Jaký se k němu váže příběh?
2: Souvisí s otcem Bedřicha Smetany, s Františkem Smetanou, což byl nájemce pivovaru, to znamená podnikatel, a on mimo jiné byl vášnivý střelec a lovec. Takže v Litomyšli, když se sem nastěhovali na podzim 1823, tak rovnou vstoupil do místního spolku střelců do terče. To byl spolek měšťanů, sportovní spolek, řekněme. A oni samozřejmě běžně stříleli do papírových terčů, ale jednou za rok měli soutěž o takzvaného krále střelců. A ten, kdo to vyhrál, tak měl takovou čestnou povinnost nechat si vymalovat terč, barevný, krásný, na velké dřevěné desce. A ten terč potom s kumpánama z toho spolku rozstříleli a darovali ho do střelnice, takže proto se nám v Litomyšli dochoval. A je to pozoruhodné tím, že jak se František Smetana velmi těšil na mužského potomka, což se mu dlouho nedařilo, opravdu se i v té době říkalo, že František Smetana umí prostě jenom holky, tak se mu v roce 1824 nejenom, že narodil ten vytoužený syn, ale i v tom daném roce se stal králem střelců Litomyšli.
3: Podle jakého klíče jste vybírali ty jednotlivé exponáty a jak moc byly dostupné?
2: Tak ta základní idea byla ten byt vizuálně přiblížit té původní podobě, takže není to klasická muzejní expozice s vitrínama. Vizuálně se to jeví jako skutečný byt, to znamená, je tady bídermajerovský nábytek, to znamená z první poloviny 19. století v přesně takovém nábytku Smetanovi žili. No ale zároveň jsme sem chtěli dostat i nějaké materiály, které se skutečně vážou životním osudům Bedřicha Smetany, takže je tady spousta třeba faksimilí jeho písemností, což originály pochopitelně nelze takto dlouhodobě vystavovat. A je tady taky několik opravdu originálních předmětů, které toho Bedřicha Smetanu pamatují.
3: Kolik osob tady v době Bedřicha Smetany žilo?
2: To je pozoruhodná otázka. Víme, že tady žilo 10 dětí, 2 rodiče a 1 služebná. My si dnes nedovedeme představit, jak tady vlastně 13 lidí, 10 divokých dětí, jak se sem vlastně mohli v té době vejít.
3: Pojďme se přesunout do té vedlejší, do té větší místnosti. Tady kromě velké bysty Bedřicha Smetany vidíme také velkou prostornou postel.
2: Ano, tak jsme v ložnici, kde postel samozřejmě nemůže chybět. A skutečně v těchto místech se Bedřich Smetana narodil.
4: Moje maminka Barbora noc před mým narozením tancovala na masopustním bále. Když přišla domů, usnula a stál se jí sen. Navštívili 2 anděle. Jeden říkal, že budu slavný hudebník a druhý říkal, že se budu jmenovat Friedrich.
2: Návštěvníci si tady můžou pustit povídání Bedřicha Smetany. Je to skutečně v uvozovkách autobiografie, to znamená malý 6letý chlapec o sobě vypráví, co se mu v Litomyšli stalo a co se mu bude dál dít v životě. a myslím, že to je taková velmi půvabná záležitost, protože lidé pochopitelně stejně jako já nechtějí číst texty. Je to daleko příjemnější pro návštěvníky, když si tady můžou pohodlně sednout do bídermajorských křesílek, rozlížet se kolem sebe po krásném interiéru rodného bytu a poslouchat zajímavé, poutavé a opravdu zábavné vyprávění Bedřicha Smetany.
4: Takže když maminka tatínkovi řekla, že budu slavný hudebník a že se budu jmenovat Fridrich, tak tatínek řekl, že to nevadí. Hlavně, když mu vydrží. A já jsem mu vydržel.
1: Ředitel regionálního muzea v Litomyšli René Klimeš nás provedl rodným bytem Bedřicha Smetany. Expozice přibližuje nejenom skladatelovo dětství a rodinné zázemí, ale prostřednictvím autentických předmětů, taky jeho pozdější život a pochopitelně i tvorbu.
0: Ideální tip na výlet. Mimochodem, už od pondělí pro vás na Vltavě chystáme výlety s Vltavou, tak jako každé prázdniny, to znamená, že po 9. hodině budeme vyrážet napříč Českou republikou na různá zajímavá místa.

0: Jáchymov 90. let, jeden lázeňský hotel a tajemství skrytá pod povrchem.
1: Co všechno odhalí zelenkavá záře uranového skla?
0: Uranova.
1: Román současné české autorky Lenky Elbe.
0: V premiérové čerbě na pokračování od 18. června vždy v 18:30 večer na Vltavě.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Posloucháte Vltavu a ranní mozaiku. V tuhle chvíli je 7 hodin, téměř 26 minut. My jsme nabídli Johannesa Brahmse a část serenády číslo 2.
1: Léto a prázdniny mají svoje zvláštní kouzlo, najednou máme víc času zpomalit, odložit každodenní povinnosti a vydat se tam, kam během roku nezbývá místo a prostor. Nemusí ale přitom jít o daleké cesty. Někdy stačí vyrazit třeba do takového vedlejšího města nebo projít se neznámou stezkou, navštívit oblast, kolem které jezdíme třeba mnohokrát. No a my vám na Vltavě se začátkem prázdnin nabízíme výlety s Vltavou. První díl už příští pondělí, poslouchejte hned po 9. hodině.
0: Měříme se na nejstarší česká kina, aneb tady se promítá nejméně 100 let. To je podtitul pořadu, který pro nás chystá Ivan Motýl a nabídneme ho v premiéře. A podíváme se nejenom do Prahy, ale taky do Jihlavy, Brna nebo Vyškova.

0: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
1: Návrhem nového zákona o státních zaměstnancích se dnes znovu budou zabývat poslanci. Sněmovna ani ve středu nestihla o návrhu hlasovat. Podle předkladatelů z řad vládní koalice by mohla pravidla zaměstnávání fungovat podobně jako v komerční sféře. Slibují si od změny větší flexibilitu státní správy. Opozice ale zákon kritizuje. Obává se, že by mohla vést k její politizaci. Dnes se poprvé sejde sněmovní vyšetřovací komise ke kauze Dozimetr. Její členové mají naplánovat svůj postup a zvolit si místopředsedu. Podle Heleny Válkové z ANO taky určí termín, dokdy předloží závěry šetření ostatním poslancům. Komise má mimo jiné prověřit fungování pražského dopravního podniku nebo všeobecné zdravotní pojišťovny, a to v souvislosti s korupční kauzou. V Česku bude ode dneška oficiálně působit nová ruská velvyslankyně Anna Ponomariovová. Na Pražském hradě předá pověřovací listiny prezidentu Petru Pavlovi. Ponomariovová v Praze střídá Alexandra Zmejevského, kterého ruský prezident Vladimir Putin z postu oficiálně odvolal loni v prosinci. Festival Slovácké léto dnes v Uherském Hradišti zahájí koncert kapely Rybičky 48. Během 10 dnů organizátoři připravili zhruba 20 koncertů. Vystoupí i písničkář Pokáč, Kapitán Demo, Mikolas nebo skupina Čechomor. A ještě počasí, bude jasno, během dne místy přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty 32 až 37, na severovýchodě místy kolem 31, v 1000 metrech na horách kolem 27 stupňů. A více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Výstavy, festivaly nebo jazz. Tohle jsou kulturní akce, na které můžete zamířit. Třeba na koncert amerického jazzového kytaristy Peta Metheniho v rámci One Day Jazz Festivalu. Zajděte do pražského divadla Hibernia.
2: Začíná festival okolo Třeboně. 11denní akce nabídne na různých místech města koncerty nebo divadelní představení.
1: Vidět tam můžete Pavla Šporcla nebo soubor divadla Járy Cimrmana. Galerie výtvarného umění v Náchodě, ta zahajuje hned 3 výstavy.
2: Umění Němců v pohraničí dříve a dnes, Václav Šrůtek z malířského deníku a 3. expozice, ta připomene z té výročí narození ilustrátora Jaroslava City.
1: Zlín žije, to je název multižánrového pouličního festivalu, který nabídne koncerty kapel Buty, tria Michala Prokopa a nebo vystoupí i Praga Union.
2: A 3 výstavní projekty otevírá i Kolovratský zámek v Rychnově nad Kněžnou.

0: Posloucháte Vltavu a ranní mozaiku i v 7 hodin a téměř 37 minut.
1: Co spojuje politika Edvarda Beneše, skladatele Oskara Nedbala a výtvarníka Alfonze Muchu? Jedno, všichni byli svobodnými zednáři.
0: Právě o tomto tajemném společenství je náš nový pětidílný seriál a dnešní závěrečná část se zaměří na slavné osobnosti, které se k zednářům hlásily.
1: Pojďme si poslechnout krátkou ukázku.
2: Během svého pátrání jsem narazila na řadu zajímavých jmen. O některých, jako je třeba Alfons Mucha nebo Edvard Beneš, se už asi všeobecně ví, že ke svobodným zednářům patřili. Řadí se k ním ale i technik, průmyslník a vynálezce František Křižík, legionář, politik a účastník domácího odboje za druhé světové války Alois Eliáš, nebo skladatel, dirigent a violista Oskar Nedbal, autor slavných operet, jako je Polská krev nebo Vinobraně.
3: Zednáři, kteří neinspirovali a o kterých jsem se to vlastně dozvěděl, byl například Sir Arthur Conan Doyle, autor mého oblíbeného Sherlocka Holmesa, který byl přijat do lože Fénix v Portsmouth v roce 1887. Jsem velmi rád, že se mi dokonce podařilo před několika lety do této místnosti, ve které byl přijat do této lože v Portsmouth, podívat.

0: byl nalezen mrtev bez jakýchkoliv známek násilí. Vy a já víme, že zemřel náhlým leknutím a víme též, co ho poděsilo. Avšak jak to dokázat, aby tak uvěřilo i 12 dalších nechápavých porodců? Jaké stopy po psu? A kde jsou otisky jeho tesáku? My ovšem víme, že pes nedrásá mrtvé tělo a že Sir Charles zemřel dříve, než ho zvíře dohonilo. Avšak to bychom museli dokázat a to nejsme s to učinit.
1: A dnešní noc?
0: Dnešní noc nám neposlouží o moc více. Ani tady neexistuje příčinná souvislost mezi psem a trestancovou smrtí. Neviděli jsme psa, slyšeli jsme ho. Avšak nemohli bychom dokázat, že pádil po stopách tohoto muže. A navíc chybí pohnutka ke zločinu. Nikoli, můj příteli. Musíme se smířit s faktem, že tento případ ještě nedozrál a že je na nás, abychom se ještě odvážili všeho, aby uzrál k zakročení.
2: Zednáři je nový pohled do nitra bratrstva, které ovlivnilo svět.
3: Závěrečný díl tohoto cyklu můžete poslouchat ve vysílání Vltavy dnes po 16. hodině.
2: Ale už pro vás máme taky celý seriál na našem webu vltavarozhlas.cz. Poslouchat ho můžete i v aplikaci Můj rozhlas.
4: Forget your troubles and just get happy. You better chase all your cares away. Sing hallelujah, come on, get happy. Get ready for the judgment.

0: Just get happy, you better chase all your cares away. Shout hallelujah, come on, get happy. Get ready for the judgment day. Forget your troubles, come on, get happy. Forget your troubles, come on, be happy. Forget your troubles, come on, stay happy. Happy.
1: Zůstáváte s Vltavou a ranní mozaikou Frank Sinatra a píseň Get Happy, kterou jsme nabídli v 7 hodin a 42 minut.
2: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
3: Teď tu máme jednu zajímavost námořní expedice Monoxylon experimentálních archeologů z východních Čech. Má za sebou asi nejnáročnější a taky nejdelší etapu na širém moři. Ve středu urazili v replice pravěkého člunu, vydlabaného z jednoho jediného kusu kmene mezi ostrovy Lemons a Kira Panagia za 18,5 hodiny vzdálenost 103 kilometrů.
1: Expedice vyplula v sobotu z řeckého přístavu Alexandroupole na trasu mezi ostrovy v severní části Egejského moře, dlouhou okolo 450 kilometrů a cíl je v přístavu Volos.
3: Tahle trasa vede mezi Malou Asií a Evropou, kde převládají větry, které jsou vhodné pro pohon plavidla. Samozřejmě, že ten člun má taky plachtu, která se zapojuje do té plavby a je to úplně stejné, jako to bylo kdysi při šíření raných zemědělských kultur ve Středomoří, což je také ověřit toto jedním z hlavních cílů celé expedice.
1: Mimochodem, předlohou současného plavidla je 8000 let staré neolitické plavidlo.

0: Royal Concertgebouw Orchestra a Ricardo Šaj v části světy pro jazzový orchestr číslo 2 Dmitrije Šostakoviče.
1: Vizitka. Do studia přijde performerka a hudebnice Julie Goetz. Nedávno debutovala deskou Non te audio, tedy Neslyším tě. Vyšla v květnu a je to intimní zpověď a osobní terapie.
0: V textech, které se zabývají hledáním vlastního hlasu a překonáváním těžkých životních etap, Goetz zpívá česky, polsky i francouzsky.
1: Podrobnosti a další informace, zajímavé povídání nás čekají po 10. dopoledne.

0: Wilde Frank, Michael Lefic v části Ronda pro housle a klavír hámol France Schuberta.
1: Michal Bystrov, to je hudební publicista, spisovatel, je to taky překladatel, písničkář, který se proslavil hlavně knihami Příběhy písní, ve kterých poutavě odhaluje historii známých skladeb a taky se dlouhodobě věnuje hudbě jako folku, blues a české kulturní historii. Ale Michal Bystrov sám píše poezii. No a celý tento týden, krátce před osmou, pro nás vybírá texty.
2: Básnění.
3: Londýn se mi dostal pod kůži. Moje praprabába Louisa Johnson, rozená von Chrysler, odpočívá asi půl hodinku jízdy vlakem z Waterloo Station na hřbitůvku ve vesnici Weybridge, kde měl kdysi dům John Lennon. A tak se tu snad smím taky trochu cítit jako doma. Jezdíme jí sem dávat kytky, můj bratr několikrát do roka, já jednou za několik let. A pak se touláme po londýnském Southbanku, kde Shakespeare postavil svůj Globe, nebo kolem klubu v Soho, kde hrávali mý milovaní písničkáři v čele s Bertem Jenčem. Londýn, to jsou pro mě ale také obrazy Josepha Mellorda Williama Turnera, snad nejangličtějšího malíře všech dob a taky nejpečlivějšího. Piplal se s každou vlnkou, každým schůdkem, s každou hlavicí sloupu. Načež se regulérně zbláznil a v závěru svého života máchl štětcem jednou svislé, jednou vodorovně a nazval to třeba plachetnice v slunce západu. Následující báseň jsem napsal poté, co jsem se dozvěděl, čím si Turner zamlada vydělával. Prodával amatérům oblohy. Prostě jim nabízel plátna, na kterých jim předmaloval nebe. A lidi si ta plátěná oblaka brali domů a domalovávali k nim svůj vlastní neumělý Londýn. Michal Bystrov, malíř J.M.W. Turner. Malíř J.M.W. Turner prodává na trhu v Soho svoje oblohy. Ty malé za šiling a 6 pencí, ty větší za 3 šilinky a 6 pencí. Ráno se vždycky lehne do trávy v zahradě za Westminsterskou katedrálou. Předlouho dívá se, jak táhnou mraky. Sleduje jejich odraz v temži. Přemýšlí o lodích v zelených korunách a roztřesené ruce boží. Potom se zvedne, jde do svého krámku s náručí nových akvarelů. Slečinky z Bloomsbury se na ně lačně vrhnou a běží s nimi po širokých chodnících do jednoho z těch vzorně vartujících domků. A tam, v ústraní dívčích pokojíků, krouží po Turnerově obloze štětcem, jak půvabně neohrabaní ptáci, hlavinku plnou vlastních krajinek. Malíř je šťastný, že jim prodal nebe. A to z něj rodiče chtěli mít řezníka.
1: Malíř J.M.W. Turner. Tak tuhle báseň z roku 2015 pro nás v závěru týdne vybral hudebník, novinář a pochopitelně i básník Michal Bystrov.
0: Teď už nám hraje Tony Scott, Horst Jankovský trio v nahrávce z 50. let. Přejeme dobrý poslech a hezký pátek.

0: Přejeme dobré ráno a teď máme 8 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Se začátkem prázdnin posilují železniční dopravci kapacity vlaků. V Paříži bude kvůli extrémním horkům platit zákaz veřejného pití alkoholu a jeho pouličního prodeje. Duo Scooter bude pokračovat ve vedení činohry Pražského národního divadla i s novým generálním ředitelem. A čekejte jasno s nejvyššími teplotami 32 až 37. Železniční dopravci se začátkem letních prázdnin posilují kapacity vlaků. Třeba České dráhy cestujícím nabídnou stovky míst k sezení navíc. Hlavně na spojích z Prahy na Moravu, ale i z hlavního města do Českých Budějovic, na západ Čech nebo do východu českého regionu. I přesto národní dopravce doporučuje cestujícím včasnou rezervaci míst. Soukromý dopravce RegioJet podle mluvčího Lukáše Kubáta na nadcházející víkend žádná speciální opatření nechystá.
3: Letos jsme kapacitu našich vlaků posílili už zhruba v polovině května a v případě zvýšeného zájmu budeme nejvytíženější spoje dál posilovat, a to jak na vnitrostátních, tak i na mezinárodních trasách. Přesto cestujícím doporučujeme rezervovací jízdenky s dostatečným předstihem, zejména na páteční a víkendové spoje, o které bývá i během letních prázdnin tradičně velký zájem.
2: Ode dneška do neděle budou Prahou projíždět kropící vozy s mlžením. Mají pomoci snížit vysoké koncentrace přízemního ozónu, které jsou typické pro horké letní dny s minimálním prouděním vzduchu. Speciální vozy budou jezdit v pravidelných intervalech všemi městskými částmi, potvrzuje mluvčí technické správy komunikací Naďa Polanová.
4: Průběžně vyhodnocujeme data i předpovědní modely Českého hydrometeorologického ústavu. Na základě aktuální prognózy vývoje jsme se rozhodli zahájit celoplošné kropení a mlžení jako preventivní opatření pro ochranu zdraví Pražanů.
2: Evropské země se dál potýkají s extrémním vedrem. To výrazně zasáhlo Francii. V Paříži jsou podle tamní policie kvůli vedrům naplněné kapacity nemocnic. Město dnes zakáže odpoledne i v noci prodávat alkohol a pít ho na veřejných místech.
5: Výjimku ze zákazu budou mít podle stanice BBC jen restaurace a bary. Stejné opatření pak bude platit i zítra. Záchranná služba v Paříži řešila za jeden den 4x víc srdečních zástav než obvykle. V celé zemi podle tamních médií v souvislosti s rekordními teplotami umřely desítky lidí. Francie tento týden už 2x po sobě překonala historický teplotní rekord. Kvůli horku v zemi mimo jiné odstavili i 3 jaderné elektrárny. Španělsko hlásí od neděle v souvislosti s horkem víc než 200 mrtvých. S extrémně vysokými červnovými teplotami se potýká například i Británie a Německo. Tam dnes taky čekají prolomení historicky nejvyšších teplot. Karolína Lásková, Český rozhlas.
2: Vedení činohry Pražského národního divadla se pod novým generálním ředitelem nezmění. S Martinem Kukučkou a Lukášem Trpišovským se na prodloužení spolupráce dohodl Martin Glázer, který divadlo povede od roku 2028.
6: Měla jsem smutná milého. Život bych dala pro něho.
7: Režijní tandem Scooter vede činohru Národního divadla 4 sezóny. Mezi jeho nejúspěšnější tituly patří Erbenova kytice. Ve své práci bude duo pokračovat až do roku 2034. Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský dostanou důvěru i od nového generálního ředitele Martina Glázra, který se do Prahy přesune z Brněnského národního divadla v roce 2028.
8: Shodujeme se v podstatných věcech na tom, že je třeba pečovat o stálý herecký soubor.
7: Říká budoucí ředitel. Představil i další členy týmu. Po 16 letech se do čela opery vrátí Jiří Heřman, z Brna si Glázer přivede také šéfa baletu Mária Radačovského. Filip Svoboda, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Bude jasno, během dne místy přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů. Na severovýchodě místy kolem 31 a v 1000 metrech na horách kolem 27. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Ještě jednou hezké ráno, máme téměř 5 minut po 8 a tak je jasné, že děti si teď od učitelů vyzvedávají vysvědčení. Pro některé bude důvodem k velké radosti, pro jiné možná zase důvodem k velkým obavám, ale ať už jsou na papíře známky jakékoliv, jedno je jasné a radostné, začínají 2měsíční prázdniny a s nimi i 2 měsíce nových zážitků, příběhů a snad i dobrodružství. A jedno takové, i když ne rozhodně prázdninové, nabízí úspěšná britská série Utajené legendy. Mafie, drogy, zničené životy a k tomu parta lidí, která se tomu snaží postavit. Tenhle seriál, který je díky platformě Netflix dostupný i u nás, zhodnotíme. Vypravíme se taky do Ostravy. Festival Nodo New Opera Days Ostrava za sebou má 1. 3 dny, během kterých nabídl hned 5 světových premiér. Nové opery zněly nejenom v divadle, ale taky pod širým nebem anebo v opuštěném hotelu Palace. Jaký byl dosavadní průběh a co nabídne potom ještě závěr festivalu, na to se zeptáme za okamžik.
2: Nabídneme ukázku z malé noční hudby Wolfganga Amadea Mozarta, Johanna Sebastiana Bacha nebo Lennoxe Berkeleyho. Ale na úvod Jiří Antonín Benda v podání Jana Pěrušky a komorního orchestru členů České filharmonie.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Zůstáváte s Ranní mozaikou a Českým rozhlasem Vltava. Jan Pěruška hrál s komorním orchestrem členů České filharmonie ve skladbě Jiřího Antonína Bendy, konkrétně třetí části koncertu pro violu a orchestra.
1: V hudbě budou patřit i následující minuty. V těchto dnech probíhá v Ostravě už 8. bienále festivalu New Opera Days Ostrava. Jediný festival v Česku, který se systematicky věnuje uvádění zcela nových oper. Za sebou má první 3 dny, které jsou nabité světovými premiérami.
0: Na místě festival sleduje i hudební a divadelní publicista Boris Klepal, kterého už zdravíme do ostravského studia Českého rozhlasu. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Borisi, jaká jste měl očekávání, když jste do Ostravy jel a podařilo se je naplnit?
2: Já mám to očekávání vždycky taková dvoukolejná, protože jednak jsem zvědavý na ta nová díla sama o sobě, nebo na ty nové opery. A za druhé se snažím aspoň si prohlédnout partitury předtím, než na to jdu, neříkám prostudovat, ale prohlédnout. Takže jsem zvědavý, jak se to, co jsem viděl, naplní na jevišti, protože já tady tu prostorovou představivost vůbec nemám, tak je to pro mě vždycky takové dobrodružství. Ale naplňuje se to zatím teda velmi dobře.
0: Můžeme ty jednotlivé opery krátce přiblížit?
2: No vezmu to pořadě. Kampeny od Kristýny Švihálkové, to je taková situace, v níž není jasné, kdo a ke komu mluví, jakási magie nejistoty a neuchopitelnosti světa vycházející z povídky Samuela Becketa. Number 61 David od Richarda Ayerse je ohromně působivý obraz déle trvajícího soužití s člověkem s demencí. Ayers vyšel ze zkušenosti s vlastním otcem a vytvořil fantasticky vyváženou směs osobního zaujetí a uměleckého odstupu. Bílá smrt je už třetí postapokalyptické dílo Miroslava Tóta, které New Opera Days Ostrava uvedli. Tentokrát se hrálo v Komenského sadu, v takovém ostravském Central Parku, jak se tady říká, a v tenisové hale. Bylo to hodně naléhavé, trošku bizarně legrační a místy děsivé, zvláště iluze oživlých a střílejících stromů. Nová nauka o harmonii od Milana Guštara a V očích vášky od Jakuba Rataje se hrály včera ve vybydleném hotelu Palace, takže účinkující i publikum si vyzkoušeli také urbex. Zvláště účinkující, kteří tam museli mnoho hodin zkoušet, zaslouží speciální obdiv za odolnost. Jinak nová nauka o harmonii vycházela ze stejnojmenného teoretického spisu Aloise Háby, který je možné chápat i jako komentář o nalezení umělecké svobody skrze ovládnutí komplikované teorie. A V očích vášky od Jakuba Rataje pak stavilo na 7 japonských haiku, zborově zpívaných a provázaných se smyčcovým kvartetem a elektronikou.
1: A kdybyste, Borisi, měl jenom jednu jedinou možnost vybrat některý z těch dosud uvedených titulů, který by to byl?
2: No kdyby tam měla být opravdu jedna věc, tak Number 61 David, číslo 61 David od Richarda Ayerse. To je autor, od nějž nic jiného než špičkovou skladbu nečekáte, ale tady se jeho umění i schopnost sebeironie promítly do velmi osobního a bolestného tématu soužití s otcem, kterého postupně ničí demence. Vzdaluje se svým blízkým i sám sobě a jeho syn o tom napíše věc označenou jako opereta. Ono to i začínalo s jakýmsi bizarním humorem a končilo ale v opravdovém rozpadu osobnosti. Ale co je důležité, tak to nebyla žádná sebeterapie, ale opravdu umělecky uchopené téma. A nebyla v tom ani stopa bolestinství a fňukání. Výborně hrála ostravská banda, vedená Markem Šedivým, houslista Konrad Harris hrál nádherně a basbaritonista Nicholas Isherwood podal v jediné pěvecké roli fantastický výkon. No, je to i nádherná příležitost pro solového baritonistu.
0: Co operní inscenace z toho divadelního pohledu, po divadelní stránce?
2: Tady bych si vybral Kampeny od Kristýny Švihálkové, ne snad proto, že bych si řekl, že to bylo nejlepší nebo nejpůsobivější, ale proto, že se tam ukázal jakýsi jiný tvůrčí přístup, který ty divadelní a vůbec vizuální prvky, včetně videa, používá už jako součástí kompozice. Byla to spíš taková multimediální kompozice a Kristýna Švihálková evidentně se všemi těmi prvky jevištního stvárnění počítala od samého začátku a už od začátku to z toho celé sama skládala. A je to také, ona je taky, ještě není 30 a patří tedy k těm kterým New Opera Days Ostrava dávají příležitost, aby si tu operní tvorbu nesnad vyzkoušeli, ale aby s ní začali a aby na to měli aspoň nějaké rozumné podmínky. A řekl bych, že tady se to teda povedlo docela dost.
1: Borisi, zkuste už jenom velmi stručně. Aha. Jak účinkující hráli, jak zpívali?
2: No, celkově výborně, to se musí hrát výborně a řekl bych, že tady se hodně ukázala ostravská banda a smyčcový kvartet, když se hrálo v hotelu Palace, protože to byly hudebně nabušené věci a které vlastně by se obešly bez scénického stvárnění a tam to prostě bylo opravdu nekompromisní hudebně, i když to se dá říct celkem o všech produkcích ostravských.
0: Ještě zbývají dva dny, Nodu, New Opera Days Ostrava, na co se chystáte?
2: Dnes večer se bude v divadle Jiřího Miro nahrát Substance Nekonečný Spinoza od Američana Eliota Sharpa. Opera je inspirovaná dílem velkého racionalisty Barucha Spinozy. A zítra v divadle Antonína Dvořáka to budou Klauni od srbsko-kanadské skladatelky Anny Sokolovič. Dílo je věnováno kočovným artistům a hercům. Obě představení začínají už 18 hodin a 30 minut.
1: Tak ať se vám líbí. Hudební a divadelní publicista Boris Klepal se zatím ohlédl za uplynulými třemi dny festivalu Nodo v Ostravě. Tak uvidíme, jak to bude dál a opět se propojíme. Borisi, děkujeme.
2: Naschledanou.

0: Sandra Rumolíno a další kolegové na vlnách Vltavy. 21 minut po 8 ráno.
1: Jestli jste si oblíbili televizní seriál Vraždy v Midsummeru, tak poslouchejte, protože britský spisovatel Anthony Horowitz vydává novou knihu. A je to jak jinak detektivka. Jde už o čtvrtý díl oblíbené série a jmenuje se Nůž v ráně.
0: Knihu do češtiny přeložila Lucie Jónová a nám už titul zhodnotí amerikanistka Hana Ulmanová. Dobrý den, vítejte.
2: Dobré ráno.
1: Nůž v ráně je podle recenzentů, stejně jako první tři díly série, postmoderní detektivka. Co přesně to znamená?
2: Znamená to asi tolik, že ve všech svazcích se objeví fiktivní verze samotného Horowitze jako společníka a kronikáře zcela smyšleného detektiva Daniela Hawthorna. Náš Horowitz má zaznamenávat, jak Hawthorne vyšetřuje případy a posléze vše vydat knižně. Čili si sám se sebe i z literárního provozu hezky utahuje a podle periodika Express tak hranici mezi fakty a fikcí rozostřuje způsobem, který je legrační až k popukání. Je to opravdu chytré, je to zábavné. V tomto díle navíc naráží i na první tři díly série s tím, že Hawthorne chce čtvrtý, ale náš Horowitz další spolupráci odmítne. Dokud se ovšem něco nestane a hodiny nezačnou tikat opravdu hodně rychle.
0: Jaký zločin Horowitz řeší tentokrát? Proč si podle vás zvolil divadelní prostředí?
2: Asi proto, že sám Anthony Horowitz kdysi opravdu napsal divadelní hru, která se jmenuje Mind Game, v níž spisovatel True Crime navštíví v experimentální nemocnici sériového vraha. V tomto dílu má toto drama londýnskou premiéru, načež ho jistá kritička ještě tu samou noc na internetu naprosto strhá. A posléze je nalezena mrtvá, v srdci vězí dýka. A patří Anthonymu Horowitzovi a jsou na ní i otisky jeho prstů. Ale podle režiséra té hry to byla totální mrcha, to je citát, a nenávidí tuto kritičku i všichni tři herci. Takže je otázka, kdo ji nakonec opravdu zabil.
1: A potkáme v tomhle díle i některé vedlejší postavy, které už čtenáři znají?
2: Potkáme. Objeví se tady dva Horowitzovi a Hawthornovi nepřátelé, konkrétně inspektorka Cora Granshawová a konstábl Mills. Oba se chtějí pomstít, protože v druhém případu série zcela selhaly a viní z toho právě Horowitze a Hawthorna. A objeví se tady i Kevin, což je Hawthornův soused, je to mladý hacker na vozíčku, který jim získá čas tím, že vyřadí z provozu část policejních počítačů a sítí.
0: Pokud se zamyslíme na tou osobní rovinou, posune se ve čtvrtém díle nějak vztah Horowitze a tajemného samotáře Hawthorna?
2: Posune. My už od začátku víme, že Anthony Horowitz pátrá po Hawthornově osobním životě. Nic o něm neví a pěkně mu to leze na nervy. I v tomto dílu si ještě vykají a i v tomto dílu vlastně náš autor ví jenom to, že Hawthorne je podivín, který má manželku a syna, ale žije sám, chodí na schůzky čtenářského klubu a byl za nejasných okolností vyhozen od policie. Ví i to, že hodně kouří a že si doma sestavuje modýlky. Teď ale Anthony Horowitz utíká před zatčením a přespí u právě zmíněného Hawthorna, konkrétně tedy v pokoji jeho syna. A náhodou se tam pak dopoledne objeví Roland Hawthorne, což je nevlastní bratr onoho podivínského detektiva, jehož rodiče kdysi na anglickém venkově našeho podivínského detektiva adoptovali. Čili najednou se začíná tedy před námi vyjevovat to, co už jsme tušili, a konkrétně to, tedy, že detektiv má patrně smutnou, temnou a i hodně traumatizující minulost.
1: A je Nůž v ráně typická anglická salonní detektivka, anebo v ní vidíte i prvky, nevím, americké drsné školy?
2: Já bych asi chtěla říci, že letos 71-letý Horowitz má za sebou i dva romány se Sherlockem Holmesem, i tři bondovky, obojí se Svolením dědiců, takže ovládá obojí. Dnes se rozdíl mezi tou anglickou a americkou detektivkou postupně ztrácí, spíše se píšou detektivky, které jsou zasazeny do moderní doby, je to svět SMSek, mailů, počítačů, ale ano, je to pořád ještě ta poklona zlatému věku anglické detektivky. Hawthorne je jako Sherlock, je geniální, výstřední, netrpělivý, Horowitz je Dr. Watson. A tento díl opravdu končí rozuzlením na jevišti, což je výlučně jako z Agáty Christie.
0: Detektivní román Nůž v ráně Brita Anthonyho Horowitze a hodnocení amerikanistky Hany Ulmanové. Mějte se hezky, děkujeme.
2: Naschledanou.

0: 16 letech si v rodné Chocni ve zdejším amatérském souboru vyzkoušela, jaké to je stát na jevišti, a po maturitě se začala hraní věnovat naplno. Vystupovala v pražském Rubínu a tam si ji vyhlédli lidé ze Sklepa, kde vystupovala v legendární Besíce. Mezitím ji také oslovil Arnošt Goldflam a 2 roky souběžně fungovala i v brněnském Hadivadle. Na prknech, která znamenají svět, je Načeva doma stále. Vidět ji mohou hlavně diváci pražské dětské scény divadla Minor, kde účinkuje v představeních Sněhurka is not dead, Malá mořská víla a Perníková chaloupka. Ale gro její práce je především hudba.
1: Tak připomeň, co má Monika Načeva v této oblasti všechno za sebou.
0: No, tolik času nemáme, tak jenom stručně. Monika Načeva je jednou z nejvýraznějších postav české alternativní scény. Její hudební dráha je definovaná odvahou riskovat, neustálým hledáním nových zvuků a naprosto jedinečným způsobem interpretace poezie. Především tedy Jáchyma Topola. Její debut Možnosti tu jsou, natočený s Michalem Pavlíčkem, přinesl syrový, rockový a šanzonový zvuk. O 2 roky později, v roce 1996, vydala ve spolupráci s Janem Muchovem desku Nebe je rudý. Rockové nástroje nahradily smyčky, samply a elektronické beaty. Deska se v letošním roce dočkala své vinylové verze, kterou zpěvačka podpořila i speciální koncertní šňůrou. V posledních letech se Načeva také zaměřila na zhudebňování textů básníků, kteří byli perzekuováni minulým režimem, jako třeba Ivan Blatný, Věra Jirousová nebo Pavel Zajíček. Já potřebuju hlavně silnou výpověď a pak dokážu zaspívat cokoliv. Muzika je pro mě emoce. Svěřila se Načeva, která se objevila i před kamerou, kromě legendárního porevolučního záznamu Sklepáckých mlýnů, třeba ve filmu Díky za každé nové ráno, nebo režijním debutu Václava Marhoula Mazaný Filip.
2: A nesmíme opomenout naše vltavské Sedmé nebe?
0: Přesně tak, Monika Načeva uvádí jednou měsíčně nedělní Sedmé nebe, do kterého si zve inspirativní osobnosti, které jsou jí blízké. Takže na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas najdete pořady, kde zpovídá výtvarníka Františka Skálu, herce Tomáše Hanáka, fotografa Romana Černého nebo šanzoniérku Ester Kočičkovou. Monice, k zítřejšímu jubileu blahopřejeme, neposíláme klíčenku, ale titulní píseň z jeho alba Nebe je rudý.
1: Děkujeme Tomášovi Klementovi. Milá Moniko, gratulujeme, všechno nejlepší.

0: Monika Nasnačeva dospívala 7 minut po půl deváté. Máme pátek 26. června.
1: To si trefil.
0: To jsem trefil.
1: Všechno zabalit, vynosit a taky přestěhovat do nového domova. Pražské divadlo na Vinohradech se o letních prázdninách přesune kvůli rekonstrukci své budovy na úplně novou adresu.
0: Naštěstí to nebude daleko, do 300 metrů vzdáleného radiopaláce, kde v minulosti fungovalo i kino Květena.
1: A o novém prostoru i o stěhování si s ředitelem divadla Tomášem Tepfrem povídala naše reportérka Zuzana Filipková.
2: S Tomášem Tepfrem pokračujeme v rozhovoru. Vyprávíme, jak ho napadlo využít prostor bývalého radiopaláce, kam se divadlo na Vinohradech na podzim přestěhuje. Je to totiž pouhých 300 metrů od původní adresy.
3: Paní majitelka byla velmi překvapená, že jsem přišel na tenhle ten nápad. Řekla, jak jste na to přišel, já jsem řekl hlavou a teď se budeme stěhovat tam. Muselo se to kompletně přestavět za mnoho milionů. To není tak, jako že se sundá plátno, začne se hrát. Tam se dělalo úplně všechno, prostě od instalací, vzduchotechniky, jeviště, bude tam točna taky, takže to nejsou jako jednoduché a levné věci.
2: Jakým způsobem musíte přizpůsobit ty hry do jiného a nového prostoru? Předpokládám, že možná nepůjde ani hrát všechno. Změnili jste nějakým způsobem ten repertoár právě od toho podzimu nebo od toho září, kdy začnete?
3: Nový repertoár už s tím samozřejmě počítá, ten se bude vyrábět pro ten prostor a ty starší inscenace, které budeme tam přenášet, se vlastně prakticky musí všechny předělat. Dneska hrajeme Pygmalion, scenografie toho představení spočívá v tom, že jsou kulisy pověšený v provazišti, sjedou lampy a průčelí, jsme na ulici, vyjede nahoru, sjede dolů knihovna, jsme v interiéru, sjede závěs, jsme v jiném interiéru. No prostě je to pověšený v tazích a tam ty tahy nejsou. Tak to musíme celou dekoraci předělat a u spousty dalších dekorací je musíme alespoň zmenšit nebo upravit tak, aby se tam dali hrát. Takže budeme každou inscenaci 3-4 dny zkoušet nový dekoraci a přenášet je tam. A není jednoduchý tuhle budovu vystěhovat. Tady jsou sklady kostýmů, sklady rekvizit, sklady kulis nábytku, který se používá, nebo se uskladní, aby se použil někdy jindy. Těch prostor tam tolik není.
2: Takže budete mít jenom nějaký výběr věcí, které budete nutně potřebovat na té adrese a jinde budete mít zaskladněno všechno to ostatní.
3: No nemůžeme vyhodit úplně všechno, co divadlo v budoucnu potřebuje. Fundus je jedna z nejzácnějších věcí, které divadlo má jako zlatý poklad. A to tež je s kostýmama.
2: Je nějaká inscenace, která se tam hrát nemůže?
3: Romeo a Julie se tam už přenášet nebude. Tam má velkou konstrukci, s kterou se hejbal, tak ta by se tam nevešla. Krom toho nám nějak Romeo s Julie zestárli už. Takže to má Dernieru. Jinak to, co máme všechno na repertoáru, se snažíme tam předělat a převést.
2: A už víte, čím zahájíte v novém prostoru?
3: Ještě nevíme to přesný datum, kdy budeme moct zahájit. Je to říjen. Pravděpodobně to bude premiéra Nosorožce, která se chystá. Joneska, ta bude mít ještě předpremiéru, zkoušela se tady v divadle, ale v kulisách, které už jsou vyrobeny, takže se tam vejdou. Jo? Takže my takhle zvažujeme u každé inscenace, kterou jsme tady vyráběli na konci toho období, kdy jsme byli tady v tomhle divadle, tak se už uvažovalo, že musí být ta dekorace přenosná.
2: Jak je na to naladěný ten tým herců, ale nejen herců, všech lidí z divadla, na to stěhování, na tu novou adresu?
3: Všichni se na to samozřejmě těší, protože druhá varianta taky byla zrušit divadlo na Vinohradech, přestavět ho a potom ho založit znova úplně s novejma lidma. Takže by byly třeba 3 nebo 4 roky bez práce, nebo to nejde, ta kontinuita se nesmí přerušit. Takže se lidi samozřejmě těší a hlavně se bojí, jestli se tam všichni vejdou, protože těch prostorů tam není tolik, jako tady v téhle budově, takže se budou muset uskrovnit. Ale to jsou takové jako drobnosti, no tak prostě budou mít třeba 2 herci, 1 líčící stolek, budou se muset střídat u něj. To se prostě stane, ale že se rekvizitáři vejdou do menší rekvizitárny, než je tady v divadle, garderobiérky a tak dále. Já jsem se snažil, aby tam bylo toho prostoru co nejvíc, který se tam vystavil. Jsme tam museli vystavit podzemí, šatny, maskérnu, kanceláře. ale vejdeme se tam jedno trošku do skromnějších prostor.
2: A ještě by mě vlastně zajímalo, jestli nějakým způsobem počítáte i s tím, mluvilo se o 3 letech, ale jestli se to natáhne třeba na 6, i to je v pořádku, myslím, pro tu novou adresu. Můžete tam být libovolně dlouho, než se to tady dokončí?
3: My tam zatím můžeme být samozřejmě libovolně dlouho, protože tam budeme platit nájem a paní majitelka, která do toho investovala tolik peněz, že čím déle tam budeme, tím se jí to vyplatí a že se jí nějak ta investice začne postupně vracet. Ale nepředpokládám, že by se to protáhlo nějak výrazně.
2: Já vám přeju, ať se vám podaří dobře přestěhovat i návrat, ať si to i vy tady ještě užijete.
3: Moje mise především končí tím a já jsem šťastný, že jsem to dotáhl do té fáze, že to divadlo do rekonstrukce půjde, což vypadalo před 12 lety úplně nemyslitelně.
1: Říká ředitel divadla Tomáš Tepfr. Jinak celou sérii o Vinohradském divadle, které čeká rekonstrukce, najdete včetně fotek ze zákulisí a taky z technického zázemí už teď na našem webu. Mrkněte na vltavarozhlas.cz.
0: Pozoruhodnou britskou sérii Utajené legendy můžete vidět nově na Netflixu. S hodnocením přijde do studia filmová kritička Jana Podskalská.

0: Je po druhé občanské válce, Ameriku sužuje neplodnost a z posledních plodných žen se stávají otrokyně.
1: Příběh služebnice, dnes už kultovní seriál.
0: A taky román Margaret Atwoodové, který otevírá filmové léto na Vltavě.
1: Mrazivá dystopie už od 28. června v četbě s hvězdičkou.
0: Vždy ve 23 hodin na Vltavě a pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Zůstáváte s Vltavou i v pátek 26. My jsme slyšeli Royal Philharmonic Orchestra.
1: Na Netflixu je právě teď k vidění pozoruhodná britská série Utajené legendy. Tvůrci, kteří se inspirovali skutečnými událostmi z 90. let, nahlížejí do pozadí neobvyklého zátahu na tamní mafii, jejíž obchod s heroinem ničil životy mladistvých. No a tuhle sérii pro nás už zhodnotí naše stálá spolupracovnice, filmová publicistka Jana Podskalská. Jano, dobrý den.
2: Dobré ráno.
0: Ta série sklízí od své premiéry body u diváků i kritiky. V čem je podle vás její přednost?
2: No, je to pozoruhodná série. Přednost je hlavně v tom, že to není taková ta obvyklá policejní krimi nebo gangsterka a nevystupují tam jako hlavní hrdinové profesionální policajti nebo soukromí detektivové, ale naprosto obyčejní úředníci celní správy, kteří skutečně v raných devadesátkách podnikli takovou přísně utajenou akci zátah na dva takové drogové kartely, které dovážely nelegálně do Británie heroin a ta čísla vlastně úmrtí různých mladistvých byla docela alarmující. Hlavní showrunner a tvůrce série Neil Forsythe, skotský spisovatel a scenárista, se inspiroval knížkou, kterou vlastně o tom napsali skutečný dvojí agent, který se té akce tehdy účastnil, Guy Stanton, napsal těch knížek který víc. A on byl vlastně utajený policejní vyšetřovatel, ale zároveň vystupoval dlouhá léta jako vlastně infiltrovaný takový jakoby spolupracovník nebo nějaký zpřízněná vlastně tvář jedné z těch mafií, společně tedy se spisovatelem Peterem Walshem. A ta knížka je obsáhlejší, nicméně tady je jádrem ten základní příběh, tenhle ten zátah vlastně na dva ty drogové kartely.
1: No, ale to není žádná novinka. Těch filmů a seriálů na drogy nebo na téma drogy a hon na mafii, těch už jsme viděli celou řadu. Jak k utajeným legendám přistupuje tvůrčí tým projektu v čele s Neilem Forsythem? Vycházeli tedy z pečlivých rešerší případů, to už jste i zmínila.
2: Je to tak. Dokonce natočil Forsythe spoustu rozhovorů s bývalými těmi vlastně pracovníky celní správy i dalšími tedy policisty, kteří byli tehdy na to nějakým způsobem napojeni. Myslím, že je fascinující, jakým způsobem se mu podařilo udělat poměrně dramatickou sérii. Ona to má 6 dílů. A vlastně vyhnuli se, měl samozřejmě kolem sebe ještě tým scenáristů a režisérů, vyhnuli se vlastně jakýmkoliv takovým těm hollywoodským kliše tohohle žánru i nějakým přepjatým akčním scénám, jsou tam minimálně nějaké honičky. Je to všechno tak jako pevně posazené nohama na zemi a to se mi na tom líbilo. Jsou tam různé jakoby takové úsporné vyprávění, které ale vlastně řekne to podstatné. Třeba ten první díl začíná tím, že ve zkratce vidíme, jak na jedné straně vlastně nereaguje na popožití heroinu nějaký mladý kluk v sídlištním takovém zaplivaném klubu a zároveň se do toho prolíná záběr z takové jako vybrané společnosti, kde elegantně oblečená dáma má stejné problémy, takže to jako v tom zkratce to ukáže, že jak tu dobu to vlastně zahrnovalo celé spektrum britské společnosti, že to byl docela závažný problém a Margaret Thatcherová se rozhodla to řešit. To je na tom vlastně to zajímavé, že to skutečně vychází z těch reálných faktů. Je to samozřejmě lehce licenčně upraveno, aby tedy ten seriál měl nějaký švih a drama. Ale podařilo se z toho udělat vlastně takovou jakoby na jedné straně dramatickou, napínavou, podívanou. Zároveň tam v tom cítíte ten fakt, že se to odehrávalo ve skutečnosti taky tak. A co je na tom asi nejvíc obdivuhodné, že se toho vlastně zhostila parta. To byla velmi úzká skupinka těch celních úředníků. Většina z nich odmítla poté, co byli osloveni takovým jako tajným policejním vyšetřovatelem, že se toho nechtějí účastnit, protože bylo evidentní, oni měli 3 týdny na přípravu a po té době už tedy museli vstoupit do té akce, takže si museli naskoušet různé únikové trasy, pasti, které měli připravené. Jeden z nich, který to byl ten hlavní, se musel infiltrovat právě do tohoto kartelu a bylo to prostě o život.
0: Co herecké obsazení? Je to vyprávění autentické?
2: Je to velmi autentické, musím říct, že to je na tom to, co jsem už trošku naznačila. Takže hlavní herce jsou tam Tom Bark, toho bych asi tak jako vyzdvihla. Ten hraje právě Gáje, mimochodem je to právě spoluautor té knihy, o které jsem mluvila, takže ten zúčastněný agent dvojí tváře. Vlastně zároveň on je to takový jako herec, který působí takovým drsným, neotesaným dojmem. My se možná budeme pamatovat ze série CB Strike, která běžela na HBO a bylo to vlastně na motivy knih J.K. Rowlingové. A ten vlastně tady tuhle tu tvář propůjčuje tomu drsnému agentovi, ale zároveň tady dokáže moc hezky stvárnit i tu jeho zranitelnost. On má vlastně nechal doma rodinu, manželku a dceru, se kterou se vlastně samozřejmě s nima se nechce stýkat po dobu toho zátahu, takže spolu komunikují jenom z veřejných telefonních budek. To je vlastně další hezká věc, že se v tom seriálu podařilo dělat dobře ty britské devadesátky se všemi těmi detaily, ta výprava je velmi pečlivá. Jak to tehdy chodilo, že to vlastně nebylo vůbec jednoduché, nebyly takové ty chytré telefony, vlastně se komunikovalo úplně jiným způsobem. A pak je tam tedy druhý herec, kterého bych ráda zmínila, a to je Steven Coogan, vlastně komediální herec britský známý, kterého, když obsazoval režisér tedy do hlavní role, tak mu poslal scénář a on čekal, až ho osloví, a jeden den mu prostě pořád někdo telefonoval. On zároveň čekal ten den zásilku od Amazonu, takže si myslel, že mu volá šofér. Takže pak se to vysvětlilo, přišel dolů, říkal, proč ses mi neozval, či nezazvonil u dveří. Jsem si myslel, že jsi šofér Amazonu a Coogan komediální, ještě tam zatím nejsem, ale třeba to někdy nastane. Takže tímhle způsobem probíhalo obsazení a je z toho zjevné, že se část toho humoru takového jako černého propsala vlastně i do těch jednotlivých dílů, a to je dobře.
1: Jestli to správně chápu, tenhle seriál nebo tahle série Utajené legendy stojí za vidění.
2: Rozhodně stojí za vidění, a ještě poslední poznámka, britská veřejnost se to vlastně dozvěděla až po odvysílání tohohle seriálu, že vůbec tahle akce někdy proběhla. Byla tak přísně utajená, že vlastně ty nejvyšší velení, včetně ministerstva vnitra a Margaret Thatcherová, takzvaně sklízli tu smetanu, sebrali ty jakoby body, ale vlastně se nikdy veřejně neřeklo, že tahle ta partička několika bezjmenných lidí odvedla tu nejhorší práci a šla až na krev.
1: Myslím, že takhle to bývá většinou v životě. Jana Podskalská, děkujeme.
2: Já díky za pozvání, krásný den.

0: Dobrý den, je 9 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Pojišťovny lidem za minulý rok vyplatili více než miliardu korun za zahraniční dovolené, uvádí to Česká asociace pojišťoven. Nejčastěji řeší úrazy a další zdravotní problémy. Škody průměrně dosahují asi 13,5 tisíce korun. Podle asociace by se lidé neměli spoléhat na evropské kartičky pojišťovny. Oproti cestovnímu pojištění totiž pokrývají jenom nezbytné lékařské zákroky. Na pražském Žižkově v Biskupcově ulici hořel dnes nad ránem byt. Hasiči z domu zachránili 15 lidí a 45 jich evakuovali. 4 lidé předali do péče záchranářů. Pro evakuované lidi přistavili hasičský autobus. Napsali to na sociální síti X. K požáru bytu hasiči vyjeli krátce po 3 ráno. Vyhlásili druhý stupeň poplachu. Oheň už je uhašený. Úder ukrajinských dronů v Novomoskovsku v ruské Tulské oblasti jižně od Moskvy poškodil průmyslový závod. Uvedl to tamní gubernátor. Nepřiblížil už ale, o jaký podnik se jedná. V oblasti je ale několik velkých chemických firm. Drony podle gubernátora také zranily jednu ženu. Ukrajinské bezpilotní letouny v noci mířily také na ruské hlavní město. Podle zpravodajské stanice BBC je kvůli tomu stále omezený provoz na 3 moskevských letištích. Začíná festival Okolo Třeboně. 11denní akce nabídne na různých místech města koncerty a divadelní představení. Vystoupí Nezmaři, Luboš Pospíšil, Pavel Šporcl nebo soubor divadla Járy Cimrmana. 35. výročí festivalu připomene výstava v domě Štěpánka Netolického. A dnešní vernisáž začíná v 18 hodin. A čekejte jasno, během dne místy přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty 32 až 37, na severovýchodě místy kolem 31, v 1000 metrech na horách 27 stupňů. A více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mosaika.
1: Dobrý den. A následující hodinu začneme akcí, kterou byste rozhodně neměli minout. Sólový experimentální set Lenky Dusilové Pod širým nebem, odhalení díla Milana Zeise Disconnected, ale taky koncert ansámblu mladých muzikantů v kapli Božího těla. Přesně tohle zítra nabídne hned na několika místech v Kutné Hoře festival A Day of Sound a nás na něj prozve dramaturg přehlídky hudební skladatel Michal Rataj, který za námi za chviličku dorazí do studia. A v půl desáté zase jedna deska, kterou byste měli rozhodně slyšet. Tentokrát to bude Bizetova Carmen a s recenzí CDčka přijde za námi do studia hudební publicista Robert Rytina. Tak ještě jednou za celý tým příjemný poslech a klidné ráno.
2: Máme taky bohatý hudební výběr, Cecil Chaminade, Pavel Vranický, Wolfgang Hafner anebo Edith Piaf v nahrávce z roku 1957. Přejeme hezký poslech.
3: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: To byla Edith Piaf ve vysílání Vltavy v pátek 26. června.
1: Zvuk. To vůbec nemusí být jenom kulisa, může se stát taky průvodcem prostorem, architekturou, ale i vlastní představivostí. A právě na tom je taky postaven festival A Day of Sound, který už zítra promění galerii Středočeského kraje a další místa Kutné Hory v jednu velkou zvukovou scénu.
0: Osmý ročník propojí současnou hudbu, vizuální umění i historickou architekturu a jeho dramaturgem je hudební skladatel a rozhlasový tvůrce Michala Rataj. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, děkuji za pozvání.
1: Ještě než vám dáme slovo, tak si pojďme pustit krátkou ukázku.
3: A Day of Sound. A Day of Sound.
4: A Day of Sound.
5: A Day of Sound.
6: A Day of Sound.
7: 2026.
8: Drazí přátelé, mé jméno je Lenka Dusilová.
9: Jsem Barbara Tomášková.
10: Veronika Svobodová.
11: Já jsem Robert Petrovič.
12: A Matouš.
13: Duo Toša.
14: Ahoj, já jsem Aneška Linková.
15: Lauk Sonoris nebude hrať hudbu, ktorá je vážna, klasická, či
16: modná. Workshopy pro děti v rámci festivalu A Day of Sound.
17: Audiovizuální instalace Adeptat.
18: Zahrajeme naše skladby provínané improvizací.
19: Ráda bych vás pozvala na svůj koncert.
15: Hudbu, ktorá je radikálna, žiadna iná.
8: You can expect very wide spectrum sound objects.
13: Klidného prostoru.
10: Kompozice, která nevstupuje do chrámu, ale vyrůstá z něj.
7: Workshopy jsou hravé, otevřené všem dětem a zaměřené na radost z hudby.
8: Synthesizer controlled by a computer.
2: Tak krásná oslava spojení výtvarného umění a hudby.
7: Těším se na vás.
8: I will be very happy to see you there.
1: 27. června v galerii GAS v Kutné Hoře.
0: To byla krásná pozvánka na festival A Day of Sound. Michale, co jsme právě slyšeli?
2: Slyšeli jsme pozvánku Hlasy všech umělců. To byl takový radiofonický pokus, jak přitáhnout posluchače do kulis GASKu, protože řekl bych, že asi největší specifikou vlastně tady toho festivalu je, že se pokouší nějak propojovat scény. Na rozdíl možná od velké většiny různých akcí současných, kdy se promotéři snaží přesně popsat, co uslyšíme, aby jsme byli připraveni na to a nic nás nepřekvapilo.
1: Festival tak má mimochodem, Michale, letos podtitul Na cestě. Tak na jakou cestu se lidé, návštěvníci mají připravit, co absolvují? Je to cesta fyzickou Kutnou Horou a nebo je to cesta poslechovosti?
2: No, je to právě cesta napříč těma scénama. Samozřejmě ono to má více rovin, má být strašný horko, což je pro nás vlastně trošku výhodou, že můžeme být v takovémhle areálu, jakým GASK je, pevné kamenné zdi, poměrně konstantní teplota, jak uvnitř GASKu, tak vlastně v přilehlých budovách. Takže ta cesta trošku odkazuje k tomu, že skutečně budeme procházet celým tím areálem od rána do večera a všichni návštěvníci se budou moct zastavovat na různých místech a vlastně užívat si různých podob zvuku. A ta druhá cesta je právě ta pomyslná. Opravdu budeme procházet napříč současnými hudebními projevy od hudby vážné, přes elektronickou, od koncertů, přes performance, od hudby akustické až po velmi výživné elektrické drony. Takže ta cesta opravdu symbolizuje nějaký postupný průniky různýma současnýma projevama hudby a zvukových umění v obecném slova smyslu.
0: Možná je to banální otázka, ale jak moc ovlivňuje náš zážitek ten prostor? V čem je to jiné zkrátka poslouchat hudbu v chrámu svaté Barbory nebo v kapli Božího těla než v koncertním sále?
2: Architekturu je možné do určité míry považovat za nějakou formu hudebního nástroje, protože je to prostor, který rezonuje. A není jedno, jak ho necháme rezonovat. Když umělci přijmou prostor jako součást kompozice nebo nějaké rozvahy o hudbě, tak se opravdu ten prostor stává hudebním nástrojem. Kostel svaté Barbory se stává takovýmhle hudebním nástrojem. Vznikne tam kompozice, kterou vytvořil Matouš Hejl a Veronika Svobodová. Bude to premiéra.
1: A ta vznikne přímo v místě? Nebo už je nějak připravená nebo napsaná?
2: No, je samozřejmě připravená, ale byla vytvořena speciálně pro ten chrám a je to vlastně, myslím, v tomhle kontextu nejlepší důkaz toho, že vlastně hudba vzniká pro konkrétní prostor.
1: A jak se to dělá? Jak takový skladatel při kompozici postupuje? Kde se začíná? Začíná se nějakou akustikou, historií toho prostoru, vlastní představou, samotnou architekturou?
2: Já myslím, že to je všechno, všechno jak jste jmenovala. Ta akustika ve Svaté Barboře je úplně monumentální. Zároveň je to chrám, který je relativně členěný. Za sebou máme varhany, vepředu máme poměrně otevřený prostor. To všechno jsou aspekty, které skladatel může vzít do hry, protože zvuk putuje v tom prostoru a my jsme schopni vlastně ušima lokalizovat, odkud přichází zvuk. Když na tohle to přistoupíme, tak je to vlastně obrovská výzva pro každého skladatele, protože může začít naše uši vodit prostorem. Můžeme tomu říkat imerze, můžeme tomu říkat surroundový zvuk. V každém případě je to najednou parametr, který se stává součástí té hudby samotné a Matouš Hel s Veronikou to objevným způsobem, doufám, zítra rozehrají ve světové premiéře.
0: Na Michala Rataje a Day of Sound máme spoustu dalších otázek, položíme je za pár minut. Zůstává naším hostem na Vltavě.

0: Cecil Šaminát na vlnách Vltavy v 9 hodin a 15 minut.
1: A stále si povídáme o festivalu, který zítra začíná na mnoha místech v Kutné Hoře, A Day of Sound. S námi ve studiu hudební skladatel, rozhlasový tvůrce a hlavně dramaturg festivalu Michal Rataj. Michale, když připravujete dramaturgii toho celého dne, přemýšlíte u toho jako skladatel anebo spíš jako režisér?
2: Myslím, že v tomhle případě opravdu spíš jako režisér, už jenom proto, že hudba vstupuje do kulis galerie výtvarných umění. Je to nějaká symbioza, která pro charakter toho festivalu je velmi důležitá a možná je to další rozměr toho pojmu na cestě, protože my jsme tak trošku v průběhu toho celého dne vedeni cestou po expozicích GASKu a jsou to umělci a hudebníci, skladatelé, kteří nás vedou vlastně mezi těmi obrazy a v těch kulisách. Takže ta perspektiva toho výtvarného je vlastně v něčem dost určující pro to, jakým způsobem do ní vstoupíme zvukem.
0: Už jsme něco naznačili. Festival letos nabídne zvukové kino, workshopy, audiovizuální instalaci. Na co byste nás ještě pozval?
2: No, já myslím, že úplně na všechno, protože, jak jsem říkal, je to průnik vlastně tím, co se na dnešní hudební scéně odehrává. Myslím, že to je opravdu jako velmi pestrý program. Myslíme samozřejmě na nejmenší. Daria Kukal-Mojseva, absolventka skladby na HAMU, se úžasným způsobem věnuje malým dětem, už úplně i těm nejmenším až po teenagery. Bude v podstatě po celé dopoledne připravovat pro dětská workshopy, kde se budou moct seznámit s hudebními nástroji, jako akustickými, elektronickými, vyzkoušet si improvizaci. Čekají nás dvě vernisáže v průběhu toho celého dne. Tím první je vernisáž Lukáše Machalického a druhá potom odhalení takové úžasné sochy, nebudu prozrazovat, Milana Zeise, jednoho z vltavských moderátorů. Takže vlastně i ta hudba bude trošku naroubovaná na velké výtvarné události toho dne. Myslím si, že to zvukové kino, které jste zmiňovali, to vlastně nebude koncert, to bude taková permanentní instalace, která je určená pro to, aby lidi skutečně vlezli do prostoru, zavřeli oči a prostě se nechali jenom zvukem unášet. Vše bude v surroundovém zvuku, takže je to vlastně zkušenost už z loňských let, kde jsme fakt pozorovali, že lidi jsou schopni vydržet třeba 20-30 minut.
1: Michal Rataj nás zve do Kutné Hory na Day of Sound, tak doufám, že si tam cestu navzdory tomu horkému počasí uděláte. Ale Michale nedávno získal Oscara dokument Pan nikdo proti Putinovi. Vy jste k tomuto dokumentu napsal hudbu. Jak se přistupuje ke skladbě pro film, který pracuje s tak silným a aktuálním tématem?
2: No, je to samozřejmě velká odpovědnost, protože zvlášť u dokumentu člověk musí trošku ustoupit do pozadí a nechat zaznít ten příběh samotný. Tak to byla asi jako největší výzva pokusit se pokořit vlastní ego a dát prostor tomu, co nese ten příběh. A to je příběh toho Paši, hlavního protagonisty, který ukazuje prostě, kudy jde zlo v tomhle světě.
0: Přechází se vám snadno mezi tím světem koncertní hudby, zvukových instalací a filmu, nebo je každý z těch světů úplně jiný způsob přemýšlení?
2: Mně zpočátku se zdálo vlastně, že to jsou světy oddělený, ale nakonec jsem si vlastně jako připustil a dneska musím říct už s radostí, že vlastně je mi asi dneska už úplně jedno, v jakém světě se pohybuju, protože dospělýmu člověku jde zpravidla jako o jednu věc a to, jakou formu zkusíme najít nebo zvolit pro vyjádření nějakého sdělení, je vlastně spíš jedno. Podstatná je ta konzistence a to, že máme nějakou technickou výbavu, která nám to umožňuje. A díky tomu vlastně jsem, myslím, hrozně vděčný za to, že můžu existovat v takové pestrosti, protože ta pestrost různých projevů nějak je antifrustrační a taky člověku pomáhá asi se udržovat ve střehu a zkoušet věci promýšlet vždycky jako novým způsobem.
1: Vy ve své tvorbě dlouhodobě pracujete se zvuky, prostředí, s elektronikou, klasickými nástroji. Je něco, co vás na zvuku ještě dokáže překvapit?
2: No, neustále něco. To právě je, myslím, na zvuku to fantastický, že tím, že pracujeme s abstraktní materiálem, který často, zvlášť třeba v elektronické hudbě, je hodně oddělený od okamžiku vzniku toho zvuku, od toho, že nevidíme někoho hrát na nějaký konkrétní hudební nástroj, slyšíme zvuky, který jsme nikdy neslyšeli. Tak to jsou momenty, které nás vlastně odvádí úplně do nových světů a vzniká imaginace, která ostatně v rádiu je vlastně nejvíc doma. Tak to je spojnice samozřejmě na celý život.
0: Hudební skladatel Michal Rataj je dramaturgem festivalu Day of Sound v Kutné Hoře, který můžete navštívit už zítra. Děkujeme za pozvání, mějte se moc hezky.
2: Díky, hezký den všem.

0: Zázračná moc hudby provede prince i ptáčníka úskalými hororové cesty.
1: A na jejím konci čeká na každého vytoužená dívka.
0: Mozartova kouzelná flétna, unikátní archivní nahrávce dirigenta Wolfganga Saváliše s vídeňskými filharmoniky a pěveckými legendami Hermanem Prajem, Peterem Schreierem nebo Helen Donát.
1: V operním večeru v sobotu 27. června od 20 hodin.
0: Na Vltavě.

0: Wolfgang Hafner na vlnách Vltavy album Kind of Cool z roku 2015. Přejeme dobrý poslech a hezké páteční dopoledne. Je 9.30.
1: Mozaika.
2: A ve studiu už nám dělá milou společnost hudební, divadelní publicista, náš stálý spolupracovník Robert Rytina. Roberte, dobré dopoledne.
3: Dobré dopoledne vám i posluchačům.
2: Držím v ruce krabičku krásnou, kvalitní papír, zlatým písmem vyvedeno Versailles a potom ještě název. A vy nám teď řeknete, jakou desku jste pro nás vybral.
3: Čekajte, já to přečtu takhle na dálku. Myslím, že tam je napsáno Georges Bizet Carmen.
2: Přesně tak.
3: Ano.
0: Ono, nahrávek Bizetovy Carmen je určitě nepřeberné množství. Je právě tahle něčím nezvyklá, výjimečná?
3: Ona je nezvyklá třeba tím, že to je vlastně první nahrávka, respektive audio nahrávka, která vyšla

Loňský rok 2025 sebou přinesl jedno velké a neopomenutelné hudební výročí. Vlastně to byla tak trochu dvě výročí v jednom. Dne 3. března totiž uplynulo přesně 150 let od premiéry opery Carmen v pařížském divadle Opéra Comique a přesně o 3 měsíce později dalších 150 let od předčasné smrti jejího autora Georges Bizeta. Nahrávací firmy se tehdy zaměřily především na připomenutí méně známého Bizetova skladatelského odkazu. Vznikly tak například unikátní kolekce vydavatelství Bruzane, na něž nalezneme novou nahrávku jednoaktovky Jamilé nebo vokální kantáty, písně či drobnou klavírní tvorbu. Jiné společnosti, jako například Warner Classics, připomněly Bizetovu tvorbu vydáním kompilací svých starších nahrávek s jeho hudbou. Zmíněný soubor obsahuje mezi svými 16 kompaktními disky mimo jiné i v té době nejnovější oficiálně vydaný audiozáznam autorovi ikonické Carmen. A o jakou nahrávku že šlo? O tou dobou už 13 let staré nastudování Simona Rattla a jeho berlínských filharmoniků s Magdalenou Koženou a Jonasem Kaufmanem v hlavních rolích. Od té doby tedy žádná další Carmen určena pouze posluchačům skutečně nevznikla. A upřímně řečeno, není se co divit. Počínaje rokem 1908, kdy vůbec první kompletní Carmen natočila naše Emma Destinová, spatřilo světlo světa nepřeberné množství dalších studiových i živých nahrávek. Momentálně se mohou diskofilové vybrat mezi zhruba 100 nejrůznějších titulů s touto Bizetovou operou. Jenže výročí 150 let není žádná maličkost. Po celém světě se jubilum připomněla celá řada operních domů nejrůznějšími projekty a právě jeden z nich se stal i základem pro zbrusu novou nahrávku. Francouzská Opera Royale du Château de Versailles si sice dlouhodobě zakládá zejména na historicky poučených produkcích a následných záznamech barokních scénických děl, ale občas udělá i dramaturgický úkrok stranou. Na svém vlastním labelu Château de Versailles Spectacle už tak vydala například Mozartova Dona Giovanniho, Berlioz

třeba Benvenuta Celliniho, nebo třeba úspěšné dílo amerického skladatele Johna Corigliana, napsané roku 1991 na objednávku New Yorkské metropolitní opery a nesoucí stylový název Duchové z Versailles. V loňském roce zde v průběhu ledna došlo i na Carmen a záznam této produkce právě vyšel i na třech kompaktních discích zmíněného hudebního nakladatelství. A není to vůbec počin nezajímavý. Ve Versailles totiž Bizetovo dílo zaznělo v podobě, v jaké se s ním dnes už prakticky nesetkáme. Zatímco současnou převažující inscenační praxí je návrat k originálu z pařížské komické opery, tedy k verzi s mluvenými dialogy, zde se setkáváme s takzvanou vídeňskou verzí. 23. října 1875 totiž ve vídeňské dvorní opeře uvedli Carmen z recitativy s komponovaným skladatelovým přítelem Ernstem Giraudem. Jednalo se o triumfální úspěch, který byl až do té doby zpěvohře o osudové cikánce odepřen. Na nové nahrávce tedy slyšíme Carmen jako téměř jednolitou prokomponovanou hudební smršť, kterou v rychlém tempu, ale zároveň s důrazem na zvukovou autenticitu, řídí dirigent Hervé Niquet. Ostatně hra orchestru Královské opery ve Versailles je na aktuálním kompletu patrně tou největší devizou. Solistické obsazení totiž prakticky neobsahuje známá pěvecká jména a mezi angažovanými umělci není ani nikdo, kdo by výrazně převyšoval svou vokální kvalitou ostatní. Nicméně všichni v čele s představitelkou titulní role, mezzosopranistkou Adèle Charvet, stvárňují své role na velmi solidní úrovni a co především, předvádějí prakticky bez výjimky vynikající francouzskou výslovnost. To platí jak pro Dona Joseho v podání Juliana Béra, Escamilla Alessandra Diamela a Michaelu Florie Valiquet, tak pro alternující pěvce v rolích Carmen a Joseho, Eleonoru Pankraci a Kevina Amiela, jimž je v závěrečných bonusech věnována téměř půl hodina hudebních ukázek. A abychom nezapomněli, komplet CD v elegantní papírové krabičce obsahuje i DVD se záznamem celé inscenace. V režii Romaina Gilberta a ve scenografii Antoine Fontaine se jedná o pokus o co nejvěrnější podobu premiérového uvedení Carmen z roku 1875 v Paříži. Vůbec to však není provedení stnulé ani jen nenápadité, ba naopak. Barvitou produkci již předávají na atraktivitě kostýmy slavného módního tvůrce Christiana Lacroix, je radost sledovat. Rozlučme se nyní s touto Carmen z Versailles další ukázkou ze třetího dějství. Duet Dona José a Escamilla zpívají Julien Baer a Alessandre Diamel. Orchestre de l'Opéra Royale řídí Hervé Niquet.

0: duetu ze třetího dějství opery Carmen George Bizeta jsme slyšeli Juliana Béra a Alexandra Diamela. Nahrávku v albu týdne představil a zhodnotil publicista Robert Rytina.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Je zajímavé pozorovat, kolik umění je ve veřejném prostoru. Všímáme si třeba i toho, kolik je v různých ulicích různých světových měst soch zvířat, medvědi, sloni, lišky, dokonce i psy. A jejich popularitu, čím to je, že jsou tak oblíbenými náměty, s čím si to vysvětluje spisovatel Zbyněk Černík?
3: Na jednom z nástupišť rušného londýnského nádrží Paddington můžete narazit na zajímavou bronzovou sochu. Znázorňuje medvídka, přesněji řečeno medvídka Paddingtona, který do Londýna údajně přijel až z dalekého Peru. V modrém kabátku, červeném kloboučku a s malým kufříkem v ruce. Pardon, v tlapě. A taky s cedulkou, která cestující vyzývala, aby se o něj někdo postaral, což se opravdu stalo. Socha na londýnském nádrží se díky anglickému spisovateli Michaelu Bondovi, který o medvídku Paddingtonovi napsal řadu dětských knih, neustále těší velké pozornosti. Paddington ovšem není ani zdaleka jediným zvířetem, skutečným ani fiktivním, které bylo takto zvěčněno. Například v Tokiu mají sochu slavného psa Hachiko, v New Yorkském Central Parku jeho psího kolegy Bolta. Naše Hukvaldy se zase můžou pochlubit těsnohlídkovou a janáčkovou liškou Bystrouškou a Ladův kraj Hrusicko kocourem Mikešem. S jistou výhradou bychom k ním snad mohli přiřadit i Andersenovu malou mořskou vílu v Kodani, u které není úplně jasné, nakolik je člověkem a nakolik něčím jiným. Z čeho ta popularita zvířecích soch pramení? Jedna ze semaforských písniček praví. Máme rádi zvířata, zvířata, zvířata, protože jsou chlupatá a mají hebkou srst. Na tom je jistě něco, vlastně hodně pravdy. Ale nedůležitý není ani fakt, že zvířecí sochy na veřejných místech mají minimálně jednu výhodu. Týká se jejich životnosti. Ta je, jak známo, u lidských soch leckdy omezená, protože ti, které představují, můžou být příliš spojení se svou dobou a tak s každou změnou společenských poměrů hrozí riziko jejich odstranění. Příkladu bych mohl uvést Habaděj. Vzpomeňme si na sochy a bysty Tomáše Garriga Masaryka, tak hojné za první republiky, ale po nástupu totalitních režimů blesku rychle mizející. Vystřídali je nejdřív Hitlerové a pak různí sovětští i tuzemští soudruzi. K dalšímu střídání došlo po listopadu 89. Dělnický prezident Antonín Zápotocký, přesněji řečeno jeho socha, kupodivu stojí ve svém rodišti za Kolanech dodnes. Hodně dlouho se držel i maršál Koněv Bubenči. Většina ostatních představitelů minulého režimu se ovšem musela rychle stěhovat do depozitářů nebo prostě někam, kde na ně není tolik vidět. Vůbec nejkratší slávy si užil gigantický Josif Vissarionovič Stalin na pražské Letné, protože už pouhých pár let po jeho vztyčení se přišlo na to, že byl padouch a ne hrdina, a tak ho vyhodili do vzduchu. Ušetřeny nezůstaly ani známé historické osobnosti v jiných zemích, dokonce ani v tak stabilních demokraciích, jako jsou Spojené státy. Nedávno se například v amerických městech hromadně odstraňovaly sochy konfederačních generálů a politiků z dob občanské války, dodatečně obviněných z podpory otrokářství a rasismu. A ze stejného důvodu sítem prověrek neprošel ani sám objevitel Ameriky Kryštof Kolumbus. Zvířatům nic toho nehrozí. Jejich obliba je stálá, trvalá a jistá. Můžeme si proto s klidnou myslí přát, aby se na náměstích, ulicích nebo nádražích objevovalo čím dál víc bronzových, žulových nebo mramorových medvědů, psů, koček a jiných živočichů. Jen houšť.
2: Od medvídka Paddingtona až po lišku Bystroušku. Slyšeli jsme zamyšlení spisovatele Zbyňka Černíka nad tím, proč zvířecí pomníky přežívají politické i společenské změny.
0: A Mozaika pokračuje i 3 minuty po 3:15 v pátek 26. června.

0: Ranní mozaika vám přeje hezké dopoledne 7 minut před 10. hodinou.
1: Komu bude patřit dnešní vizitka? Za okamžik hned po zprávách přijde hudebnice, herečka, zpěvačka a performérka Julie Goetz, které vyšla nedávno nová deska a je to jakási intimní zpověď a taky osobní terapie. Takže Julie Goetz o ní bude povídat za chvilinku hned po zprávách.
0: A tip ze soboty v 15 hodin sobotní drama vybíráme z tvorby Fyodora Michajloviče Dostojevského hru Nemilá příhoda.
1: No a stojí rozhodně za poslech. Koho uslyšíme? Vladimíra Brabce, Miloše Nedbala, Ladislava Potměšila, Tatianu Medveckou, Antonii Hegerlíkovou. Nemilou příhodu natočili tady v rozhlase už roku 1979.
0: A v neděli například začínáme číst z románu Příběh služebnice Margaret Atwoodové, to v Četbě s hvězdičkou od 23 hodin. Přežijte teplý víkend, snažte se ho užít si ty volné dny a mějte se krásně.
1: V pondělí se na vás opět budeme těšit v 6 ráno v Ranní mozaice. Ze studia zdraví a za poslech děkuji František Šedivý
0: a Nadežda Hávová.

0: Je přesně 10 hodin, dobré dopoledne.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Záchranáři mají kvůli horkému počasí nadprůměrný počet výjezdů. V posledních dnech se pohybuje okolo 350 za den. Často ošetřují lidi po kolapsech, nevolnostech nebo třeba s úpalem a úžehem. Postarat se musí i o seniory, kteří jsou sice doma, ale ve vyhřátém bytě málo pijí a jsou dehydratovaní. Poslanci se dnes znovu vrátí k návrhu zákona o státních zaměstnancích. Ve středu se k hlasování o něm nedostali. Norma má nahradit dosavadní služební zákon. Opozice plánovanou změnu kritizuje a obává se, že by mohla vést k politizaci státní správy. Podle předkladatelů z vládní koalice ale nový zákon zajistí větší flexibilitu. Propouštění i zaměstnávání státních úředníků by totiž bylo jednodušší, podobně jako je to v komerční sféře. V Demokratické republice Kongo přesáhl počet potvrzených případů eboli 1150. Z toho více než 300 lidí na vir ve středoafrické zemi zemřelo. Uvedly to tamní úřady. První případ nákazy se v Kongu objevil v polovině května a od té doby se rozšířil i do sousední Ugandy. O prvním nakaženém ebolou tento týden informovala také Francie. Testy tam virus potvrdili u lékaře, který se vrátil z humanitární mise v Kongu. Riziko rozšíření nemoci je ale podle francouzského ministerstva zdravotnictví nízké. Dva komisaři z Islandu a Íránu dokončili týdenní inspekci v geoparku Český ráj. Ten od UNESCO dostal předloni takzvanou žlutou kartu, mimo jiné kvůli spolupráci s některými institucemi, které prodávají kameny nejasného původu. Šlo například o Muzeum Českého ráje v Turnově, které ale s geoparkem ukončilo spolupráci. Komisaři proto kontrolovali, jestli geopark plní doporučení UNESCO. A čekejte jasno, během dne místy přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty 32 až 37, na severovýchodě místy kolem 31, v 1000 metrech na horách kolem 27 stupňů Celsia. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Визитка.
1: Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Nevěděla jsem, jak dál. Tak vznikla moje první píseň, říká Julie Goetz, vystudovaná činoherní herečka, která se ale čím dál víc realizuje především jako hudebnice, zpěvačka a performerka. Vítejte, Julie, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Působila mimo jiné v divadle Petra Bezruče, hostovala na řadě českých scén a spolupracuje s kapelami jako Cermakve Jakuba Čermáka nebo divadelní kapela pro děti Chytej ušima. Hraje na housle, violu i klavír, často v živé performativní formě. Z krajní tísně, z potřeby najít vlastní hlas i ze vzpomínek na lidi, kteří se otiskli hluboko do těla a paměti, jednoduše v hluboké osobní bolesti, vznikalo její debutové solové album, které Julie Goetz vyšlo v květnu pod názvem Non te audio, neslyším tě. Vy, Julie, tedy přiznáváte, že to album vzniklo z té těžké životní krize. Znamená to, že kdybyste byla jako v pohodě a happy, že by nic nevzniklo?
2: Kdybych byla v pohodě a happy, tak bych asi byla nějaký jiný člověk a asi by to nevzniklo.
1: Non te audio, neslyším tě. Proč jste dala albu název ještě v latině?
2: Jo, protože já na tom albu, ta latina, tak kvůli tomu, že já na tom albu používám několik jazyků.
1: Tam, mimo jiné vlastně, i svůj vlastní, vymyšlený.
2: I vymyšlený jazyk je tam, čeština, polština, angličtina, francouzština se tam objevuje. A já jsem vlastně při vymýšlení toho názvu dospěla k tomu, že nechci žádnému z těch jazyků dát přednost. Takže jsem zvolila nějaký úplně jiný, nějaký prostě, který to tak zastřešuje z mého pohledu. A to neslyším tě, mě se na to hodně lidi ptají, co to vlastně znamená. Jakou konkrétní asociaci jsem měla, že jsem album takhle pojmenovala, ale já to nerada říkám, protože právě mám pocit, že v tom, co člověka první napadne, v tom jako co nebo koho neslyší, nebo co nebo koho neslyší jeho, nebo je to umlčený, nebo něco, tak je vlastně klíč k tomu, jak to album poslouchat.
1: Chápu, takhle, že nechcete doslovovat, ale děkuji i za tuhle otevřenou interpretaci. Zároveň si řekněme, že je to vaše první debutové album a dala jste si ho k jubileu, ke 40.
2: Ano.
1: Čili jste se docela dlouho osmělovala k tomu vlastnímu tvůrčímu hlasu. Jaké překážky jste překonávala, že to tedy jako ta vlastní kreativita vytryskla a zhmotnila se až teď?
2: Až takhle pozdě.
1: Ať už ty vnější, nebo asi především ty vnitřní?
2: No.
1: Jak jste se musela osmělit, abyste jako si stála už za tím svým vlastním kreativním výrazem?
2: No, já jsem vlastně dlouho ani vlastní tvorbu nepsala. Nic, dlouho mě to nenapadalo, ani jsem nějak netoužila potom vystupovat solově, mít jako svoje vlastní písničky a pak to najednou to přišlo. Já jsem myslela, že budu nejdřív dělat jenom hudbu, jako lákalo mě tvořit hudbu právě skrz ten looper, skládat, lákala mě vlastně možnost být skladatelka. A pak jsem se najednou dostala do situace, kdy ze mě ty příběhy potřebovaly ven a začaly se zhmotňovat skrze ty slova. A já jsem zjistila, že mě to baví, že umím vyprávět i skrz ty slova, což jsem nevěděla. Takže stalo se to nějak tak přirozeně a ty písničky, jako on to vlastně fakt nebyl původně můj nějaký záměr, že bych říkala, prostě chci být solová autorka, chci prostě zpívat. Bylo to tak, že si ty skladby ze mě nějak vydraly a potřebovaly začít existovat. A teď tu jsou a já jim dávám prostor skrze sebe.
1: Když popisujete tenhle proces, tak kdy jste si vlastně uvědomila, že z toho vzniká album nakonec?
2: No, tam já už jsem nějakou dobu koncertovala s těma svýma písničkama, že já je vlastně v živý podobě hraju s looprem a s violou a zpívám.
1: To je taková ta krabička, na kterou mačkáte, šlapete
2: a ono tak. To... Ano, jenom... je tam spoustu různých tlačítek a mám takovou choreografii.
1: Vidíte, že se vyznám.
2: Jste specialistka. A nějakou dobu už to trvalo a lidi se mě začali po koncertech ptát, kde to můžou slyšet. A já jsem říkala, no, jako by nikde. A potom jsem měla rozhovor jednou s Pavlem Hájkem, který dělal tomu albu grafiku. Já ho pak ukážu ještě to album. A on najednou ve mně zažeh tu potřebu, že to album prostě je potřeba, aby bylo. Nějak ve chvíli, kdy jsem s ním mluvila, tak se ve mně ten proces spustil.
1: A jak dlouho to trvalo?
2: No, trvalo to dlouho. Já vám vlastně ani nevím. Radši to spíš nepočítám. Tady od toho momentu můžou být tak 4 roky, si myslím. Ale jako to už předtím třeba 4 roky trvalo, než ty písničky vznikly.
1: A na tom albu se podílel a spolupracoval producentsky i kreativně Ivan Acher, skladatel orchestrální a scénické hudby, oceňovaný. Řekněte mi, čili jak ta spolupráce probíhala a jakou notu, tóninu tam Ivan Acher vlastně doplnil.
2: Já jsem si ty písničky teďka poslouchala po cestě, abych se zase naladila, protože jsem je další dobu neslyšela a uvědomila jsem si, jak strašně moc jsem spokojená s tím, jak to Ivan udělal, jak jsem prostě nadšená z toho a jak si myslím, že to prostě nemohl dělat nikdo jiný producentsky, protože on, ty moje skladby tím, že jsou vlastně skládaný na looper, tak jsou hodně omezený tím patternem, tím rytmem, tím, co já tam jakoby usmyčkuju.
1: Tou smyčkou teda, že?
2: Ano, ano, tou smyčkou. A tím, že prostě nemám tolik nástrojů, že mám violu, mám sebe, mám prostě maximálně nějaký takovej beatbox. A Ivan má neskutečnou hudební fantazii a umí jako vytvořit neskutečnou jako bohatost a škálu zvuků. A my jsme se fakt o tom hodně povídali, hodně jsme jako vymýšleli společně, jaký zvuky do které skladby patří. A postupem času jsme se čím dál tím víc ladili na takovou společnou notu, že já už jsem ani jakoby nemusela tolik toho říkat, protože Ivan vlastně cítil, jakým směrem já to chci směrovat a už tam přirozeně dodával ty zvuky a rytmy a efekty, které mě prostě způsobovaly nadšení.
1: Tak způsobíme nadšení i našim posluchačům, co vy na to. Julie Getz, hudebnice a herečka, je dnes hostem Vizitky. A tak bychom si mohli pustit také píseň, která, nebo jednu z úvodních písní, Jestem. Jestli mi ji uvedete a řeknete, prosím, jak vznikala, trochu o čem je.
2: Jestem je moje úplně první písnička, která právě se stala skrze to, že jsem prostě nevěděla, jak dál. Bylo mi hodně těžko, nevěděla jsem, jak se v té situaci vyznat, jak vlastně přežít, jak se udržet naživu. A ty slova, které jsem začaly tvořit v hlavě, tak mám pocit, že mi utkali takovou záchranou síti, že jsem našla cestu ven. Tak takhle to začalo.
1: Takže poslechneme Jestem od Julie Getz a pokud máte nějaké dotazy a podněty, pište prosím na vizitka@rozhlas.cz.

0: jestem od Julie Goetz doznělo dnes ve vizitce. A já právě Julie Goetz poprosím trochu o komentář především vlastně tady k polštině, protože na tom vašem albu jsme říkali, zazní řada jazyků, včetně vašeho vymyšleného. A je to tedy jako jazyk jako způsob, jak unést různé vrstvy sdělení. Tak co vám právě, co se týká toho sdělení, umožňuje právě polština? Jak se stalo, že jestem je právě polsky a není anglicky, francouzsky nebo česky?
1: Mm-hmm. No, já jsem třeťák na svojí vysoké škole strávila v Krakově na herecké škole, kam jsem jela na Erasmus. A naučila jsem se tam, myslím, poměrně dobře polsky a fakt krásně se mi v něm hrálo, zpívalo, tvořilo. Byl to pro mě hodně inspirativní jazyk. A když jsem pak začala psát vlastní skladby, tak součást toho ostychu asi bylo i, že jsem nedokázala to ještě vyjádřit v češtině ty věci. Že pro mě ta polština byl taková schovka. Jak ty věci říct naplno, ale takže tomu třeba nebudou všichni rozumět, jak je všichni, který znám. Takže byla to taková pro mě cesta, jak vůbec začít, jak se do toho vpravit.
0: Mm-hmm. No a tím pádem se nemůžu nezeptat, jak jste se potom jako emancipovala v té češtině, nebo jste si dodala odvahu, nebo jak daleko od jestem potom bylo k dalším? A které byly třeba právě už v češtině?
1: To byl asi takový postupný proces osmělování a otvírání se. A ona vždycky, každá ta písnička, já ty jazyky jako nevymýšlím záměrně, ale ona si každá ta písnička řekne o to, jaký jazyk je pro ní dobrý. Že mě třeba napadne první verš, nebo že jsem inspirovaná nějakou kapelou, která zpívá v nějakém jazyku a skrz to se ta celá písnička potom někudy vydá.
0: Protože druhé jsou kontinenty, ty začínáte si, je to tak? Nebo ne? Jsi se tak zatvářila?
1: Druhé? No.
0: Ne, nebo tak nevznikly jako druhé?
1: Ne.
0: Ale jsou druhé na tom albu?
1: Druhé je vlastně. Druhá vznikla, myslím, písnička, co na tom albu vůbec není. To byla písnička pro Jitku Šuranskou a byla to vlastně cover verze její jedné lidovky, kterou ona hrála.
0: Ale když jste mluvila o tom, jak vám vlastně polština umožnila jít s těmi niternými zážitky tak trochu zakrytá ještě, tak právě mě zajímá, když ty písně vznikaly z nějaké krajní tísně, z lásky a ze vzpomínek, nakolik těžké bylo převést to do hudby a do těch slov právě, vyslovit to?
1: No, já to spíš vnímám, že díky tomu, že to dám do slov, tak se to celý ten proces ve mně nějak uvolní a někudy se vydá a já si dost často vlastně vytvořím skrz tu skladbu cestu z té situace ven, že se tam do ní vespívám nějakou naději nebo i ventilaci nějakého vzteku nebo prostě nějaké rozřešení. Ale není to tak, že by všechny písničky vznikaly z nějakých jako otevřených ran. Jsou tam i písničky, které byly napsané prostě z velké lásky.
0: Čili to je vlastně takový trochu i terapeutický proces pro vás.
1: Řekla bych, že to tak nějak fungovalo.
0: Říkáte, že jste si vyléčila temná místa zároveň, když se třeba s Ivanem Acherem mluvili o těch skladbách a o tom soundu tedy. Tak vy říkáte, že je tam tedy i nějaká naděje. Neobáváte se přece jenom, ale že mohou působit některé hodně temně?
1: Nevím. To fakt nevím. Já si neumím vlastně představit, jak to působí na posluchače, protože každý to vnímá skrz úplně jiný filtr a jako možná to tak je, že některé skladby můžou působit temně, ale já mám jako taky ráda spoustu skladeb od různých kapel, které jsou velmi temný.
0: Já to neříkám s žádným znaménkem, jenom, že jste mluvila o tom, že jsou tam i jako nějaké nadějeplné průduchy.
1: Ano, to jste řekla hezky. Průduchy tam snad budou, no.
0: No a teď mi řekněte, prosím, mluvila jste o vaší zkušenosti z Polska, tak vy jste herečka původně. To spíš tedy vede k tomu, že to je taková interpretační disciplína, i když samozřejmě teď se to jako různě mění a nemusíme dávat škatulky, ale že teda tam jste byla skrytá vždycky za nějakou roli. Mm-hmm. A najednou vás to dovedlo k tomu, že sama stojíte za sebou na jevišti a se svými texty a se svojí hudbou.
1: Jo, je to tak. Já jsem obecně spíš trémistka, ale moment, kdy jsem na festivalu Aneška Festu, který pořádá právě Jakub Čermák, kdy jsem prvně vystoupila se svýma, myslím, 4 nebo 3 písničkama tehdy, tak to myslím, že jsem měla největší trému v životě. A jednu skladbu jsem začínala asi na 4x, že prostě mě ten loupr vůbec neposlouchal. Ale ve chvíli, kdy jsem to jako dospívala všechno, kdy jsem to jako vypustila ze sebe a ten ohlas byl tehdy vlastně velikej, tak to zase byl potom jeden z nejšťastnějších momentů mého života, no, kdy jsem cítila, že prostě to je ta cesta, že jdu dobře.
0: Přes takové zmrazení, šok, až potom jako k tomu, že to vyjádříte.
1: Ano, ano,
0: ano. Dobře. A myslíte, že právě to, že jste herečka, samozřejmě potom vidět i v tom, když vystupujete se svojí hudbou? Že máte vlastně ty performance, promiňte trošku.
1: Jo, jo, jo. Myslím si, že jo, já tam ten prostor na to hraní divadla nemá moc veliký, protože zároveň jak hraju na ty nástroje a ovládám spoustu různých těch klapek a tlačítek, tak jako nemám prostor tam úplně něco sehrát, ale já jsem původně právě chtěla, aby to byly jenom písničky, ale ta performativnost se mi tam, myslím, nějak přirozeně dostala skrz to, že taková jsem, no, a když se postavím na jeviště, tak to ze mě jde všema kanálama.
0: A zároveň tam jste tedy sama, jak jsme už několikrát řekli, tak nechybí vám kapela? Nebo v čem je to přínosné, že si to jako tak tam zařídíte všechno sama? A v čem je zase asi fajn mít tam ty spoluhráče?
1: No já teďka hodně sním o tom, že bych měla kapelu, no. Hodně sním o tom, že bych k sobě měla 1 nebo 2 hudebníky, už si tak trošku dělám na nějaký zálusk, protože když je člověk na té stage sám, tak to musí všechno jakoby ze sebe dostat sám a je veškerá ta energie, to stojí na něm. A když je tam víc lidí, tak se to přirozeně nějak rozloží a zároveň už jenom mezi těma lidma, který jsou spolu na jevišti, tak vzniká, jak to přirozeně generuje nějakou energii a nějakou takovou radost. Takže já jsem asi ze začátku potřebovala začít s tím, že si to všechno prostě obstarám sama, protože já nejlíp vím, jak to má být. A teď už se, myslím, cítím na to...
0: Abyste měla vlastní band.
1: No, no, nebo prostě... nějaký tam kamarády, se kterými to budeme tvořit. Mm-hmm. Že už vlastně jsem schopná i pustit tu ideu, že tu hudbu může po svým pochopit někdo jiný a pomoct mi ji předávat. Mm-hmm.
0: Říká Julie Getz, hudebnice, zpěvačka, performerka, herečka. A Julie jako host vizitky vybírá také samozřejmě hudební dramaturgii dnes do vizitky a my si teď zahrajeme Šostakoviče Fugu a dur. Proč jste vybral tuhle skladbu?
1: No, protože strašně zbožňuju Šostakovičovi Preludia a Fugy. A i jsem hrála jeho Preludium a Fugu e-moll, který je teda trošku jako delší a proto jsem zvolila tady tu. Protože to fakt krásný.

0: pokračuje vizitka na Vltavě. A naším hostem je dnes Julie Getz, hudebnice, zpěvačka, herečka. Vybrala pro nás tuhle fugu Šostakovičovu a vy jste říkala, že jste taky Šostakoviče hrála třeba, tak řekněme právě ten váš vztah k hudbě, jakkoliv vlastně přiznáváte, že docela dlouho trvalo, než jste si udělala prostor právě pro hudbu a pro vlastní vyjádření hudbou. Tak ten vztah ale máte od jak živa. Vy jste hrála, hrajete na klavír, na housle, na violu.
1: Ano.
0: Ale pak jste šla na činohru.
1: Jo. Jo, jo, jo. Je to tak. Já jsem vyrůstala v prostředí, kdy jsme hodně chodili právě na koncerty klasické hudby. Moje sestra Lenka tak je i profesionální houslistka. Takže jsme chodili na její koncerty a obecně nějak se to u nás doma drželo. Takže já jsem vyrostla na klasice v podstatě. Hrála jsem na housle, potom na violu a nevím, kolik mi bylo, myslím, že tak třeba 12. Ve 12 letech jsem začala hrát na klavír a to mě extrémně chytlo. A pak jsem měla úžasnou paní profesorku Magdu Štajnochrovou z Českých Budějovic, která tam učila i na konzervatoři a která mi dávala vlastně velkou svobodu v té muzice, že od začátku cítila, že mě baví tou hudbou vyprávět nějak trošku po svým. Takže mi dávala takovou svobodu a takže já jsem hodně cvičila na klavír, jako zbožňovala jsem to. A uvažovala jsem právě potom před maturitou, jestli bych chtěla jít radši studovat klavír na konzervatoř nebo herectví. A nakonec jsem se rozhodla pro to herectví, protože jsem chtěla stát na jevišti prostě. Chtěla jsem se dostat jako před lidi. A to procento klavíristů, ještě když jsem začala tak pozdě relativně, kteří se dostanou prostě na pódium a můžou hrát třeba s orchestrem, tak je poměrně malý. Takže nějak...
0: A vám se podařilo? Vy studovala jste herecí, podařilo se vám stát na hned několika scénách, dosud stojíte? Tak... Jaká to byla zkušenost, to herectví, co vám vedle hudby přináší? A to je asi rozdílný zážitek té performanci.
1: No, já jsem teďka dospěla do momentu, kdy jsem vlastně úplně, si myslím, nejšťastnější po pracovní stránce, protože jsem přesně v bodě, kdy se mi ty dvě věci propojily, že hodně často jsem muzikantka na jevišti nebo performerka, která má v ruku nějaký nástroj nebo i nějaký role, teďka natáčení ke mně přicházejí skrz to, že jsem třeba houslistka a tak. Když takže můžu tady propojuji? Ty dva světy propojovat, tak je to pro mě úplně nejvíc báječný.
0: A jak se hudba třeba propisuje? Už jsme mluvili o tom, že třeba ta herecká zkušenost se nějakým způsobem otiskuje do toho, když vystupujete jako hudebnice. A jak naopak hudba se propisuje třeba do vašeho hereckého projevu? Dost často si vás tady režiséři, režisérky vybrali, nebo že jste ten nástroj tam měla na tom jevišti, ale ta muzikálnost ve vašem herectví?
1: No, já si myslím, že se to otiskuje tak, že já přirozeně mám nejvíc rozvinutou tu audio stránku a já tím pádem i hraní na jevišti i všechno jako vnímám primárně ty
0: přes
1: zvuky,
0: ucho.
1: Ano, přes zvuky a všechno vnímám trošku jako hudbu. Takže je to asi hodně takový nekonkrétní, nevím, jak vám to mám jako přesně specifikovat, jak přesně to ovlivňuje ten můj
0: herecký projev, když to máte předně audio.
1: Ale třeba hodně moc ráda, teď jsem se poslední roky dostala k natáčení audioknížek a to je vlastně ono. To je vlastně tam, kde můžu ten svůj hlas se k němu chovat vyloženě jako k hudebnímu nástroji a skrz něj skrz něj a skrz tu hudbu, kterou jak kdyby on tvoří, tak vyprávět. No.
0: Vy jste stvořená pro rozhlas, jenom jste si udělala takovou výhybku přes jeviště.
1: Vypadá to tak.
0: Ale zároveň přesně, že, jak říkáte, když herec potom používá, když natáčí rozhlasové

0: natáčet jeden seriál, ale já to vlastně nechci úplně specifikovat, protože nevím taky, jestli můžu, ale budu hrát v jednom seriálu houslistku teďka přes léto.
1: Tak právě. To vám sedí.
0: No, já jsem vždycky jsem nejšťastnější, když mám u sebe nějaký ten hudební nástroj. Je to tak.
1: A zaujalo mě právě na tom albu Nonte Audio, o kterém mluvíme a Julie vyšlo v květnu. Mám pocit, že ta viola je tam tak úžasná a tak výrazná, že jste skutečně rehabilitovala, dokázala, že ty jako vtipy na violisty, violistky a na violu jsou naprosto nespravedlivé. Je tam velice výrazná.
0: No, jako já jezdím už roky s Kubou Čermákem a vlastně většina zvukařů, jezdím s violou, většina zvukařů se zeptá, jestli můžeme nazvučit ty housličky, takže je to takový jako evergreen, který mě provází. Já jsem teďka vlastně poslední třeba dva roky začala hodně cvičit na housle a mě překvapila taková věc. Jak se vždycky houslisti violistům posmívají, že viola hraje pomalu a nic tam nemá, tak mě překvapilo, jak se na ty housle, samozřejmě je tam potřeba obrovská technika, ale jak se na ně hraje snadno, jak vlastně je to, jak to jde tak samo oproti té viole, že mám pocit, že na té viole musím mnohem víc makat, aby to vlastně znělo krásně a ty housličky jakoby zpívají i při mnohem menším úsilí. Ale jakoby každý nástroj má svoje, že vůbec jako nechci říkat, že jedno je těžší, jedno lehčí, to vůbec absolutně ne. Ale že mě překvapilo, jak je to příjemný hrát na housle oproti tomu, co člověk musí zabírat na tu violu. No.
1: No a nedezertujete od violy k
0: houslím? Ne, já čím víc nástrojů, tím líp.
1: Čím víc nástrojů, tím líp, říká Julie Goetz, hudebnice, zpěvačka, herečka. Jako další jste pro nás vybrala Avishai Kohena, izraelského basistu a skladatele a píseň Morenika. Můžete nám ji trochu víc představit? I Avishai Kohena?
0: Jo, on je to, no já myslím, že jste o něm řekla vlastně poměrně
1: to základní.
0: Poměrně tak nějak všechno, co vím já. Já těch životopisných údajů o něm moc nemám, ale prostě zbožňuji jeho
1: hudbu. Kde jste na něj vynarazila?
0: Kde jsem, můj kamarád, který právě hraje na kontrabas, tak mi představil to album, doufám, že to nespletu, Aurora. Je to nádherný album, který začíná právě touhletou písní. Je tam, podle mě má neskutečný zvuk a já mám pocit, když poslouchám tady tu skladbu, že bych v ní chtěla žít, protože je to nádherný.

0: Posloucháte Vizitku na Českém rozhlase Vltava. Dnes s Julií Getz, hudebnicí, performerkou, herečkou. A mluvíme o jejím novém debutovém albu Non te audio, neslyším tě. A Julie přinesla do studia i vinyl. Tak jestli nám můžete trochu přece jen popsat, protože ten cover je krásný. A jak třeba jste vybírala skladby, které na tom vinylu jsou?
1: Mm-hmm. No to společně s Ivanem, protože já jsem v té době, kdy ta deska vznikala, měla, myslím, přibližně 13 skladeb a tak jsme probírali jednu po druhý a říkali jsme si, jaká má potenciál a který nás nejvíc baví. A nakonec to dopadlo tak, že na streamovacích platformách nebo v té digitální verzi tak je 10 skladeb a na ten vinyl se jich vešlo jenom 9, protože nám trochu nabobtnaly ty skladby a nevešly by se všechny do toho 40-minutového limitu, který vinyl vlastně má.
0: No a mě právě zaujala ta bonusová písnička, velmi, nebo zaujaly mě všechny, ale to je Astronaut.
1: Astronaut, ano.
0: Tak jestli můžete tuhle skladbu taky posluchačům víc představit, protože je opravdu pozoruhodná, jak vznikala a vlastně tam je takový jako zvláštní dialog, opravdu takový meziplanetární.
1: No, to je skladba napsaná pro mýho kamaráda Honzu Kačenu, který v tu dobu, když vznikala, tak ležel v nemocnici po tom, co se nadýchal jedovatých plynů a jeho mozek byl hodně dlouho bez kyslíku. A já jsem, mě hrozně chyběl a potřebovala jsem si to nějak zpracovat, protože jsem s ním strašně moc ráda dělala divadlo. A udělali jsme i jedno představení o konci světa, který se jmenovalo Marbaka. A z tohohle představení já jsem vybrala různé věty o tom, jak si mumínek povídá s Moranou a poskládala jsem je do takového dialogu, který je v té písničce slyšet. A na tom, v té skladbě, v té nahrávce, tak se objevuje moc krát slovo halo, což jsem oslovila kamarády, který Honza má a který vlastně mi poslali nahrávky toho halo, který na něj volají skrz tu písničku. A halo, nevím, jestli posluchači znají, tak je ještě takový tajný heslo z knížky, kterou Honza měl taky, nebo má moc rád. Halo je takový heslo, když se dva lidi uvidí a jsou spolu šťastní. Co takového.
0: Čili to je jako pozoruhodné, co všechno za tou písní je, jaký příběh, jaké sdělení. Takže to mě zase vede k tomu, nakolik vlastně jsou ta slova a hudba a melodie intuitivní a nakolik vlastně jsou tam zcela vědomé linky k něčemu reálnému.
1: Já to mám většinou fakt spíš hodně promyšlený, že každá ta skladba je pro mě takovej ucelený svět, který má vlastní jazyk, vlastní výraz a většinou i vlastní nějaký kód a způsob vyjadřování. A i uvnitř toho textu bývají různý takové jakoby narážky na různý verše mezi sebou a my vám to většinou spíš takový jako promakaný.
0: Představte nám prosím ještě nějaký další ucelený svět z alba Non te audio, nějakou další skladbu píseň. Protože to jsou opravdu příběhy, které...
1: Jsou. Tak vy jste zmínila...
0: Astronauta.
1: Vy jste zmínila...
0: Dialog mumínka s Moranou.
1: No, dialog mumínka s Moranou, ano. A pak je tam třeba ještě píseň Zatopená šachta, ke které vznikl i klip, který jsme natáčeli z Ostravy. A celá ta písnička vlastně pochází z Ostravy, když jsme se tam nastěhovali. A... Já jsem přemýšlela, jak se dostat z toho momentu, ve kterým jsem se v životě nacházela. A myslím, že ten klip natočil František Plzák a velmi přesně se mu podařilo zrealizovat to, co jsem si od toho klipu přála, a ty obrazy, které jsem viděla ve své hlavě, tak on je vlastně dokázal převíst do toho filmařského jazyka, a tak moc doporučuju tenhle ten klip ke shlédnutí.
0: A tam zase kombinujete dva jazyky?
1: Ano, tam je čeština a polština.
0: Mm-hmm. A ještě mi řekněte, který ten jazyk, který jste si vymyslela, tak ten vznikal jak a jak zní, k čemu vám vlastně slouží? Je tam i váš vymyšlený jazyk?
1: Jo. On to není celý jazyk, že bych v něm byla schopná komunikovat, ale ty slova, které se tam objeví, to je takový zaklínadlo, řekla bych. A vznikalo to...
0: Řeknete nám ho?
1: Kamutea, Samfidokea. Je celý.
0: Takže to je z písně...
1: Je to z písně Jahoda, a ne Volání milého.
0: Volání milého. Kamuteo, Kamutea, Samfidokea. Co jsme teď zaklili? Nebo...
1: To je... To je volání milého. Já to asi víc nechci specifikovat, chci to nechat v té obrazivosti.
0: Nechme to v obrazivosti a zahrajme si další píseň, ať může tohle zaklínadlo doznít. End of the Road od izraelské hudebnice Noga Erez.
1: Ano. Can we get some more subs so he can feel it? Dum dum dummy, I'm no bunny, I'm no slubby boy. I never beg for no money, fun, funny, you run.

0: Julie Getz, hudebnice, zpěvačka, herečka, je dnes hostem ve vizitce. Dozněla Noga RS, kterou pro nás vybrala. A my jsme mluvili o vaší, a mluvíme stále, desce nové Nonte Audio, o tom, jaké to je, když jste vlastně v sobě objevila ten tvůrčí hlas. Protože jste se vydala tedy na tohle pole autorství, vlastní tvorby. A ty texty, když si člověk poslechne, a také jste o tom mluvila, jsou prostě vrstevnaté. Zatím ten příběh, vy jste říkala, že ty slova vybíráte s velkou pečlivostí, že třeba mají i tři významy. Takže máte hodně materiálu a potom zužujete. Tak jsem si říkala, máte to slovo spojené vždycky s hudbou, nebo třeba se může stát, že vydáte sbírku básní, že jsou to takové zhudebněné básně, nebo že se posunete k literatuře?
1: Myslím, že v tuhle chvíli ne. Zatím si to nemyslím, protože to, co mě na hudbě opravdu baví, nebo na tvorbě, tak je vlastně ta možnost jí sdílet s lidma naživo, anebo i skrz tu hudbu na desce, že toho psaného slova to necítím, to nevnímám tak silně. Pro mě ta, jak jsem o tom říkala, že ta hudba, ten zvuk je pro mě takový primární.
0: A nese to slovo potom? Nebo jak to je? Jako, že máte nějakou melodii a najednou máte k tomu zrovna třeba nějaký úryvek, slovo a ono začne se? Nebo
1: přichází to tak spolu.
0: Přichází to
1: ale jako, že by mě napadaly úplně jenom verše, který bych chtěla zapsat.
0: A potom zhudebnit? Ne. Prostě je to organicky dohromady.
1: Organicky to hodně vzniká. Hodně to vzniká spolu, no.
0: No a co teď vás čeká právě i v souvislosti s albem? Budete nějak víc koncertovat, abyste ho jako dostala víc k lidem? Nebo?
1: Jo, to si hrozně přeju. Teďka, co mě čeká nejblíž, tak jedu na festival La Strada do Mikulova a tam budu mít koncert jednak na náměstí a jednak v synagoze. Já to se hrozně těším, tam je taková krásná synagoga, ve které už jsem jednou hrála. Tak tam budu v neděli 5.7. hrát. A pak mám ještě nějaký další koncerty, ale které bych vypíchla, tak budu mít 6. listopadu, budu mít křest desky v divadle X10, což je takový nádherný industriální prostor.
0: V centru Prahy,
1: no, tam u Národní třídy. A mám skvělýho osvětlovače a moc se na to těším, no. Doufám, že to bude krásný.
0: Máme tady ještě pro vás pozdrav od paní posluchačky Lídy Zvoníčkové. Milá Julinko, potěšila se nás výběrem hudby a také svou polskou písničkou, takže jo, se znáte.
1: Děkuju, moc zdravím.
0: Takže 6.11. křest v X10. Jak jste koncipovali, nebo už jste přemýšleli o tom, jak ten večer bude vypadat, jaké tam budete mít hosty, kdo bude kmotrem, kmotřičkou?
1: Já si o tom zatím tak hodně sním, právě vybírám ty lidi, kteří se mnou některé ty písničky třeba zahrajou kapelně a na hosty a na kmotra si ještě myslím, ještě potřebuju chvilku času, abych si to všechno rozmyslela, ale jsem na to už teď natěšená.
0: Takže když se tam objeví někdo, kdo by třeba to s vámi zahral, jak říkáte, kapelně, tak možná to bude i někdo tedy, kdo by s vámi vytvořil tu budoucí kapelu, které sníte?
1: Tak nějak bych si to přála. Mm-hmm.
0: Řekněte mi, když jste sama ale byla třeba součástí projektu nebo kapel Jakuba Čermáka, Cermakve, tak tam asi tu energii sdílenou z toho vystupování, tak to jste tam měla, ale teďka, že byste tady byla jako lídrině té kapely. Mm-hmm. Je to tak?
1: Mm-hmm. Směřuje to všechno k tomu. Mm-hmm. No, jo, a právě proto ty hudebníky kolem sebe vybírám pečlivě, protože chci, aby nás to spolu bavilo a aby jsme měli společný náhled na tu hudbu, protože tak to vlastně v kapele Cermakve máme, no, že se máme strašně rádi, že jsme taková rodina pro sebe a že to bytí na pódiu je pro nás většinou obrovský radostný zážitek.
0: Ty, a už je ve vás uzrál nebo neuzrál název pro kapelu?
1: to vůbec, to jste mě teďka zaskočila. To je věc, o který jsem vůbec nepřemýšlela a tak si ji napíšu na svůj seznam věcí, o kterých budu přemýšlet.
0: Tak ať se vám daří, Julie. 6.11. křest Alba Nonte Audio v X10. Moc děkuju, že jste přišla do vizitky.
1: A můžu ještě uvést poslední písničku.
0: Prosím, uveďte.
1: Ano, ano, protože to je poslední písnička, která zazní, tak je od kapely Souvrat, což jsou muzikanti právě, se kterými jsme v Cermakové kapele a mají spoluhudební duo Souvrat a chystají se teďka v létě vydat svoji první desku newyorských písniček a myslím, že je to nádherný, takže...
0: Zuzana Barancová, Martin Barinec.
1: Ano, ano, moc doporučuju. Thank you.

0: Nodo, dny nové opery Ostrava. 7 světových premiér, 7 pohledů na svět. Opera 21. století s mezinárodními týmy a solisty. Skladatelé od nás, z Kanady, Velké Británie, Slovenska i Spojených států amerických. V Ostravě denně od 23. do 27. června. Generálním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas Vltava.
1: Radioservis představuje
2: audioknihu Broučci.
3: Tak už zas broučku poletíš, ale budeš poslušný?
4: Budu.
2: Legendární příběh Jana Karafiáta o nezbedném broučkovi.
3: Ono si tě to samo najde. Už slyšíš, broučku?
2: Broučci. Audioknihu v podání současných členů i absolventů Dismanova rozhlasového dětského souboru dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
5: Hezké dopoledne, je 11 hodin.
6: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
5: Poslanci znovu jednají o návrhu zákona o státních zaměstnancích. Ve středu se k hlasování nedostali. Norma má nahradit dosavadní služební zákon. Opozice plánovanou změnu kritizuje. Obává se, že by mohla vést k politizaci státní správy. Předkladatelé z vládní koalice to odmítají. Jednodušší má být zaměstnávání i propouštění státních úředníků. Komunální volby budou společně s prvním kolem senátních voleb 9. a 10. října. O vyhlášení voleb rozhodl prezident Petr Pavel, jak informoval Hrad na svém webu. Teď musí usnesení spolu podepsat premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Komunální volby se konají jednou za 4 roky ve všech obcích Česka. Ve větších městech lidé vybírají zástupce i do městských obvodů nebo částí. Evropské země se dál potýkají s vlnou veder. Historický teplotní rekord očekávají meteorologové v Německu. Už včera padl červnový teplotní rekord v Británii, když v jeho anglickém Merrifieldu naměřili 36,7 stupně. Před extrémním horkem varují zdravotníci. Ve Španělsku podle agentury AFP od neděle v souvislosti s vlnou veder zemřelo přes 200 lidí. Prahou začnou ode dneška projíždět kropící vozy s mlžením. Mají pomoct snížit vysoké koncentrace přízemního ozónu, které jsou typické pro horké letní dny s minimálním prouděním vzduchu. Speciální vozy budou jezdit v pravidelných intervalech všemi městskými částmi. A počasí bude jasno během dne, místy přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů Celsia. Na severovýchodě bude místy kolem 31, na horách naměříme kolem 27 stupňů. Více zpráv najdete na webu i rozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Pátek 26. června trávíte ve společnosti našeho vysílání. Od mikrofonu se vám hlásí Dagmar Kopečková. A dnešní příděl jazzové hudby bude ve znamení tří hudebnic nastupující generace. Výběr z jejich tvorby připravil Otakar Svoboda. Dobrý den.
2: Dobrý den. On to není tak už úplně jazz, protože ta hudba je rozpřáhlá a taky těžko identifikovatelná občas, ale myslím si, že jsou to, já jsem úplně zatuhlej, já nevím, to je z toho vedra,
1: to je prostě
2: to je šílené, takže že jsou to zajímavé osobnosti, jsou jiné, než bychom občas čekali. Začneme, jestli můžu rovnou už to uvést, 45 letou, není zase tak moc mladá, ale není zase tak úplně strašně populární, zpěvačkou, která se jmenuje plným jménem Laura Kabasomi Kakoma, a vystupuje pod uměleckou zkratkou jména Somi a vydává v srpnu novinku Does It Take to Bloom, ze které je dostupná ukázka We Are All Falling, všichni padáme, jako by to trošku věděla, co se děje. Tak já nevím, souhlasíte s tím, že si ji napřed pustíme a pak si k tomu něco povíme?
1: Určitě ano.
2: Tak je na řadě.

0: Zpěvačka známá jako Somi a ukázka z jejího připravovaného alba What Does It Take to Bloom. Do vysílání její tvorbu vybral Otakar Svoboda. Řekněte nám o Somi něco víc.
1: Řeknu vám o ní, že se narodila v americkém státě Illinois, ale její rodiče pocházejí z Rwandy a Ugandy a to jí přineslo pozici první ženy z té oblasti, která získala jednak nominaci na Grammy a pak také jako první vystupovala na Broadway jako Rwandňanka, Ugandňanka původem. Prostě prolínání ukázkové. Já si ji povšiml až před 4 lety, kdy vydala široce propagovanou desku Miriam Makeby a ono to tehdy trvalo asi půl roku, bylo to zpožděný, ta deska, vůbec nevím proč, ale to není důležité. To je takové to, že když něco chcete a ono to nevychází furt, tak se na to o to víc těšíte, tak já jsem se těšil a myslím si, že nás to nějak nepřekvapilo. Miriam Makeba to byla obrovská osobnost, takže už to samo, že se pustíte do její tvorby je odvahou. To měla na kontě zmíněnou nominaci na Grammy za předchozí spolupráci s frankfurtským rozhlasovým orchestrem a přinesla jí i vystupování v divadelní verzi na zmíněné Broadway. Celkově od roku 2003 natočila až do současné novinky 9 desek. Není z první vnímané ligy, ale patří mezi zajímavé osobité hlasy překračujících žánrů. Somi je prostě dalším příkladem přínosu etnických mixů, které ponejvíc nabízí americké jazzové prostředí. A jestli dovolíte, tak já rovnou přejdu k té další ukázce, protože ono to svým způsobem je dost navazující, byť je to úplně žánrově jinde a i ten původ té dívky je jiný. A je to zpěvačka, která také vystupuje pod jedním jménem, to je dneska moderní. Že to nebylo
0: ano,
1: běžné.
0: Je to tak.
1: Dneska všichni mají jedno jméno i u nás, jako asi, aby jsme si je
0: lépe zapamatovali.
1: V naší obecné debilitě zapamatovali prostě. Takže tahleta se jmenuje Jamil. Je to zpěvačka a zároveň kytaristka, která vydává takto komorní nahrávku, jenom jako ona sama zpívá a hraje, nazvala ji Incidentally, což znamená mimochodem. A skladba, kterou jsem pro dnešní pořad vybral, se jmenuje Můj pají, já neumím portugalsky, takže možná to vyslovuju špatně, neboli Můj otec vrací do rodné Brazílie, odkud odešla, opět do New Yorku. Amerika je prostě, a to je naprostá pravda, Amerika je absolutní mix všeho, protože když se narodíte v Americe, máte nějaké kořeny, potkáváte ty další muzikanty, protože když chcete být slavná, když chcete být skvělá, tak musíte potkávat další slavné muzikanty a teď si to tak jako vzájemně začnete předávat, tak na to tady někdo prostě z Pardubic, Prahy nebo České Třebové nemá šanci se dostat, si myslím, ale to je samozřejmě s velkou nadsázkou řečeno. Ona to současně znamená, že se tam potkávají, ale v jazzu se chcete prosadit, tak je musíte přijmout a musíte se snažit najít si svoji vlastní cestičku, což jí se daří, řekl bych. Je tichá, klidná, zase ono je to počasí celkem nahrává tomu, abychom byli tiší a klidní na ten svůj zpěv a kytaru a patří mezi ty, které si prostě podle mého názoru budete pouštět opakovaně. Trochu bych ji přirovnal k novince naší Marty Kloučkové, která Ocean kytaru dodává Petr Doruška a takový ten přednes s posuntilým hlasem a klidným autorstvím i klidnou kytarou je prostě radost poslouchat. Tak si ji tedy dejme, tu skladbu, kterou věnovala Jamil svému tátovi.

0: Zpěvačka, hudebnice Jamil, my si ve studiu povídáme s Otakarem Svobodou a nejmladší z dnešních tří interpretek se narodila v Londýně. Rodičům z různých koutů světa, prozraďte nám víc.
1: Je to dívka, která se jmenuje kompletně, a zase se vracím k tomu, co jsme si předtím říkali, že dneska si většina zpěvaček, ale si i zpěváků nechává jenom jedno jméno, tak ona se jmenuje Emma Louisa John. To John je příjmení, asi, nevím. A ta Emma je, asi přišla natolik symetrická, že používá jenom tu Emu. Ama se to píše, že jo, samozřejmě. Narodila se v Londýně k guyanskému otci a anglické matce před 28 lety, to znamená, že je nejmladší z těch, co jsme si pouštěli. Británie, ono je to těžký určovat pořadí, ale Velká Británie se díky Beatles, Rolling Stones a pak všemu tomu, co následovalo, stala takovým druhým melting potem, podle mého názoru, toho všeho hudebního dění, moderního. Je zajímavé, že třeba klasická hudba většinou pochází z jiných částí světa než z Anglie, taková ta špičková, myslím, ale v tom roku oni se prostě, a já no, přestanu psychologizovat a řeknu, že ona se tam začala postupně prosazovat. Je to zase poklidná muzika, tentokrát usazená spíš někde v soulu nebo moderním rapu nebo R&B nebo tam někde. Těžko to umím sám charakterizovat, na diskotéky už asi 50 let nechodím, tak nevím, co se tam hraje. Ale posunula se pro svou novou desku stejně zase do té Ameriky, konkrétně do Miami. Tam bude možná ještě teplejší, než teď je tady. A tam čerpá a rozšiřuje své kořeny. Je to hudba, která má svých představitelů stovky a vyšplhat se mezi nimi do výšiny je o to těžší, ale ambice Amy jsou u této eponymní novinky přesně takové. Ta deska se jmenuje taky Amy. Pomáhají k tomu i evidentní sex appeal, tedy alespoň u nás mužů, protože ona se tam tak jako prezentuje, oni to ty zpěvečky dělávají, ale je současně hlasově krásně temná, klidná, naléhavá. Myslím si, že se tam daří najít takovou tu skulinku, kde se může prosadit, uvidíme, je to prostě, jak říká, mladá dívka, tak si zpříjemněme poslední červnový pátek v období strašlivých veder hudbou z podobné oblasti zmíněné Floridy. Já už jenom dodám, že tak je to dneska den, kdy děti dostávají vysvědčení, takže je to takový ten den D. A jenom možná bych požádal rodiče, ať jsou na ty děti hodné, protože vůbec není důležité, jaké mají známky, důležité, co v nich je a kam se pak všichni dostanou, až je ten život tak nějak odvede. A jestli mají z něčeho trojku, nic se neděje, odejďte klidně na dovolenou, jestli si to můžu dovolit říct, takovouhle věc. A možná se k tomu vztahuje i ten název té skladby Needed Bad, já to prostě strašně chci.
0: Otakar Svoboda připravil dnešní dávku jazzové hudby. Děkujeme.
1: Mějte se hezky, děkuju.

0: americká zpěvačka a skladatelka Ama, dříve vystupující jako Ama Lou. Ve vysílání Vltavy dozněla její píseň Need It Bad. Je 11 hodin téměř 22 minut. Hezký den a dobrý poslech.
1: Zázračná moc hudby provede prince i ptáčníka úskalými hororové cesty.
2: A na jejím konci čeká na každého vytoužená dívka.
1: Mozartova kouzelná flétna, unikátní archivní nahrávce dirigenta Wolfganga Saváliše s vídeňskými filharmoniky a pěveckými legendami Hermanem Prajem, Peterem Schreierem nebo Helen Donát.
2: V operním večeru v sobotu 27. června od 20 hodin.
1: Na Vltavě.

0: Na špatném místě ve špatný čas zpívá český písničkář a spisovatel Michal Bystrov. My naopak jsme na správném místě ve správný čas. Vysílání Vltavy pokračuje. Jsme rádi, že jste s námi.
1: Kultura v rytmu dne.
2: Osudy, povídky a spousta hudby.
1: Polední Vltava. Vždy od 11 do 2.
0: Jako dítě neustále kreslil a že chce malovat, věděl už na základní škole. Michail Richtein, představitel české expresivní figurální malby a zakládající člen legendárního uskupení 12-15, pozdě ale přece, je tento týden hlavním hrdinou vltavských osudů. Blížíme se do finále, už za pár minut vám nabídneme závěrečnou pátou část.

0: Americký jazzový klavírista a skladatel Taylor Exty vás provází páteční polední Vltavou.
1: Osudy.

Na programu je pátá, tedy závěrečná epizoda rozhlasového vzpomínání výtvarníka a pedagoga Michaela Richtajna. Pořad připravila Petra Hinčíková v technické spolupráci s Ondřejem Fraňkem. Příjemný poslech.

zahraničí jsem tu a tam to Art Centrum mě vyvezlo. To bylo 87, tak no. A já tady takhle seděl a tady byl telefon na EZD. Přiběhla

těmi štěmi z toho dvakrát vyšoupli, chtěli tam dát někoho jiného, jo. Prostě jedno svinstvo za druhým, ale nakonec jsem prostě se tam dělal trošku delší pobyt, takže to jsem ještě byl u Petra Sýse, jsem se stavil v New Yorku a moje švagrová tam měla známý z tenisu, takže jsem u nich v New Yorku bydlel. A doktor Jan Kříž měl tam známýho Leona Goluba, což byl slavný malíř, tak říká, hele, zajdi za ním. Leon mi přijal, mysleli jsme oba Židi, on byl Žid, já Richtstein, že jo, tak mě objal tam světový ateliér, jako tam se pracovalo a vzal mi normálně a odvedl mi do těch nejlepších galerií, do kterých se nikdo nedostane, kde on byl, jako jo. A já jsem paní ukazoval tu karkulku a ta ona říkala, no hejte pane Richtstein, tamhle to budeme sundavat, jo, dáme ji tamhle, jo. Ale já jsem říkal, je to v Chicagu, až skončí to. No tak až skončí veletrh, tak ji tamhle pověsíme, jo. Nevím, že já nemohl, že jo. To se skládala celní jistota a to smělo být venku 3 neděle a jinak finito, jo. To se muselo dát do bedny z toho Chicaga a já jsem přišel k Petrovi Sýsovi a říkal, no tak nic moc, no tak jako jsme šli a teď jsem jmenoval tu galerii a už se nespomenul. Ale bylo to ve stejným, úplně ve stejným patře, jako jak Goušen a tyhle ty. A říkám, hele, ona říkala, ať to tam pověsím. A říkala, ty vole, to tady lidi chodí 30 let ve špinavých kalhotech na všechny vernisáže a žebraj. O tohle. Já jsem říkal, no, ale já to tam pověsit nemůžu, víš, protože jsem složil celní jistotu a to, no, tak se to neudálo a prostě to byla taky taková newyorská zkušenost a tam bylo spousta emigrantů, který každý den 5 večírků, který vlastně na sebe navazovali a přijel do Prahy a viděl jsem týden motře, já nevím proč.

to centrum, oni vozili i knížáka, že jo? Oni vozili všecko možné, co mohli prodat, protože oni byli hodnocený podle toho, kolik dali státu valut. Pozor, ale teďko ještě z každý ty akce, já jsem třeba měl vystavu v Kolíně nad Rýnek, tak se mnou jel jeden člověk vždycky od nich, který byl u STB. Jo? A první, co mi řekl, prosím vás, vyvarujte se kontaktu s emigrantama, jo. První, co bylo, že on odešel zpátky emigrantům a tam jet a já jsem jenom s emigrantem, protože ty furt chtěli na večeři tohleto, že? Protože se chtěli bavit, jak to u nás vypadá a tak dále, tak mě furt zvali, chodili za mnou. Tak co já, mě to bylo jedno, že jo, tam byl doktor Kusák, třeba Arsen Pohrybný a ty zase třeba to řekli a zase někdo přišel, koupil si tu věc, že jo, ty znali tam terén, protože tam bez doporučení jste vyřízená. Takže jsem se tam běžně stýkal, s kým se mi jako chtělo, jenomže pak jsem muselo přijet do Prahy a psát zprávu. Já ji nikdy nenapsal naštěstí, jo. Já jsem vždycky říkal, ať to napíše ten pán, co se mnou byl. Já to psát nebudu. Já měl práce, tak ať to napíše, no. Tak oni to napsali. I v Bázlu, jo, všude. Tam dokonce přijel generální ředitel Art Centra, který jako tam přijel, že tam máme tu koji, jenomže on tam přijel se svým řidičem, chtěl jít na fotbal. Takže on snad ani v té koji nebyl, jo, prostě. Ty to vůbec nezajímalo, ale byl jsem tam s jedním teoretikem, který tomu rozuměl, byl zaměstnanec Art Centra. Já ho nebudu jmenovat, no, ale byl tvrdě vázaný u STB. Jo. Ale to byl jediný, který na tom stánku byl schopen s těma lidma mluvit o tom, co to je, o tom umění. On byl zavřený za nějaký zpronevěry uměleckých děl a pustili ho, že to podepsal jako natvrdo. Jo. A s tím já v podstatě tam kamarádil, protože jako v podstatě jsem se s ním musel stýkat, protože když tam přišel někdo ze západu, tak on jediný mohl říct něco smysluplného, protože sledoval umění a znal to. Takže se dostali třeba moje věci potom, když dělal Jiří Šetlík, dělal v Americe kulturního radu, no tak říkal, máš to tam v dobrý sbírce nějaký, jo? Ani jsem nevěděl, kudy to tam jako se dostalo. V podstatě ty lidi, kteří potom v tom světovém umění fungovali těch 30 let, tak ty byli na stejném patře. Když byl listopad, tak když je tloukli na Národní třídě, tak jsem byl tady. A druhý den už v 10 hodin jsem byl v Praze dopoledne, jo. Pak šel další průvod na hrad, který se sformoval, tam šli umělci vepředu, tak jsme došli na most a tam ještě lidi koukali jakoby z chodníků, že jo, co se to děje a na mostě

stály ještě nějaký dva obrněný transportéry a vojáci, takže to ještě to nebylo tak jasný. No a v té době se sešel natřískanej Mánes, plénum takový, a volilo se tam, kdo jakoby už si uděláme teda nějaký výbor. Pak už se to jmenovalo akční výbor a to bylo asi 10 lidí a volili tím mě, jo, taky do toho. No a teď ještě běžel s vás normálně o patro nad náma, že jo. Oni tam zasedali, až se z nich kouřilo, že jo. A my už jsme zasedli dole, to byl asi první den, druhý. A furt jsme říkali, co teď jako, a teď se to musí nějak, a my jsme nevěděli, že tamhle už studenti a tamhle už herci. A když jsme pomalu se to jakoby dozvídali, a najednou začala vznikat taková struktura. My jsme dostali na starosti jakoby tiskoviny a ty výjezdy těch herců a tohleto. Zároveň nám přišli lidi, takže plnej Mánes byl vlastně, tam měli psací stoly. Prostě to tam jelo. My jsme seděli dole jako takovej štáb. Už se začalo prostě navážet. To jsme všechno museli evidovat, protože jsme si říkali, pak nás zavřou. Že jo. Začali se navážet z tiskáren, role papíru, barvy a tohle, kde nemají, že se to vytiskne. Tam se to začalo převážet, no velká agenda. No a asi třetí den teprve padlo jméno Havel. Že jo, jo. A ten už seděl vlastně v tom počínajícím občanském fóru a už se s ním navázal kontakt, chodil tam Ivan Gabal, ten měl jako s náma takový jako kontakt a přinášel vždycky, co by potřebovali. Takže my jsme začali tisknout ty plakáty a to dělat, protože tam bylo spousta grafiků, že jo, který tam přišli nabídnout svou práci, takže to bylo takový centrum vlastně tiskovin a všeho. Takže to je placka to OF, to jsme vybírali my. To nakreslil jeden student z Umprumu, to nakreslil fixkou, jo. A nám se to líbilo nejvíc vlastně, že je takový neoficiální, takže to se vybralo, pak se udělali ty placky, které jsme nosili. Oni nosili taky, protože to bylo občanský fórum, že jo. Pak už z toho vlastně byla celostátní akce, takže já jsem ten den v Praze nebyl, ale druhý den okamžitě jsem do Prahy jel a třetí den jsem byl v akčním výboru výtvarníku, takže tam jsem strávil 3 měsíce. To bylo strašný. Schůze, zodpovědnost. Teďkon vemte, to bylo předsednictvo svazu. A teď se báli, strašně se báli, co jim uděláme. Jo? Teď přišli nějak dolů a my jsme říkali, tak právě jsme vás rozpustili. Teď obrovský majetek fondu z Otavovny, to nebyla jen taková sranda, jo. To byly chaty na horách, jo, ateliéry rezidenční, všude možně, tam bylo obrovskýho majetku. No a ten fond byl vlastně pod svazem. Ale oni se pak zařídili pro sebe a rozkradli to docela zdatně. Jo. Jediný, co se ukradlo oficiálně, byl Mánes a ten mají do dneška, že jo, ty pohrobci. Někteří z toho zůstali docela šikovně u lizu, no. Rozhodně nikdo nešel na dlažbu a ta doba byla taková, ale už třetí den revoluce za mnou někdo přišel a nabízel mi barák. Tam je volný barák, my ho na tebe napíšeme. Já jsem říkal, ty, co pročítáš? A to byl velké, jo, za dětským domem, jo. Já jsem říkal, co já budu dělat s barákem, prosím tě, nebo vůbec, jak je to možný. Už tam byli tyhle ty spekulanti, ty už tehdy startovali prostě, znali ty struktury, jo, tak mě chtěli skorumpovat, protože kdyby mi nabídli barák, aby za barák, už by byli jejich, že jo, no. A to bylo týden po převratu, jako. No, byla to zvláštní doba, musím říct, že jsem si nejvíc naschůzoval a úplně to nenávidím. Už nikdy. Ale tenkrát jsem to považoval za svou absolutní povinnost. Jo.

po revoluci jsem dostal hned nabídku a jdu učit malbu na Umprum. Jo. Vůbec jsem nechtěl, protože najednou se ta situace změnila. Já stál znovu zakleknutý ve startovních blocích. Jo. A teď já v té době ještě díky těm mým účastím před revolučním jsem dostával spousty jakoby pozvání. Jo. Najednou chtěli dělat třeba v Sydney v galerii moderní moji výstavu. Že jo. Ovšem pozor, co potom po revoluční doba mi to zahatila stejně. Chtěli dělat moji výstavu na bienále různý a to. Tady byli takový progresivní teoretici, že jo, který, já už to znám z 68. nějakým způsobem chtěli, aby se tady znovu rázem objevilo světové umění, to nejaktuálnější, co tady je, tak začali prosazovat takový internacionální jazyk. No, no a teď na to neměli lidi, že jo, jo. Naše generace to nedělala. No tak šahli na AVU do posledních ročníků a sformovalo se několik takových spolků. Já to nevyčítám, jako to prostě se sformovalo. No a oni je přímo vyučovali, co mají jakoby dělat a jak to má vypadat a tak dále. Dálo by se říct, že i hodně naváděli. No a začali vytloukat ty šance, které původně šly jako k té generaci předchozí. Na ministerstvu měli svého člověka, takže ty pozvánky, které mi chodily dřív do schránky, už chodily na ministerstvo. No a najednou prostě, když byl zájem o to české umění, no tak oni prezentovali tuhletu nejmladší generaci, kterou si jakoby vyškolili. Nějaký čas to šlo a v podstatě mě to tak jako nějak už přestalo bavit, tak jsem se sebral a odjel z Prahy a byl jsem 2 roky, jsem tady dělal krajinu. Třeba jsem potkal Adrianu Šimotovou a ty pro ně byly dobrý, to byly starý klasici, ty už jako nezabírali prostora. Ta moje generace značně zabírala ten prostor duchovní a takhle byla známa a tak dále, že jo. Takže tak jako instinktivně se vytvářela dějiny umění, kde my máme takovou marginální roli, jo? Takže třeba oni udělali výstavu v Německu a najednou můj kunsthistorik z Německa, který tam o mě psal, mi píše, čověči, tady píšou v rozhovoru, jsou to manželé Ševčíkovi, že pan Ševčík tady řekl, že vaše generace se dobrovolně vyřadila z dějin umění. Co si mám myslet, jo? Nemyslí si nic, to je v Čechách taková rozprávka. No, no tak přijel mi kunsthistorik ze Sydney, přivez kůru od Aborigina, že je to dárek ředitele, tam zdravím vás, pane Ričte, a dopis, že by měli zájem o výstavu mojí a jestli bych jim nesprostředkoval nějakého teoretika, který by jim udělal takový malý průřez s českým uměním, že by to tam chtěli nějak prezentovat. A on říká, no já to budu muset, my to máme před ministerstvo kultury, tak šel na ministerstvo kultury a už nikdy nepřišel. Úplně stejně jako předtím, že jo. Pak se tam vezly nějaké věci. Nebyla to už vůbec tato výstava s tím českým uměním, ale pár umělců vybrali manželé Ševčíkovic. Rozmluvili jim to přes to ministerstvo a vezli se tam pár umělců, který byli na jejich listě zájmu, taky učili pak dějiny umění na škole, že jo, kde přednášeli třeba o některých dneska důležitých autorech, že nestojí za nic, jo, trošku jako, že dělali tady ten český existencionalismus a tak dále, a že jedině teď konceptuální umění a tak dále, což musím říct, že dneska úplně ta teorie selhala, absolutně, jo. Tehdy to bylo jako věc polemiky, jo. Takže jsme se s nima normálně hádali, on pak ten Jirka učil na škole, když já tam byl. Jo. Ona to v podstatě byla pozitivní snaha dostat to umění do světa, jo. Ale nebylo tam místo jakoby pro všechny. Jo. Přece jenom jsme malá země a ten záběr musel být uši a oni prostě byli skálopevně přesvědčení o tom, že se musí najet na ten internacionální jazyk. Pak, jako máme nějakou šanci. Takže tak dělali i výstavy doma, důležitý výstavy poměrně. A vím, že teda jsem třeba potkal Adrianu a Adriana říká, já vím, že teď byla řada na vás, no já se ti sama omlouvám. Jo. Mně to bylo jedno, já jsem měl svý sběratele a stejně a furt jsem jakoby fungoval nějak. Ale už jako třeba chodili studenti a poté pak tam studoval Lukáš a říkali, no ten Richten, to je úplně ztracený, jak on dělal furt tady, to tomu nikdo nerozumí. Já jsem říkal, kde na to přišli? No to tam tak nějak učilo, jo.
Tomu nikdo nebude rozumět, přitom třeba přijeli Japonci a chtěli koupit celý můj ateliér a chtěli ty nejčeštější věci, pochopitelně. Jo. Dneska vysloveně trend, kdy se udělala Klužská a Lipská škola, vysloveně z věc mám odtamtud, z toho místa. Jo. Celý bienále v Benátkách je o africkém umění přesně z těch vesnic, přesně z toho, přesně teď se jede, tohle to, co u nás se tehdy absolutně, dá se říct, vydusilo. Jako, jo. Takže takhle byla ta doba. Já jsem to vzal jako vždycky a to byl v podstatě zvyklý. Když něco se tak vidlo odehrávalo, tak já na to reagoval, že jsem šel do Aťasu, no. Jo, a dělal. To bylo ve 40. byla revoluce a 10 let bylo takových jako to. No a pak jsem se zúčastnil výběrového řízení na míčovnu Pražského hradu, no a dostal jsem ji. To byl jako určitě můj comeback, prostě jsem tam udělal velkou výstavu, která byla obecně, všechny o tom psali a tak, a byla obecně velice dobře přijata. Takže už jsem získal nějakou platformu, kdy jsem mohl reagovat na tu aktivitu, jako se ve těch Ševčíkových, svým vystavováním. Jo, a 12-15 taky udělalo několik takových aktivit a ta situace se srovnala prakticky až dneska. Oni chudáci už jsou po smrti, teda manželé Ševčíkovic, ale pro mou generaci to byl takový přízrak skutečně nepříjemný a nemuselo to tak ani být, jo, ale oni to dělali ve svatém zápalu skutečně, jo. Když já už byl na škole, tak udělali velký seminář, sympozium v 80. letech a nepadla tam jediná zmínka o mý generaci. Jediná zmínka ve 80. letech. Já jsem vystavoval na bienále v Benátkách, vystavoval jsem ve světě, bylo to absolutně přijímané, nikdo se tam o tom nezmínil. Jo. Takže to je pořád stejný. Jo. Přijede někdo zvenku, chytne ho jedna parta a řekne mu, že tam kromě těch čtyřech jejich známých, že tady vůbec nic není. V současné době tady není nikdo, kdo by to nějakým způsobem dokázal pomenovat své české umění a infiltrovat do toho evropského, protože zatím je mašinerie peněz, které jsou absolutně provázané. No, takže neříkám, že to české umění je nějaký zázrak, ale pár nás tady je.

to vzal knížák, že jo, a zreorganizovali. Jeden ateliér chtěl taky obsadit tím způsobem mimo myšlení, no tak mě volali poprvé a já jsem nechtěl. Protože jsem dělal, no tak jsem si připadal, co já tam budu dělat v 45, že jo, no. Já chci malovat, no. Po druhý, to jsem taky nechtěl. No a pak po třetí, asi po třech letech, to mě bylo už 52, tak jsem tam jako do toho vstoupil, do toho procesu. Setkal jsem se tam opravdu s velice vstřícným obsazením toho ateliéru, který se na mě jako těšili. Tak jsme začali dělat plenéry, jo. Měli jsme zájem o cesty do zahraničí, jak jsem s nima procestoval Evropu, dokonce jeden rok jsme udělali takový majsterštyk, tak jsme udělali New York, jo. Najednou přišly peníze. To se musel rychle zažádat, já byl první, kdo mě zažádal. A tak jsme jeli do New Yorku. Jo. A každý rok jsme vlastně byli na plenéru a každý rok jsme byli v nějaký metropoli, kde byly galerie a chodili jsme po nich jednu galerii denně, že vždycky jsme tam byli tak těch 8 dní. Londýn, že jo, Berlín, i Budapešť a pochopitelně Paříž dvakrát. Neměl jsem tam vůbec žádný problémy. Já jsem ani na nikoho netlačil, tak pochopitelně tou lehkou ironii, já si dokážu udělat prostor, jo. Každý dělal prostě, co chtěl, tak já jsem se snažil mu ušít vždycky na míru, jako tu diskuzi, takže i jsme chodili třeba i v Praze po výstavách. Když jsme někde byli, tak jsem je nechal napsat nějakou esej, ty se tam pak přednášeli, aby jsme si nějakým způsobem zvolili nějaký jazyk komunikační, pomenovali si věci a tak. No a o ten ateliér byl poměrně velký zájem, takže když byl třeba silný populační ročník, tak nejvíce ke mně hlásilo 75 lidí, já bral dva. No a ty dva lidi, to už jako jsem si vybíral tak, aby to byli lidi až trošku postižený uměním. Jo. Byli mimořádně jako nadaný po této stránce. Já měl asistenta Romana Frantu, který byl zkušený asistent. Jo. Dalo nám to velkou práci, protože aby jsme ty lidi nepřivedli do neštěstí. Jo. My jsme vybírali lidi, kteří jsou tak utvořený, že nic jiného dělat nebudou nikdy. Kdyby měli potíže, problémy, vydržej kvůli tomu. Jo. To je to nejdůležitější. A zároveň jsou výjimeční i prostě v nějakém přírodním, že prostě jsou vybaveni k tomu, aby to, co vidějí, zobrazili. Protože jsme byli malířské ateliéry, ale zároveň nebyli tak blbí, aby nevěděli, proč si vybrali to zobrazování v té široké paletě možností, které tady dneska názorový jsou. Jo. No, takže co ten ateliér byl, tak vždycky byl inspirativní pro mě a bylo o čem mluvit. My jsme se ten program snažili naplnit, tady byli asi 10krát na plenéru, že jo? Tady jsem vzal vždycky závodní chatu, nebo na Koutském zámku byli ubytovaní, jezdili jsme s nima na Lomeček, jezdili jsme tady na kola, že jo, většinou, tak jsme tady udělali Klenovou a takový docela jízdy. Já jsem to vždycky kombinoval trošku s tím pohybem, takže se každý den bylo třeba na koupališti chvilku a tak dále. Měl jsem studenta, který, já mu říkám večer, co to máš za skici? Ale já jsem si zaběhl na Železnou Rudu. On pak se umístil asi třetí v Himalaji v maratonu, v tom vysokohorském. On si zaběh udělal pár škic na Železnou Rudu, co znamená, že ráno vyrazila, večer mi je ukazoval. Jo. No, já nevím, jak dneska běhá jeden čas, to byl šílenec. No, tak byla tam takováhle atmosféra, ale oni říkají, že u mě se muselo nejvíc dělat, protože já nevím, já jsem zvyklý dělat. Prostě jsem chtěl od nich něco vidět a moje základní heslo bylo, samo to tam nenaskáče. Jo. A když říkal, vždycky já jsem myslel, nebo tohle, protože ty konceptáci furt mají ty teorie a myslel, jsem říkal, tam jsem jim napsal, to bylo hrozný, když přišel někdo, protože se tam furt kecelo o mní, nemysli a maluj. Jo. A teď, to jsou blbci, vždycky přišel někdo od vedle satelíru, oni tam mají heslo, nemysli a maluj. Já to myslel trošku jinak, jo. Protože aby mi někdo vyprávěl 3 měsíce o tom, co udělá, až to domyslí, jo. To se všechno odehrává, že to člověk dělá a ono mu to vrací se a přemýšlí o tom, ale jakoby, jo. No. Taky jsme byli třeba v Provence a oni seděli a malovali tam, kde se dával Cézanne, jo. Chtěl jsem jim jako vysvětlit, jenom ukázat prostě, protože to je Cézanne s tou jeho hmotou a s tou San Victory horou, byl vlastně jako otec kubismu v podstatě, jo. A vůbec celý ty modernistický linie. No a teď jsme přijeli prostě do školy a já jsem říkal, tak dáme na chodbu 4 panely a tam to všecko připíchneme, jo.
A teď tam z konceptuální ateliéru normálně cedulka, stydíme se za vás. Lidová škola umění, jo. Hloupá znešenost, jo, to byla, já jsem říkal, vidíte, oni se za nás stydějí, že jste si prošli začátkama moderny, jejíž oni jsou koncem. Oni nezačali ještě chápat, proč dělají to, co dělají, protože to začalo tímhle, když se začalo prostě to umění nějakým způsobem rozkouskovávat na díly a každému dílu se věnovala zvlášť pozornost, až to skončilo vlastně, že té konceptuální stránce toho díla se věnuje ta pozornost. Jo. Ale začalo to tím Sezánem, který tam seděl na tom místě, kde jsme seděli my. No, takže takový jsme měli způsoby výuky a diskuze. Oni byli vyzbrojeni jako intelektuálně oponovat. A zároveň taky jsem mohl sledovat celou tu generaci, která dneska v podstatě směřuje k té 50. Takže já, když tady na něčem dělám, tak já myslím s nima, ne s těma mýma kamarádama. Takže vím, s jakým myšlením se budu setkávat, až třeba se objeví moje obrazy nebo tohle, jejich publikum se na něj bude dívat. Jo? Takže tohle já všecko zatím vím. Pochopitelně, že se mi to začíná zdalovat, protože nastupují další generace, které vlastně s tou digitalizací mají úplně jiný priority. Jo? Protože pro ně zprostředkovaná realita je realita. Což pro mě byla realita jenom, co jsem si mohl ošahat a očuchat. Pro mě všechno má takovou jako elasticitu toho vašeho pozorování přes vás, ale rovnou k té přírodě. A pro něj tu elasticitu má z toho pozorování vlastně toho zprostředkovaného obrazu. Ale to tak bude tomu já. Ale já se prostě v této oblasti, tak jsem říkal, je čas říct té škole s Bohem. No tak jsem potom už, já jsem říkal, až bych vypisoval konkurs, tak já do něj nejdu a jdu domů. No tak ono vypsal, ani mě nemenoval, já jsem podal výpověď, rozloužil jsem se se všema v dobrým, šel jsem sem, tady jsem šel do myčky traktorů a připravil jsem si výstavu do jízdárny Pražského hradu. A ani jsem se na školu nespomněl, ale já ty studenty, jo, s těma komunikuju do dneška, oni mi normálně zavolají, nebo tohle to, jako, to jsou kolegové už, no. Já se pohybuju tady na venkově, teď žiju, jo. Tak ráno něco udělám, co je potřeba okolo baráku. To znamená, že teď jsem hodně zalejval, že jakmile jsem se namotoval čerpadlo, tak začalo pršet, což je pravidlem. Takže příště asi mi budou sousedi prosit, aby ho namontoval dřív, aby to tak nevyschlo, jo. Tak to je takový, co udělám po ránu a to znamená nějak tak okolo té 9. hodiny, no pak jdu do ateliéru a maluju, dejme tomu do oběda, pak si zajedu na koupaliště, v zimě se vrátím v hrozném stavu, takže si lehnu na elektrickou dečku, abych si co nejdřív šel do ateliéru zpátky a maluju do 8 do večera, no ve 8 to zapíchnu, no tak to dělám každý den. A docela jsem nerad, když musím do Prahy, jo, to předtím jsem takový docela nervózní, tam pak si zvyknu, já tam mám být s ateliérem, já tam taky trošku něco dělám, mám tam rozděláno maličko, jo. Dostávám se tam někdy častěji, někdy třeba tam měsíc, dva nejedu, jo, a někdy třeba třikrát za měsíc, protože furt ještě jako jsem začleněnej do té struktury té mý profese aktivně, takže se připravuje třeba nějaká tiskovina nebo se zúčastňuju nějaký výstavy nebo sám dělám výstavu. Obchází mi hrůza, když okolo mě lidi mluvějí, že to rozjedeme k mým 80. Jo? Mně je 76 a plánuju si tak na měsíc všecko. Jo? A takový nějaký představy, že teď to tady budu sušit, až mě bude 80. Jo? To je pro mě noční můra. Nejhorší noc, co ráno můžu pomyslet, je, jak jsem starý. To, když se na to vzpomenu, tak musím intenzivně jít na tu zahradu a něco dělat. No. Přítelkyně říká, no tak to byste si celý den v tom ateliéru, jo. No jo, ale já žiju v té věci a pro mě je to pestrej den. Já ještě před spaním o půlnoci se jdu podívat a ráno hned, jak odevřu oči, jak to odeschlo a tak. Prostě je to součást mýho života nějak, no. Takže já už si s tím nelámu hlavu, co bych mohl dělat, kdybych nemaloval. Mohl bych toho třeba dělat spousty a nemusel bych dělat nic, že mohl bych tady sedět jako blbec, no.

0: Tento týden jsme poslouchali rozhlasové vzpomínání výtvarníka a pedagoga Michaela Richtejna. Pořad připravila Petra Hinčíková v technické spolupráci s Ondřejem Fraňkem. V pondělí otevřeme v rámci filmového léta nový pětidílný cyklus. Poslouchat budeme rozhlasové vzpomínání filmového kameramana Jaromíra Šofra. Hezký den, je 12 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Česko čeká zatím nejteplejší víkend. Teploty můžou vystoupat ke 40 stupňům Celsia. Záchranáři ve Venezuele dál vyprošťují z trosek oběti zemětřesení. Pohřešují se desítky tisíc lidí. Ukrajinský prezident Zelenský ohlásil novou operaci, která má Rusko přimět k ukončení války. A bude jasno, místy se objeví kupovitá oblačnost, teploty až 37 stupňů. Meteorologové varují na víkend před extrémními teplotami. Zítra můžou překročit i 37 stupňů Celsia. Vůbec nejtepleji bude v částech Ústeckého, Plzeňského, Středočeského kraje, v Praze a také na jihu Moravy. V neděli se můžou teploty vyšplhat až ke 40 stupňům. Extrémní výstraha bude navíc platit už na většině republiky. Horka jsou velkou zátěží pro lidský organismus. Lidé by tak měli pravidelně pít nejlépe čistou vodu, omezit fyzickou zátěž a nebýt na přímém slunci. Novým zákonem o státních zaměstnancích se dnes znovu zabývají poslanci. Už po několikáté ho budou probírat v závěrečném kole. Norma má nahradit současný služební zákon. Podle koaličních předkladatelů by se zaměstnávání státních úředníků mělo přiblížit komerční sféře a běžnému pracovnímu poměru. Zákon by tak měl přinést flexibilnější státní správu. Podle opozice ale povede jen k jejímu spolitizování. Pokračuje předsedkyně klubu Pirátů Olga Richterová.
2: Zákon na snazší vyhazování expertů. To je podstata věci, podstata toho, čeho se snažíte docílit ve státní správě. Vyhodit, obsadit, ohnout a ovládnout. To je váš přístup.
0: Zatím naposledy vystupovala opozice s obsáhlou kritikou návrhu ve středu. Sněmovna tak projednávání nestihla dokončit. Loňský blackout v Česku byl důsledkem několika na sobě nezávislých technických událostí. Oznámili to mezinárodní experti. Šlo třeba o pád kabelu na vedení vysokého napětí, způsobený dřívější špatnou opravou. Potvrdili tak analýzu společnosti ČEPS, českého provozovatele přenosové soustavy. Experti navrhli zpřísnění standardů pro provoz, revizi některých postupů a zavedení více preventivních opatření. Několikahodinový výpadek elektrického proudu z loňského července se dotkl asi milionu odběratelů. Venezuela potvrdila zatím 235 obětí silného středečního zemětřesení. Neoficiální web zřízený venezuelskou opozicí ale registruje skoro 50 tisíc pohřešovaných lidí. Silné zemětřesení zdevastovalo hlavní město Caracas a jeho okolí. Pomoc Venezuele slíbily země z celého světa, včetně Česka. Není ale jasné, jak a kdy odborníci na vyprošťování z USAR týmu odletí.
3: Nejhůř je zasažený pobřežní stát La Guaira severně od Caracasu. Podle šéfa Národního shromáždění Jorgeho Rodrígueze je zničeno nebo poškozeno 250 budov, včetně nejméně 8 nemocnic, centra Červeného kříže nebo mezinárodního letiště u Caracasu. V troskách má být nadále asi 200 lidí.
4: Když zemětřesení začalo, držela jsem se rámu dveří, jak pevně to šlo, až jsem si zlomila prst.
3: Vypověděla žena na nosítkách bezprostředně po vytažení ze sutin. Pomoc Venezuele vysí Mexiko, Španělsko nebo Katar, ale i Spojené státy, které proti zemi uvolnily sankce a slíbily pomoc se zprovozněním karakaského letiště. Dominik Tesár, Český rozhlas.
0: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil 40-denní operaci, která má Rusko přimět ukončit válku. Bez dalších podrobností to napsal na svém telegramovém účtu.
5: O nové operaci jednal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se šéfem zpravodajské služby SBU generálem Jevhenem Chmarou a chválil zejména centrum Alfa, které spadá pod SBU a provádí mimo jiné dronové operace zaměřené na ruskou energetickou infrastrukturu. Z toho podle komentářů vyplývá, že právě tyto jednotky budou páteří 40-denní operace. Jejím hlavním cílem budou zřejmě ruské rafinérie, sklady pohonných hmot a přečerpávací stanice. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Britská královská rodina poprvé v historii zveřejnila, kolik odvedl panovník na daních. Současný král Karel III. Údajně od nástupu na trůn před 4 lety zaplatil státu v přepočtu víc než 845 milionů korun. Podle agentury Reuters se tak řadí mezi 100 předních daňových poplatníků Spojeného království. Zástupci panovnické rodiny zároveň oznámili, že britský král nebude ani po dokončení desetileté rekonstrukce žít v Buckinghamském paláci. Ten tak poté téměř 200 letech přestane sloužit jako sídlo britského monarchy. Britští monarchové ze zákona nemusí platit daň z příjmu, ani dědickou daň a daň z kapitálových výnosů. Karel III. To ale doteď dobrovolně dělal, aniž by zveřejňoval konkrétní částky.
1: Počasí.
0: Bude jasno, během odpoledne se na některých místech může vyskytnout kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty 33 až 37 stupňů Celsia, na severovýchodě 31 až 34 a v 1000 metrech na horách naměříme kolem 27 stupňů. Více zpráv si můžete přečíst na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Páteční vysílání pokračuje ze studia Vltavy. Vás zdraví Dagmar Kopečková. Jsme rádi, že den trávíte právě v naší společnosti. Před námi je opět filmová hodinka. To byl můj film, tak se jmenuje projekt, se kterým se v rámci vltavského filmového léta budeme setkávat do 28. srpna, každý všední den mezi 12. a 13. hodinou. A dnes se ve studiu sešly Alice Aronová a Jana Podskalská a navážeme na včerejší hodinu, kdy jsme mluvili o počátcích zvuku v české kinematografii. Dnes budeme totiž mluvit o vybraných zvukových filmech, jejich tvůrcích a úspěších či zajímavostech. Dámy, oběma přeji hezké poledne.
2: Dobré poledne.
3: Dobrý den.
1: Vzpomenete si, jaký zvukový film z 30. let jste viděli poprvé a jak na vás tehdy zapůsobil, Jano?
3: No, u mě to byla Tonka Šibenice. Já jsem hrozně přemýšlela, který byl ten první, nevím, jestli opravdu to tak bylo, ale vzpomínám se, že to byl docela emotivní zážitek, protože bez pochyby to bylo v rámci filmu pro pamětníky v České televizi. A ten film tam běžel někdy odpoledne, já jsem to viděla třeba tak jako ve 12 letech a vím, že to mnoho otřáslo, protože to je takové, to je takový ten sociálně laděný, vlastně docela dojemný příběh Karla Antona, který vlastně natočil s tehdy slavnou slovinskou herečkou Itou Rinou, která si tady zahrála prostitutku, která vlastně poskytne služby vězni, který je odsouzený na smrt a tím ji vlastně zavrhne celá ta, nejenom ta její komunita prostitutek, ale tady vlastně i její přátelé a část rodiny a ona se tak jako potom potácí tím životem. A vlastně mě fascinovalo a teď jsem se k tomu vrátila, zpětně jsem si uvědomila, jak dokonale v té době už dokázal režisér vyjádřit ty takové ty emoční situace. Třeba jenom taková ta scénka mi utkvěla v hlavě, jak ona se poprvé potká s vězněm v jeho celé a teď mu tam přinese takovou tu figurku, kterou roztočí jako káča a přes tenhle ten takový jako zvláštní dětský dárek k sobě nějakým způsobem najdou cestu a zároveň to působí hrozně dojemně, že to je pro něj ta poslední nějaká, jako nějaké spojení s tím běžným světem, než tedy odejde na smrt.
1: Jaký zvukový film poprvé viděla Alice Aronová?
2: Tak já vlastně musím prozradit, že já jsem tak dlouho přemýšlela, abych řekla jenom jeden film, že nakonec řeknu tři filmy, ale spojené s jedním režisérem, to je Martin Frič. A vlastně mě napadlo, že takový pro mě typické filmy 30. let zvukové jsou vlastně komedie. A když se řekne Anton Špelec Ostrostřelec, je to vlastně rok 1932, tak je to taková ta konverzační komedie s Vlastou Burianem. Tam je hrozně ještě zajímavé, že vlastně Vlasta Burian už zde mluví, ale mimochodem on vlastně neprorazil čtyřmi filmy v němé éře a až právě zvuk, neboli ten dar řeči z něj udělal krále komiku. Takže tady vlastně naplno si můžeme vychutnat dar slova v jeho případě. No a ještě dva filmy od Martina Friče. Mě to fascinuje, že prostě byl takhle jako pestrý v rámci své tvorby. Eva Tropí hlouposti, 1939.
1: No, ten já úplně miluji.
2: Kdykoliv tahle ta crazy komedie s Natašou Golovou a Oldřichem Novým vlastně jako jde, tak já se takzvaně chytnu. A stejná dvojice vlastně hrála ve stejném roce 1939 i v Kristiánovi, navíc teda samozřejmě ještě s Adinou Mandlovou. Takže legendární věta, zavřete oči, odcházím. Mám pocit, že všichni znají posluchači, všichni se mohou zasnít, ale tam opravdu ještě bych jenom řekla k tomu Fričovi. To je fascinující příběh. On vlastně nedostudoval školu. V 16 letech utekl divadlu, živil se jako kabaretní herec, pak se uchytil tedy ve filmu, začínal jako navrhovat plakáty. No a pro mě opravdu je to ten všestranný muž z hlediska výběru herců, žánrů a vlastně ve zvukové éře i nejplodnější ze všech. Já tady ještě mám poznamenané jedno číslo. On natočil více jak 80 filmů.
1: A jak tehdy na ten nástup zvukového filmu reagovali filmaři, distributoři, ale hlavně diváci, Jano?
3: No, panovalo samozřejmě obrovské nadšení, hlavně tady na straně diváků. Tady někde se v dobovém tisku psalo, že v roce 1929 se promítal první zvukový film v Ústí nad Labem a že dobový tisk popisoval diváky jako naprosto úžasle oněmělé, kteří prostě sledovali na plátně, že je vůbec možné, že nejenom herci chodí, ale že taky mluví a že se tam zpívá. Takže to bylo vnímáno opravdu jako velký technický pokrok a zázrak. Samozřejmě na straně filmařů už a výrobců těch filmů už to bylo trošku opatrnější, tam panovaly rozpaky a samozřejmě obavy z toho, jak k tomu novému fenoménu přistoupit. Byli si vědomi toho, že to jako skýtá spoustu možností, ale zároveň jednak tady se prodražovalo, musela se změnit vybavení těch kin, takže to se velmi prodražilo. Mám tady takovou poznámku vlastně, že v roce 1930, což byl ten přelomový rok, kdy se objevily první zvukové filmy, měla Praha 8 zvukových kin. V Brně byly 2 zvuková kina, ale vlastně už do konce toho roku bylo v celé republice 40 zvukových kin, takže to šlo vlastně docela rychle, že byli si vědomi toho, že ta změna je prudká, že musí okamžitě reagovat. A jedna ještě taková milá poznámka. Samozřejmě herci s tím měli taky potíž, protože byli zvyklí na takovou tu gestickou, ten gestický projev, že nemohli mluvit, takže tam byli jenom oni se svými gesty a potom mezi titulky, takže se museli učit trošku nový vlastně projev té řeči. Nebylo to vůbec jednoduché, zejména třeba pro divadelní herce, kteří v tom němém filmu, tam se to nějak jakoby považovalo za vlastně úsměvné, milé, a tady to najednou jako dělalo potíže. Jak tomu dám ještě jenom drobnost. Teď jsem viděla zrovna předevčírem animovaný film Mimoni a Monstra. Ty tam řeší úplně stejný problém, protože se to trošku vrací k dějinám filmu v jednom momentě. A je to tam samozřejmě zachyceno hrozně, hrozně vtipným způsobem. Taky najednou nemůžou, neumějí mluvit, oni mají takovou tu svou půvabnou hatmatilku, takže musím říct, že jsem se u toho hodně dobře nasmála.
2: Já bych jenom Janu vlastně doplnila, že ono to hlavně bylo velké úskalí právě pro ty kinaře, že vlastně nutnost přebudovat kina na zvuková, protože ten samozřejmě na jedné straně diváci to ocenili, tvrdí se, že když běžely tyhle ty zvukové verze, tak v kině Blaník, tak vlastně se stálo od zhora Václavského náměstí až do poloviny Václavského náměstí fronta do kina a to trvalo několik týdnů, takže najednou ty zvukové filmy se udržely opravdu několik týdnů v kinech. Ale na druhé straně právě ty kinaři prostě museli zaplatit tenhle ten drahý proces. A mimochodem to přebudování na zvuková kina, to trvalo až do konce 30. let, takže to vůbec nebylo v těch prvních letech, ale celé vlastně desetiletí. A jak tady zaznělo, první zvukový film u nás byla Tonka Šibenice 1930 a to mimochodem tenhle ten film už měl velké ambice při svém vzniku. Rovnou se natočily tři verze, česká, německá a francouzská. A ještě když si říkáme zvukový film, tak to není tak jednoduché, protože ty zvukové filmy se dělily do tří skupin. První skupina to byly filmy, které měly nějakou zvukovou vsuvku, hudbu, druhá skupina filmy se zvukovými efekty, no a třetí skupina mluvící film a potom byl dokonce 100% mluvící film. Takže to je vlastně to, co my známe dnes. Takže i ten přerod na zvukový film, velmi nákladná záležitost. Já vlastně dodnes studentům říkám, že to je, ať si představí, že přechod z němé éry na zvukovou je něco jako dnes, kdy se přecházelo z analogu na digital.
0: Alice Aronová a Jana Podskalská jsou se mnou ve studiu v povídání. Budeme pokračovat za okamžik.

0: Josef Eibler. Čtvrtou část jeho symfonie číslo 1 C-dur nám zahrál L'Orchestre de Chambre de Genève. Posloucháte další hodinku našeho nového projektu To byl můj film. S filmovými publicistkami Janou Podskalskou a Alicí Aronovou se vrátíme ke zvukovým filmům. Jano, jací tvůrci podle vás udávali tón u našich prvních zvukových filmů? A můžeme říct, že navazovali na to, co vytyčili filmaři němé éry, nebo právě naopak šli úplně jiným směrem?
1: Tak tenkrát se objevovala asi nejvíc jména Karel Anton, byť tedy, pokud jsem se správně dívala, ten skončil v roce 1933 u nás, tedy tady natočil poslední film, potom přešel do Německa a tam působil, jak jsem se dívala, vlastně skoro až do začátku 60. let, ale nicméně tu první éru za nástupu zvukových filmů to bez pochyby nějakým způsobem ovlivňoval, pokračoval v takových těch dramatech společenských, sociálně laděných. Bez pochyby to byl Karel Lamač, který zase jako střídal různé žánry, to už jsme tady o něm mluvili minulé hodně, že to byl renesanční režisér, prostě, který uměl úplně všechno psát, hrát, točit, občas i produkovat. A samozřejmě Gustav Machatý. A oni se vlastně snažili trochu vytvářet takový nějaký jako protipol té domácí tvorby, proti tomu, co jsem třeba přicházelo občas ze zahraničí. Já tady mám takový roztomilý bizar, že jsem vlastně chodili i takové jako americké reví, konglomeráty estrádních výstupů různých filmových hvězd společnosti Paramount a MGM, ale používali, aby tomu lidé vlastně rozuměli, tak používali vlastně české herce nebo české moderátory s jejich hlasy. Takže jedním z takových vystoupení se také zúčastnil Voskovec s Verichem, kteří vystoupili právě pro společnost Paramount jako konferenciéři jedné takovéhle estrády a pak tedy druhý den kulturní reví rozpravy Aventina napsala. Původností výstavby svých konferenciářských šplechtů, v nichž se jim nezdařilo zakrýt ironický postoj k ohlašovaným scénám, předstihli svůj vlastní úkol sloužit cizím hvězdám a ujali se vedení večera. V sole tři strážníci utekla jim sice srozumitelnost textu, patrně ohromili zdatností svých mluvidel i přijímací stroje, avšak i zde zůstal svěží dojem Ješkova rytmu proti benátskému sacharinu a šibeniční odpornosti, kterou nám bylo snášet od starů. Takže to vlastně ten kontrast mezi tou Amerikou, která byla taková jako laciná trošku senzace a nějakým vlastně ironickým postojem, byť to byli jenom komentátoři, se ukazovalo, kde byl ten kontrast. Takže i tím se tomu se snažili vlastně čeští režiséři nějakým způsobem čelit, a byla to hlavně tahle ta jména, o kterých jsem mluvila.
0: My si o Voskovci a Verichovi budeme dnes ještě povídat. Každopádně štafetu předchozích filmových společností převzala ve 30. letech modernější studia, zejména Barrandov, a s ním přišly také nové herecké tváře. Jano, můžete zmínit ty nejvýraznější?
1: Určitě. Tehdy se vlastně začal objevovat poprvé takový jakoby ten náznak hvězdného systému, který Barrandov potom přejímal vlastně od Hollywoodu, byť to bylo teprve v samotných počátcích, my jsme vždycky byli trošičku spožděni za tím světem. Každopádně od roku zhruba 33-34 se začalo natáčet až desítky filmů na Barrandově a objevily se mezi nimi takové tváře jako Lída Bárová, Adina Mandlová, Nataša Golová, Oldřich Nový, Hugo Haas, k tomu se asi ještě tady dostaneme, nebo Vlasta Burian, který vlastně, pro něj si myslím, že byl ten zvukový film velkým požehnáním, protože on vlastně působil už v němé éře a pak se ukázalo, když začaly filmy takzvaně mluvit, on se objevil třeba v tom prvním svém komediálním filmu od, myslím, že Karla Lamače, CK Polní maršálek, tak že vlastně najednou se ukázalo, jaké kvality má, jak je skvělý komediální herec, že to mluvené slovo mu naopak jako řada herců skončila, protože prostě nezvládli ten přechod k tomu zvuku, ale Vlasta Burian se ukázal jako skvělý herec. A tady mám ještě jenom drobnou to by tady poznámku, že vlastně, když natočil Karel Lamač CK Polního maršálka, tak kromě toho, že to mělo velký úspěch u diváků a přineslo to vlastně komerční úspěch kinům a ukázalo se, že tedy české filmy nemusí být jenom propadáky, protože mají potíže právě s tím přechodem a s tou technikou, ale že mohou i vydělat. Ten film se tehdy promítal v kinech 22 týdnů, něco neuvěřitelného třeba pro nás i na dnešní dobu, a vydělal vlastně o 3,4 milionu korun víc, než vlastně dělali náklady na ten film, takže se ukázalo, že tyhle komedie, pokud jsou dobré a s dobrými herci, mají velký význam pro nějakou tržbu. Nicméně monarchistický, nacionalistický tisk ve Vídni tehdy byl pobouřen tím filmem, protože on si tam dělá trošku legraci z těch rakouských uniform, ano, že ano. Se převlékne do toho. Takže dokonce se dožadoval zákazu toho filmu. A bylo to tak jako to pobouření bylo tak veliké, takže skutečně dosáhli potom toho, že se rakouské uniformy vůbec nesměly používat v českých filmech, ani se nějakým způsobem dotýkat důstojnického sboru Rakouska. Tak to je taková spíš půvabná pěkoška k tomu.
0: A na Barrandově ale vznikaly ve 30. letech také vícejazyčné verze filmů německé, francouzské. Alice, můžete k tomu říct něco bližšího?
2: Určitě, abych ještě jenom řekla vlastně, že Barrandov, ta stavba ateliéry je z roku 1931, ale první film tam vznikl v roce 1933 a opravdu ve své době to byl nejmodernější ateliér ve střední Evropě. Pravidelně tam přijížděli točit zahraniční štáby, vznikaly koprodukční snímky, jak tady zaznělo, točilo se desítky filmů, bych řekla to číslo, vlastně ročně se natočilo 30 filmů. To je číslo, které vlastně my tady máme dodnes v rámci, teďka myslím, české hrané kinematografie. Takže my jsme opravdu tam za období první republiky vlastně něco znamenali a některé právě ty vybrané, já bych řekla, nadějné filmy, které měly ten potenciál, že budou srozumitelné i zahraničnímu publiku, tak se rovnou natáčely ve dvou jazykových verzích. Takže buď to byla nejčastěji němčina a francouzština, to znamená, že se vlastně použily stejné dekorace, použil se vlastně úplně stejný scénář, akorát se angažoval jiný režisér, případně i herci, pokud nezvládali hrát v daném jazyce. No a právě kdo byl výjimkou, takže opět tady zase musíme mluvit o Vlastu Burianovi, protože samozřejmě to bylo české německé divadlo s Vlastou Burianem v čele. A právě zmíněný CAK Polní maršálek z roku 1930 režiséra Karla Lamače, tak ten se rovnou natočil v české i německé verzi.
0: Opět je čas naše povídání proložit hudbou. Alice Aronová a Jana Podskalská jsou se mnou ve studiu.
3: To byl můj film.
4: Rozhlasový průvodce dějinami české kinematografie.
3: Filmy, osobnosti, vzpomínky.
4: Polední Vltava během filmového léta mezi 12. a 13. hodinou.

0: Kurt Elling a píseň Sesi ve vysílání Vltavy. Ve studiu jsou stále naše filmové publicistky Jana Podskalská a Alice Aronová, se kterými dnes odkrýváme zajímavosti z první dekády zvukového filmu. V předešlém vstupu jsme zmínili první herecké hvězdy. Alice, pojďme se u některých detailněji zastavit.
1: Tak já bych určitě zmínila Hugo Haase. To je pro mě stělesnění celé první republiky. Teďka myslím i z hlediska jeho vizáže, z hlediska jeho humoru. A když se řekne film Muži v offsideu z roku 1931, tak to je opravdu legenda. Tam mimochodem už se ukázalo, že když je úspěšný film, tak se může rodit i jeho pokračování se stejnými herci, což byl Načeradec král kibiců. Takže oba filmy vlastně jsou adaptacemi románu Karla Poláčka, kterému vévodí právě roztomilý hlavní hrdina, maloměšťák, obchodník ze Žižkova, jedinečný Hugo Haas, který má takový ten jemný, inteligentní, hravý, ironický humor. To, co je zajímavé, že scénář k tomuto filmu prý vznikl za pouhých 7 dnů a do hlavní role byl obsazen tehdy neznámý herec z Brna, Hugo Haas, a vlastně rázem se stal miláčkem publika, takže pak už se usadil v Praze a dostával hlavní role a samozřejmě, jak víme, později začal pracovat i jako režisér, i jako producent a známe potom třeba i jeho Bílou nemoc, zase drama podle románu Karla Čepka. Ale Muži v offsideu mě vlastně baví dodnes, je to taková ukázka těch typických komedií 30. let, kde vlastně vidíte tu jednoduchou zápletku, komické figurky, je to konverzační záležitost, je tam potom nutná melodramatická linka, aby ten film se líbil i ženám. No a samozřejmě pro muže je tam ta oblíbená zábava 30. let, fotbal, takže napětí mezi fanoušky Slavie a Viktorkou Žižkov, ty neustále baví. To je nesmrtelné. No ale jinak jako to, co vlastně mě vždycky, když se řekne Hugo Haas, tak on měl opravdu velmi dramatický osud. Právě v těch 30. letech už byl tou hvězdou, natočil řadu komedií s Martinem Fričem, o kterém jsme tady mluvili. A vlastně na českém jevišti Hugo Haas se naposledy objevil v únoru 1939 a poté vlastně jako Žid emigroval, prchal před nacisty do Paříže, do Španělska, do Portugalska a z Lisabonu konečně se dostal potom do Ameriky. A za velmi dramatických podmínek, protože on republiku opustil společně se svojí manželkou Bibi. Ale to čerstvě narozené dítě, což byl 5týdenní chlapeček, který měl ještě žloutenku, novorozeneckou žloutenku, tak vlastně oni věděli, že tu cestu by nepřežil. Nevěděli, co je čeká, jak dlouho budou vlastně na cestě, než se dostanou lodí do Ameriky. Tak tohleto své 5týdenní dítě zanechali u své nežidovské švagrové a ta vlastně chlapce po válce poslala za Haasovými do Ameriky. Takže si představte, že celá rodina Haasových se potkala až v roce 1946 a synovi Haase Ivanovi bylo už 7 let. To je velmi dramatické. A jinak ten Haas vlastně v té emigraci, a to se také neví, v Americe, on opravdu byl velmi úspěšný. On vlastně začínal kariéru ve velké komunitě Čechů v Chicagu a potom po 8 měsících opustil už půdu divadla a odjel do Hollywoodu, který opravdu dobil. A on tam hrál, režíroval, stal se úspěšným producentem. Tady jsem si vypsala jedno číslo, on vlastně režíroval celkem 14 filmů v Americe. To je opravdu velké číslo, když si vezmeme, že tam žil jenom ta 40. a 50. léta. A z toho vlastně z těch 14, 12 filmů dělal ve vlastní produkci, takže proto právě byl ještě i velmi šikovný producent a opravdu i ty vzpomínky, to je radost číst, protože on měl hvězdné přátelé typu Marlon Brando, Bertolt Brecht, Marlene Dietrich, jeho sousedem byl spisovatel Remarque, jo. On vlastně se přátel s oběma syny Chaplina a mimochodem po Chaplinovi právě převzal jeho ateliér vlastně, kde natáčel filmy, protože zase Chaplin naopak byl nucen odejít kvůli politice do Švýcarska v roce 1952. Takže abych shrnula toho Haase, on vlastně ještě v 60. letech se vrátil do Evropy, ale vlastně nemohl se smířit s komunistickým režimem, trpěl samozřejmě i ztrátou židovských příbuzných v éře druhé světové války. Roku 1963 navštívil krátce Československo, ale vlastně zemřel roku 1968 ve Vídni, tam spolupracoval předtím i s televizí. A ještě už jenom poslední větička, jeho syn Ivan vlastně zůstal v Americe a zemřel pouhý rok po Hugovi Haasovi a bylo mu pouhých 30 let. Takže tam vidíme jako velké drama jedné rodiny.
0: A už jsme také zmínili, mezi filmové hvězdy té doby se zařadila tehdy už slavná divadelní dvojice Boskovec a Werich. Jano, co osobitého ze své tvorby přinesli na filmové plátno?
2: No, musím říct, že když jsem se teď vracela zpátky k těm jejich filmům, tak jsem si uvědomila, jakým byl zjevením vlastně nejenom v té době, ale obecně jako v českém filmu. Protože oni vlastně asi jako první a jedni z mála, teda bohužel musím říct, vnesli do české veselohry, tehdy ještě, jak se jí říkalo, nebo komedie, chytrý humor, intelekt. Oni pracovali s takým neuvěřitelnou škálou těch prostředků, jako se satirou,

0: dobře pracovat vlastně s filmem jako s novým médiem. Dokonce Varych se někdy nechal slyšet, že měli film rádi ještě předtím, než začali dělat divadlo a že vlastně všecko, co dělali v divadle, se naučili u filmu, že prostě oni opravdu sledovali ty úplně první filmy, začátky filmového média a takže to je zajímavé se vlastně nad tím takhle zamyslet. A to se samozřejmě objevovalo v jejich filmech. Já jenom připomenu, že tady začínali filmem Pudr a benzín, potom následovali Peníze nebo Život, Hej Rup a posledním filmem tady byl Svět patří nám. Já se u něj pak ještě zastavím. A je takové typické pro ně bylo, kromě toho, co už jsem vlastně jako vyjmenovala, že pracovali s tou dvojicí, stejně vlastně jako na divadle, že vždycky tam byli jako takové to duo, jeden z nich byl jakoby rozvážnější, druhý impulzivnější a na tom vlastně se stavěli tu komiku, případně nějaký příběh, který tam byl. A byli také hodně aktuální, to se asi bude týkat hlavně třeba filmu Svět patří nám, já bych se u něj pak ráda ještě zastavila, který vlastně burcoval proti nacismu. Takže kdybych je měla shrnout, tak myslím si, že jakkoliv také podobně jako Hugo Haas neměli úplně veselý osud, vlastně nakonec je rozdělila politika, poměry. Voskovec odešel do Ameriky, Jan Werich zůstal tady. Hodně se jim stýskalo, psali si přes oceán, občas se navštěvovali, ty jejich dopisy vyšly jako korespondenčně ve dvou knihách a jsou uchvatné do dneška. Prostě tam jako člověk nachází takové jako postřehy z doby a o umění, o tom, jak se prostě dělá film, jak se dělá divadlo, že to je fantastické jako svědectví. Takže taky neměl jednoduchý úděl a navzdory tomu po nich zůstala tahleta skvělá kolekce ne filmů, ale samozřejmě i divadelních her. Takže oni dokázali propojit zkrátka humor s vážnými tématy, s nějakým společenským sdělením a ještě vlastně byli v určitých dobách posilou pro české publikum. Už jsem tady zmiňovala Svět patří nám, kdy vlastně skutečně to byla taková jako otevřená výzva k tomu, jak se spojit proti nacismu. Takže klobouk dolů a je to smutné, že vlastně po nich málo kdo přišel s podobně chytře vyhraněnými komediemi, jako to uměli oni.
1: Povídáme si s Alicí Aronovou a Janou Podskalskou a k tématu se vrátíme za okamžik.

0: Joaquín Rossiniho tvorbu nám ve vysílání Vltavy nabídl klavírista Paolo Giacometti. Pokračuje živě vysílaná hodina našeho projektu To byl můj film. Dnes si s Alicí Aronovou a Janou Podskalskou povídáme o významných českých zvukových filmech a osobnostech. Prvorepubliková kinematografie začala v té době sklízet první větší úspěchy na zahraničních festivalech. Alice, kteří tvůrci, které filmy se těšily jejich přízni?
1: Než ještě odpovím, bych jenom řekla, že vlastně ta prvorepubliková kinematografie opravdu byla na výši. Začaly vycházet první filmové časopisy. Tady Jana říkala, měli jsme zde první filmové hvězdy a vlastně účastnice premiér, to byla společenská událost a na ty premiéry, a to my víme, chodili i politické špičky. Takže prostě bylo to, řekla bych, takovou jako dobrou záležitostí, byla to společenská událost. Tak to vlastně bylo ta éra té první republiky a filmových premiér. No a právě i naštěstí v zahraničí, že ty filmy vlastně měly úspěch na festivalech a určitě nutno zmínit film Řeka od scenárista a režiséra Josefa Rovenského. On to byl vlastně původně známý herec, začínal u divadla v éře kabaretů, byl nazýván filmovým lyrikem. Později vlastně na jeho způsob natáčení navazovali režiséři jako Václav Krška nebo Jan Němec. No a Řeka je z roku 1933 a to je takový jako, až bych řekla, básnický příběh o přátelství vlastně malého kluka, sedláckého chlapce z bohaté rodiny a obyčejné dívky. Chlapci je 14 let a vlastně najednou se rozhodne, že té své kamarádce materiálně pomůže, uloví pro ní štiku v řece, proto název filmu Řeka. Samozřejmě tam ještě ohrozí i svůj život v rámci tohoto divokého lovu. Štiku nakonec prodá a koupí kamarádce oblečení, takže je to tam ten sociální motiv. Zároveň to byl přesně tak šťastný konec, byl to artový film, dneska bychom takhle to označili. Ale to, co bylo vlastně zajímavé, že Rovenský obsadil do hlavních rolí děti, což je vlastně klasické neherce, velmi s nimi dobře pracoval, natáčelo se v půvabných exteriérech, posázaví, no a tohleto poetické drama bylo oceněno na festivalu v Benátkách.
0: Chci něco doplnit, Jana Podskalská?
2: Já v podstatě tam drobný doplněk přesně na stěném vlastně ročníku festivalu v Benátkách se taky prosadil Karel Plicka, který natáčel řadu dokumentů, on se hodně zaměřoval na ten folklor, na přírodu, na krajinu a ten svůj vlastně vrcholný film, který se jmenoval Zem zpěvá z roku 1933, který mu stříhal skvěle Alexander Hakenschmidt, tak představil tady v Benátkách, bylo to vlastně považováno za takovou originální obrazovou filmovou báseň. Ten film má úžasnou poetiku vlastně i po letech, byť třeba ten způsob toho vyprávění je takový jakoby pozvolný a ne každému úplně hoví, ale přestože v těch dobových kinech propadl, tak vlastně do dneška to by je považováno za jedno z takových jako zajímavých děl té éry a vlastně dokument jednoho z prvních dokumentů našeho filmu.
0: Ještě na závěr nám prozraďte, které jsou vaše zvukové srdcovky a proč? Já už jsem tady zmínila, že mým nejoblíbenějším filmem té doby je Eva tropí hlouposti. Myslím si, že to je geniálně promyšlená, natočená a hlavně zahraná komedie. Jak jste na tom vy, Jano?
2: Tak já jsem měla ráda samozřejmě filmy s Vlastou Burianem, těch oblíbených by bylo hodně, taky třeba jak tady už zaznělo od Alice, Fričovy snímky, třeba Pytlákova schovanka, ale k té se asi dostaneme ještě později. Nicméně pro mě to je opravdu ten vrcholný film, který jsem tady už trochu naťukla od Voskovce a Vericha za pomoci výrazné, tedy pomoci režiséra Martina Friče, Svět patří nám, kterým vlastně bohužel tady skončila ta jejich společná filmová spolupráce. Natočili ho v roce 1937, byl vlastně vycházel z jejich divadelní hry, která se jmenovala Jinak Rub a Líc. A leitmotivem byla píseň Jaroslava Ježka, která se právě jmenovala Svět patří nám, proto tady dala titul i tomu filmu. A ten film měl zajímavý taky docela pohnutý osud. On byl sice zhuštěný, ten děj z divadelní hry, ale protože už burcoval proti nacismu, v tom roce už ta hrozba byla poměrně jasná, kam to vlastně spěje, tak zasáhla cenzura, takže vlastně Voskové s Verichem museli například změnit jména některých postav. Jedna z postav se jmenovala Konrád, takže vlastně cenzoři měli pocit, že by to příliš připomínalo Konráda Henleina například. Museli změnit taky kostýmy, protože řada z nich předpruhované košile připomínaly nacisty. Prostě ty odkazy tam byly naprosto jednoznačné, ale už to bylo v tu dobu velmi takové, jakoby, muselo být opatrné, aby se ten film vůbec dostal k divákům. Dostal se tady do kin vlastně půl roku po tom, co proběhla divadelní premiéra, nicméně v roce 1939 nechali nacisté spálit všechny negativy i kopie toho filmu, což je strašná škoda. A až teprve v roce 1947 se dostal v takové jako okleštěné podobě zpátky do kin. Není úplně celý, ale vlastně aspoň ty mistrovské jejich výstupy a scénky jsou tam zachované, zaplať pánbůh. Já jsem si pouštěla ukázky včera a musím říct, že do dneška to je neuvěřitelně působivé, ať je to taková ta scénka slavná u toho, u té ohrady, kde oni se tak jako přetahují o to malování toho nápisu, který je taky svým způsobem trochu symbolický, nebo třeba to, jak po pochodu mezi těmi dělníky a vnutí se tomu kameramanovi, tam to natáčí, že jakoby film ve filmu vlastně kameraman s režisérem, ten pochod těch dělníků a oni se tam vnutí před tu kameru. Mimochodem toho režiséra si zahrál sám Martin Fridge a ty tam tak jako šaškujou. No jsou to naprosto úžasné scénky, které oni dokázali opravdu přenést z divadla na plátno a pro mě ten film má pořád svoji magii.
0: A zvuková srdcovka Alice Aronové?
1: Tak já mám taky pozapomenutý film, takovou perličku. Je to film Golem z roku 1936 a vlastně tam je hrozně zajímavé, že Jan Werich zde napsal scénář, Voskovec s Werichem. Šlo vlastně původně o jejich divadelní hru. Ve výsledku to byl koprodukční film, natáčel se na Barrandově, v československo-francouzský film a v režii francouzského režiséra de Viviera s francouzskými herci. Děj se odehrává v Praze v 17. století na dvoře císaře Rudolfa II. A ten příběh prostě Golema je známý. Ale to, co je právě zajímavé, že měl původně vycházet z té zmíněné hry Voskovce a Wericha, ale hra na divadle byla groteska. Taková ta inteligentní humorná zábava, to, co tady jsme si říkali celou dobu, Voskovec s Werichem uměli a dělali. A Golem tam byl taky vnímán jako takový ten dobrosrdeční hromotluk. No ale protože vlastně už se to točilo na Barrandově právě v již zmíněném roce 1936 a najednou všichni vnímali nebezpečí nacismu, tak ten Golem byl najednou úplně originálně nově pojat jako ochránce Židů. Takže najednou novinkou bylo vlastně zcela úplně proměněné aktuální politické vyznění a ty filmaři vlastně ve stylu expresionismu použili do dekorací namalované kulisy. Je v tom filmu dodnes vlastně pozoruhodná scénografie. No a za pozornost samozřejmě stojí ta výtvarná obrazová koncepce, založená na hře světel a stínů, snímaná ještě předními českými kameramany, o kterých jsme tady dneska vlastně vůbec nemluvili, Jan Stalich, Václavích, to byly taká velká jména. Takže pro mě najednou tenhle ten, jak říkám, zapomenutý film Golem 1936 vlastně krásně doplňuje i ten dnešek a ty velké filmy točené na Barrandově, ty velké koprodukce, které vlastně měly úspěch potom i v zahraničí a ještě mohly být politicky aktuální.
0: Filmové publicistky Alice Aronová a Jana Podskalská byly mými hosty. Děkujeme za dnešní filmovou hodinku.
2: My děkujeme za pozvání. Krásný
1: den. Naslyšenou.
0: A já ještě připomenu, že do projektu To byl můj film se můžete zapojit i vy, naši posluchači. Na našem webu můžete hlasovat v anketě o nejlepší české filmy všech dob.
3: Jaké filmy se vám zapsaly do paměti, ke kterým se rádi vracíte?
4: Jana Podskalská, Alice Aronová, Kristýna Roháčková, Tomáš Pilát a Martin Hrnčíř v 50 epizodách provedou historii českého filmu.
3: To byl můj film. Polední Vltava mezi 12. a 13. hodinou.

0: Na Vltavě dozněla pátá část Symfoniety A-dur Sergeje Prokofjeva, je 12 hodin 52 minut. Vedení činohry Pražského národního divadla se pod novým generálním ředitelem nezmění. Martin Glázer, který se stane šéfem v roce 2028, se domluvil na pokračování spolupráce s duem Skútr. Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský mají pokračovat v péči o stálý soubor a budování moderního divadla s důrazem na aktuální témata.
1: Měla jsem smutná milého. Život bych dala pro něho. Do ciziny se obrátil, potud se ještě nevrátil.
2: Režijní tandem Skútr vede činohru Národního divadla 4 sezóny. Mezi jeho nejúspěšnější tituly patří Erbenova kytice. Ve své práci bude duo pokračovat až do roku 2034. Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský dostanou důvěru i od nového generálního ředitele Martina Glázra, který se do Prahy přesune z Brněnského národního divadla v roce 2028.
3: My jsme po několika měsících rozhovorů se Skútry zjistili, že se shodujeme v podstatných věcech. Jednak v tom, jak by měla být profilována nová scéna po skončení její generální rekonstrukce.
2: Pojmenovává Glázer hlavní úkoly Skútrů v nadcházejícím funkčním období. Šéfové činohry mají podle budoucího ředitele také důkladně pečovat o stálý herecký soubor. Společnou mají i představu o kreativní stránce divadla.
3: Shodujeme se i na tom, že činohra Národního divadla by měla být moderním současným souborem, který má dostatek tvůrčí odvahy reflektovat svět kolem sebe, reflektovat to, co se děje ve společnosti.
2: Glázer představil i další členy týmu. Z Brna si přivede šéfa baletu Mária Radačovského. Po 16 letech se do čela opery vrátí Jiří Heřman. Filip Svoboda, Český rozhlas.

0: Hezký den, je 13 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Opoziční členové výboru pro životní prostředí požádali předsedkyni výboru Bereniku Peštovou z hnutí ANO o svolání mimořádné schůze. Důvodem je jmenování nových ředitelů do čela České inspekce životního prostředí a správy Krkonošského národního parku. Chtějí, aby se jí zúčastnil ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů i nově zvolení ředitelé Pavel Straka a Petr Moravec. Chtějí se dozvědět více o profesních kompetencích obou nově zvolených šéfů. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil 40-denní operaci, která má Rusko přimět k mírovým jednáním. Jejím pilířem budou útoky na ruskou ropnou a energetickou infrastrukturu. V noci a ráno ukrajinská bezpilotní letadla znovu útočila na ruskou chemičku Azot v Tulské oblasti. Německý soud poslal na doživotí do vězení muže, který předloni vjel autem do davu na vánočních trzích v Magdeburku. 51-letý psychiatr saudsko-arabského původu Talib Abdal Muhsin při útoku zabil 6 lidí, včetně 9-letého chlapce. Přes 300 dalších zranil. Jeho vina je podle soudu zvlášť těžká. Útočník proto nebude mít možnost propuštění po 15 letech. Až do neděle platí výstraha meteorologů před extrémními teplotami. Kvůli nim se ruší akce na Jižní Moravě. Jde například o letecký den v Břeclavi. Náhradní termín plánují v srpnu nebo v září. Neuskuteční se ani břeclavská cyklojízda, závody chrtů v Lednici nebo vítání prázdnin v Babicích u Rosic na Brněnsku. Další akce horku program přizpůsobují. A počasí bude jasno, během odpoledne se ojediněle objeví kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty 33 až 37 stupňů Celsia, na severovýchodě 31 až 34 a na horách naměříme kolem 27 stupňů. Více zpráv si můžete přečíst na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Máme 2,5 minuty po 13. hodině. Hezký den a dobrý poslech vám od mikrofonu přeje Dagmar Kopečková. Je pátek 26. června. Jsme rádi, že nás posloucháte.

Jean-Philippe Rameau, jeho předehru k opeře Castor a Pollux nám zahráli Les Musiciens du Louvre. O víkendu mají teploty na některých místech vystoupat až ke 40 stupňům. Vedle koupališť mohou příjemné útočiště nabídnout i kostely a kláštery. A právě do kreslírny Broumovského kláštera můžete zamířit už zítra. Koncertem Jazz on Screen tam začne hlavní část 21. ročníku Mezinárodního festivalu klasické hudby Za poklady Broumovska. Píše o tom server opera+.cz. Během července a srpna festival nabídne 12 koncertů v kostelích po celém kraji. Hned příští víkend například pokračuje program festivalu v kostele Na nebevzetí Panny Marie v Polici nad Metují koncertem žesťového souboru Czech Brass, složeného z hráčů českých symfonických orchestrů. Festival ale pochopitelně nabídne také doprovodný program, speciální prohlídky vybraných kostelů Broumovské skupiny. Prohlídka se vždy bude konat před chystaným večerním koncertem a během půlhodinové exkurze se návštěvníci dozví zajímavosti o historii kostela a budou mít i možnost nahlédnout za oponu příprav letošního ročníku festivalu. Více čtěte na serveru opera+.cz a já ještě doplním, že zítra se v rámci projektu Jazz on Screen můžete těšit na skladby od Herbieho Hancocka, Milese Davise, Quincyho Jonese a dalších.

0: Na Přástkách, charakteristická skladba pro klavír pro čtyři ruce z cyklu Antonína Dvořáka s názvem Ze Šumavy. Hráli Renata Ardaševová a Igor Ardašev. Vše zabalit, vynosit a přestěhovat do nového domova. Pražské divadlo na Vinohradech se o letních prázdninách přesune kvůli rekonstrukci své budovy na novou adresu. Naštěstí to nebude daleko, do 300 metrů vzdáleného Radiopaláce, kde v minulosti fungovalo kino Květen. O novém prostoru i stěhování si s ředitelem divadla Tomášem Tepferem povídala redaktorka Zuzana Filipková.
1: S Tomášem Tepferem pokračujeme v rozhovoru. Vyprávíme, jak ho napadlo využít prostor bývalého Radiopaláce, kam se divadlo na Vinohradech na podzim přestěhuje. Je to totiž pouhých 300 metrů od původní adresy.
2: Paní majitelka byla velmi překvapená, že jsem přišel na tenhle ten nápad. Řekla, jak jste na to přišel, já jsem řekl hlavou a teď se budeme stěhovat tam. Muselo se to kompletně přestavět za mnoho milionů. To není tak, jako že se sundá plátno, začne se hrát. Tam se dělalo úplně všechno, prostě od instalací, vzduchotechniky, jeviště, bude tam točna taky, takže to nejsou jako jednoduché a levné věci.
1: Jakým způsobem musíte přizpůsobit ty hry do jiného a nového prostoru? Předpokládám, že možná nepůjde ani hrát všechno. Změnili jste nějakým způsobem ten repertoár právě od toho podzimu nebo od toho září, kdy začnete?
2: Nový repertoár už s tím samozřejmě počítá, ten se bude vyrábět pro ten prostor a ty starší inscenace, které budeme tam přenášet, se vlastně prakticky musí všechny předělat. Dneska hrajeme Pygmalion, scenografie toho představení spočívá v tom, že jsou kulisy pověšený v provazišti, sjedou lampy a průčelí, jsme na ulici, vyjede nahoru, sjede dolů knihovna, jsme v interiéru, sjede závěs, jsme v jiném interiéru. No prostě je to pověšený v tazích a tam ty tahy nejsou. Tak to musíme celou dekoraci předělat a u spousty dalších dekorací je musíme alespoň zmenšit nebo upravit tak, aby se tam dali hrát. Takže budeme každou inscenaci 3-4 dny zkoušet nový dekoraci a přenášet je tam. A není jednoduchý tuhle budovu vystěhovat. Tady jsou sklady kostýmů, sklady rekvizit, sklady kulis nábytku, který se používá, nebo se uskladní, aby se použil někdy jindy. Těch prostor tam tolik není.
1: Takže budete mít jenom nějaký výběr věcí, které budete nutně potřebovat na té adrese a jinde budete mít zaskladněno všechno to ostatní.
2: No nemůžeme vyhodit úplně všechno, co divadlo v budoucnu potřebuje. Fundus je jedna z nejzácnějších věcí, které divadlo má jako zlatý poklad. A to tež je s kostýmama.
1: Je nějaká inscenace, která se tam hrát nemůže?
2: Romeo a Julie se tam už přenášet nebude. Tam má velkou konstrukci, s kterou se hýbal, tak ta by se tam nevešla. Krom toho nám nějak Romeo s Julie zestárli už. Takže to má Dernieru. Jinak to, co máme všechno na repertoáru, se snažíme tam předělat a převést.
1: A už víte, čím zahájíte v novém prostoru?
2: Ještě nevíme to přesný datum, kdy budeme moct zahájit. Je to říjen. Pravděpodobně to bude premiéra Nosorožce, která se chystá. Joneska, ta bude mít ještě předpremiéru, zkoušela se tady v divadle, ale v kulisách, které už jsou vyrobeny, takže se tam vejdou. Jo? Takže my takhle zvažujeme u každé inscenace, kterou jsme tady vyráběli na konci toho období, kdy jsme byli tady v tomhle divadle, tak se už uvažovalo, že musí být ta dekorace přenosná.
1: Jak je na to naladěný ten tým herců, ale nejen herců, všech lidí z divadla, na to stěhování, na tu novou adresu?
2: Všichni se na to samozřejmě těší, protože druhá varianta taky byla zrušit divadlo na Vinohradech, přestavět ho a potom ho založit znova úplně s novejma lidma. Takže by byly třeba 3 nebo 4 roky bez práce, nebo to nejde, ta kontinuita se nesmí přerušit. Takže se lidi samozřejmě těší a hlavně se bojí, jestli se tam všichni vejdou, protože těch prostorů tam není tolik, jako tady v téhle budově, takže se budou muset uskrovnit. Ale to jsou takové jako drobnosti, no tak prostě budou mít třeba 2 herci, 1 líčící stolek, budou se muset střídat u něj. To se prostě stane, ale že se rekvizitáři vejdou do menší rekvizitárny, než je tady v divadle, garderobiérky a tak dále. Já jsem se snažil, aby tam bylo toho prostoru co nejvíc, který se tam vystavil. Jsme tam museli vystavit podzemí, šatny, maskérnu, kanceláře. Ale vejdeme se tam jen trošku do skromnějších prostor.
1: A ještě by mě vlastně zajímalo, jestli nějakým způsobem počítáte i s tím, mluvilo se o 3 letech, ale jestli se to natáhne třeba na 6, i to je v pořádku, myslím, pro tu novou adresu. Můžete tam být libovolně dlouho, než se to tady dokončí?
2: My tam zatím můžeme být samozřejmě libovolně dlouho, protože tam budeme platit nájem a paní majitelka, která do toho investovala tolik peněz, že čím déle tam budeme, tím se jí to vyplatí a že se jí nějak ta investice začne postupně vracet. Ale nepředpokládám, že by se to protáhlo nějak výrazně.
1: Já vám přeju, ať se vám podaří dobře přestěhovat i návrat, ať si to i vy tady ještě užijete.
2: Moje mise především končí tím a já jsem šťastný, že jsem to dotáhl do té fáze, že to divadlo do rekonstrukce půjde, což vypadalo před 12 lety úplně nemyslitelně.
0: Redaktorka Zuzana Filipková si povídala s ředitelem divadla na Vinohradech Tomášem Tepfrem. Celou sérii o Vinohradském divadle, které čeká velká rekonstrukce, najdete včetně fotografií ze zákulisí a technického zázemí na našem webu.

0: Klíč k místu, místo jako klíč.
1: Čarovný kraj za horizontem českého ráje před vstupem do krkonošského podhůří.
0: O pestré historii, tradicích a podivuhodných příbězích Lomnicka v cyklu Jany Davidové-Kracíkové.
1: V sobotní víkendové příloze.
0: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: František Xaver Richter. Část jeho moteta Superflumina Babylonis nám zahrál soubor Czech Ensemble Barok.
1: Polední Vltava. Hudba a kulturní aktuality.
0: Povídky zednářské lóže je povídkový soubor Rudyarda Kiplinga, kterého u nás proslavila především jeho kniha Džunglí. Sbírka otevírá před čtenářem tajemný svět zednářského prostředí, jehož byl Kipling po celý dospělý život součástí. Ve svých povídkách, inspirovaných prostředím a hodnotami svobodného zednářství, se autor obrací k filozofickým tématům, zabíhá do prostředí literárních reminiscencí, odkrývá svět tajemna a spirituality a obrací se k tématu smrti a lidské konečnosti. Dnes si poslechneme jeho povídku Zahradník. Na programu bude za pár minut.

0: Americký jazzový klavírista Walter Davis Jr., úzce spojovaný se jmény jako Thelonious Monk, Charlie Parker nebo Dizzy Gillespie. Posloucháte Polední Vltavu, je 2:30.
1: Povídka.

Rudyard Kipling je autorem dnešní povídky, která se jmenuje Zahradník. Příběh anglického básníka, prozaika a novináře o jedné zvláštní zahradě přeložil Alexander Fleischer. V úpravě Jana Velíška povídku připravil Petr Turek, účinkuje Aleš Procházka, kterého režijně vedl Vlado Rusko.

všichni ve vsi věděli, že Helen Tarellová plnila vždycky poctivě povinnosti ke své rodině. Ale zvlášť chválihodné bylo, jak jednala s nešťastným dítětem svého jediného bratra. Také bylo ve vsi všeobecně známo, že George Tarell dělal už od útlého mládí své rodině vážné starosti. Marně se pokoušel o různá zaměstnání, kterých zase brzo zanechal. Proto nikoho nepřekvapilo, když se rozneslo, že se jako inspektor indické policie zapletl s dcerou bývalého poddůstojníka a několik týdnů před narozením svého dítěte se zabil pádem z koně. Šťastnou shodou okolností byli už oba Georgeovi rodiče mrtví. Ačkoliv se 35letá a úplně nezávislá Helen mohla téhle nepříliš úctyhodné záležitosti velmi snadno vyhnout, přece vzala ve své neskonalé ušlechtilosti to břímě na sebe, ač jí hrozil plicní neduch a měla právě v té době pobýt nějaký čas v jižní Francii. Zařídila všechno, čeho bylo třeba pro přeplavbu dítěte a jeho kojné z Bombaje, setkala se s nimi v Marseille a nějaký čas tam dítě, které onemocnilo úplavicí, ošetřovala. Kojnou, jež tu nemoc zavinila, propustila a vrátila se nakonec vyhublá, ale plná radostného vzrušení, pozdě na podzim do svého domova v Hampshiru s chlapcem úplně uzdraveným. Všechny tyhle podrobnosti byly všeobecně známy. Helen byla přímá a bez tajností jako bílý den a zastávala názor, že se ostuda utajováním jen zveličuje. Přiznávala, že její bratr George byl vždycky ničema, ale tvrdila, že všechno mohlo dopadnout mnohem hůř, kdyby matka uplatňovala své právo na dítě. Naštěstí se zřejmě u lidí tohoto druhu dalo za peníze docílit skoro všeho. Protože se na ní George vždycky obracel, když byl v úzkých, měla za to, že má právo přerušit jakýkoliv styk s rodinou poddůstojníka a postarat se o dítě co nejlépe

rozbrojená, než bylo v této rodině obvyklé. Ale Helen, která mu nechtěla přiznat nic dobrého, co by snad měl po matce, prohlásila, že je každým coulem Tarell. Pro svůj pěkný zevnějšek a přímé a rozvážné vystupování byl v několika málo letech Michael právě tak oblíbený, jak byla Helen odedávna. Když mu bylo 6 let, přál si vědět, proč jí nesmí říkat maminko, jako říkali jiné děti svým matkám. Vysvětlila mu, že je jen jeho teta a že tety nejsou přesně to, co matky. Jestli mu to ale bude dělat radost, může prý jí večer, když půjde spát, říkat maminko jen tak jako něžnůstku, určenou jen pro ně. Michael tohle své tajemství poctivě chránil, ale Helen se o tom zmínila svým přátelům. Když se o tom Michael dověděl, zuřil. Proč si to říkala? Proč si to jen říkala? Naříkal. Protože je vždycky nejlépe říct pravdu, odpověděla Helen, když objímala chvějící se tělíčko v postýlce. Ale když je pravda ošklivá, tak to není dobře, namítl chlapec. Myslíš, miláčku? Ano, myslím. Když si to teď prozradila, nikdy ti už neřeknu maminko, ani když půjdu spát. Ale nebude to od tebe kruté? Zeptala se. To mi je úplně jedno. Zranila si mě a já ti také způsobím bolest. Budu ti působit bolest, co budu na světě. Miláčku, takhle nemluv. Ani nevíš, co budu. A až budu mrtvý, způsobím ti tu největší bolest. Naštěstí budu mrtvá dlouho před tebou, chlapečku. To nevíš. Emma říká, že nikdo neví, co ho čeká. Emma byla stará prostoduchá Helenina služka. Spousta malých kluků umírá brzy a já taky umřu a pak uvidíš. Helen se zatajil dech a pomalu odcházela ke dveřím, ale výkřik maminko, maminko ji donutil, aby se vrátila. Oba pak společně dlouho plakali. Když bylo Michaelovi 10 let a měl za sebou 2 semestry přípravky, vzbudil v něm někdo nebo nějaká náhoda pocit, že s jeho společenským postavením není všechno v pořádku. Zeptal se na to Helen a odmítl její neumělé výmluvy s přímostí, jaká byla u nich doma obvyklá. Nevěřím ti ani slovo, prohlásil nakonec vesele. Lidi by mluvili jinak, kdyby byli mí rodiče skutečně oddáni. Ale netrap se, tetičko. V anglické historii a u Shakespearea jsem našel spoustu lidí, kteří na tom byli zrovna tak jako já. Tobě je jedno, že jsem jedním z takových, viď? Jak by vůbec mohlo, začala ohromeně. Tak dobře, už o tom nikdy nebudeme mluvit. A od té doby se o tom nezmínil. Ale 2 roky na to, když si uhnal o prázdninách spálu a měl přes 39 stupňů horečky, blouznil pořád jen o tom. Konečně k němu delíriem pronikla Helenina slova, že nic na světě, ani po smrti, mezi nimi nemůže nic změnit. Léta na škole a překrásné prázdniny o Vánocích, o Velikonocích a v létě se k sobě řadily rozmanité jako drahokamy navlékané na šňůrku. A Helen si jich také tak vážila. V příslušném věku se u Michaela objevily různé zájmy, které nějaký čas trvaly a pak byly vystřídány jinými. Ale jeho náklonnost k Helen neochabovala, ba stupňovala se každým rokem. Ona mu oplácela svou vroucí láskou a vším, co měla na dobrých radách a na penězích. A protože Michael nebyl hloupý, zdálo se, že mu kyne, jak se říká, skvělá budoucnost. Když v tom vypukla světová válka. V říjnu dostal stipendium a měl odejít na studia do Oxfordu. Koncem srpna se však málem připojil k první vlně středoškoláků, kteří se nadšeně hnali na frontu. Ale jeho kapitán od chlapecké obrany, u něhož byl skoro rok pod důstojníkem, tomu zabránil a dal ho přidělit k velitelství nově utvořeného praporu, u něhož měla polovina mužstva ještě staré červené stejnokroje a druhá onemocněla zánětem mozkových blan od toho,
jak byli všichni nacpáni ve vlhkých stanech.

0: Helen se velmi polekala. Máme to v rodině, smál se Michael. Snad mi nechceš namluvit, že si celou dobu věřil té staré historii, řekla teta Helen. Služka Emma byla už několik let mrtvá. Dala jsem ti čestné slovo a dávám je znovu, že je všechno úplně v pořádku. Věř mi. Tohle mi starosti nedělá a nikdy nedělalo, řekl Michael bezstarostně. Jenom jsem si myslel, že kdybych se dal rychle na vojnu, mohl bych se rychleji vyznamenat, jako můj dědeček. Nemluv nesmysly. Myslíš, že válka tak brzo skončí?
1: To asi sotva. Víš přece, co říkal K.
0: Ale v bance minulé pondělí povídali, že válka může z finančních důvodů trvat nejdéle do Vánoc.
1: Doufejme, že mají pravdu. Ale náš plukovník, a to je starý voják, tvrdí, že to bude dlouhá historie.
0: Michaelův pluk měl štěstí, že mu byla svěřena obrana domácí pevniny v pozicích slabě vybudovaných na pobřeží Norfolku, což znamenalo častou dovolenou. Pak byl prapor poslán na sever, aby hlídal důležité ústí řeky ve Skotsku, a pak byl několik týdnů bez přesného určení v záloze. Ale v den, kdy se měl Michael setkat s Helen na celé 4 hodiny na nádraží, kde se křižovaly železniční trati, byl vydán rozkaz, že je prapor převelen, aby nahradil ztráty. Mohli se tedy rozloučit jen telegraficky. Ve Francii měl prapor štěstí. Byl vyloděn nedaleko Salianu a vyvíjel tam, zatímco se připravovala bitva na Somě, velmi záslužnou, ale naprosto nezajímavou činnost. Když se rozpoutala bitva, byl prapor v poměrném klidu, který zavládl v úsecích u Armentières. Nějaký schopný vyšší velitel zjistil, že by mu Michaelův prapor velmi dobře kryl bok a že se dobře vyzná ve zřizování zákopů, a vyloupl jej z vlastní divize. Tvrdil, že prapor musí pomáhat při kladení telefonní linky, a zatím ho poslal k Ypres. Za 4 neděle na to, zrovna když napsal Helen, že se nic zvláštního neděje a že nemusí mít vůbec žádnou starost, byl Michael jednoho mlhavého rána zabit střepinou šrapnelu. Následující trefa rozbořila zeď stodoly a pohřbila jeho mrtvolu pod troskami tak dokonale, že by jen zkušené oko poznalo, že se tam odehrálo něco neobyčejného. V té době už měli ve vsi značné válečné zkušenosti a ve vztahu k válce se vyvinul jakýsi rituál. Když dávala poštmistrová své 7leté dcerušce úřední telegram, aby jej odnesla slečně Tarelové, řekla farnímu zahradníkovi: teď přišla řada na slečnu Helen. Zahradník, vzpomínaje na svého syna, odpověděl: no, vydržel to díl než mnohé jiné. Děvčátko přišlo k domovním dveřím s hlasitým pláčem. Mladý pan Michael mu dával často cukroví. Helen zatáhla na znamení smutku ve všech oknech záclony, pečlivě jednu po druhé, a pořád přitom opakovala: nezvěstný vždycky znamená mrtvý. Přesto se zařadila mezi ty, které stále pronásledovaly klamné naděje. Farář ji pořád uklidňoval, těšil a předpovídal, že co nejdřív dostane zprávu z některého zajateckého tábora. Její přátelé jí vyprávěli docela věrohodné události, samozřejmě vždycky o jiných ženách, jak jim byl pohřešovaný po dlouhých měsících mlčení zázračným způsobem vrácen. Jiní jí zase radili, aby se obrátila na kanceláře velmi spolehlivých organizací, které byly ve styku s ochotnými neutrály a opatřovali proto přesné zprávy i z nejuzavřenějších zajateckých táborů Hunů. Helen dělala všechno, co jí bylo doporučeno. Všude psala a podepisovala všechno, co jí předložili. Kdysi, když byly na dovolené, vzal ji Michael do továrny na munici. Tam viděla výrobu granátu od surového železa až po skoro hotovou střelu. A teď ze mě ta věc udělala truchlící pozůstalou, pomyslela si.
1: Když uplynul nějaký čas a všechny organizace jí vyslovily své upřímné politování nad tím, že nemohli nic vypátrat, něco se v ní zlomilo a všechny city až na jakýsi nejasný pocit úlevy v ní odumřely a byly vystřídány blahodárnou lhostejností. Michael byl mrtev. Tahle rána ji zasáhla plnou silou a její svět se zřítil. Zůstala stát a svět šel kolem ní dál. Ale to ji vůbec nevzrušovalo, nepůsobilo to na ní. Poznala to podle toho, jak klidně mohla při rozhovoru vyslovovat Michaelovo jméno a jak s mechanickým pokývnutím přijímala kondolence. V tomto blahodárném stavu naprosté neúčasti ji zastihlo příměří, při němž se rozezvučely všechny zvony. Když uplynul další rok, přemohla svou nenávist k mladým lidem, kteří se vrátili živí z války, natolik, že jim mohla podat ruku a skoro upřímně jim gratulovat. Později obdržela jako nejbližší příbuzná úřední přípis, k němuž byla připojena stránka dopisu napsaného inkoustovou tuškou, hodinky a stříbrná identifikační známka. V listu stálo, že tělo poručíka Michaela Tarella bylo nalezeno, že byla zjištěna jeho totožnost a že bylo pohřbeno v Hagenzélu na 3. vojenském hřbitově. Písmena označující číslo a řadu hrobu byla přesně uvedena. Tím se Helen ocitla v jiném stádiu. Ve společnosti zničených nebo bolem otupělých příbuzných padlých vojáků, kteří teď měli aspoň útěchu, že mají na světě oltář, kde by mohli oživovat své vzpomínky. Brzy na to jí řekli a na jízdním řádu dokázali, jak snadná je návštěva některého z hrobů. To, že byla Helen takovým mučivým způsobem probuzena, aby začala žít jakýsi druhý život, ji přimělo k cestě přes kanál, kde se v novém světě, libujícím si jen ve zkratkách, dověděla, že do Hagenzélu 3 je možné pohodlně dojet odpoledním vlakem, který měl spojení s ranním parníkem. Asi 3 kilometry od Hagenzélu byl docela slušný malý hotel, kde se dalo pohodlně přenocovat a druhý den ráno vykonat návštěvu u hrobu. Tohle všechno se dověděla od úředníka ústřední zpravodajské kanceláře, který úřadoval v dřevěné boudě na okraji rozstříleného města. Víte přesně, kde je váš hrob? Zeptal se úředník. Ano, děkuji, řekla Helen a ukázala mu lístek, na němž byla řada a číslo napsané Michaelovým přenosným psacím strojem. Pak spěchala pryč. Když se ptala na vlak do Hagenzélu, zaslechla to jakási Angličanka a nabídla se, že ji tam doprovodí. Jedu také do Hagenzélu, vysvětlovala. Ne do Hagenzélu 3, ale do cukrovaru, který se teď jmenuje La Rosière. Je jižně od Hagenzélu 3. Máte už v hotelu objednaný pokoj? Ano, děkuji. Telegrafovala jsem tam. To je dobře. Někdy je tam přeplněno a jindy tam zase není živé duše. Ale v hotelu u Zlatého lva zřídili lázně a to tam samozřejmě vábí většinu návštěvníků. Ještě nic nevím, jsem tu poprvé. Opravdu? Já jsem tady už po 10. od uzavření příměří. Nechodím sem z osobních důvodů, nestratila jsem zaplať pámbu nikoho, ale mám jako snad každý z nás doma mnoho přátel, kteří někoho oplakávají. Jezdím sem tak často, protože jsem zjistila, že jim dává útěchu, když mají někoho, kdo ta místa navštíví a může jim pak o nich vyprávět. A snad jim také přinést fotografie těch míst. Mám celý seznam takových zakázek, které mám vyřídit. Nervózně se zasmála a zaklepala na Kodak, který měla zavěšený na rameni. Tentokrát mám vyhledat 2 nebo 3 hroby nedaleko cukrovaru a ještě spoustu jiných na ostatních hřbitovech v okolí. Vždycky shromažďuju jednotlivé zakázky a pak je třídím, rozumíte? A když jich mám dost, aby se vyplatilo sem jet, pak si sem zajedu a vyřídím je. Lidem to poskytuje úlevu. Vypadá to tak, odpověděla Helen a nervózně se zachvěla, když nastoupila do malého vláčku. Opravdu, poskytuje to útěchu. Jinak by mě lidi nežádali, abych sem jezdila, ne? Tuhle mám seznam asi 12 nebo 15 objednávek, zaklepala zase na Kodak, které musím ještě dnes večer vypořádat. Ale zapomněla jsem se vás zeptat, koho tu máte vy?
0: Synovce, řekla Helen, ale byl mi velmi blízký.
1: Víte, často si kladu otázku, jestli jsou s námi mrtví ve spojení. Co si o tom myslíte?
0: Ach, nevím. Neodvážila jsem se přemýšlet o takových věcech, řekla Helen.
1: Snad je to tak lepší, odpověděla žena. Myslím, že pocit smutku nad ztrátou musí člověku stačit. Nebudu vás už ale dál obtěžovat.
0: Helen jí za to byla vděčná. Když však přišli do hotelu, trvala paní Scarsforsová, vzájemně se představili na tom, aby spolu jedli u jednoho stolu. Po jídle probrala paní Scarsforsová s Helen v malém salonu, naplněném tlumeně hovořícími příbuznými padlých vojáků, seznam svých zakázek, vyprávěla, jak se k ním dostala, připojila krátký životopis každého mrtvého a podrobnosti o jeho nejbližších příbuzných. Helen se zdržela skoro až do 9:30, ale pak se uchýlila do svého pokoje. Skoro hned potom zaklepal někdo na dveře a vstoupila paní Scarsforsová. V rukou měla ten strašlivý seznam zakázek.
1: Samozřejmě, já vím, začala, máte toho povídání už asi dost, ale musím vám něco říct. Vy nejste vdaná, viďte, tak mě možná nepochopíte, ale na tom nezáleží, musím se někomu svěřit. Dál už to nevydržím.
0: Pamatujete, co jsem vám předtím dole vyprávěla o těch svých hrobech?
1: Jsou to skutečně zakázky. Aspoň velká část. Ano, přísahám, že jsou to zakázky. Ale mezi nimi je jeden hrob. Rozumíte? A on mi byl vším na světě. Chápete mě?
0: Helen přisvědčila.
1: Znamenal pro mě víc než kdo jiný. Ale nemělo to být. Neměl mi vlastně být ničím. Ale byl celý můj svět a je jim pořád.
0: To je všechno.
1: Ale proč mi to říkáte, vykřikla Helen zoufale. Protože už mám těch lží dost. Už se mi protiví lhát, pořád jen lhát, rok za rokem. Všechno, co dělám nebo na co myslím, musí být pořád lež. Neumíte si vůbec představit, co to znamená. Byl mi vším, čím mi neměl nikdy být. Jediná pravda. Jediná opravdová událost v mém životě. A pořád jsem musela předstírat, že mi nebyl ničím. Musela jsem dávat pozor na každé slovo, které jsem vyslovila a přitom současně vymýšlet další lež po dlouhou řadu let.
0: Moc let? Zeptala se Helen.
1: 6 let a 4 měsíce předtím a 2¾ roku potom. Byla jsem u něj už 8krát. Zítra to bude po 9. a nemůžu. Prostě nemůžu k němu znovu jít, aby to aspoň jeden člověk na světě nevěděl. Toužím potom, abych se s tím upřímně a otevřeně někomu svěřila, dřív než k němu půjdu. Chápete mě? Nejde tu o mě. Vždycky jsem lhala už jako děvče. Nebylo by to ale správné, pokud jde o něj.
0: Proto jsem vám to musela říct, nemohla už jsem to prostě dál zamlčovat.
1: Bůh ví, že jsem nemohla.
0: Pozvedla si sepjaté ruce skoro až k ústům a najednou je spustila stále ještě sepjaté. Helen k ní přistoupila, vzala ji za ruce, sehnula se nad ní a zašeptala:
1: O, vy dobrá, milá duše.
0: Paní Scarsforsová ustoupila.
1: Můj bože, zvolala, že byste to takhle chápala?
0: Helen ze sebe nevypravila ani slovíčka, dokud ta žena neodešla. Trvalo ale dlouho, než mohla Helen usnout. Druhý den ráno se paní Scarsforsová vydala brzy na obchůzku za svými případy a Helen šla sama do Hagenzell 3.
1: Hřbitov teprve zřizovali. Byl 4 nebo 5 stop nad silnicí, která běžela podél něj několik set metrů. Helen vystoupila po několika dřevem obložených schodech a stanula se zatajeným dechem na širokém prostranství hustě posázeném hroby. Nevěděla, že tam už bylo pochováno 21 000 padlých. Neviděla nic než šeré moře holých černých křížů. Na každém byla vpředu malá plechová tabulka. Bloudila mezi kříži, chvíli šla doleva a pak zase doprava a nevěděla, jak by se dostala ke svému hrobu. Za jedním pomníkem klečel muž. Asi nějaký zahradník, protože byl zaměstnán tím, že do kypré půdy sázel mladé sazenice. Přistoupila k němu s papírkem v ruce. Když se blížila, vstal a zeptal se: koho hledáte? Poručíka Michaela Tarella, svého synovce. Odpověděla Helen pomalu a slovo za slovem, jak to ve svém životě řekla už 1000krát. Muž pozvedl oči a zadíval se na ní s výrazem nekonečné soustrasti. Pak odstoupil od čerstvě zasetého trávníku a zamířil k holým černým křížům. Pojďte, řekl. Ukážu vám, kde leží váš syn. Když Helen opustila hřbitov, ještě naposled se ohlédla. V dálce viděla muže sehnutého nad mladými sazenicemi. Odcházela a pomyslela si, že je to asi zahradník.

Slyšeli jsme povídku Rudyarda Kiplinga Zahradník. Z překladu Alexandra Fleischera v úpravě Jana Velíška povídku připravil Petr Turek. Účinkoval Aleš Procházka, kterého režijně vedl Vlado Rusko.

0: Hezké odpoledne, je 14 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Prezident Petr Pavel se v úterý setká s ministrem kultury Otou Klempířem za motoristy. Jednat budou mimo jiné o změně financování Českého rozhlasu a České televize. Předložený návrh zákona kritizují obě média i opozice. Pavel ve čtvrtek na valném shromáždění Evropské vysílací unie řekl, že nevidí ke zrušení poplatků důvod. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odmítá, že by měl návrh vést k ovlivňování veřejnoprávních médií. Vlna veder se zatím v energetické síti v Česku příliš neprojevila a její provoz by ani neměla ohrozit. Shodují se na tom distributoři. Například podle ČES se v odpoledních časech zvedá spotřeba kvůli spuštěným klimatizacím maximálně o 2%. Zatížení je ale pořád výrazně nižší než přes zimu, kdy domácnosti vytápějí. Potvrzují to taky PRE a EGD s tím, že zatím nebylo nutné přijímat mimořádná provozní opatření. Sítě jsou totiž připravené na výrazně vyšší zatížení. Evropská komise navrhla prodloužit dočasnou ochranu pro ukrajinské uprchlíky o další rok, tedy do března 2028. Návrh ale zároveň počítá s částečným omezením. Dočasnou ochranu by už neměli dostat nově příchozí muži, pro které platí branná povinnost a kterým Ukrajina nepovolila zemi opustit. Nová opatření musí být podle komise flexibilní a musí zohledňovat schopnost Ukrajiny zajistit vlastní obranu proti stále se prodlužující ruské agresi. Na zítřek připadá Den památky obětí komunistického režimu. Ten od roku 2004 každoročně připomíná výročí smrti Milady Horákové, kterou komunisté zavraždili po vykonstruovaném politickém procesu 27. června 1950. Spolu s dalšími 12 lidmi byla obžalovaná z velezrady a špionáže pro Západ. Milada Horáková je jedinou ženou, kterou u nás komunisté popravili z politických důvodů. A počasí bude jasno, během odpoledne se ojediněle objeví kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty 33 až 37 stupňů Celsia, na severovýchodě 31 až 34 a na horách naměříme kolem 27 stupňů. Více zpráv si můžete přečíst na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz. Dagmar Kopečková se loučí a na programu je odpolední Vltava s Davidem Hamrem.
2: Nodo, dny nové opery Ostrava. 7 světových premiér, 7 pohledů na svět. Opera 21. století s mezinárodními týmy a solisty. Skladatelé od nás, z Kanady, Velké Británie, Slovenska i Spojených států amerických. V Ostravě denně od 23. do 27. června. Generálním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas Vltava.
3: Popmese 2026. Einstürzen Centeno i Bauten, OK Lou, Overmanov, Anna von Hauswolf, Richard Miller a mnoho dalších. 6. až 8. srpna Velodrom Brno. Vstupenky na popmese.cz. Go Schnapp them. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.

Hlas Johnnyho Hartmana a Johna Coltrane doznívá 8 minut po 14. hodině v odpolední Vltavě. John Coltrane oslaví stovku, tedy budeme slavit z té výročí narození tohoto vynikajícího jazzového muzikanta. Ovšem až v září. Nyní je 26. červnový den, prázdninové počasí, konec konců prázdniny už začínají, protože je pátek a tomu odpovídá i dění venku, možná víc, než bychom chtěli. Odpolední Vltava snad vás osvěží, mimo jiné pozvánka na mezinárodní multikulturní projekt nazvaný Žižkovská spojka, který začíná právě dnes jako open air festival, který bude vstupovat v průběhu léta a podzimu do veřejného prostoru této městské části. Taky startuje filmové léto, vlastně prázdninový vltavský program, mimo jiné četbou s hvězdičkou s mimořádným titulem. Příběh služebnice je fenoménem, který našel své diváky a věřme, že najde i své posluchače a čtenáře mimo jiné na Vltavě. Tématu literatury věnujeme i pozornost tuto hodinu, protože představíme Pomalu, což je první ze čtyř francouzsky psaných románů Milana Kundery a taky ten poslední, který se dočkal posmrtného českého překladu. Literatura a bohemistika bude naším tématem i po 15. hodině, protože pozveme a představíme mezinárodní vědeckou a literární událost, kterou bude Světový bohemistický kongres konaný v Praze. David Hamr přeje příjemné, jasné, horké odpoledne s Vltavou.

0: China Science, čínsko-americký kytarista a skladatel Gerald Garcia je autorem hudby, která v interpretaci komorní filharmonie Pardubice, řízené Darlem Engem a interpretem Jung Hongem Kuangem, právě dozněla 14 minut po 14. hodině. Vaším společníkem odpolední Vltava v tomto horkém odpoledni snad najdeme všichni čas na akce pod širým nebem, byť aktuální počasí tomu nenasvědčuje. Každopádně je třeba říci, že na Praze 3 právě dnes začíná mezinárodní multikulturní projekt nazvaný Žižkovská spojka. Open Air Festival vstoupí v průběhu léta a podzimu do veřejného prostoru této městské části a nabídne výstavy, site-specific instalace, přednášky, pop-upy. Celý program je zdarma. Redaktorka Zuzana Filipková si o Žižkovské spojce povídala s jejím zakladatelem, historikem umění a kurátorem Danem Mertou.
1: Žižkovská spojka 26, ona navazuje na první Žižkovskou spojku v roce 2021. Prapůvod je v loňském festivalu, který začal na městské části Praha 3 v roce 2014 a pak jsme se domluvili v roce 2021 s městskou částí, protože v té době jsme dělali loňský festival v Krnově, že uděláme menší loňský festival právě na Dolním Žižkově, protože městská část Praha 3 už dlouhodobě komunikuje pražský gordický uzel, tuhle lokalitu Dolního Žižkova, Husickou, dneska Hartigovu, celou tu lokalitu od hlavního nádraží přes křižovatku u Bulhara a právě okolí Krenovky a ty Florence. Je to místo, které se transformuje, co ještě stále takový důležitý dopravní brownfield, který až se promění na základě studie Florence 21, tak to bude úplně jiné místo.
2: Pojďme možná k tomu prvnímu dni, což je 26. června, kde máte vlastně takovou startovací akci, je to pop-up. Tak co se tam
1: je to pop-up, protože tak bývalá usedlost Krenovka, pak tady v tomhle domě z 19. století, který je kulturní památkou, tak vznikl hub Krenovka, operuje tam trať 42, co umělci Tanec Praha nebo Divadlo Ponec a další organizace. Oni tam mají právě pop-upy, vždycky jednou za měsíc umělci, kteří právě tam mají ateliéry. Tak jsme se s nima domluvili a s tou mladou kulturní sférou, že oni připraví na to zahájení toho 26. června celodenní program právě v té lokalitě Krenovka, tak jak oni si představují, jak by to mělo fungovat.
2: A co tam třeba bude?
1: Takže tam budou umělecké performance, divadelní performance, hudba. Bude to probíhat někdy od, řekněme oficiálně od 18, ale už to bude vlastně někdy od 12 hodin až do pozdních večerních hodin.
2: K těm instalacím, vy tam vlastně na webu máte vypsané ty umělce, koho jste oslovili a říkal si, že vlastně budou přibývat v čase.
1: Ano, oni přibývají v čase, protože ten festival začíná 26. června a končí až nějak okolo 10. 12. října. Tak toho 26. bude připraveno realizováno asi nějakých 7 nebo 8 realizací a dalších nějakých 8-9 budou přibývat v průběhu června a srpna. Asi největší instalaci tam připravuje Jan Zdvořák, právě na jedné další kulturní památce, jaký zbytky, taky železniční budovy, které tam zůstaly, tak na ní připravuje obrovskou, asi 60 metrů instalaci. Něco podobného už bylo na Fuchsovi před pár lety a s tím Honzou my dlouhodobě spolupracujeme, budeme tam mít dvě polské umělkyně, které připravují, jeden projekt bude během července, to dělá Magda Grzybowska, a potom bude velký murál, ten bude na Kosnickém náměstí, to je významné umělkyně polské, která se právě věnuje murálům po celém světě. Jsou tam čeští umělci, jako například Pavel Dušek, Barbara Dajev a další.
2: Takže je to nějaká kombinace instalací, ale i tam právě jsi říkal murál, takže je to taková kombinace všeho možného, nejsou to jakoby sochy, řekněme, ve veřejném prostoru,
1: ne,
2: ale jsou to spíš nějaké intervence v těch prostorech.
1: Přesně tak, že všechno vzniká speciálně pro Žižkovskou spojku. Tak jak to máme většinou u toho loňského festivalu, tak se jsou osloveni umělci, reagují na to dané místo, které se proměňuje v čase. Vlastně takhle to vzniká i v tom čase různý materiál. A prostě oni reagují na ten stav toho Dolního Žižkova. Zase v uvazovkách, když to řeknu. Ale nemáme tam jenom samozřejmě instalace, máme i výstavy. Toho 26. zahájeme výstavu o lokalitě Krenovka nebo té Žižkovské spojky a je to právě rozvoj toho veřejného prostoru od hlavního nádraží až, řekneme, po ohradu. A mapujeme tu situaci, řekneme, za posledních 10, 12 let i projekty, které se teď teprve připravují. Na podzim ještě otevřeme výstavu o rozvoji lokality nákladového nádraží Žižkov, protože to je pro městskou část Praha 3 velmi, velmi důležité téma transformace toho brownfieldu. A ještě budeme mít výstavu o veřejném prostoru evropském a výstavu o současných českých dřevostavbách. A k tomu tam budeme mít doprovodný program, mezinárodní konference o veřejném prostoru, o dřevostavbách a tak dále.
2: Takže je nutné sledovat vaše webové stránky. Ten festival trvá až do října.
1: Až do října, do 12. října. Takže sledovat ty webové stránky nebo sociální sítě. Teď máme ten pop-up, to zahájení. Během leta budou nějaké debaty. Samozřejmě vyhlídky. Ne, je to vše, je to zdarma. Vše je samozřejmě zdarma, tak jak Landscape Hill, tak Žižkovská spojka, vše je zdarma. A ten program doprovodný, edukační, ten bude probíhat právě především v tom září a v tom říjnu. Takže sledovat ty webové stránky www.žižkovska-spojka.cz.
0: S organizátorem Danem Mertou mluvila o multikulturním projektu v Praze 3 s názvem Žižkovská spojka redaktorka Zuzana Filipková. Ještě jednou připomínám, že akce začíná dnes a potrvá až do začátku října.

0: Podmanivý a krásný hlas Gloria Estefan, tak jak zpívala Gershwinovu hudbu. Teď 25 minut po 14. hodině. Čas vyrazit za hudbou, nebo spíš připomenout hudební fenomén, který překročil hranice žánru. 26. června 2025, tedy přesně před rokem, zemřel v LA argentinsko-americký skladatel, klavírista a dirigent Lalo Schifrin, autor mimo jiné slavné znělky televizní série Mission Impossible. My si jeho odkaz a výraznou stopu, kterou zanechal, tedy především v popkultuře, připomeneme právě nyní. Víc nám poví Zdeněk Havlíček z hudební redakce Vltavy. Dobré odpoledne.
1: Zdravím, dobré odpoledne.
0: Tak Lalo Schifrin jistě není pouze autorem slavného pětidobého tématu z Mission Impossible. Připomeň Schifrinův umělecký odkaz v jeho celku.
1: Schifrin, který se narodil roku 1932 v Buenos Aires, je opravdu jeden z nejvýznamnějších filmových skladatelů druhé půle 20. století. Napsal hudbu k více než stovce filmů a televizních seriálů, vedle Mission Impossible například k filmům jako Friar Luke nebo Bulletův případ, Drsný Harry, Brubaker. Jeho hudba je charakteristická spojením jazzu, symfonického orchestru a latinskoamerických rytmů. Byl to konec konců právě on, kdo v 60. letech uvedl jazz do Hollywoodu, ještě spolu tedy s Harrym Mancinim a jeho Růžovým panterem. Přitom ale Schifrin začínal jako klasicky vzdělaný pianista, studoval tedy v rodném Buenos Aires, potom také v Paříži, také skladbu u Messiana v Paříži. Po návratu do Argentiny se ale stal klavíristou legendárního trumpetisty Dizzyho Gillespieho a právě jazz ovlivnil tedy Schifrinův skladatelský rukopis na celý život. Vedle filmové hudby psal také koncertní skladby, originální fúze, zmínit můžu třeba rockové Requiem nebo jazzovou mši, za kterou dostal roku 65 cenu Grammy. Dirigoval ale také klasickou hudbu a spolupracoval s řadou předních orchestrů světových.
0: Ty jsi v minulosti o Lalo Schifrinovi připravil v rámci cyklu Akademie pořad. Pokud se nepletu, odvysíláme ji také během probíhajícího filmového léta na Vltavě. Na co se tedy mohou posluchači těšit?
1: Je to Pravda Akademii z roku 2022 s podtitulem Hudební chameleon Lalo Schifrin a jeho české stopy odvysíláme na Vltavě příští úterý v pravidelném čase, tedy od 9:45 večer. Pořad se snaží ukázat Schifrina ve velmi širokých souvislostech. Posluchači tedy uslyší nejen jeho nejslavnější filmové melodie, ale také ukázky právě z jeho jazzové tvorby, z koncertních a koncertantních skladeb, také zajímavosti z jeho života. No, na tu akademii jsem nebyl sám, pozval jsem si tehdy k mikrofonu dva hosty, kteří s ním úzce spolupracovali. Byl to trumpetista a manažer Jan Hasenerl, který připomene začátky Schifrinovy spolupráce s Českým národním symfonickým orchestrem a také představí trubkový koncert, který mu Schifrin věnoval. Druhým hostem bude skladatel a klavírista Krištof Marek, který zavzpomíná na svůj nenadálý dirigentský záskok na jednom z Schifrinových pražských koncertů.
0: No a jak a kdy vlastně Schifrinova návštěva České republiky proběhla tedy?
1: Na to tedy v akademii, která poběží příští úterý večer, zavzpomíná Jan Hasenerl, který byl takovou českou spojkou Lalo Schifrina. Jeho Český národní symfonický orchestr doprovázel skladatele tuším roku 2007 na několika koncertech po Německu. No a protože s ním byl Schifrin velmi spokojen, tak se rád nechal přemluvit k hraní s ním také v České republice, kde roku 2010 zrealizovali několik projektů, mimo jiné koncert v rámci letního festivalu Prague Proms nebo také 7. album v řadě Jazz Meets the Symphony, poslední album v této Schifrinovské řadě. A spolupráce Schifrina s Českým národním symfonickým orchestrem pak pokračovala ještě po celou dekádu.
0: Tak už víme, že Lalo Schifrin se nedá zredukovat na ten obecně známý, vlastně už popkulturní motiv. Ptám se návodně, jakou ukázku si nám přinesl do studia.
1: No, nemohu posluchače ochudit právě o toto vůbec nejslavnější, co z Schifrinova pera vzešlo, tedy to ono slavné pětidobé téma z Mission Impossible, ze kterého se vlastně stal už jazzový standard a dodnes se v té sérii, která s Tomem Cruisem stále probíhá, tak se s ním samozřejmě pracuje. Je to jeden jako z hlavních symbolů vůbec této franšízy. No, ale i z toho důvodu pustím toto téma, že vlastně si připomínáme kulaté výročí také v tomto případě. Původní televizní seriál totiž vstoupil na televizní obrazovky přesně před 60 lety, roku 66. No a první film s Cruisem se poprvé objevil na plátně roku 1996, takže před 30 lety. Hudba rozhodně nikterak nezestárla a my si tedy za malou chvíli pustíme verzi tohoto tématu, verzi nikoli originální, ale originálu velice blízkou, a to i datem vzniku roku 1968 jej takto nahrál na albu Living It Up brilantní harmonikář Jimmy Smith.
0: Hudební redaktor Zdeněk Havlíček připomněl tvorbu tedy skladatele Lalo Schifrina, který před rokem zemřel.

0: To byl můj film.
1: Rozhlasový průvodce dějinami české kinematografie.
0: Filmy, osobnosti, vzpomínky.
1: Polední Vltava během filmového léta mezi 12. a 13. hodinou.

0: Antonio Carlos Jobim, Bossanova zní odpoledním vysíláním Vltavy. A my jsme slíbili několik literárních zastavení. Jedno z nich bude kunderovské. Pomalost je první ze čtyř francouzsky psaných románů Milana Kundery. Zároveň je však poslední román, který vychází v českém překladu. Na přání autora byly knihy Annou Kareninovou překládány a nakladatelstvím Atlantis vydávány proti chronologii svého vzniku. Zda to má i nějaký vliv na čtenářský požitek. Na to se nad vydáním románu Pomalost ptám Mileny M. Maršové. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak je titulková Pomalost hlavním tématem knihy?
1: Určitě ano, a v mnoha významech a ohledech a dokonce i v takových rovinách, které si myslím, že nebyly záměrné a nebyly záměrně načasované, protože to by bylo příliš geniální, ale prostě vyšly tak, že ten autorský záměr ještě podporují. Ale samozřejmě hned na začátku se s tím slovem musíte konfrontovat, protože přečíst knihu, která má 105 stran, tak to vás nutí k tomu vzít to za jedno odpoledne, takže tam poprvé se musíte zastavit, ale pravda je, že ten text je velmi komprimovaný, byť jsou to asi 51 odstavců kapitolek, tak opravdu je nahuštěný, takže odolá nějakému spěchu. Tak to už jenom ten formální přístup. Důležité tam jsou příběhové linie milostných nebo náhodných milostných vztahů. Jeden se odehrává v 18. století, druhý na sklonku 20. století a je to rámované vstupy autora, který s manželkou Věrou přijíždí na zámek, kde se vlastně oba ty příběhy v tom čase odehrávaly a kde se také odehrává konference entomologů, což je vlastně ten hmyzí nebo motýlí motiv tance, který je tam také důležitý, exhibice, grotesky, tohle to všechno tam má své místo. Také je tam takový přiléhavý vzkaz českým dějinám v postavě pseudodizidenta entomologa Čechořibského. Zkuste si to ve francouzštině vyslovit. Samozřejmě, pokud je to próza Milana Kundery, tak nesmí chybět úvaha obecná o formě románu, jeho vztah k libertinství, diskrétnosti vůči hektičnosti, současnosti, exhibici podobně. A důležitý je tam tedy také humor.
0: A možná i zlomyslnost, jak je pro Kunderu typické. Ano. Je v textu znatelný rozdíl mezi česky a francouzsky psanými díly Milana Kundery?
1: No, myslím, jak se

0: budeme nárokovat Kunderu jako českého spisovatele, tak si to budeme myslet, že to poznáme ten rozdíl, ale budeme tam hledat aluze ke směšným láskám samozřejmě. Ale jak jsem řekla, Pomalost vznikla před víc než 30 lety, takže autor žil a reagoval na ten sklonek raných 90. let. Myslím si, že se nesnažil vůbec nikdy přizpůsobit jakémukoliv jazyku svých čtenářů. A popravdě, pokud někdo může mluvit do těch jazykových niancí převodu, překladu, tak je to jedině Anna Kareninová, která vlastně s ním spolupracovala a která vždycky v těch čtyřech přeložených románech tak má svoji studii, kde vlastně vysvětluje svoji pozici. Tady je zároveň ještě také dodatek studie literárního historika Jakuba Češky, která nás do té teorie románu a příběhu a souvislostí také uvede, takže tu teoretickou výbavu porozumění budeme mít zajištěnou. Budeme přistupovat k nějaké románově formě, ale myslím si, že důležité z toho je, že si uvědomíme, že opravdu Kundera byl tím romanciérem a dokazuje, že forma románu je opravdu věčná.
1: A teď to dlouhé čekání. My jsme mluvili o pořadí, které je opačné francouzskému vydávání. Otázka možná řečnické povahy. Vyplatila se dlouhá doba čekání na Pomalost? A jak vlastně k němu hodnotíte?
0: Myslím si, že se vyplatila a vrátím se k tomu, co jsem říkala o těch nezáměrných náhodách a načasování. Samozřejmě nejdřív musíme říct, že vůbec pozitivní je, že celé dílo Milana Kundery v Česku vyšlo. To není u českých autorů obvyklé, takže obrovské uznání nakladatelství Atlanty za toto. Ale k těm nevypočitatelným náhodám Pomalost vychází z románu česky jako poslední, ale jako jediná, která vlastně začala být překládána už po smrti autora. A zároveň vychází i po úmrtí Věry Kunderové. Ale jak jsem říkala, oba vlastně hrají v té knize, oba tam vystupují také. Zazní tam jedna z vět, která hodnotí ten román, který přichází a manželka Věra říká Kunderovi, že chtěl vždycky napsat román, v němž nebude jediné slovo vážné, velikou hloupost pro své potěšení. Takže maníra autora anebo posthumní vzkaz čtenářům. Takže Pomalost se objevuje ve chvíli, kdy ještě to je vlastně další taková věc, kdy urny manželů Kunderových byly uloženy na brněnském hřbitově, takže i oni se vlastně vrátili domů. Takže to jsou ty náhody, ale samozřejmě nad to všechno je to skvěle zvládnutá forma, jak jsem řekla, s inspirativním obsahem. Takže čtěte s radostí, s chutí a dbejte na Pomalost.
1: A pomalu. Ještě rychle tip z našeho vysílání. Co uslyší posluchači v zítřejší víkendové příloze?
0: Po 8. se vydáme do katedrály, jak ji neznáme, tentokrát do Zvonice. V dějinách umění v zrcadlech nám historik umění Tomáš Morár představí umění Reného Magritta. Jana Davidová Kracíková nás po třetí vezme na čarovné Lomnicko v cyklu Klíč k místu, místo jako klíč. Tamara Salcmanová nás převeze přes řeku Berounku v pořadu Z břehu na břeh. A Proměny londýnské květinářky, pořad Jarmily Konrádové, zavzpomíná na to, jak byla uváděna Líza Doolittlová a hra Pygmalion na česká jeviště.
1: Říká Milana M. Marešová, která hodnotila knihu Pomalost Milana Kundery a zvala k poslechu víkendové přílohy.

0: Zubin Mechta řídí filharmoniky z LA. Na vlnách Vltavy vám nyní nabízíme filmové téma. Konec konců filmové léto je naším tématem a to je také důvod, proč i otevíráme vltavskou četbu s hvězdičkou mimořádným titulem. Možná jste i vy v posledních letech patřili k nadšeným divákům seriálu Příběh služebnice, který byl natočen podle slavného románu Margaret Atwoodové. Seriál získal 8 cen Emmy a představitelce hlavní role herečce Elizabeth Moss vynesl dokonce Zlatý glóbus. Neméně slavná je ovšem původní kniha. Z překladu Veroniky Láskové Příběh služebnice pro rozhlas připravila dramaturgyně Petra Hinčíková, se kterou si teď budeme o nové četbě povídat. Dobrý den.
1: Pěkný den.
0: Proč jste sáhla právě po Příběhu služebnice?
1: No tak těch důvodů je několik. Samozřejmě Margaret Atwoodová, to je první dáma kanadské literatury. Už dlouho se o ní mluví jako o čekatelce na Nobelovu cenu. A navíc jsem zjistila při pohledu do rozhlasového archivu, že tam z jejího díla zatím nemáme vůbec nic. Čili tohle byl impuls. No a když potom Vltava ohlásila filmové léto, tak byl Příběh služebnice jasná volba. Navíc a možná vůbec nejpodstatnější okolnost, když se podíváte za Atlantik, tak aktuální dění ve Spojených státech nenechává nikoho na pochybách, jak vizionářský apel nám dneska právě tenhle titul přináší. Řekla bych, že ta rezonance může být možná i silnější než v době vydání, což byl rok 1985, anebo v době českého překladu, to bylo v roce 2008.
0: To je skoro strašidelné. Já jenom připomenu, že tuto 16-dílnou četbu v brněnských studiích Českého rozhlasu natáčel režisér Radim Nejedlý. Do hlavní role obsadil Barboru Goldmanovou. Pojďme si ještě úvodem poslechnout krátkou ukázku.
2: Ten s knírkem nám otevře úzkou branku pro pěší a ustoupí úctivě stranou, abychom mohli projít. Když odcházíme, vím, že se za námi dívají ti dva muži, kteří se ještě nesmějí dotknout ženy. Dotýkají se nás tady očima. A já schválně kroutím boky a cítím přitom, jak se na mě mohutná červená sukně houpá. Jako když na někoho za plotem uděláte dlouhý nos nebo dráždíte psa kostí přímo před čumákem. A já se stydím, protože tihle dva za nic nemůžou. Jsou příliš mladí. Pak mi dojde, že se vlastně nestydím. Vychutnávám si tu moc, moc kosti vystavené před psím čenichem, pasivní, ale hmatatelnou. Doufám, že se jim při pohledu na nás postaví a budou se muset otírat o natřené zátarasy. A v noci potom budou na svém vojenském lůžku trpět. Nemají se teď na čem vybít, jen sami na sobě, a to je svatokrádež. Už neexistují žádné časopisy, žádná videa ani náhražky. Jenom já a můj stín, co se od nich zrovna vzdalujeme. A oni stojí v pozoru u zátarasů a nespouštějí oči z našich mizejících siluet.
0: Atmosféra náležitě tísnivá a sugestivní, jak jsme v interpretaci Barbory Goldmanové mohli slyšet. Mohli bychom pro posluchače, kteří román neznají, jen ve zkratce shrnout hlavní téma románu?
1: No, tak ocitáme se v nějaké takové přízračné vizi klerofašistického režimu, který se potýká s problémem porodnosti. To jako v kostce. Postupně těmito monology hlavní hrdinky se dozvídáme, že ve Spojených státech amerických proběhl státní převrat a původně liberální demokracie se změnila v teokratickou diktaturu. Tam vznikla prostě románová republika nazvaná Gilead. A ta spočívá na puritánských kořenech ze 17. století, které se vždycky tak trochu skrývaly pod povrchem moderní Ameriky. Neexistuje ústava ani kongres a moci se chopí úzká skupina mužů. A ti nastolí takový extrémní patriarchát. Kvůli zdevastovanému životnímu prostředí totiž došlo k rychlému úbytku populace a schopnost přivést na svět zdravé dítě má už jenom opravdový zlomek žen, třeba tak jedna ze sta. A tak si ta elita ženy podmaní, zbaví je svobody a ve výcvikových střediscích jim takovou metodou brainwashingu děsivým způsobem indoktrinuje tu loajalitu k režimu. Ženy mají zakázáno číst, nesmí hospodařit s penězi, chodit do práce a společenské uplatnění jim právě určuje režim. z dosud plodných žen se stanou pouhé služebnice s jediným právem počít a porodit dítě. Ovšem to dítě je jim okamžitě po porodu odebráno.
0: No, děsivá dystopická vize, nějaký alternativní vesmír, i když jsme se mu trošku přiblížili, jak jste konec konců naznačila světovým vývojem. Text je bezesporu mnohovrstevnatý. Jakou cestou jste se vydala v jeho úpravě? Jaká témata jste se rozhodla vyzdvihnout a které linky sledujete především?
1: No tak ono jde vlastně o skvěle napsaný text, který nám představuje tu vypravěčku jako velice dobře prokreslenou postavu, která má bohaté vnitřní monology, takže Barbora Goldmanová má opravdu na čem stavět ten svůj herecký výkon. Je to celé napsané velice křehce průzračným jazykem se spoustou metafor. A tahle stylistická rovina vlastně zase báječně dokládá, že Margaret Atwoodová vlastně začínala psát jako básnířka. No a co k tomu dodat? No, jestli tam možná je nějaká naděje, protože já si myslím, že tam je, přestože je to vlastně drtivé. Je tam vlastně takové optimistické odhodlání její, nějaká snaha přežít a nepodrobit se. A naděje naplňuje už ten její samotný akt, kdy nám podává svědectví o tom všem, protože každé zaznamenané svědectví vlastně nějak počítá s budoucností, s budoucím čtenářem. V to věřil konec konců i Robinson Crusoe a stejně tak tomu věří i tahle hlavní hrdinka Fredova.
0: Ono tam nepůsobí jen to přiléhavé co by kdyby, ale dramaturgicky funkční a blízké realitě co by kdyby, ale je i uvedení v rámci filmového léta na Vltavě. A v něm nás zajímá i seriálová tvorba. Může být poslech četby s hvězdičkou v 16 dílech zajímavý i pro ty, kteří americkou seriálovou adaptaci znají? A pokud ano, tak v čem, pokud byste jen krátce už doplnila moji otázku?
1: Já myslím, že rozhodně. Já sama jsem byla vlastně nejprve divačkou a teprve pak čtenářkou. A musím říct, že to je jako naprosto jiná kvalita, kterou dostáváte. Mnohem intimnější vhled do toho prožitku. A to vás opravdu vtáhne jako posluchače.
0: S dramaturgyní Petrou Hinčíkovou jsme mluvili o nové četbě s hvězdičkou z románu Příběh služebnice od kanadské spisovatelky Margaret Atwoodové. První díl na Vltavě už v neděli od 23 hodin. Díky.
1: Hezký den.

0: Jaroslav Hašek, Karel Poláček, Ivan Olbracht.
1: Velcí autoři v malých příbězích.
0: Od nového roku vždy v pátek ve 22 hodin.
1: A pak neomezeně na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
2: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
3: Ministerstvo vnitra porušilo práva hnutí SPD tím, že ho zařadilo do zprávy o extremismu za rok 2022. Nepravomocně o tom rozhodl Pražský obvodní soud. SPD od rezortu požaduje omluvu. Ve zprávě ho totiž rezort popsal jako xenofobně populistickou skupinu, která podněcuje k nenávisti. Podle soudu to ale ministerstvo dostatečně neprokázalo. Stejný spor řešili soudy i kvůli zprávám z předchozích let. Pravomocným rozsudkem skončil soud o zprávě z roku 2020. Podle soudu v ní SPD být nemělo. Okresní soud v Ostravě propustil primátora Karviné Jana Wolfa, obviněného v korupční fotbalové kauze. Státní zástupce pro něj žádal vazbu. Obával se, že by Wolf mohl ovlivňovat svědky, soudkyně ale po čtyřhodinovém jednání důvody neuznala a primátor tak bude stíhaný na svobodě. V kauze je kvůli podvodnému sázení a ovlivňování výsledků utkání obviněných 32 lidí. Wolf jakoukoliv vinu odmítá. Belgické úřady kvůli extrémnímu horku zrušily rekonstrukci bitvy u Waterloo. Připomínka porážky francouzského císaře Napoleona Bonaparte z roku 1815 byla plánována na tento víkend. Informuje o tom agentura AFP. Událost tradičně přiláká tisíce diváků. Evropské státy se v současnosti však potýkají s vlnou veder. Teplotní rekordy už padly třeba ve Švýcarsku nebo ve Francii. Počasí. Jasno, během odpoledne se na některých místech může vyskytnout krupovitá oblačnost, nejvyšší teploty 33 až 37 stupňů Celsia, na severovýchodě 31 až 34, maxima na horách kolem 27 stupňů Celsia. Více zpráv na zpravodajském webu irozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: A po 15. hodině v Odpolední Vltavě uslyšíte mimo jiné skladby Bachovy, také zpěvačku Lhasu amerického původu, nebo právě teď zpívá Dana Sandler. Dobré odpoledne.

On Sunny Evening, tak se jmenuje píseň americké zpěvačky a skladatelky Dainy Sandler. Dozní vší 7 minut po 15. hodině, tedy ještě v hodně sluném a horkém odpoledni pátečním. Trávíte ji společně s Vltavou, lze říci, že začínají prázdniny a školákům tak nastal dvouměsíční čas bez starostného nic nedělání. Aspoň některým, kterým se třeba povedlo odmaturovat nebo nemají nějaké povinnosti. Každopádně my před sebou máme témata také literární, nevím, zda maturitní, ale v případě shakespearovských odkazů určitě. Sen noci svatojánské patří do kánonu nejen školních osnov, ale divadelní tvorby. A my budeme recenzovat brzké a nedávné nastudování snu čarovné noci, tak jak jej pro nás připravil Luboš Mareček, náš spolupracovník. Také v úvaze Zbyňka Černíka připomeneme jiný britský fenomén, a to je medvídek Paddington. A určitě budeme mluvit i o literárním dosahu české a česky mluvené kultury. Konec konců bude tomu už po sedmé, co bude Praha hostit Mezinárodní světový kongres bohemistiky, kde bude hrát prim čeština, a to jak v literárním, tak jazykovědném smyslu. Budeme o tom hovořit už za okamžik s hudbou, která bude znít nejen česky, ale třeba také jazykem, kterému rozumíme všichni, tedy jazykem klasiky. Právě teď Labutí jezero, Petr Ilič Čajkovský a londýnští filharmonici.

0: Mazurka z Labutího jezera Petra Iliče Čajkovského právě doznívá 12 minut po 15. hodině. Aktuální čas je zřejmý. Velmi aktuální témata a aktuální je nadcházející pondělí fenomén, který zasahuje všechny, kteří mají co do činění s českým jazykem a českou kulturou. Praha od pondělka do 29. června až do pátku 3. července hostí Mezinárodní kongres bohemistiky. Ten přivede do našeho hlavního města odborníky z celého světa, kteří budou diskutovat o tom, co spojuje český jazyk, literaturu a kulturu s okolním světem, jak dnes fungují jazykové a kulturní hranice, jak se proměňují vlivem nových médií. Doktor Petr Šámal a doktor Dalibor Dobijáš jsou z Ústavu pro českou literaturu, který Událost pořádá, také s námi hosty ve studiu Vltavy. Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Pane Šámale, proč se vlastně Událost koná, v jakém rozsahu pořadatelem je váš ústav, tak co to vlastně je za Událost, ten bohemistický kongres?
1: No, řekněme si hned na začátek, že bohemistika, to znamená výzkum českého jazyka, české literatury a české kultury, je světový obor. Když se podíváte na takovou speciální mapu, kterou i my jsme pro tu příležitost připravili, tak zjistíte, že se český jazyk vyučuje více než ve 40 zemí po celém světě. Od Japonska přes Egypt, na Harvardu nebo Oxfordu. No a bohemistický kongres je taková vlastně velká přehlídka bohemistiky po celém světě. Koná se jednou za 5 let a pořádají právě Ústav pro českou literaturu Akademie věd, protože je to instituce, která je svým způsobem, jak řekněme, nejsilnější a největší v oboru a celé té bohemistické komunitě vlastně poskytuje nějakou infrastrukturu. My to vnímáme jako závazek vůči světové veřejnosti a to je důvod, proč kongres pořádáme ve spolupráci s dalšími pracovišti, ale my jsme ten hlavní organizátor. Role Akademie věd je klíčová.
0: A je samozřejmě logické, že se tedy koná v České kotlině a v Praze. Kdybychom měli přiblížit, co konkrétně, jaká témata jsou předmětem kongresu, jak bychom odpověděli, pane doktore Dobijáši?
2: Já bych možná ještě doplnil krátce, že vlastně ta bohemistika u nás a v zahraničí často má trochu rozdílnou podobu nebo rozdílné funkce, že pro nás je to nějaká taková přirozená součást péče o naší kulturní paměť, o naši identitu a že vlastně to, že se někdo zabývá v Soulu nebo v Taipei nebo v Káhiře třeba bohemistikou i svým způsobem je nesamozřejmá věc a vždy tam vzniká vlastně něco takového zvláštního navíc. Znamená, jako musí tam být nějaký dialog s tou kulturou. Něco k té české kultuře musí být dodáno a zase vlastně to něco zrcadlí nám naspátek. Čili vlastně jako pro nás, kromě toho, že máme tematické osy, je důležité vlastně i vidět a udělat si po 4 letech takový přehled, inventuru, navzájem komunikovat o tom, co vlastně tohle i často nesourodé společenství dohromady vytváří, proč je to důležité. Důležité vlastně pro české publikum a k tomu si musíme myslet několik tedy ústředních témat. V tomto roce máme českou literaturu jako literaturu světovou, to znamená všechny souvislosti vlastně literární komunikace v globalizujícím se světě. Dalším tématem vlastně je souvisejícím vícejazyčnost českých zemí, historická, to znamená i literatura menšinová, do jaké míry třeba jak vlastně se bavit o vietnamské literatuře v českých zemích, jestli je česká, menšinová, jiná. A dalším tématem důležitým pro nás je samozřejmě i digitální vlastně proměna dnešního světa, umělá inteligence a i vliv na text.
0: Napadá mne, možná, že právě ta perspektiva očima, ušima a jazykem těch, kteří žijí jinde a vlastně recipují češtinu, ať už v literární nebo té, řekněme, jazykové formě jako cizinci, může být zajímavá. S jakými tématy vlastně přicházejí zahraniční hosté a přednášející?
1: No, když se podíváte na tu obrovskou plachtu, na které je program bohemistického kongresu, schází se tam víc než 200 zahraničních a domácích vědců, tak zjistíte, že pro zahraniční bohemisty je zvláště zajímavé právě to, jak se česká literatura setkává s těmi ostatními kulturami. To znamená, že když například čeští spisovatelé odcházeli do zahraničí, tak jaká byla ta jejich situace v té cizí zemi? Co se změnilo? Nebo jakým způsobem byla česká literatura překládána do cizích jazyků. Pro zahraniční bohemisty často jsou zajímaví autoři, kteří mají nějaký mezinárodní přesah, mezinárodní ohlas. To znamená, že se tam objeví referáty o překladech Karla Čapka do různých jazyků, že se mnohé dozvíte o Milanu Kunderovi. A opět to téma vícejazyčnosti, které zmínil kolega Dobijáš, to je právě pro ty zahraniční bohemisty velmi zajímavé, protože v tu chvíli je česká literatura součástí právě toho světového kontextu, protože ty literatury nejsou izolované, oddělené navzájem od sebe, ale jsou ve vzájemných vazbách a pro tohle vlastně i ten pohled ze zahraničí je pro nás neuvěřitelně obohacující.
0: Možná zdánlivě nejazyková otázka, ale přesto si myslím, že neutíká z ranku filologie. Do jaké míry se vlastně do té diskuze promítá ten Čechy determinovaný jazykový obraz světa nebo kulturní substrát?
2: Já bych řekl, že v letošním roce vlastně skoro až programově jdeme nad vlastně jako to tradiční vymezení vlastně bohemistiky pouze českým jazykem, které vlastně nikdy nefungovalo, protože že máme českou literaturu psanou latinsky, že jo, svým způsobem do toho patří staroslovenská, německojazyčná i třeba polsky psaná a další tradice. To znamená, letos vlastně jsme se pokusili přivést vlastně i více hostů, spíše slavistů, literárních vědců. Máme celé velké části vlastně v angličtině pro tento typ publika a máme i velké diskuze třeba k germanobomistické problematice. To znamená, jak vlastně dnes přemýšlíme nejenom o autorech píšících česky, ale vlastně o autorech, kteří psali německy s tím naším prostředím byli spojeni a kteří vlastně si také hledají místo do naší kulturní paměti a mohli by ji obohatit.
0: Říká doktor Dalibor Dobijáš z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd. Krátce ještě doplně Petr Šámal.
1: No, já bych se tady s posluchači Vltavy rád podělil o jedno své trauma drobné. My vlastně jako už víme, že česká literatura není jenom literatura psaná česky, ale my bychom hrozně chtěli, aby se tohle povědomí šířilo i například do škol, aby se právě česká literatura učila nejenom v tom jazykovém vymezení, ale i jako literatura z Čech.
0: Říká doktor Petr Šámal z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd společně s doktorem Daliborem Dobijášem jsou hosty Vltavy a o českém, respektive bohemistickém kongresu konaném od pondělka v Praze budeme ještě mluvit.

0: alba The Living Road zpěvačka Lhasa bohužel zesnula originální autorský projev, který Vltavou zní téměř v 15:30, konkrétně v 15:23. My hovoříme o aktuálním tématu jednak nadcházejícího bohemistického kongresu, ale také o češtině a české literatuře a jejím dopadu nad hranice naší země v kulturním i jiném rozměru. Petr Šámal a Dalibor Dobijáš z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd, který pořádá Mezinárodní bohemistický kongres teď v odpolední Vltavě. No a my bychom mohli rovnou navázat na to, co vlastně všechno bohemistika znamená a obsáhne a kdy poprvé česká bohemistika o sobě dala výrazně vědět, pánové.
1: Pokud se budeme bavit o tom, kdy literární věda z českých zemí se nějakým způsobem zapsala skutečně do světového kontextu a byla vnímána jako něco, co určuje, řekněme, aktuální stav poznání, tak se nutně musíme dostat k pražskému lingvistickému kroužku, což bylo taková výzkumná skupina, která právě v letošním roce slaví 100 let od svého založení. A tahle ta tradice české vědy mimo jiné také vlastně poutá velkou pozornost i zahraničních bohemistů a proto jsme ji také udělali jedním z takových vnitřních témat v rámci bohemistického kongresu, protože postupy pražské školy zůstávají pro část současné literární vědy pořád aktuální. Ta podrobná vlastně jako analýza jazyka a stylu a tak dále.
0: Říká Petr Šámal, možná ji doplní i Dalibor Dobijáš z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd, z něho jsou oba tedy.
2: Je to tedy skutečně tak a budeme mít referáty, které dokumentují vlastně velký ohlas právě jako českého zkoumání jazyka, literatury, pražského lingvistického kroužku napříč světem, dokonce například třeba v Latinské Americe, čili to je kromě teda jako velké staré tradice slavistiky už 19. století z českých zemí, nebo třeba nějakých i humanistických gramatik, vlastně jeden z těch momentů, kdy vlastně česká filologie promluvila ke světu. A já bych možná doplnil jenom to, že pokud se bavíme o prolínání nějakých literárních kultur a vzájemném působení v českých zemích, tak to pro nás neznamená, že nás nezajímá vztah mezi jazykem a literaturou. Podobně jako pro malíře je vlastně základem barva, tak pro spisovatele to bude jazyk a myslím si, že právě ten dnešní globalizující a digitalizující se svět je tady vlastně pro tohle zkoumání velkou výzvou, protože že vztah vlastně nějakého toho tvaru literatury, nějakých speciálních výrazových možností, vlastně toho, z čeho to všechno vzniká, to je něco zásadního.
0: Vy jste to už trošku naznačili, že vztah literatury a jazyka je i vlastně leitmotivem toho letošního ročníku bohemistického kongresu. Lze však říci, že v současné době a za současné konstelace technické, mezinárodní, literatura ovlivňuje jazyk jiným způsobem, než třeba před několika dekádami v kontextu rozvoje technologií a dalších trendů.
1: Nejsem si jistý, jestli je to právě literatura, co tolik ovlivňuje jazyk. My jsme vlastně jako se nacházíme momentálně vlastně v nějaké situaci, myslím, i velké mediální změny. Jo? A tohle to je také vlastně jako téma, které bohemistický kongres rovněž odráží, protože problematika médií a přenos přestupu literatury do jiných médií je v tomto směru hrozně zajímavá. A my také vidíme v nějakém smyslu i v něčem jako ústup literatury. My pozorujeme také, že náš ústav periodicky, zejména prostřednictvím Jiřího Trávnička, dělá výzkumy čtenářství současného. A vlastně jako ten trend v současné době je vlastně jako spíše klesající a také je to něco, co nás znervozňuje a také s čím nějakým způsobem musíme pracovat.
0: Mě samozřejmě napadl fenomén audioknih a podcastingu jako něco, co razantně vstupuje do čtenářských návyků. Když budeme ještě aktuálnější a roztáhneme tu otevřenou náruč směrem k veřejnosti a publiku, posluchačstvu a čtenářstvu, co nabízí pro veřejnost letos?
2: Děkuji za tuto otázku, která je důležitá. Kongres má užší, řekněme, odbornější část, ale vlastně máme několik pořadů i, kde chceme propojit naše témata s širší veřejností. Zvláště bych chtěl pozvat tedy případné zájemce do knihovny Václava Havla, případně do kavárny na Boršově, kde budeme mít každý večer pořad, zbývá ještě několik míst, budeme mít diskuse s zácnými hosty Derekem Sawyerem, který přiletí z kanadské Alberty, z Helen Ojemi, v Praze žijící britskou spisovatelkou nigerijského původu, jejíž poslední román je jako vynikající epos vlastně o českých zemích. I budeme mít setkání se Silví Richterovou a diskuzi vlastně o čtení Václava Havla v dnešních autoritářských prostředích. Máme ještě několik míst, posluchači jsou vítáni.
0: Kdybyste měli, pánové, letošní 7. kongres světové bohemistiky shrnout jednou myšlenkou nebo rozvitou větou, co nabídne, co by si mohli účastníci i veřejnost odnést, jak by tato věta v nějakých vašich osobních variacích zněla?
1: Vedeme spolu dialog. Dialog o tom, kdo jsme, odkud přicházíme a kam jdeme. A my proto si nevystačíme sami, jenom z Prahy, jenom z České republiky a potřebujeme k tomu ten svět.
2: Já s tím v podstatě souhlasím. Nám jde o to, vlastně, abychom se tady neocitli v nějakém uzavřeném ostrově, že, kde si budeme dělat pro sebe bohemistiku, studovat ji, ale abychom rozvíjeli ty vazby s kolegy, s kolegyněmi, kteří se jí věnují ve světě a kteří nám přinášejí něco nesmírně důležitého.
0: Říká doktor Dalibor Dobijáš společně s Petrem Šámalem, doktorem Petrem Šámalem, oba dva z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd, ústavu, který pořádá 7. mezinárodní bohemistický kongres, začíná už v pondělí, trvá až do pátku, jste všichni široce zváni. Pánové, děkuji, že jste byli hosty.
1: Děkujeme.
2: Děkujeme.

to, co jsme zaseli. Ačkoliv dozvonilo poslední zvonění,

naše ranění jsou naše ranění. O vinných ani slechu a jiným ku prospěchu jsou naše ranění.

Jaro, ledy plovou s narkózou do žíly a s maskou sametovou jde ústup zdvořilý a na mohyle něhy mráz uhrabává sněhy, jež zimu přežili, jež zimu přežili. A na mohyle něhy mráz uhrabává sněhy, jež zimu přežili, jež zimu přežili.

0: Nejprve Vincent Dandy a teď Karel Kryl stojí za hudbou, která zní Odpolední Vltavou 7 minut po půl čtvrté.
1: Odpolední Vltava, hudba a kulturní zpravodajství od 14:30.
0: Brněnské Mahenovo divadlo se v závěru sezóny proměnilo v magický les nedaleko Athén, kde ovšem neplatí mnoha z pravidel a zavedených zvyklostí, na která jsme v Shakespeareově textu zvyklí. Činohra Národního divadla Brno uvedla v režii Aminy Katy novou interpretaci nejslavnější světové komedie Sen čarovné noci. Víc tam o inscenaci poví divadelní publicista Luboš Mareček. Dobré odpoledne.
2: Hezký den z Brna.
0: V čem tkví hlavní režijní koncept Aminaty Katy a jaké nové situace vytváří v inscenaci?
2: Tak režisérka Aminata Keita spolu s dramaturgem Jaroslavem Jurečkou skutečně zamíchali těmi tradičními Shakespeareovými kartami a text vlastně upravili, asi k tomu vedlo, aby odpovídal vlastně dnešní citlivosti. Podtitul tady ta inscenace, a zazní to párkrát i z jeviště, je Love is Creepy, láska je děsivá. Budu velice stručný, vysvětlím to, takový ten nejvýznamnější posun je záměna obětí kouzla. Režisérce totiž přišlo asi dnes neaktuální smát se nějak ponížení omámené ženy. Ano, mluvím o královně elfu a Vil Titánii, kterou vlastně Oberon trestá tím, že i za pomoci takového čarovného květu nechá uspat a ona potom se zamiluje velice vášnivě do osla a naopak tady do tady tohoto zvířete nechá zamilovat a nechá omámit Oberona na místo Titánie. Možná ještě daleko zajímavý a tady tento koncept doplňuje takové jakési odvážné genderové hrátky ze čtveřicí těch hlavních mladých milenců, kteří se vlivem toho Pukova kouzla v lese zase nakrátko v závěru zamilují do sebe. To znamená, že hoši se do sebe zamilují a dívky. Vy jste se ptal, jaké nové situace se nebo co se tím vytváří. Já si myslím, že tady tento na oko, jako kdyby režijní myšmaš, slouží k otevírání velice zajímavých témat pro dnešek typických. To je tekutá identita genderová, ženská síla, ale také odvaha žen postavit se sami za sebe a zjišťovat, s kým skutečně jsou.
0: Na druhou stranu ona snovost a groteskno, věřím, zůstává. Jakým způsobem kostýmy a scéna podtrhují onen snový charakter světa nadpřirozených bytostí?
2: Tak jsme ve svatojánském lese a ten mokva je takové rejiště hmyzu, takže já začnu od kostýmu výtvarnice Kateřiny Štefkové. To je vlastně taky asi takový zajímavý vlastně metaforický a významový posun, kdy ty nadpřirozené bytosti jsou tady stylizované do takové, nebo je jasně vidět, že jsou to zástupci říše hmyzu, konkrétně královna El.

0: Elfu a Vil Titánie má taková velká tykadla, já jsem si nazval paní Kovaříkovou, je takový velký brouk, je celá v černém. Oberon má zase vlastně takový hermelín plášť, který ale opravdu vypadá jako křídla noční můry nějakého lišaje. A říkám, tady tato metaforika potrhuje téma transformace, metamorfóze, kterými hrdinové v tom lese procházejí. Možná ještě řeknu, že celkový dojem na té zdařilé scéně Martina Chocholouška, která začíná v racionálních vlastně Aténách, takže jsme v takovém jakémsi odosobněném prostoru, kde se chystá a potom v rámci projekcí a vlastně takového zadního plánu se ocitáme v tom magickém lese mezi realitou a snem.
1: Nezapomeňme na hudební složku, která je výrazným prvkem inscenace. Jak do shakespearovského světa zapadají popové songy a jak hodnotíte jejich funkčnost v rámci tedy celého představení?
0: Ano, ano, je to tak. To představení Love is Creepy má skutečně velice podstatnou, nebo je tam velice silná ta hudební složka, hudba Davida Hlaváče tvoří až jakýsi vlastně samostatný významotvorný pilíř té inscenace a podle mě ji dodává neuvěřitelnou dynamiku. Nejde totiž o nějaký jenom scénický doprovod, ale jsou to ti aktéři skutečně zpívají plnohodnotné popsongy a rapové čísla, které právě organicky doplňují moderní překlad Jiřího Joska. Proto nemluvíme o snu noci svatojánské, ale o snu čarovné noci. A musím říct, že ty songy mají docela vlastně pro mladé publikum zřejmě zejména takovou vysokou kvalitu a v kombinaci s těmi tanečními výstupy vytvářejí takovou poutavou show. Musím teda říct, že možná právě příslušníky střední a vyšší generace možná tady ty repující songy někdy zaskočí, protože se tam repuje o střevech a exkrementech a to jsem řekl velice slušně. To slovo, které tam oni používají o obsahu střev, ale tady ty pasáže jsou funkční kontrast k tomu Shakespeareovu Blankfurstu a skutečně nenechají diváka vydechnout a konec konců sám Shakespeare v originále nebyl žádný čistomluvka, používali se tam velmi pikantní a jadrné výrazy.
1: Tak reakce publika bude možná různorodá. Každopádně otázka závěrem, která se nabízí jaksi s těmito prvky a s touto moderní interpretací poradil herecký soubor Činohry Národního divadla. A co inscenace ve finále sleduje, když vezmeme v potaz ten závěrečný obraz, kdy se vládci dívají na ono pověstné klubko z matku?
0: Já to vlastně prodloužím, jak kdyby skoro kde jsem skončil, vlastně opravdu oni, to je mě velice sympatické na tom výsledku, že vlastně ta inscenace má jako takovou cílovou skupinu ty young adults, kterým to všechno, o čem jsme se bavili, bude asi zřejmě blízké, stejně tak jako vlastně ty herecké výkony, protože pro mě herecký inscenaci dominuje Ivan Dejmajl v dvojroli Téze a Oberona, který právě slebduje na závěr to klubko těch zmatených citů. Pro mě teda velkým objevem byl v roli Mikyho Šňůrky, což je jeden z řemeslníků, právě ten klubko, hostující Krištof Dvořáček. Ten má teda neskutečně skvěle udělanou postavu toho řemeslníka a skvělý výkon podává také Anna Čonková jako Puk, která vlastně vnáší takovou jakousi, a to zase se opírá vlastně o tu tekutou identitu, o ty gendry, o kterých jsem mluvil, ona je taková nebinární vlastně hravost, není to ani on, ani ona, takže to soudobé čtení tady té nejslavnější komedie světa v Brně ukazuje, že láska může být směšná i dojemná, ale že vlastně každá generace si k Shakespeareovi musí najít svůj vlastní, třeba i dekadentní nebo odmítavý nebo popový klíč.
1: Inscenaci Sen čarovné noci Národního divadla Brno hodnotil divadelní publicista Luboš Mareček. Díky a naslyšenou.
0: Hezký den, naschledanou z Brna.

0: Hlas americké zpěvačky Ify Donovan a trumpeta a skladba vynikajícího skladatele a trumpetisty Davea Douglasa z alba Be Still právě doznívá 12 minut před 16. hodinou. Čas tak akorát na úvahu spisovatele Zbyňka Černíka, který se také vrací k literární a filmové ikoně původem z Velké Británie. Nejde však o shakespearovský motiv, ale mnohem mladší motiv pro mladší generaci. Má název Máme rádi zvířata.
1: Na jednom z nástupišť rušného londýnského nádrží Paddington můžete narazit na zajímavou bronzovou sochu. Znázorňuje medvídka, přesněji řečeno medvídka Paddingtona, který do Londýna údajně přijel až z dalekého Peru. V modrém kabátku, červeném kloboučku a s malým kufříkem v ruce. Pardon, v tlapě. A taky s cedulkou, která cestující vyzývala, aby se o něj někdo postaral, což se opravdu stalo. Socha na londýnském nádrží se díky anglickému spisovateli Michaelu Bondovi, který o medvídku Paddingtonovi napsal řadu dětských knih, neustále těší velké pozornosti. Paddington ovšem není ani zdaleka jediným zvířetem, skutečným ani fiktivním, které bylo takto zvěčněno. Například v Tokiu mají sochu slavného psa Hachiko, v newyorském Central Parku jeho psího kolegy Bolta. Naše Hukvaldy se zase můžou pochlubit těsnohlídkovou a janáčkovou liškou Bystrouškou a Ladův kraj Hrusicko kocourem Mikešem. S jistou výhradou bychom k ním snad mohli přiřadit i Andersenovu malou mořskou vílu v Kodani, u které není úplně jasné, nakolik je člověkem a nakolik něčím jiným. Z čeho ta popularita zvířecích soch pramení? Jedna ze semaforských písniček praví. Máme rádi zvířata, zvířata, zvířata, protože jsou chlupatá a mají hebkou srst. Na tom je jistě něco, vlastně hodně pravdy, ale nedůležitý není ani fakt, že zvířecí sochy na veřejných místech mají minimálně jednu výhodu. Týká se jejich životnosti. Ta je, jak známo, u lidských soch leckdy omezená, protože ti, které představují, můžou být příliš spojení se svou dobou, a tak s každou změnou společenských poměrů hrozí riziko jejich odstranění. Příkladu bych mohl uvést Habaděj. Vzpomeňme si na sochy a bysty Tomáše Garriga Masaryka, tak hojné za první republiky, ale po nástupu totalitních režimů blesku rychle mizející. Vystřídali je nejdřív Hitlerové a pak různí sovětští i tuzemští soudruzi. K dalšímu střídání došlo po listopadu 89. Dělnický prezident Antonín Zápotocký, přesněji řečeno jeho socha, ku podivu stojí ve svém rodišti za Kolanech dodnes. Hodně dlouho se držel i maršál Koněv Bubenči. Většina ostatních představitelů minulého režimu se ovšem musela rychle stěhovat do depozitářů nebo prostě někam, kde na ně není tolik vidět. Vůbec nejkratší slávy si užil gigantický Josef Vissarionovič Stalin na pražské Letné, protože už pouhých pár let po jeho vztyčení se přišlo na to, že byl padouch a ne hrdina, a tak ho vyhodili do vzduchu. Ušetřeny nezůstaly ani známé historické osobnosti v jiných zemích, dokonce ani v tak stabilních demokraciích, jako jsou Spojené státy. Nedávno se například v amerických městech hromadně odstraňovaly sochy konfederačních generálů a politiků z dob občanské války, dodatečně obviněných z podpory otrokářství a rasismu. A ze stejného důvodu sítem prověrek neprošel ani sám objevitel Ameriky Kristof Kolumbus. Zvířatům nic toho nehrozí. Jejich obliba je stálá, trvalá a jistá. Můžeme si proto s klidnou myslí přát, aby se na náměstích, ulicích nebo nádražích objevovalo čím dál víc bronzových, žulových nebo mramorových medvědů, psů, koček a jiných živočichů. Jen houšť.

0: Zázračná moc hudby provede prince i ptáčníka úskalými hororové cesty.
1: A na jejím konci čeká na každého vytoužená dívka.
0: Mozartova kouzelná flétna v unikátní archivní nahrávce dirigenta Wolfganga Saváliše s vídeňskými filharmoniky a pěveckými legendami Hermanem Prajem, Peterem Schreierem nebo Helen Donát.
1: V operním večeru v sobotu 27. června od 20 hodin.
0: Na Vltavě.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Poslanci schválili ve třetím čtení zákon o státních zaměstnancích. Norma má nahradit současný služební zákon. Podle vládní koalice by se mělo zaměstnávání státních úředníků přiblížit soukromé sféře. A to díky zjednodušení zaměstnávání i propouštění. Opozice se změnou nesouhlasí a snažila se ji ve sněmovně blokovat. Podle ní jde o politizaci státní správy. Návrh teď dostane k projednání Senát. Ústecký kraj se potýká se smogem. Výstrahu vyhlásil Český hydrometeorologický ústav kvůli vysoké koncentraci přízemního ozonu. Platí až do odvolání. Meteorologové proto doporučují omezit venku fyzickou zátěž, a to hlavně u lidí s chronickými dýchacími potížemi. Vdechování ozonu může způsobit pálení očí, kašel nebo třeba tlak na hrudi. Počet obětí včerejších zemětřesení ve Venezuele vzrostl na 589. Zraněných jsou skoro 3000. Informovala o tom prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová. Očekává se, že s pokračujícími záchrannými pracemi bude obětí ještě přibývat. Španělský ministr zahraničí José Manuel Álvarez řekl, že o život přišli 3 Španělé, 99 dalších podle nich je pohřešováno. Silné zemětřesení zdevastovalo hlavní město Caracas a jeho okolí. Pomoc Venezuele slíbily téměř země z celého světa, včetně Česka. Není však jasné, jak a kdy odborníci na vyprošťování z USAR týmu odletí. Počasí. Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, během dne na horách a na západě Čech s kupovitou, částečně i vysokou průsvětnou oblačností. Nejvyšší zítřejší teploty 35 až 39 stupňů Celsia. Na severovýchodě republiky 33 až 36, na horách naměříme kolem 31 stupňů Celsia. Více zpráv na webu irozhlas.cz. A teď už vám, milí posluchači, nabízíme naši novou publicistickou sérii. Na řadě je závěrečný 5. díl.
2: Český rozhlas Vltava uvádí sérii Lucie Korcové Zednáři. Do nitra bratrstva, které ovlivnilo svět.
3: Každý jednotlivec se snaží o to, aby ten svět byl aspoň o kousek lepší, ale vlastně působí každé pouze ve svém okolí.
4: Ta věčná otázka, která všechny nezasvěcené zajímá už po staletí. A já jsem si říkala, že teď je ta správná příležitost, abych na ní získala odpověď. Takže, ovládají zednáři svět?
3: Tak já myslím, že ne. Myslím si, že kdyby ho ovládali, byl by možná svět o malinko lepší, ale to je těžké posoudit samozřejmě.
2: Svobodní zednáři věří ve zdokonalování lidstva a bratrství lidí na celém světě. Začínají však především sami u sebe. Celý život usilují o zlepšení svého charakteru, zbavení se špatných vlastností, péči o svůj duševní a duchovní růst. Jejich cílem je zejména pomáhat druhým a jednat tak, aby lidé v jejich okolí mohli říci, je to dobrý člověk, aniž by tušili, že jde o zednáře. Konec konců, právě v tom tkví jedna z jeho největších hodnot. Připomíná nám, že hledání pravdy je cennější než její samotné nalezení. Každý z nás v životě nejednou stojí před otázkou, jaké hodnoty si zvolí za své. Není to přitom volba snadná. Život každého člověka je sérií křižovatek, na nichž se rozhodujeme, jaký směr svým krokům dáme. Ať už v rodině, v práci, či obecně ve vztahu k ostatním lidem. Zeptejme se sami sebe, jaký život žijeme. Zeptejme se, zda do světa přinášíme tvoření a dobro. Zeptejme se, zda, kdyby to byl náš poslední den na tomto světě, bychom odcházeli s klidem v duši. Nejsou to otázky jednoduché, ani lehké, ale už samotné zamyšlení nad nimi dnes nám umožňuje svým příkladem spolu utvářet příchod lepšího a osvícenějšího lidstva skrze kvality, které žijeme.
4: V minulých dílech jsme probrali zednářské legendy, architekturu, literaturu i historii. Ale aby to nebylo takové to o nich, bez nich, musím říct, že na vyprávění tohohle člověka jsem se neskutečně těšila. A není jím nikdo jiný než současný veliký mistr českých zednářů Libor Adamec.
3: Zednářství je fenomén, který sobě zahrnuje několik směrů. Já osobně jsem představitelem regulérního zednářství, mužského zednářství, které pracuje na nějakých základních principech a jeden z nich je, že každá regulérní obedience je v každém státě jedna. Čili jsou tedy potom ještě některé další směry a já budu mluvit pouze za tuto část. Co se týká světa jako takového, zednáři jsou ve všech demokratických zemích, mají své organizace, čili dá se mluvit o tom, že zednáři jsou prakticky po celém světě. Nicméně, jak je to organizováno? To každé samostatné území funguje zcela samostatně. Na tom daném území, řekněme třeba Českou republiku, existují jednotlivé lóže, kterých je u nás nyní 31 aktivních. A tyto lože jsou združeny do svazu loží, který se u nás jmenuje Veliká lože České republiky. V čele Veliké lože České republiky stojí velmistr a ten je nejvyšším představitelem řádu na daném území. Jednotlivé jurisdikce, jednotlivé svazy loží v jednotlivých státech mají mezi sebou takzvané uznání. Uznávají se tak, jako se podobně uznávají státy, tak se uznávají tyto jurisdikce, ale vlastně fungují zcela samostatně, čili dá se říct, že nad velmistrem již nikdo není. Tedy ovládat celý svět by bylo složité. Ono je to i o tom, o čem zednářství je. To znamená, zednářství je o individuálním zdokonalování jednotlivých členů. Zednáři na tom daném území plní své občanské povinnosti, dodržují zákony té dané země. Pokud je nemohou z nějakého důvodu dodržovat, tak se obvykle uspí nebo zruší, tak jako se to stalo u nás v roce 1938 nebo potom po druhé v roce 1951. Cílem toho svobodného zednářství je jednak tedy vzdělávání členů a vlastně to působení navenek je skrze jednotlivé aktivity těch jednotlivých členů, kteří v podstatě, dá se říct, jdou příkladem tím, jak se mají chovat, tím, jak mají jednat navenek.
4: Samozřejmě mě zajímalo i to, jak se on sám stal zednářem. Co ho k tomu vedlo? Kdo ho inspiroval? Jaká byla celá ta jeho cesta?
3: K zednářství vede vlastně jedna cesta a to je seznámit se s nějakým zednářem, seznámit se se zednáři, kteří potom tu vaši žádost akceptují. Dříve to bylo složitější v tom, že zednáři jako takový nebyli příliš dostupní, můžete si najít nějaké informace v literatuře, ale s dobou internetu, kdy se začaly objevat první příspěvky, začali i zednáři, řekl bych, více komunikovat navenek a v dnešní době už se zednáři přímo i dají oslovit prostřednictvím internetu jako každý podobný spolek. Moje cesta byla sice už v době internetu, ale řekl bych, že byla trošku atypická v tom, že já jsem začal po roce 2000 navštěvovat přednáškový cyklus na Akademii věd, který se jmenoval Etické pohledy na současnost. Tyto přednášky tehdy, možná ještě dříve, organizoval profesor Ota Gregor, lékař, a každou třetí středu měsíci se na Akademii věd scházela skupina lidí, kde přišel vždy nějaký přednášející a který měl zajímavé téma. U kulatého stolu nás bývalo kolem 20 a ty přednášky byly opravdu velmi pestré. Pamatuji si například přednášku o etice ve fotbale od jednoho fotbalového rozhodčího, o etice v lékařství, filozofické otázky a podobně. A já jsem takto přednášky navštěvoval několik let vlastně svědomím, že je pořádá VLČR, tedy Veliká lože České republiky. A jednoho dne, jednu středu měsíci, když jsem přišel k té oné místnosti, tak byla zamčená a nikde nikdo nebyl. Už to vypadalo, že přednáškový cyklus skončil, nicméně v tu chvíli přišel jeden starší pán a ptá se mě, nikdo tady není, dneska přednáška není. Ukázalo se, že přednášející byl nemocen a jeho přednáška byla zrušena a ten pán mě tehdy, on měl čas rezervovat na přednášku, já jsem měl čas rezervovat na přednášku, tak mě pozval na večeři, šli jsme si sednout, začali jsme si povídat a z tohoto pána se nakonec stal můj přítel a zednář, ručitel, který se za mne zaručil při vstupu do tohoto řádu.

0: Během svého pátrání jsem narazila na řadu zajímavých jmen. O některých, jako je třeba Alfons Mucha nebo Edvard Beneš, se už asi všeobecně ví, že ke svobodným zednářům patřili. Řadí se k ním ale i technik, průmyslník a vynálezce František Křižík, legionář, politik a účastník domácího odboje za druhé světové války Alois Eliáš, nebo skladatel, dirigent a violista Oskar Nedbal, autor slavných operet, jako je Polská krev nebo Vinobraně.
1: Zednáři, kteří neinspirovali a o kterých jsem se to vlastně dozvěděl, byl například Sir Arthur Conan Doyle, autor mého oblíbeného Sherlocka Holmese, který byl přijat do lože Fénix v Portsmouth v roce 1887. Jsem velmi rád, že se mi dokonce podařilo před několika lety do této místnosti, ve které byl přijat do této lože v Portsmouth podívat.

0: byl nalezen mrtev bez jakýchkoliv známek násilí. Vy a já víme, že zemřel náhlým leknutím a víme též, co ho poděsilo. Avšak jak to dokázat, aby tak uvěřilo i 12 dalších nechápavých porodců? Jaké stopy po psu? A kde jsou otisky jeho tesáku? My ovšem víme, že pes nedrásá mrtvé tělo a že Sir Charles zemřel dříve, než ho zvíře dohonilo. Avšak to bychom museli dokázat a to nejsme s to učinit. A dnešní noc? Dnešní noc nám neposlouží o moc více. Ani tady neexistuje příčinná souvislost mezi psem a trestancovou smrtí. Neviděli jsme psa, slyšeli jsme ho. Avšak nemohli bychom dokázat, že pádil po stopách tohoto muže. A navíc chybí pohnutka ke zločinu. Nikoli, můj příteli. Musíme se smířit s faktem, že tento případ ještě nedozrál a že je na nás, abychom se ještě odvážili všeho, aby uzrál k zakročení.
1: Jinak samozřejmě je poměrně hodně známých jmen, která člověka na první pohled zaujmou, ať už to jsou, já nevím, z zahraničí Johann Wolfgang Goethe, ale abych zůstal u nás, tak například Karel a Josef Čapkovi a mnoho, mnoho dalších. Můžeme potom některé probrat. Podíváme-li se vlastně na jakoukoliv oblast lidské činnosti, tak i tam najdeme významné osobnosti zednáře, ať už to byli architekti, lékaři, sochaři, malíři, ale byli to také třeba i rektoři univerzit, řada hudebníků. Opravdu ten výčet je dlouhý. Já samozřejmě oceňuji to, že zednářství není určeno pouze pro, řekněme, tuto intelektuální elitu, ale členem řádu najdeme dnes i bratry, kteří jsou truhláři, kteří jsou řidiči tramvají a podobně. Takže ta členská základna je opravdu velmi pestrá.
2: Kdo jsou, už vím, nebo si to aspoň dokážu tak nějak představit. Ale jak se k ním dostat? Řád má v současnosti přes 700 členů v 31 ložích v 11 městech. Minimálně dvě veliké lože jsou smíšené, můžou tam tedy být muže i ženy. Jsou to Humanitas Bohemia a Ledro Imen. Takže to mi tak říká, že určitou šanci bych měla. Co ale teď dál?
1: Pokud znáte nějakou zednářku, můžete se s ní o tom začít bavit. Pokud neznáte, určitě mají své webové stránky, kde najdete kontakt.
2: Hledala jsem, jestli máme nějaké slavné zednářky i v naší historii. A narazila jsem na dvě jména. U obou jde ale o pouhé spekulace. Jednou z nich měla být manželka prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, Charlotta. A tou druhou novinářka, politička a významná feministka Františka Plamínková. Obě byly intelektuálky, obě prosazovaly ženská práva. No, nabízelo by se to na první dobrou, ale nejspíš to tak vůbec nebylo. První skutečně potvrzenou zednářkou ale byla dcera irského šlechtice Elizabeth Altwortová. V roce 1712, tehdy 17-letou Elizabeth, probudili hlasy z vedlejší místnosti. Tam seděl její otec s ostatními členy lóže. To teda Elizabeth nevěděla, ale na vlastní oči potom viděla jejich tajný rituál. No a aby bylo tohle tajemství uchráněno, tak jí zednáři dovolili, aby vstoupila do jejich lóže a složila slib mlčenlivosti. Přezdívalo se jí potom The Lady Freemason, jak to napsal ve stejnojmenné knize i John Day.
0: Kdykoliv se v divadlech v Dublinu nebo v Corku konala benefiční akce pro zednářský ženský sirotčinec, kráčela v čele zednářů se zástěrou a dalšími insigniemi zednářství a sedávala v první řadě lóže. Dům byl při těchto příležitostech vždy přeplněný. Téměř v každé irské loži visí její portrét.
2: Tak to je jedna cesta, ale já se teda budím uprostřed noci poměrně často a žádný zednářský rituál jsem ještě nenarušila. A pokud ano, možná bych to stejně nepoznala. Takže doufám, že mi velmistr ty rituály trochu objasní.
1: Z Zednářských rituálů je několik typů, druhů. Jsou to buď rituály například otevření lóže, zavření lóže, to znamená zahájení té práce a ukončení práce. Cílem toho otevření práce je vlastně naladit se, oprostit se od běžných lidských starostí, kdy všichni se sejdou po práci na večer. Je to takové zahájení, kdy je cílem opravdu se soustředit na to, co přijde. Potom to jsou rituály, nazval bych je přechodové, rituál iniciace, přijetí člena. To jsou zase rituály, kde bych to opravdu připodobnil k té velmi zjednodušeně promoci, svatbě, možná rozloučení na pohřbu. Je to tento typ rituálu, imatrikulace, přijetí na vysokou školu a podobně. Zajděte si do divadla na nějaké dobré představení. Mně se třeba líbila představení Kytice v Národním divadle a představte si, že jste s nimi na tom pódiu a účastníte se toho a prožíváte ten děj s nimi. Vtáhne vás to, zapůsobí to na vás, nechá to ve vás nějaké pocity, které si nějak zpracujete, možná se k tomu dozvíte nějaké informace a to si potom odnášíte sebou a to vás nějakým způsobem rozvíjí, posouvá.

0: No, o moc moudřejší popravdě nejsem. Ale počkat, co to podání ruky? Podle toho se přece dají zednáři na veřejnosti poznat. Nebo ne?
1: Já myslím, že tak to úplně není. Podání ruky je určeno pro rituály. Pokud to někdo použije samozřejmě mimo lóži, to už potom asi jeho věc, ale je to standardně používáno pro rozpoznávání v lóži.
0: Ale tak nebuďme detailisté a dejme tomu, že jsem se do nějaké lóže vnutila. Zednářství má 3 hlavní stupně. Takže je přede mnou asi další práce.
1: Tak to základní, takzvané modré nebo jánské zednářství, o kterém tady asi mluvíme, které se praktikují ve Veliké loži České republiky. Ty 3 stupně, stupeň učňovský, stupeň tovaryský a stupeň mistrovský. Myslím, že i ty názvy ještě pochází z doby těch cechů, kdy po přijetí se stával učněm. Poté, co jako učeň se naučil základní věci, tak mohl postoupit na tovaryše, který zase měl další úkoly na svém rozvoji. K tomu měl ten tovaryš obvykle i cestovat. A poté, co se naučil zase další věci, tak se stane mistrem, který už je potom plnoprávným členem a už má veškeré ty možnosti, které k tomu patří. Například být ručitelem za nové členy.
0: Poté, co všechno jsem zjistila, ať už v předchozích dílech, nebo teď v rozhovoru s velmistrem, už si asi dovedu představit, co by mohlo zednářství přinést konkrétně mě. Co ale přineslo právě Liboru Adamcovi? Mimochodem, velmistrem Veliké lóže je od roku 2024, ale zednářem už mnohem déle.
1: Já myslím, že člověk si neustále dělá názor na ten svůj okolní svět, neustále se rozvíjí a myslím si, že mě to i nadále ovlivňuje. Ta možnost setkávat se a diskutovat v bezpečném a přátelském prostředí řadu témat, někdy kontroverzních, je velmi důležitá. Určitě nejsem sám, kdo oceňuje právě tu možnost být členem té pestré společnosti a mít moci otevřeně diskutovat tato témata. Je to o balanci mezi jednotlivcem a společností. Další možná jeden z těch rysů, který bych chtěl právě zmínit, je určitá balanc mezi protiklady, kterých je zednářství plná, se kterými zednářství jako takové pracuje. Jedním z těch protikladů je individuální prožitek versus skupinový prožitek, egregor, protože zednářství je kolektivní, nemůže být zednář bez lóže. Zednářem se můžete prohlásit, ale dokud vás za to ostatní neuznají, tak jim vlastně nejste. Čili je to o společném prožitku, ale ten společný prožitek vás netlačí do toho, aby jste se stal průměrným členem nějaké skupiny. Ten individualismus nebo ten individuální hodnota toho jednotlivého bratra tam vlastně zůstává.
2: Bratrství nám není kamaraderie, žoviální vzájemná šetrnost k nedostatkům, ani pouhé přátelství. Chceme býti bratry na základě vzájemného poznání, ocenění a v souhlase s osobní sympatií, která zcela přirozeně jest odstupňována dle individualit. Bez této sympatie není bratrství, ale pouhá sympatie je také netvoří. V širším slova smyslu jest nám ovšem bratrem každý člen našeho světového bratrstva. Bratrství je odvozeno ze vztahu rodinného, pokrevného. Tento primární typ bratrství krevního jest pravzorem bratrství, jehož příbuznost jest povýšena do oblasti ducha, práce, metody, konečného, tvůrčího cíle.
0: A zbývá vlastně už jen jediná otázka. Proč se ještě dneska vůbec o zednářství zajímat? Možná proto, že má stále smysl mluvit o hodnotách, které přetrvaly po staletí.
1: Obecně bych možná řekl, že dnes žijeme v době, která je rychlá, hlučná, často rozdělující a zednářství vytváří určitý prostor pro zastavení, pro přemýšlení, pro skutečný dialog. A vlastně nám připomíná ty základní hodnoty, jako je slušnost, tolerance, odpovědnost za vlastní jednání. To jsou možná akcenty dnešní doby, i když tím, že jsme tradiční společenství, tak se stále sebou neseme, řekněme, ty základy, na které bylo vystavěno, a tak jako dřevěný stůl a dřevěná židle za ty století pořád neztratili význam, tak i to zednářství má svůj hluboký význam. Zednář je ten, kterýmu se dříve říkalo rytíř, dnes se spíše používá pojem gentleman, člověk, který se snaží o vlastní sebezdokonalení, protože ví, že svět může ovlivňovat a měnit jenom tím, že sám bude pracovat na sobě a potom se bude snažit nějak pozitivně jít příkladem.
0: Měla jsem představu, že čím víc toho zjistím, tím méně zajímaví zednáři pro mě budou. No a nakonec si tomu úplně naopak. A co vy víte, třeba jsem svobodnou zednářkou i já. Ale jestli chcete vědět, jestli to tak je nebo ne, no tak na to si budete muset, doufám, ještě chvíli počkat.
1: No, já nevím, k čemu je dobré vědět o někom, že je vlastně zednář. Protože to, že někdo zednář, podle mě ještě není kvalita, kterou by bylo třeba dávat před jméno nebo před závorku. To, že se třeba potom o někom na pohřbu řekne, byl to dobrý člověk a mimochodem byl to zednář, to je asi tak nejstandardnější průběh, jak se o takovém člověku mluví.
0: Tak to byli a jsou zednáři. Nemyslím, že bychom společně odhalili všechna zednářská mystéria, ale to nevadí. Přece jen, kdo by neměl rád tajemství?

To byl pátý a závěrečný díl série Zednáři s velmistrem Liborem Adamcem. O zednářích dnes autorkou byla Lucie Korcová, mistrem zvuku Jonáš Rosůlek. A já ještě připomenu, že celou sérii najdete k poslechu na webu Vltavy nebo v aplikaci Můj rozhlas. Odpolední Vltava s pátečním 26. červnovým datem je za námi. Otvírá se perspektiva prázdnina, ještě blíže ovšem víkendu. Mimo jiné se v cyklu Mária Vincelera budeme věnovat fenoménu katedrály na Pražském hradě a zvonu Zikmund. Tak vás tedy zveme k poslechu, stejně tak jako k poslechu třeba ranní mozaiky hned zase v pondělí s Františkem Šedivým a Nadeždou Hávovou. Za tým mozaiky se od mikrofonu, nebo spíš za tým Odpolední Vltavy, teda loučí David Hamr, také mistr zvuku Viktor Láně a editor Jan Zítka.

0: Ahoj, zajedeme dnes na ty trosky?
1: Čau, my jsme na filmovce v Uherském Hradišti. Dopijeme kafe a jdeme na kojeny na Fargo.
0: Že bych vyrazil za váma?
1: Jasně, po obědě se jdeme vykoupat a pak s náma stihneš touhu nebo pianistu. A večer budou démanty noci.
2: Užijte si prázdniny se vším všudy na 52. letní filmové škole Uherské Hradiště. 24. až 30. července.
3: www.lfs.cz.
2: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
4: Léto má v Českém Krumlově svůj vlastní zvuk. Zvuk orchestru pod širým nebem, zvuk komorní hudby v historických sálech, zvuk večerů, které si chcete zapamatovat. Festival Krumlov slaví 35 let. Velké symfonické projekty, výrazné osobnosti, výjimečná atmosféra jižních Čech. Hudba, která spojuje tradici s dneškem. 17. července až 8. srpna. Program na www.festivalkrumlov.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.

0: Akcent.
1: V pátek odpoledne vybíráme z pořadu Akcent tohoto týdne. Tentokrát to bude na téma Léto v kultuře. Poradíme, na jaké filmy a seriály koukat, jaké knihy číst, kam o prázdninách za divadlem a výtvarným uměním. Od mikrofonu vás zdraví Saša Michailidis. Začneme tedy letními tipy na filmy a seriály. Radí filmové kritičky, a to Kristýna Roháčková z webu i Rozhlas a Jindřiška Bláhová z časopisu Respekt.
2: A co nám zbylo z lásky třeba?
3: To by co se nám zbylo z lásky? Islandská, vlastně velmi v islandské přírodě a v proměnách a na životní rytmy, až jako metafyzicky ukotvený příběh o konci vztahu a co z něho, co následuje po jeho konci, jak možný je si zachovat nějaký vazby, které jsou důležitý, byť něco skončí. Tak to je taková krásná vlastně, loni to mělo premiéru v Karlových Varech, nebo jako naší premiéru, no to předtím bylo jinde, ale začalo to tu cestu ve Varech a to je třeba takový, myslím, do letního počasí docela příznačný film, protože není to úplně jako feel good cinema, ale zároveň to má v sobě obrovskou pozitivní energii. Je to vlastně nejveselější film o rozchodu. Ten jako tagline fakt jako platí, jakože je tam nějaká radost, jako nějaká minimálně nějaký pozitivní pocit jako ze života, že se dá něco překonat a něco je třeba větší, něco nás přesahuje a něco má třeba smysl budovat a nezahodit a je to velmi jako plynulé, takové plyne to s tím ubíháním času, takže taková melancholická věc.
2: A jenom velmi rychle, není to jenom pro tu půlku národa, která je rozvedená?
3: Ne.
2: Mohou na to jít bezpečně i ty páry, které spolu chtějí zůstat?
3: Naprosto, které mají třeba děti, je to celá rodina. Takže se obsadil celou svoji rodinu, takže je to rodinná záležitost.
2: Pokud bychom se ale teď začali trošku věnovat také platformám, protože spoustu lidí si natáhne sebou na cesty i stažené díly různých seriálů anebo filmů, které tam budou, tak co by zmínila třeba právě teďko Kristýna, protože mám takový pocit, že je tam Rooster, který vás baví?
4: Je tam Rooster, je tam seriál, ono to je taková asi moje fáze, kdy se hodně bavím tím, co do světa dává byl Lorenz. Je to taková jako lorencovský přístup toho, kdy já už, mi přijde, že i rozeznávám ten jeho rukopis v těch seriálech, ať už na nich působí jako přímo scénárista, režisér, nebo jenom jako kreativní producent, protože to jsou vždycky takové příběhy různorodá skupina lidí, která by neměla dávat smysl, ale sejdou se na pracovišti, jsou to členové nějaké rodiny, jsou to sousedi a musí se spolu naučit nějak žít takový ten úplně standardní model a vždycky mě to baví, vždycky mě to trochu zlomí srdce, vždycky mi to něco ukáže, co poznávám ze svého života. Jsou to takové ty základní pravdy a on to vždycky tak jako hezky se svými scénaristy umí podat, aby se tím člověk bavil neustále a líbí se mi i, že vlastně možná po nějaké době Steve Carell se tam objevuje v té roli takového toho člověka, kterému byste až skoro chtěli dát přes pusu,
2: abych se udržela. Já myslel, že ještě obejmout.
4: A někdy právě i obejmout, což je na tom ta krásná dichotomie.
2: Což mimochodem je možná příznačné pro současné komediální seriály, ty, které tedy vznikají s nějakým trošku širším rozhledem, že oni nejsou čistě komediální, ale nesou v sobě vlastně docela poměrně takový až existenciální nádech, což platí třeba i pro Teda Lassa, který se chystá teď ve čtvrté sezóně.
3: To je stejný autor, to je Bill Lawrence a bude mít čtvrtou řadu. Teda Lasso můj oblíbený, přestože jsem v minoritě, možná my jsme

0: Stewart Doesn't Save the Universe, myslím, že se to jmenuje, což vypadá, že je přesně taky taková jako žánrově hybridní, polovážná, polostřeštěná, poloabsurdní, podívaná. Ale když už se bavíme o těch věcech, které jsou na streamu a které třeba si fakt jako hrajou s těmi žánry a jsou někdy komediální, někdy jsou naopak hororové, strašidelné nebo vážné, tak za mě teďka před minulý týden mělo finále Widow's Bay, což je za mě jako jedna z nejzajímavějších, velmi jednoduchých, ale vlastně v té jednoduchosti velmi elegantních s Stephenem Kingem inspirovaných záležitostí, což je prostě horor, který je zároveň ale neskutečně vtipný a paroduje, nebo ani ne paroduje, ale prostě nastavuje nějakou novou laťku toho, kam si jak se dají k sobě spojit tyhle ty dvě strany jedné mince, což je hrůza, tak až se smějete, jako vlastně dvě emoce nějaké. A já bych s dovolením upozornila na, vyšla bych ještě ven do těch obrazovek a jsou za mě dva strašně, nebo jako dva české filmy, na které se fakt jako těším, které jsme nezmínili. A jeden je červencový, což je tak jako hezky načasovaný, protože je na dobu dovolené a je to Dovolená v českém ráji Adama Kolomana Rybanského, což je jeho druhý film. Jeho první měl, vlastně to byl debut na Berlinále a je to jeden z těch jako autorů, který jsou jako zajímavý hlasem české komedie. A druhý je fakt jako taky feel good překvapivě od Šimona Holého Čikačeka, přestože by se to možná od Šimona nečekalo, tak je to taková jako fakt tak jako cítit se jednou zase fajn, že život může být taky trošku fajn někdy, byť se nám to nezdá. Tak ta jinakost, a to, že se lidi můžou prostě k sobě najít cestu, tak je to hodně jako mainstream. Ale v dobrém slova smyslu.
1: To byly filmové kritičky Jindřiška Bláhová z časopisu Respekt a Kristýna Roháčková z webu iRozhlas.
2: Akcent.
1: Balíte kufry na dovolenou a zvažujete, kolik knih se vám do zavazadla vejde, pokud tedy neberete čtečku. Co je pak rozhodující? Obsah, autorka nebo autor, nebo hmotnost a velikost knihy? Detektivka, romantika, memoáry. Hodí se na pláž poezie? Začneme ale gastrozážitkem. Víc šéfredaktorka webu i literatura a překladatelka Jovanka Šotolová a literární publicistka, kritička a redaktorka časopisu Reflex Kateřina Kadlecová.
3: I vynikající Marcel Sauer ve svém v pořadí druhém poeticko-obrazovém průvodci Benátky návod k užívání. Pan Sauer je diplomatem, tuším, že je zástupcem velvyslance v Římě už drahná léta a se svou manželkou spisovatelkou Martinou Lajerovou cestují po regionech Itálie a poznávají jednotlivá města. Celá ta pětičlenná rodina to fantasticky fotí. A potom k tomu Marcel píše opravdu krásné, krátké, poutavé anotace. A opět máte chuť to všechno navštívit.
4: No my když, to byla úplně poezie s tím gastrozážitkem, o kterém mluvila Kateřina, tak pojďme si říct, že poezie patří rozhodně do toho přídušního zavazadla na dovolenou a co doporučuje i literatura.
5: Poezie dostala bohužel jenom dvě malé přihrádky v našem kufru, ale i ty stojí za to. Jedno je sbírka Ondřeje Macla, která už je z roku 2025 a Ondřej Macl v ní pozbíral něco jako kolektivní paměť našeho národa a navazuje na ní v takových, vlastně doříkává, dopracovává to, co všichni známe. Takže docela zajímavý titul, který se určitě hodí na brainstorming celé rodiny nebo na hravé básnické hrádky.
4: A Kateřina to chce doplnit?
3: Musím rozhodně zmínit, že právě před dvěma týdny se křtila nová knížka tohoto Ondřeje Macla, který je naprostým všeumělem, performerem, hercem, podcasterem, já nevím čím vším, básníkem, ale také prozaikem. A jeho krátké sloupky v mém oblíbeném měsíčníku Host naznaly knižní podoby. Jmenuje se to Jednou za modrý měsíc a vydalo to nové vydavatelství Niny Špitálníkové Paradox. Vřele doporučuji kratičké útvary, které vás vrhnou do úplného neznáma. K smrti malého bratříčka, ale i třeba na takový rej nebo na prázdninovou loď, kde autor pozná lásku, nebo spíš jeho lyrický subjekt. Těžko říct, jestli autor sám, ale opravdu tak pěkné nápadité sloupky, aby pohledal.
4: No takže od Ondřeje Masla dvě knihy, a nejenom jednu, ale když se vrátíme zpátky ještě k poezii, tak ta druhá sbírka básní.
5: Jako druhou jsme zařadili knížku nebo sbírku Jana Vosky, která se jmenuje Rain Dogs a hodně jsme váhali, jestli do toho seznamu můžeme dát, protože on ji vydal vlastním nákladem a je rozebraná. Ale my v tom přehledu, který na iliteratura.cz najdeme,

0: jdete, uvádíme možnost, jak se k ní dostat v prostřednictvím určitého výletu do Liberce.
1: To zní hrozně tajemně a přitom zábavně, takže předpokládám, že to je tak, že musíme vyrazit za samotným autorem, aby nám ji pokud možno vytisknul.
0: A nebo si ji přečíst na místě, kde leží a je k nahlédnutí.
1: Pokud bychom se, Kateřino, měli podívat teď na právě krátké povídkové útvary, tak už Ondřej Macel byl vlastně jako zmiňován, ale co ještě? Protože ty povídky mají výhodu v tom, že mezi tím, než člověk si dočte tu jednu dlouhou kapitolu, tak už je mu vedro, pak přijde z té vody, už se nepamatuje, co četl, takže se musí vrátit zpátky. Když to s povídkami, to je poměrně jednoduché.
2: Je to tak a já bohužel nečtu dostatečně hodně ty kvalitní každoroční výběry nakladatelství Listen, které právě vydalo letní povídky. A 13 renomovaných českých autorů, a nebudu zmiňovat schválně ani jednoho, abych nikoho neurazila, se tam probírá svými zážitky z léta. A opět je to taková pestrá skrumáž prostě od románku s plavčíkem a šíleného vodáckého výletu s rodinou přes v podstatě fakt dým bramborové nati, což už je takový pozdní léto. No prostě radovánky, no. Zkuste.
1: Tak dobrá, tak do kufru jsme si dali už poezii a také povídky, ale asi nemůžeme opomenout detektivky. A minimálně jednu bychom si tam vzít mohli, ale nejsem si zrovna úplně jistý, že tu, kterou Kateřina chce zmínit, protože ta je opravdu tlustá.
2: Je to tak. Další z hostů Světa knihy, francouzský romanopisec Bernard Minier, který dřív býval tuším celníkem nebo měl nějaké opět prázdninové povolání, hrabal se vám v těch kufrech. No ale teďka píše knihy a už docela dlouho, protože vydal v pořadí už 10. knihu česky, jmenuje se Hra. Je to tlustospis a on tam opět přichází s naším oblíbeným hlavním hrdinou, totiž komisařem, jehož jméno si teď nevybavuji, protože jsem zatím pouze v polovině této knihy, ale v té hře, v tom titulu zároveň dominují Pyreneje, jeho obvyklý takový setting, kam zasazuje ty příběhy. Tentokrát je v ohrožení komisařova rodina a potýká se se svým soupeřem z těch předchozích dílů, ale pozor, není vůbec nutné ty ostatní knihy s jednoslovným názvem znát. Vemte si jenom tu hru, akorát vám zatíží celý příruční zavazadlo.
1: Jovanko, vy máte celý soubor žánrové literatury, ale z toho můžeme vybrat alespoň jednu detektivku.
0: Můžeme, a to je například detektivka autorské dvojice Boileau-Narcejac, která se jmenuje Ta, která nebyla. Je to titul, který nakladatelství Maraton vybralo, že se vlastně vrací, ta kniha je stará 70 let a oni se k ní vrátili. A je to takový klasický noirový román, popisující vražedný milostný trojuhelník. Víc asi nemůžeme prozrazovat, protože je to detektivka. A pak tam máme v tom výběru ještě fantasy detektivku, která má název Krev titánů a jejím autorem je Robert G. Bennett.
1: Tolik šéfredaktorka webu iLiteratura a překladatelka Jovanka Šotolová a literární publicistka, kritička a redaktorka časopisu Reflex Kateřina Kadlecová.
3: Akcent.
1: Léto bývalo pro divadla časem prázdnin. Dnes je naopak obdobím, kdy po celé republice vyrůstají desítky letních scén. Od zavedených pražských projektů až po stále ambicióznější regionální produkce. O fenoménu letních scén, jejich dramaturgii, kvalitě a rozložení po republice jsme se bavili s divadelní publicistkou Janou Soprovou z Divadelních novin a divadelním publicistou a editorem deníku Lukášem Dubským.
4: Už to není fenomén jenom pražský, ale rozšířil se i do regionu, což vidíme v tom, že jednotlivá regionální divadla většinou na konci června, na začátku července hrají na venkovních scénách. Tam samozřejmě je to spojené s tím, že tyto divadla se stálým souborem nemohou hrát celé prázdniny, protože po dlouhých 10 měsících divadelní sezony herci potřebují odpočinek, takže většinou je to spojeno s tím koncem divadelní sezony a většinou je to spojeno i s celkem zajímavým výběrem lokality. Pokud mám být konkrétní, tak například Městské divadlo Most hraje na hradě Hněvín, Mladá Boleslav, tuším na konci prázdnin, bude hostovat na hradě Kost. Jak už jsem říkal, Pardubice hrají na vyhlídce pod hradem Kunětická hora. A myslím si, že i to je důvod, který láká ty diváky.
1: No a to je právě možná, Jano, jedna z těch nejdůležitějších částí, ne? To znamená to místo.
3: Samozřejmě, já mám tedy velké vzpomínky právě na ty letní Shakespeareovské slavnosti, které jsem absolvovala od úplného začátku, a prostředí Pražského hradu, ať to je na nejvyšším purkrabství nebo v posledních letech to bylo v zahradě zámecké, ale to purkrabství je daleko lepší. Nicméně, pokud jste se zmiňoval o tom, jak se to proměnilo, proměnilo se to tak, že dříve vlastně to bylo takové více, řekněme, spojené s tím prostředím. Dneska třeba herci nesmí vylézt na hradby, je to všechno památkově chráněno. Čili vlastně je třeba navrhnout scénu, která je vsazena na to purkrabství, ale mohla by být taky úplně někde jinde. Ale co je zajímavé, třeba proměny počasí, stmívání, na hradě je to cinkání zvonu a tak dále. To jsou všechno věci, které ten zážitek ozvláštňují a vlastně přidávají k němu něco navíc.
1: Je pravda, že si pamatuju Terezu Rambu jako Julii schovanou při průtrži mračen na letních shakespeareovských slavnostech pod stolem.
3: To se stává docela často. A na Krumlově...
1: A jsou to skvělé scénky nakonec.
3: Po každé, když tam jsme, tak prší, ale o to není zážitek menší.
1: Lukáši.
4: Ono je taky potřeba říct, že hodně těch inscenací, které jsou k vidění, tak nejsou určeny jenom pro tu letní scénu, jak jsme mluvili právě třeba o Ungeltu nebo o Studiu 2, tak to jsou inscenace, které vznikly normálně pro divadlo a na letní scénu byly přeneseny. Ale někde to funguje třeba obráceně. Samozřejmě letní shakespeareovské slavnosti nebo otáčivé hlediště v Českém Krumlově, tak tam to vzniká speciálně pro tyto místa a nikam to přenášeno není. A třeba v Pardubicích, které už jsem zmiňoval, tak tam to funguje tím způsobem, že daná inscenace vzniká pro vyhlídku hradu Kunětická hora a teprve na podzim je přenášena do divadla, což má svoje velké výhody, pokud s tím umí režisér pracovat. Já si vzpomínám třeba a stále na repertoáru adaptace známé pohádky Tři veteráni, tak tam se s tím pracovalo velice dobře, protože známá scéna, kde roste nos princezny Bosany, tak je tam skvěle udělána, takže ten hrad, který mají vlastně diváci, který diváci vidí a který je za zády hercu, tak najednou z jeho věže začne ten nos růst dolů a to si myslím, že je jeden z těch zážitků, který prostě si ten divák zapamatuje.
1: Je to, týká se i rozvrstvenost letních scén po celé republice, anebo když pomineme Prahu samozřejmě, tak je ta koncentrace v nějakých určitých centrech?
3: Samozřejmě týká se to především různých hradů a zámků. Já jsem zaznamenala třeba, že opravdu je herecká skupina, která putuje po celých Čechách, Moravě a Slezsku opravdu důsledně hrad od hradu a hrají tam třeba Strašidlo kantervilské a tak dále. A určitě bych zmínila spolek Kašpar, jehož název tady ještě nezazněl, protože to byly vlastně pionýři v tom letním cestování a dneska vlastně mají celé prázdniny obsazené hostováním na různých hradech, zámcích a v různých tedy místech kolem rybníků a tak dále. Kdo chce, si to určitě vyhledá a myslím si, že podobně jako třeba Studio 2, které dneska hraje mimo jiné na Tvrzi Divice, což byla akvizice Michala Hrubého a líčil mi kdysi, jak tam udělá teda nádherné prostředí se sadem a s relaxační zónou. Má to jedinou vadu, že my, kdo jsme bez auta, tak se tam prostě nedostaneme.
1: Lukáši.
4: Já jsem chtěl právě reagovat na ten spolek Kašpar, jak jste se ptal na ty divadelní centra, tak si myslím, že právě oni dokáží dostat to divadlo i na takové periferie, teď nemyslím divadelní periferie, úplně mimo ty hlavní divadelní centra, takže například já jsem loni navštívil jejich představení Krále Líra na zámku v Lisicích poblíž Letovic, hrají na Kašperku a na spoustě dalších míst.
1: Tolik divadelní publicisté Jana Soprová a Lukáš Dubský.
5: Akcent.
1: Vzhledem ke klimatické změně a s ní souvisejícím tropickým teplotám je léto ideální doba na to schovat se v galeriích. Tady jsou tipy na letní výstavy od redaktorky Vltavy Zuzany Filipkové a začneme na zámku v Bechyni.
6: Tam vlastně uvnitř toho zámku, když se dostanete do té historické prohlídky zámkem, kam můžete běžně zajít, tak tam jsou vlastně intervence švýcarské umělkyně Neves Widauer, která tam udělala do každé té místnosti historické svoje nějaké intervence. Takže vlastně spojili moderní umění s tím historickým zázemím toho zámku. A to je třeba naprosto úžasné, protože ono vás to tak jako osvěží a je to něco jiného, než jít na tu klasickou prohlídku. A pak bych ještě teda dodala, že v Sýpce historické, to je kousek vedle vlastně toho zámku, tak tam jsou hned tři výstavy. Já to zkrátím. Je tam výstava Düsseldorfské Konrad Fischer Gallery, která je vlastně taková jako minimalistické umění z různých koutů světa, tu určitě doporučuju. Pak je nahoře na té půdě obrovská instalace od jednoho nizozemského autora, který se jmenuje Roland Emil Kuit a tam je 10 000 pingpongových míčků. Takže tam si užijete své, protože jestli máte rádi nějaké jako interaktivní umění, tak tam určitě se s tím můžete dobře zabavit. V chládku půdy Sýpky na zámku Bechyně. A další ještě doplním, že v celém tom areálu je sochařský park. Je tam například nová socha od Maxima Velčovského teďka, která se jmenuje Candy Tree. Ta vás přivítá hlavně hned u vstupu vlastně do toho areálu, ale pak je tam spousta dalších soch, včetně třeba Lukáš Richtajna.
7: Ale to znamená, že v Bechyni přespat podle toho, kolik tam toho je.
6: Já jsem tam byla 4 hodiny a jako běželi jsme víceméně. Takže na celý den, řekněme.
7: Přesně tak. A kdybychom se přesunuli právě z Bechyně na sever a jeli bychom do lázní v Liberci, kam jste vyrazila vlastně minulý týden. Včera, ano.
6: Včera, protože jsem tu výstavu sama chtěla vidět a ona končí, teď doufám, že to řeknu správně, 12. července, takže už je na to takových jako 14 dní a kousek. A tam je úžasná výstava Věry Novákové a Pavla Brázdy, což možná posluchači tuší, že to byl vlastně takový jako manželský pár, oba umělci, kteří někdy v roce 1949 byli oba vyhození z AVU, z Akademie výtvarných umění v Praze a vlastně tvořili do šuplíku, tvořili doma, tvořili mimo oficiální scénu. A jsou tam úžasné věci od nich. Vlastně oba dva dělali portréty, nejenom autoportréty, ale portrétní tvorbu. Brázda, který tvořil hodně stylizovaně, takové vlastně jakoby barevné variace na ty různé portréty. A Věra Nováková, která vlastně vycházela víc z té reality a z náboženství, z víry, pak dále i ilustrovali nějaké knihy, takže tohleto všechno tam vlastně můžete od nich vidět a říkám, no už je na to tak zhruba necelé 3 týdny, takže do Liberce určitě vyražte.
7: A po výletech mimo Prahu se teď na chvilku vrátíme do hlavního města, protože těch výstav je tady poměrně hodně a musíme to stihnout vlastně docela rychle, takže asi možná bych rád, kdyby se zmínil DOX, protože tam mimo jiné je Petr Bokova výstava, o které se mluví hodně.
6: Ano, v DOXu je několik výstav, které můžete během léta navštívit. Jiří Petrbok, Deník pacienta. To je název výstavy, je do poloviny srpna, otevřená do 16. srpna. Je to vlastně taková jeho retrospektiva od nějakých, řekněme, 90. let až po současnost. Jsou tam plátna, která maloval úplně prostě teď na poslední chvíli. Takže to stojí určitě za návštěvu. A pak bych teda ještě, jestli mohu, zmínila úplně čerstvě otevřenou výstavu v DOXu. A to je Radka Bodzevič, což je mladá autorka 33 let zhruba. A ta vlastně udělala takovou sérii krásných olejomaleb na téma Faust. Vlastně na téma Goethova Fausta. A to je teda opravdu mimořádný cyklus ve věži ve třech patrech doxů. Ten velmi doporučuju. A ten je k vidění až do 8. listopadu. A pak ještě úplně krátce bych zmínila Headbine News, což je výstava, která už je tam delší dobu a věnuje se press artu a velké kolekci manželů ze Švýcarska, Nobelových, který vlastně sbírali, jsou zaměření na ten press art, takže na to, jak ovlivňuje vlastně, nebo ovlivňovala v čase výtvarníky a různé umělce, tištěná média.
7: A to je výborná výstava. A pokud bychom se přesunuli jenom kousek na Praze 7 do Trafogalerie, tak jenom v rychlosti, že vlastně tam máme novou výstavu.
6: Ano, tam je také úplně čerstvě otevřená výstava Dany Bartoníčkové a Jakuba Titykadla. Většinou to bývá v Trafačce tak, že to je zaměřené na jednoho výtvarníka. Teď jsou tam, je to takový dialog obou dvou, Dana Bartoníčková sochařka, krásné sochy, které jsou vlastně hodně barevné, takže hezky komunikují, myslím, s diváky. A Jakub Titykalo, který tam má takové velkoformátové akryly, takové melancholické obrazy a nově také kresby tuší na papíře. A je to takový vlastně jako fantaskní svět. Je to trochu depresivní teda ty jeho obrazy, ale v kombinaci právě s tou Danou Bartoníčkovou, která tam má pověšené třeba obyčejné svetry, které vlastně dělá odlívá z betonu a krásně barví, tak to všechno tak jako hezky do sebe zapadá, že tam je ten jako pozitivní vzkaz a vlastně taková ta melancholie od toho Jakuba Titykala, takže to určitě také moc doporučuji.
1: Tolik redaktorka Vltavy Zuzana Filipková. Výběr z Akcentu tohoto týdne končí. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Vltava vám přeje Saša Michailidis.
5: To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.

0: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Trestní stíhání v takzvané bitcoinové kauze bude pokračovat. Rozhodlo o tom nejvyšší státní zastupitelství. Jeho žalobce zamítl stížnost ex-ministra spravedlnosti Pavla Blažka, jeho bývalého náměstka Radomíra Daňhela a advokáta Karima Tice proti zahájení stíhání. Trojice čelí obvinění z praní špinavých peněz a zneužití pravomoci úřední osoby. Hrozí jim až 12 let vězení. Blažek a Daňhel vinu odmítají. Tic se k případu zatím nevyjádřil. Papež Lev XIV. Navštívil koncem září Paříž, potvrdil to pařížský arcibiskup Laurent Ulrich. Podle něj při této příležitosti bude sloužit mši na bulváru Champs-Élysées a na náměstí Svornosti, které se má účastnit až 500 000 lidí. Papež zároveň plánuje velké setkání s mladými na Národním stadionu na pařížském předměstí. Brněnský Mendel Festival letos znovu propojí vědu, vzdělání i zábavu. Zároveň připomene odkaz zakladatele genetiky Gregora Johanna Mendla. Potrvá od 12. do 19. opravuji od 12. do 19. července. Hlavním dnem je sobota 18. července, kdy milovníci hudby i zájemci o vědu vyrazí do kampusu Masarykovy univerzity v Brně v Bohunicích. Vstup na celý festival i doprovodný program je zdarma. Počasí. V noci bude jasno, nejnižší teploty 21 až 17 stupňů Celsia, na horách naměříme kolem 16, lokálně i teploty nižší. Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, během dne na horách na západě Čech skupovitou a částečně i vysokou průsvětnou oblačností. Nejvyšší zítřejší teploty 35 až 39 stupňů Celsia, na severovýchodě republiky 33 až 36 stupňů Celsia, na horách naměříme kolem 31. Více zpráv na webu irozhlas.cz.

0: Art Café.
1: Být napůl lidmi ze zanikajících přístavů a napůl kouzelnými vodními bytostmi. Píše v textu s titulkem Proti českému rybníčku v nejnovějším vydání Reví prostor Jsme děti moře Ondřej Macl. Moře a obojživelná navigace na zemi i ve vodě pronikne do celého dnešního pořadu. U poslechu spodních kulturních vod vás na Českém rozhlase Vltava vítá Tereza Lišková. Ve studiu se mnou je editor zmíněného Reví prostor, spisovatel, performer a mořská víla Ondřej Macl. Ahoj, Ondro.
2: Ahoj, dobrý den.
1: A na dálku je s námi ve spojení hudebník, performer a umělec pohybující se nejen na poli videoartu Erik Sikora. Vítejte, Eriku.
3: Dobrý den, ahojte.
1: Erikovu výstavu Navigaci Narvala můžete až do 13. září vidět v Galerii moderního umění v Hradci Králové v prostoru Černé kostky a taky řadu jeho děl najdete na jeho YouTubeovém kanálu. Dnešní Art Café i po hudební stránce, kterou připravoval Pavel Zelinka, doprovodí Erik Sikora, který se v hudební oblasti pohybuje jako džumelec. První představení jeho muzikantské tváře obstará skladba Čau ve skláves, která vyšla na desce Vostoskoky a ta je 2 roky stará.

0: Černé kostce v Galerii moderního umění v Hradci Králové jsou v těchto dnech až do 13. září k vidění tři videa Erika Sikory. Jedno se jmenuje Navigace narvala, jedno Vynález navigace a třetí Nekonečná výstava. Eriku, Navigace narvala nám nabízí takový postup, jak se pohybovat světem a jak objevovat ten jeho povrch, vlastnosti, kvality. Jakou pomůcku představujete lidem, kteří se na video podívají? Co nám pomáhá při té navigaci světem nebo může pomáhat podle toho vašeho výzkumu a návrhu?
1: Já jsem hledal nějaký ekvivalent k tomu bájnému rohu jednorožca alias skutočnému rohu narvala z mora, kterým dokáže vnímat vlastně slanost mora, čo je pre mňa aj taká až vlastně na silu básnická metafora, že dokáže vnímať slzy mora, alebo či je more smutné, alebo aké má emócie. A vlastně zjistil jsem, že ten roh má pórovitú štruktúru a tak som vlastne vymyslel vegánsku verziu tohto rohu a teda je to pór, ktorý som si zavesil na hlavu a tým vlastne deklarujem tie schopnosti, ktoré cez ten pór plynú do čela, do hlavy a celkovo do toho prežitku.
0: A ve chvíli, kdy jste si ten kus zeleniny nasadil, takhle implantoval na hlavu, tak kam vás vedl? Kam jste se proplazil?
1: Asi proto, že to je na báze vodného živočicha, tak ma vlastně lákalo to, čo ma aj tak láká, či už v pesničkách, alebo celkovo vlastně lesy a potoky a vlastně aj tu okolo nás, kde bývam pri Košiciach, tak je vlastně hneď do prvého potoka som sa hodil a začal som ho prežívať, pretože ma baví tá divokosť a to ta makrovosť toho potoka, aj to, že vlastne potok je taká divoká cesta krajinou, ktorou sa dá chodiť, keď človeku nevadí, že sa namočí.
0: A dá se v ní chodit nebo pohybovat různými způsoby. Jak upozorňujete i v tom videu, které je vystavené v Hradci. Ondro, Reví prostor má to poslední číslo, má podtitul Jsme děti moře a Kytovci, kam patří i narval, do něj vpluli také a to v textu Anny Štičkové. Jaký pohled na to moře nebo na ten náš vztah k moři a k tomu životu, který v něm existuje, Anna Štičková vypráví?
2: No, Anna Štičková měla takový až mystický zážitek, když poprvé viděla nějaká taková, jak se říká, hejna, myslím, na volné vodě a od té doby netouží po ničem jiném, než se tam vracet a zažívá jakoby určitou přechodovou fázi mezi lidmi a kytovci, snaží se rozbít nějaké okovy antropocentrismu a hledat i právě třeba ty mořské tvory v nás samotných. Je to kytovec je asi největší tvor, co se tam brodí, ale pak jdeme třeba přes chobotnice a jejich ochranu ve Středozemním moři až po perlorodky, což jsou naopak velice malí tvorové, ale nejdéle žijící na území České republiky přímo v Potučkách třeba.
0: Mě zaujalo i v tom textu Anny Štičkové, že tam zdůrazňuje ten zpěv těch kytovců, který možná v nějaké chvíli pomohl i k tomu, abychom si jich jako lidé více všímali a dbali o to, aby ten jejich svět nezašel a oni spolu s ním.
2: Jo, to je velký téma. My jsme před tím vodním číslem měli jedno číslo ke zvuku, kde je nádherný článek od jedné bioložky, že i v téhle době se zjišťujeme, jak ryby mluví, protože my dlouhodobě máme takový ten stereotyp, že ryba je nemá tvář, ale ve skutečnosti, že pod vodou není světlo. Světlo končí často do nějakých deseti nebo prvních desítek centimetrů až metrů, ale pak je tam tma, takže ryby nevidí, ale dorozumívají se zvuky. Takže to je velké téma.
0: Velké téma je i České moře, což bylo i téma tvé disertační práce, nebo je téma disertační práce, která už je obhájená. Co je to České moře? Je to nějaký náš sen, představa nebo silný kulturní otisk, který si stopoval napříč tou uměleckou, literární a jinou krajinou?
2: No, kdyby to bylo jednoduché takhle říct, tak to nezkoumám 8 let a vyjde z toho i monografie, tak na podzim knižně v Karolinu, kde teda nabízím široké spektrum toho, co by to mohlo být, ale kdybych řekl nějaký jeden výraz, co je mě asi bližší, tak je to nějaké místo. Možná jako i Bohemské moře by se dalo říct místo, kde lidé, kteří nemají domov jinde, tak tam se můžou cítit dobře. A zároveň je to něco, co je neustále proměnlivé, protože pobřeží moře je každý den jiné.
0: Eriku, Ondřej tady teď zmínil slovo proměnlivost. Je to i něco, co se spojuje v té vaší tvorbě s navigací a s krajinou? Je to nějaký způsob, bo jedna z těch strategií, taktik, jak tou krajinou znovu a znovu jinak procházet? Teď už je to ta krajina vodní, suchozemská nebo nějaká hybridní?
1: Určitě ano, mě baví premenlivost aj v samotnom nějakom improvizačnom konaní, které mám stále voči všetkému, a i že se stále snažím znova premeniť, kým urobím nějaké nové dielo a kvázi, ale aj tým, že v podstatě to vnímanie krajinou, které jsem si ako keby simuloval zmenené tým gadžetom, porom alebo cibulkou jarnou, tak vlastně jsem chcel zmeniť to samotné vnímanie ako keby nie pomocou psychedelických látok, ale tým čistým spôsobom k niečomu podobnému, že vlastne zrazu som pomenúval tie veci a nestačil mi ani samotný jazyk a dochádzal som k takému nejakému medzijazyku, keď tie slova ešte dávajú zmysel, alebo už aj nedávajú a sú len nejaké asociatívne. A vlastne celkovo by som chcel premeniť tú samotnú jaký spôsob, akým sa o krajine hovorí, respektíve aj akým sa hovorí o umení, nie že by som mal tú silu to urobiť celé ja, ale v zmysle, že veľmi ma baví pozorovať, čo dokáže umelá inteligencia, respektíve čo nedokáže, že vlastne keď nedokáže na niečo odpovedať, tak suverénne si vlastne niečo sebavedomo vymyslí, a to som chcel byť aj ja, taký sebavedomo vymýšľajúci tie rôzne odpovede a zároveň dávať recept tej samotnej umelej inteligencii, že čo by to tak mohlo asi ešte byť, keď sa ona vlastne učí spoznávať ten svet a zároveň ona, on, ono a zároveň ho nejak interpretovať, a čo môže byť ten muster pre ďalší spôsob práce s ňou.
0: A je součástí tady toho uvažování nejaká snaha nabídnout nějaký alternativní kód, anebo naopak dekódovat ty rozšířené nebo podvýzivé kódy trošku jinak, když mluvíte i o těch současných technologiích, jako jsou neuronové sítě, umělá inteligence. To nějaký takový protipohyb, ale v duchu tady toho kódování, mapování, navigace, což je s tou krajinou propojené. Té naší civilizaci.
1: Asi ano, ono to sa možno nesie ten príbeh so mnou už, keď som nastupoval na Akadémiu výtvarných umení na Nové médiá, tak vlastne bolo tam veľmi veľa projektov, ktoré sa venovali takému technooptimizmu a spôsobu práce s technológiami ako nejakou záchranou umenia či sveta. A zároveň vlastne taká škodoradosná alebo poťouchlá jakoby protimožnosť si z tých technológií robiť trošku srandu a robiť si srandu aj zo človeka samotného. A aj vlastne to, že som vyvinul nejakú pseudotechnickú pomocku, ja som vlastne žiadnu nevyvinul, len som vyvíjam tú zmenu mysli. A tá asi súvisí s tým, že som trošku vlastne sklamaný, a aké to je silné slovo, ako pozorujem to, čo je vlastne o umení a celkovo nejakom tvorivom premyšľaní na internete, keďže internet sme v podstate krmili posledných 20-30 rokov obsahom, a práve napríklad obsah, čo sa týka umenia, mi pripadá trošku chabý, alebo že ten spôsob, akým to rozpráva o umení, mi pripadá trošku slabý oproti tomu, aký mám pocit, že umenie by mohlo byť, alebo čo by mohlo so životmi robiť. A mi to pripadá, že teraz celý ten obsah slúži na učenie tréningové tej novej veci, ktorá stanoví vlastne všetko. A chcel by som, aby to malo aj iné možnosti, že je to zároveň recept pre ľudí, aby zmenili vedomie, ale zároveň trošku aj obohatenie strojového učenia, ako zmeniť rozmýšľanie, ako sa zo psychedeličtiť a zbásničtiť a trošku znezmyselniť.
0: Tak je to jeden z postupů, jak ty datasety, kterými je tento technologický výdobytek krmen, dokrmit tou jarní cibulkou, která se dobře uváže k hlavě nebo tím pórem. Můžeme to každý z nás vyzkoušet ve chvíli, kdy si připevníme tyto kusy zeleniny k hlavě nebo možná i k jiným částem těla. Nás teď čeká další hudební ukázka a opět se vrátíme k Džumelcově tvorbě a posuneme se ještě více do minulosti, a to do roku 2018, kde se Dakus, a zahrajeme si skladbu Lajkni a bude ti lajknuté.
3: Peťo nemal náplň, tu životnú náplň, a tak sa prihlásil, pocity postoval, priateľom lajkol a bolo mu lajknuté. Lajkni a bude ti lajknuté. Lajkni a bude ti lajknuté. Lajkni a bude ti, lajkni a bude ti, lajkni a bude ti lajknuté. Ty na to berie zodpovedne, kvalitné profilovky každodenne, ale je na veľa, podľa mňa je na veľa. Vôbec nikdy mi nič nelajkovala. Šalala, lajkni a bude ti lajknuté. Lajkni a bude ti lajknuté. Lajkni a bude ti, lajkni a bude ti, lajkni a bude ti lajknuté. Lucia, ty sa chceš odhlásiť a zahodiť všetky kontakty. Nikto ťa nepozve na udalosť a neuvidíš, ktorá spolužiačka je tehotná. Prosím ťa, lajkni a bude ti lajknuté. Lajkni a bude ti lajknuté. Lajkni a bude ti, lajkni a bude ti, lajkni a bude ti lajknuté. Dakedy mám také, že 100 lajkov, a dakedy čakám veľa a mám 3, vtedy si hovorím, že ja to vydržím, priateľom lajknem a bude mi lajknuté. Šalala, lajkni a bude ti lajknuté. Lajkni a bude ti lajknuté. Lajkni a bude ti, lajkni a bude ti, lajkni a bude ti lajknuté. Lajkni a bude ti lajknuté.
0: Jsme zpět v Art Café, kde dnes proplouváme mořem, ale i sladkovodními vodami. Už jsme tady s Ondřejem Maclem zmínili, že téma posledního reví Prostor je moře a titul Jsme děti moře. Bavili jsme se tady o Českém moři, ale zároveň nejnovější číslo reví Prostor začíná textem Ondřejovým, který má titulek Proti českému rybníčku. Co je to proti a pro? Co tam hlasuješ, Ondro?
2: Ano, ten titulek působí, že je to o moři, ale nám šlo možná ještě víc o vodu jako takovou, protože existuje něco, co se jmenuje Blue Humanities, modré humanitní vědy, a to je něco, co jsme chtěli jako představit v tom českém tradičně vnitrozemském kontextu, protože všichni známe zelené myšlení, jak je politika zelených a takové různé zelené ekologické přístupy, ale v Česku není tolik známý ten modrý přístup, který na západě existuje už třeba od 90. let a který právě má za cíl převyprávět kulturní dějiny z hlediska moří a oceánů. A poslední roky právě už tam nejde jenom o moře a oceánu, ale o koloběh planetární vody, protože voda je i v mracích, voda je v lidských tělech, voda je prostě všude, že jo, a vytváří úplně jako jiný přístup ke světu. A tak nám šlo se podívat na ten vnitrozemský kontext téhle modrých humanitních věd, čili jsou tam i řeky, jsou tam i přehrady, bazény, a já si to postavil trochu na té své iritaci k českému rybníčku, protože mi to...
0: A co zastupuje ten
2: to
0: pojem?
2: Ono to působí jako takové kliše, já mám vystupované, že to vzniklo v 90. letech, takže mám ho spojený až jakoby s publicistikou České republiky a s nějakou představou provinčnosti, že jsme taková ta malá kotlinka obkroužená tím prstencem hor a všechny takové ty různé aluze, jako nějaký Hobitín a podobně, díra po kráteru nebo kráter po pádu meteoritu. Ale já mám vlastně radši tu fluidnost, která trochu zpochybňuje třeba ty národní hranice, protože přes ty moře, přes ty laguny, přes ty jakoby tu tekutost vody, tak se dostáváme třeba k dějinám českého námořnictví, k dějinám českého exilu a všechno se mění.
0: No. Najednou jsme tomu moři, nebo i té kapce, na kapce vody blíž, nakonec z velké části jo. Jsme.
2: A já moc děkuji, že jste mi tady přistavili tu vanu v Českém rozhlase, kde si můžu namočit svoji mořskou ploutev.
0: Tak to je samozřejmě, musíme se dobře starat o naše hosty a hostky. Eriku, u vás ta díra po kráteru chybí, kterou zmínil Ondřej u Košic, je to tak? Ta díra po tom meteoritu, který tam spadl.
1: No ano, pri Košicech spadl meteorit, který se volá Košice, napriek tomu, že by se mohl volat Klátov, a to je vlastně i dedina, kde žijem. A vlastně se snažím aj ten příběh legendarizovat. Je to meteorit, který spadl tu vedla na lúkach, nikomu se nič nestalo.
0: Ani moře se tam neotevřelo.
1: Škoda, no. A vlastně je to pre mňa tiež veľká téma, že keby bol ten kráter alebo ten meteorit väčší, tak by to vlastne znamenalo nejakú väčšiu veľkoleposť.
0: Ondřej tady hovořil o českém rybníčku, což je takový podivný prostor, kam se leco schová. Mě u toho se to propojilo s tím, jak vy pracujete se slovenským jazykem, takovou tvárnou cestou, vymýšlením nebo vytvářením nějakých nových forem toho jazyka, proplouvání možná i do jiných jazyků. Co vás k tomu vede? Jaké nutkání a jakou svobodu nebo pozici v tom světě to potom otevírá?
1: Tak já jsem vlastně jako vizuální umelec vždycky věděl, mal som pocit, že viem lepšie sa vyjadriť jazykom a zároveň som bol tak ako keby automaticky, či už na Slovensku alebo v Česku, keď som študoval, tak automaticky na takej periférii toho jazyka, keďže východ do slovenčina má trošku iné to tempo, tú tekutosť a zároveň a vlastne človek vždycky otvorí ústa a je jasné, že nie je ako keby oficiálny, že mám vlastne ten tu príchuť tej neoficiálnosti toho jazyka a tým pádom som to bral ako dané a vlastne som to aj či už v pesničkách, ktoré tiež vlastne tvorím tak, aby som sa vyhral viacej s textom, lebo mi prípada, že viem lepšie definovať až tak nejak dokumentaristicky, tam pašovať do pesničiek nejaké vlastne veci, ktoré som zažil, alebo veci, ktoré prinášam ako nejaké podnety alebo performatívne kompoty, ktoré sa snažím z toho sveta robiť. Takže tam ten jazyk mi prípada, že má tá východoslovenčina je viacej taká ako taliančina, že je taká kadentnejšia. A to mi napríklad možno nadviežem aj na tú pesničku Čaues Kláves, ktorú ste pustili ako prvú, čo ma veľmi dojalo. A tam som vlastne napriek tomu, že je to v mojej tvorbe vždycky hybridné, že napríklad na jednej strane urobím obyčajnú pesničku a na druhej strane som k tej pesničke urobil, alebo pred tou pesničkou, úplne že video esej, ktorá vznikla už počas pandémie a sledoval som brazílskú hudbu favela funk alebo baile funk a až celkové tie vlastne zmeny tých rytmov tej reči, možno trošku odbočujem, ale že vlastne taká tá rozheganosť a taká pohyblivosť toho rytmu jazyka ma baví a snažím sa ju vlastne umiestňovať aj do svojej tvorby, ktorá je dosť často ukecaná, či už v podobe pesničky, alebo v podobe nejakej performatívnej hodinovej prednášky.
0: To tedy tak, že ten slovní výskum otevírá ten původní, jakýsi původní rybníček užití těch slov do nějakého širšího pole, možná i moře nebo oceánu slov, ve kterém se pak můžeme pohybovat a dávat tím něco najevo, ať už je to protest nebo nějaká tvůrčí síla v nás.
1: Ano, určitě a zároveň asi tak automaticky pracujem, že keď začínám s nějakým výzkumem, tak jako prvé ma napadne slovo, které tu věc samotnou reprezentuje a vlastně se ju snažím strašně považovat za nedanou a že někdy to slovo vlastně ovplyvňuje aj ten život tej veci samotnej. Poviem príklad, mám pesničku Dažďovník, čo je po vašom Roris a po anglicky Swift. Je to najrychlejší vták na svete, tým pádom je super, je to vlastne úplne super hrdina, ale tým, že na Slovensku má taký dešťovkový, dažďovníkovský obyčajný názov, tak mi podľa mňa, že kvôli tomu sa mu darí oveľa horšie a je vlastne veľmi ohrozený a má sa zle a pritom to je možno tým brandingom toho samotného slova. Preto som napríklad navrhoval, že by sa mohol premenovať na svišťa, ale aj keď svišť už je niečo úplne iné a vôbec to nie je svišťavé ani najrychlejšie na svete.
0: Ondro, narazili ste pri príprave Revý prostor taky na nejakú oblasť, ktorá by si zasloužila nějakou rehabilitaci v oblasti toho, jak zacházíme se slovy?
2: Určitě se tam dostáváme i na nějakou jazykovou hranu, protože ona půlka jsou eseje, ale půlka je literární část, kterou jsme sbírali na základě otevřeného open callu, takovou polemikou s Čapkovou válkou smloky, protože ve válce smloky Čapek trochu ironicky se vymezuje vůči umělcům, kteří se jako kolaborují s těmi salamandry a my jsme si řekli, že se naopak chceme k tomu salamandriánskému směru přihlásit a dostalo se nám tam třeba takový text Petra Urama, který je inspirován i přímo jako pozdním Joycem, takže se de facto opravdu snaží vytvářet nějaký nový jakoby, no, vodní jazyk a těch experimentů tam je určitě víc a dokonce, kdybych šel ještě dál k nějakým třeba těm umělečkějším experimentům, tak jsem mám radost, že tam máme i takové hydrosexuální kybernetické nymstvo z Krakova, kde provozují takový Blue Humanities Archive, který celý, aby se třeba vyhnuli spolupráci s těmi velkými technologickými korporacemi, tak mají celý komprimovaný ve spolupráci s jedním ajťákem do jediné kapky vody, protože do jedné kapky vody se vejde asi 100 milionů gigabajtů, jestli se nepletu.
0: Jo, to je pozoruhodný text a vyprávění, které se tady k těm projektům pojí. Tobě vyšla nedávno i knížka Jednou za modrý měsíc. Vydalo ji nakladatelství Paradox. I tady do té knihy pronikla voda a mořský, přímořský svět.
2: No, mě to jde všude, jakože už na obálce této knihy je fotka, kde můj otec drží, myslel jsem si, že to jsem já, ale ne, je to bratr, přímo jako ve vodě. Je tam i povídka o nějakých letních prázdninách, kdy člověk bývá třeba často sám, je tam návštěva prvního moře v Polsku, aby rodiče ušetřili, a nebo první věta anotace, co vymyslel editor Krištof Eder, začíná Vášnivá noc na lodi. A podle mě je to velice vášnivá noc, podle mě je to noc, kde se dva lidé spolu na jedné londýnské jachtě nudí trochu, ale to je Krištof. No.
0: Můžou být různé podoby vášně a doporučil bys to jako čtení na prázdniny, ať už člověk bude zavřený doma u moře nebo bude někde na vodě, v lese, na pařeze. No.
2: Moc vám to doporučuju, pokud si chcete zkazit léto. Ty povídky jsou z mého pohledu trochu smutné, ale podle editora Krištofa Edera jsou psané z radostí anělů.
0: Tak každý může hledat tu polohu, v které se s tou knihou setká. Nás teď čeká třetí skladba a opět se vrátíme k Džumelcovým nahrávkám do minulosti, tentokrát do roku 2014 na desku Brutovce a máme tady přichystanou píseň Načúvací.
3: Neskutočne velký zapalovač, taky do celej ruky a za 40 centy. Môžeš aj s ním posvietiť, jak s baterkou, a aha, koľko plynu za 40 centy. Vnuka sú tabletkové baterky až 3 a za 40 centy. Vyberám ich.

0: Chuvati. Batimana Chuvati.
1: Posloucháte Art Café dnes s Erikem Sikorou a Ondřejem Maclem. Na chvíli se teď opět pomyslně vrátíme do Černé kostky v Hradci Králové, kde je výstava, za kterou stojí kurátorka Anna Horák-Zemanová. A vedle navigace Narvala je tam také video Vynález navigace. Eriku, mohlo by to, k čemu, nebo co ukazujete v tom videu, být i jakýmsi ponouknutím k tomu, jak prožívat třeba část prázdnin?
2: Tak
1: pro člověka, asi, který se někam vydá ven, nebo no, možná ani nemusí tolik ven.
2: Přesně tak, že prázdniny začínají většinou sadnutím do auta a stanovením navigace, kam to auto má jít, a vlastně potom nás sprevádza soundtrack robotického hlasu o tom, kde máme zabočiť alebo tak, a presne to video je niečo podobné, ale mi prípada, že tá navigácia sa furt týka niečoho, čo bude v budúcnosti, že keď dorazíme do cieľa, a vlastne to cestovanie samotné môže byť celý čas zaujímavé, čo je taká asi bežná romantická predstava, ale že na tom som postavil tú navigáciu, že tá hlási nie to, čo bude, ale to, čo je teraz, že naľavo vidíte stĺp, napravo vidíte strom a ten strom má zelenšie listy ako ostatné, alebo podobne, že sú to vlastne pozorovanie detailov toho, čo je práve okolo nás. Tak to je podľa mňa dobrý plán na prázdniny.
1: A myslím, že se tím dá leckdo zabavit, když třeba ve chvíli, kdy si chceme číst knížku, tak někoho toho druhého člověka vedle sebe můžeme z něj udělat takovou, nebo mu nabídnout, aby se stál sám sobě navigací v přítomnosti tady a teď, tak jak to ukazujete v tom videu.
2: Ja som bol práve aj dojatý tým, že samotná tá galéria a práve Anna Zemanová pripravili vlastne taký pracovný list, ktorý pre deti ako dielňa, kde si vlastne tú navigáciu vyskúšavajú sami, že navigujú sa, že čo kde vidia, a zapisujú si to do pracovného zošitu. To keď som videl, tak to som nechápal, jak je možné, že sa s tým dielom dá až niečo také zažiť.
1: S námi tady ve studiu je i básnická sbírka Hrajte ještě dál, za kterou stojí Ondřej Macl, ta taky vyšla nedávno, a je tam spousta básní.

0: Jak vznikaly ty básně tady v té sbírce?
1: Pozornější, možná něco
0: pochytili.
1: Pochytili. V té sbírce jsem nenapsal jedinou větu, je to celé zremixované z jiných písní, citátů, básní, známých výroků třeba ze South Parku. A jak to vznikalo? No, jakože ono to má už dlouhou historii, původně to bylo pro jednu akci, pro takový trh s uměním, kde jsem si říkal, že nebudu psát nic nového, ale budu jenom recyklovat.
0: Na trhu se
1: ekologicky.
0: To hodí.
1: Nicméně po letech jsem zjistil, že některé ty texty jako fungují mnohem víc, než to, co jsem psal mezi tím jako vlastní. A začalo mě bavit si s tím hrát. Našel jsem si k tomu ještě nějaké jako teoretické zázemí, které možná souvisí s tím, co jste tady teďka jeli, s tou navigací, protože já tam s konceptem semionautství francouzského kunsthistorika Nicola Burioda, což je takový jako umělecký přístup v umění po Duchampovi, kdy už tedy není tak důležitý jako umělecký objekt, ale právě vytváření různých tras napříč znaky. Čili jsou to v tomto případě třeba nějaké strategie jako postprodukce, DJství, programátorství nebo třeba internetového surferství. Takže
0: surfovat se dá i v tom digitálním prostoru, ale různými způsoby a strategiemi.
1: Je to nějaká snaha na to pracovat s tím, co už tady máme, nějakým tvůrčím způsobem.
0: Tak to jsou semionautky a semionautici, jestli jsem to správně použila ta slova. A já bych se ještě teď zastavila u videa Nekonečná výstava z roku 2007, které je vidění právě i na síti pro surfaře a surfařky, ale i v Černé kostce v Hradci Králové. A v jednom okamžiku se tady na tom videu objevuje i voda. V jaké roli nebo pozici Eriku se tam mihne? Do jaké role ji stavíte? Nebo vidíte ji v tom dní?
2: To je dobrý detail, skoro jsem na něho zabudl. Je to zrkadlo a zrkadlo je společnost. Možno je to, já jsem velmi šťastný, že jsem se ocitl v také dvojhosťování právě s Ondřejem, protože veľa z toho, čo hovorí vám všetkým, tak mi připadá, že jsem na tom nějakým způsobem fičal a právě aj ten sampling toho Bouriarda ma veľmi bavil, keď som bol na škole a možno aj vtedy vznikalo to video. Celkovo to video je vlastne, sa snaží chodiť stromovkou v Prahe a interpretovať rastliny, kamene, vodu ako nejakých veľmi radikálnych a nových performerov. A práve možno to recyklovanie alebo samplovanie alebo posúvanie významov je v tom, že už som bol vlastne na tej škole ako taký prváčik, druháčik šťastný, že som si osvojil také tie kurátorské rečičky a snažil som sa práve pomenovať tým celý svet, aby som vlastne sám sebe dokázal, že už to vlastne vidím a viem používať. A tak mi pripadala aj tá voda ako taká, že vlastne ma bavilo ju považovať za takú lacno angažovanú, ktorá nastavuje zrcadlo.
0: A když je to video pomierne staré, tak vlastně i dnes může velmi dobře posloužit jako pozvánka na nekonečnou výstavu všude kolem nás. Ondro, jaké barvy má voda? Našli jste v reví prostor odpověď tady na tu otázku?
1: No, určitě není jen modrá. To je možná důležité říct na úvod. Ale mě to tady ještě hodně navádí, na co, o čem mluvíte spolu, protože já jsem původem z Hradce Králové. Je to moje město a pro mě třeba ta voda Hradce Králové tak je soutok, protože my tam máme Labe a Orlici jako takový soutok a je tam i moje oblíbená erotická socha, která právě tím, že symbolizuje ty dvě řeky, tak je jakoby akceptovaná jako ta mytologie. Ale...
0: A to je kde?
1: No přímo u soutoku Labe a Orlice.
0: To je perfektní taky pozvánka do prostoru.
1: A zeptejte se Nutrii Hradeckých, jakou barvu má voda.
0: Ale jednu z odpovědí nabízí i reví prostor a jeden z textů, který se věnuje třeba i odpadní vodě a tady těm vodám kalnějším, které možná nejsou úplně ve středu našeho zájmu, ale bez nich bychom asi nemohli fungovat dobře.
1: Je to vědkyně, která se zabývá právě šedou, žlutou a hnědou vodou, což jsou jejich pojmy. A zajímavé je taky, že třeba do středověku my jsme měli spojenou vodu jako zelenou, takže i to, že dneska ji vnímáme

0: My jako modrou, tak je taky nějaká kulturní konstrukce a ona žádnou barvu nemá.
1: Pestré škále bezbarvost nám umožňuje různé pohledy. Našli jste odpověď na to, jestli je moře v Brně, nebo je spíše Brno v moři v revý prostoru?
0: No, jakože mají tam takového krokodýla.
1: No, já teď narážím na ten text, který se ohlíží do té hluboké historie.
0: Mně přijde zajímavý, že Brno je na hranici dvou geologických celků, které jsou úplně odlišný, a já třeba hodně znám ten český masiv, který je pod Čechami, a kdy ta půda, na které stojí třeba Praha, tak právě kdysi dávno bylo pobřežím světového superkontinentu, po 100 miliony let bylo ostrovem, který putoval z jižní polokoule směrem na sever, než narazil a stal se tím vnitrozemí. A ta historie té Moravy a toho jako karpatského podloží, tak je zase úplně jiná. A to moře bylo všude, no, protože z moře vznikl život a i naši předkové, ti pěti prstí, tak byli původně z moři, zatímco šesti, sedmi, osmi prstí to nedali.
1: Když zalistujeme revý prostor, tak mě zaujalo i to, že se tam objevuje studio Českého rozhlasu, ale ten rozhlas je obojživelný, což by se naznačilo, že jste se nějak obrátili k té tradici mloku a ti autoři a autorky ji nějak transformovali v tom té své představivosti do té současné situace.
0: Ano, tohle je přesně jedna z těch čapkovských inspirací a možná to může být i dobrá instrukce, kdyby třeba do budoucna Český rozhlas, nedej bože, měl nějaké finanční problémy, tak se dá obrátit třeba právě i na nějaké vodní živočichy a další mimolidské tvory, které by mohly podpořit tohle médium.
1: Tak to je dobrá zpráva, že obojživelná povaha světa nás může vytrhnout z nějakých suchozemských těžkostí, které nás svírají i tady v těch parnech různého typu. A nás teď čeká další hudební ukázka a ta nás doprovodí ke kořenům spolupráce Džumelce s elektronickým projektem Lolokar. Ty můžeme hledat v mrazivém lockdownovém únoru, kdy se při natáčení pořadu Klub Tura setkali Erik Sikora a Petr Šafránek. Zakladatel Fusion jazzových Chabut oslovuje tehdy Erika ke spolupráci na elektronické podobě jeho písní a výsledkem je nahrávka Dacus Electronic. Z této nahrávky si teď pustíme skladbu, o které už taky byla řeč, Dažďovník Elektronik.

0: To byla písnička od Džumelce, která vznikla ve spolupráci s Peterem Šafránkem a nás na konci pořadu bude čekat ještě písnička od Erika Sikory alias Džumelce ze projektu Džemjaky. A proto bych se teď Eriku ráda zeptala, co to znamená hrát si s bramborami a proč je to dobrý nápad.
1: Vlastne to možno nadviažem na ten meteorit. Mňa v podstate bavila predstava, že košický meteorit mohol spôsobiť to, že doviedol nejakú mimozemskú entitu a že možno na tom poli, kam to spadlo, vyrastli zemiaky, ktoré sú vlastne polo mimozemšťania, polo zemiaky, polo ľudia. A to je taká predstava, že aká krajina, taký gorilas, že to je moja predstava tak, pre rodinnú animovanú kapelu. Ja už predtým som robil aj detské, aj dospelácké pesničky a vlastne aj koncerty robím aj pre deti. A pretože mám doma 4 deti a je to dokumentácia ich detského života, ktorú ma baví dávať do pesničiek. A to práve, keď som hral tak sám na Španielke osameli, tak som si pomyslel, že by bolo dobre mať kapelu. A z tej kapele Džemjaky vlastne sú sami nádherní hudobníci tu z východného Slovenska. Je tam Raptor Koch, ktorý sám o sebe je zjav a má asi 100 albumov. A všetky nahráva si sám. A je tam Lukáš Valkučák, ktorý hrá na gitaru a učí na Zuške a učí aj deti si vymýšľať vlastné pesničky. Ešte je tam Baxo Basák a vlastne chodíme teraz najčastejšie, aj zajtra máme napríklad koncert v Martine, ako Džemjaky v kostýmoch všetkých podôb zemiakov, konkrétne Basák ako zemiaková kaša, taký obrovský žltý kopec. Ja som zemiak, obyčajný surový a gitarista je Hranolka.
0: Takže je to takové inkluzivní prostředí, kde každý může najít svoji podobu a formu na té bramborové bázi.
1: Ondro? Tak a zároveň, pardon, je to vlastně způsob, jako z nějaké nevábnej zeleniny urobit nějakých kvazi superstar. A...
0: Jo, tak k hranolkám a leckdo rád v nějaké krizi stáhne a potěší se jimi, ale k té kaši nakonec taky. Ondro, dnes tady proplouváme tím tématem vodním, ať už sladkovodním nebo mořským, nebo tím, které je spojené s oceány. Dává smysl podle tebe, když jsi pracoval tady na tom posledním reví prostor i na té své disertační práci, uvažovat o vodě jako o zdroji vědění a stavět ji nějak vedle toho centrismu, těch suchozemců a rozvíjet vůbec tady tu naší představivost o tom, kam patříme a s kým a s čím máme co společné. V čem je to obohacující a rozšiřující to naše vědomí, vědění?
2: Vlastně, když se vznikly ty modré humanitní vědy, tak pracovali s představou, že během 20. století se nám tam ty moře a oceány trochu dostaly na okraj nějaký západní imaginace s výjimkou místa jako pro rekreaci. Ty důvody jsou různý, buď za tím může být nějaká jako kontejnerizace přístavů, nástup letecký dopravy, že se začalo spíš pozorovat nějaká kolonizace vesmíru a romantizovalo se to a podobně. Ale v tom 80. a 90. letech tak za prvý přichází environmentální nějaký ponětí nebo zvědomění si toho, že voda bude hrát naprosto zásadní úlohu v budoucnosti. Zároveň nějaká dekolonizace, globalizace, uvědomění si toho, že to, že je vesmír kulatý a jakýsi je teď rozložení sil, tak se odehrávalo na mořích, na lodích. Začali jsme si uvědomovat tu odvrácenou stránku modernity. Moře a oceány jsou stále vlastně jediným prostorem na Zemi, který politicky patří všem a není rozparcelovaný s výjimkou nějakých pobřežních vod těmi národy, takže nám to dává nějakou novou imaginaci. Je to to místo, z kterého vznikl život, je to to místo, který je ještě pořád dost neprozkoumaný. A je to něco, do čeho se nemůžeme už vrátit, i když bychom třeba chtěli, a máme tady hodně dalších zajímavých termínů, od nějaké jako tekutý modernity v sociologii, přes oceánský pocit v teologii, po různý třeba psychoanalytiky, které, jako Sándor Ferenczi, který se zabývali tím, že nejsou tak důležitý táta, máma, ale právě ten mořský původ. Takže je to něco, co nás určitě může inspirovat právě v době, kdy bude čím dál víc katastrof a kdy ten svět přestává být tak statický, jak jsme si mysleli. A kdy
0: pevně.
2: Třeba už není tak snadný zůstat stát pevně na nohách a mít tu jistotu, ale že nemusíme se bát troskotat a nemusíme se bát učit plavat. Je to něco, co nám naopak může pomáhat.
0: Nás si pak všimneme, že nám narostla ta ploutve. Ploutev.
2: Přesně tak. Já jsem mám tu ploutev, tak mě to fakt jako dalo nějaký nový rozměr.
0: Eriku, co vám pomáhá udržet si elán nebo možná i odvahu a odhodlání k tomu být citlivý ke světu uvnitř sebe i kolem sebe, ať už je to pomocí narvalýho porkovitého, porovitého rohu nebo jiných pomůcek, vychytávek, vynálezů. Čím vyživujete tady to odhodlání a postoj?
1: Mňa najviac baví prepájať, že vizuálne umenie s hudbou a prehadzovať si medzi nimi výhybku a z hudby, ako ono to asi existuje všade, v každom odvetví, ale v hudbe ma najviac baví improvizácia a jamovanie a v podstate to je pre mňa taká akoby spôsob života byť v každej chvíli pripravený na čokoľvek a zareagovať a zároveň vlastne vnímať to okolie. Ako či už hrajete s nejakými ľuďmi v kapele a na mieste vymýšľate pesničku, či už textovo alebo hudobne, je tam vlastne tá absolútna pripravenosť na všetko a zároveň tá tekutosť, že sa to môže všetko hoci kde zvrtnúť, čo nedá mi si to nepripodobniť, keď tak nadšene počúvam a hneď si budem zháňať ten produkt, ktorý je spomínaný o mori, že vlastne mi to veľmi pripadá podobné k tomu, čo teraz si riešim. Ja som vždycky bol taký veľmi novomediálny, ale len čisto kvôli tomu, že som sa potreboval vyjadrovať slovom, zvukom, obrazom naraz všetko, ale teraz som v podstate sa vrátil naspäť ku akvarelom, ktoré som nikdy poriadne nerobil. A tam som ich najprv začal len tak úplne jamovať, v zmysle, že byť pripravený na to, že kam tá kvapka zájde a čo sa z nej dá robiť, že tu nie sú žiadne skice, nie sú to žiadne nápady, len pozorovanie práve tej vody. Až som si vlastne okolo toho skoro vymyslel taký nejaký presne životný postoj, náboženstvo, neviem čo, založené na tom počúvaní tej vody a bytí ako voda a kopírovaní povrchu ako voda a tak, preto som taký nadšený z dnešnej relácie.
0: Tak to je zase príklad, kde tá bezbarvá voda získáva rôzne odstíny a vy budete v blízkej dobe otevírat jednu z výstav akvarelu, o ktorých teď mluvíte, kde to bude?
1: Áno, práve vlastne akvarely robím ešte len od zimy, ale robím ich strašne veľa.
0: Od tej doby, co rozmrzl let a sníh.
1: No áno, aj s ľadom som ich robil. Ale dostal som vlastne ponuku nádhernú, že je to v podstate moja prvá maliarská výstava rovno v takom krásnom prostredí, že v botanickej záhrade v Košiciach, kde práve prebieha výstava motýľov a v tom istom skleníku, keď motýle budú pomaly umierať, tak tam bude výstava mojich akvarelov a tie motýle budú pomedzi ne prelietavať. A práve napríklad pojidlo, okrem akvarelu ako vody, je ešte pojidlo v tých farbách, že vraj stále ryby, glej a med. Takže vlastne mi to pripadá ako taká celá dobrá symbióza tých entit všetkých.
0: My se blížíme ke konci do ústí našeho pořadu. Ondro, přečti nám ešte kousek ze sbírky Hrajte ešte dál.
2: Nesnáším loučení. Čas je proti nám. Bylo to překrásné a bylo toho dost? Možná nechápeš? No tak to má být. Možná, možná, možná. Kdo jen to pozná? Přej si, co chceš, ber, tady máš. To je ta písnička pro tebe.
0: To byl Ondřej Macel a Erik Sikora.
2: Pardon, to byl zvuk vody na závěr.
0: To bylo ideální, konečně voda promluvila. A teď už promluví Ležata Osmička, loučí se s vámi a nekonečně dlouhé prázdniny vám přeje Tereza Lišková. Díky oběma.
2: Jo, bylo mi ctí, děkuju.
0: Díky, Eriku.
1: Děkujem, těším se. Uvidení.

0: na výstavu Navigace narvala Erika Sikory, kterou představilo dnešní Art Café Terezy Liškové, se můžete vydat do 13. září do Galerie moderního umění v Hradci Králové. Dnes máme pátek, 26. června, je 18 hodin, od mikrofonu Vltavy zdraví Jana Kozubková a z technického pracoviště Viktor Láně. Před námi je brazilská hudba a za hodinu v 7. nebi ukrajinská world music.
1: Jazzový podvečer.
2: Hezký dobrý podvečer, drazí přátelé, od mikrofonu Českého rozhlasu Vltava vás opět při poslechu jazzového podvečera, opět z New Yorku. Srdečně zdraví Ondra Pivec. Přátelé, já jsem se rozhodl dnešní jazzový podvečer věnovat tématu, které jsme letos ještě neotevřeli, a jedná se o hudbu, která pochází z Brazílie. Já každoročně trávím nějaký čas se svým dobrým kamarádem, který se jmenuje Kamau Kenyatta, žije v San Diego a je to bývalý producent Gregory Portra. Kamau Kenyatta je, co se týče brazilské hudby, v podstatě znalec, on dokonce mluví portugalsky, takže vždycky, když se vidíme, o brazilské hudbě mi velmi nadšeně vypráví. Já bych dnešní podvečer začal skladatelem a pianistou, který se jmenoval João Donato. Já jsem jeho první nahrávky s Eumírem Deodátem dostal od svého učitele angličtiny na gymnáziu v Brně, když to bylo asi 12 let, takže na tu hudbu mám velmi dobré vzpomínky. Pustíme si skladbu, která se jmenuje Amazonas a vyšla v roce 1973. Takže, drazí přátelé, ještě jednou vítejte při poslechu jazzového podvečera s Ondrou Pivcem, který dnes věnujeme brazilské hudbě.

Tak přátelé, dohrál elegantní Joao Donato a nyní se přesuneme do brazilského státu, který se jmenuje Minas Gerais, odkud pochází jeden z nejkrásnějších zvuků, alespoň podle mě, brazilské hudby. Ten člověk, kterému se teď budeme věnovat, se jmenuje Tonino Horta, je to kytarista, skladatel a jeden z velmi důležitých lidí z hudebního hnutí Kluba de Esquina, tedy okruhu muzikantů kolem Miltona Nascimenta, o němž si budeme povídat později. Ta skladba, kterou si pustíme, vyšla v roce 1980. Já se ani nebudu pokoušet její jméno vyslovit, protože bohužel neumím portugalsky. Nicméně tady je Tonino Horta, doufám, že si ho užijete tak jako já.

Přátelé, to byl Tonino Horta a ve státě Minas Gerais zůstaneme. Byl to Nascimento jedním z nejvýraznějších hlasů brazilské hudby a dalo by se říct, že hudby obecně. On v 70. letech stál u zrodu světa, o kterém jsme mluvili před minulou skladbou, Clube de Esquina, který propojoval brazilskou hudbu, jazz, rock, folklor, psychedelickou hudbu a poezii. Ta skladba, kterou si pustíme, se jmenuje Leo, je z alba, které se jmenuje tematicky Clube de Esquina a vyšlo v roce 1978.

Tak to byl legendární Milton Nascimento. Teď se, přátelé, přesuneme zvukově trochu blíže k soulové hudbě. Pustíme si umělce, který si říká Javan a je to autor, skladatel a zpěvák, který propojuje tradiční brazilskou hudbu s populární hudbou. Pustíme si skladbu Samurai, ta vyšla na albu Luz v roce 1982 a shodou okolností na ní hostuje Stevie Wonder na harmoniku.

Dařím, přátelé, naše půlhodinka se opět chýlí ke konci. Já jsem nesmírně rád za to, že jste ji se mnou strávili. Doufám, že vás bavila, že jste se třeba taky něco dozvěděli. Dnešní jazzový podvečer, který jsme věnovali brazilské hudbě, zakončíme mým oblíbencem, který se jmenuje Ed Mota. Já všem doporučuji, pakliže si na to najdete chvíli, napište do YouTube Ed Mota Blues, je to opravdu zážitek. On tam popisuje, když si pustíte titulky, tak to vidíte, on popisuje, že neumí ani slovo anglicky a pak začne zpívat anglicky tak neuvěřitelně dobře, že je to až k nevíře. My si ovšem pustíme skladbu, kterou natočil na albu Piki Niki v roce 2009 a po Donátovi, Toninu Mortovi, Miltonovi, Nascimentu a Javanovi se nám teď brazilská hudba ukáže v trochu jiném světle. Já si dovolím opět obligátně připomenout, že ačkoliv streaming je služba velmi příjemná a pohodlná, pakliže máte rádi hudbu nějaké umělkyně nebo nějakého umělce, prosím, nějakým způsobem ji nebo jej podpořte, kupte si lístek na koncert, kupte si album, anebo třeba poslouchejte jazzové podvečery na Vltavě. Od mikrofonu Českého rozhlasu Vltava se z New Yorku loučí Ondra Pivec. Přátelé, nezapomínejte, že dobré hudby není nikde dost. Naslyšenou opět za týden.

0: Je 6:30, Brazilec Ed Mota ukončil dnešní jazzový podvečer Ondřeje Pivce na stanici Vltava a za chvilku nás v četbě na pokračování čeká z Jáchymov 90. let jeden lázeňský hotel a tajemství skrytá pod povrchem.
1: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Ceny Národního památkového ústavu. Restaurátoři, archeologové, kasteláni, majitelé památek. Kdo si letos odnese prestižní ocenění Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro? I vy můžete rozhodnout o jednom z vítězů. Hlasujte o držiteli ceny Památky děkují. Do 20. září. Více na npu.cz. Kdo ocenění získá, se dozvíte 20. října. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Četba na pokračování.
0: Román Uranová a současné české autorky Lenky LB vypráví spletitý příběh, který se odehrává v roce 1968 a v 90. letech 20. století v Londýně a především v Jáchymově plném tajemství a záhad. A my se do něj ponoříme s Vltavou už po 9.

Henry se dobelhal ke koupelně, kde se vrhl k napuštěné vaně. Když se ponořil po krk, zavřel oči a nahlas dýchal. Funěl. A vážně se mu ulevilo. Hledala jsem vás na pokoji a vy jste statečně vyrazil na procedury, ozvalo se najednou. Otevřel oči. Stála nad ním jako zjevení. Sestra Elbe. Poslala mě doktorka, abych se podívala, jestli žijete. Všechno jsem jí řekla. Dostala jsem kvůli tomu nápisu na skle pěkně vynadáno. Já se vám vážně strašně omlouvám. Napsala jsem to tam lihem, co tu mám na čištění, a měl to být jen takovej vtípek. Napadlo mě to včera ráno, když jsme tady spolu mluvili. Bylo to blbě načasovaný, no. Měla jsem to připravený. Nemohla jsem tušit, že zrovna v tu chvíli budete zraněný a nebudete mít na takovýhle věci náladu. Zamračil se, až ucítil, jak se tím nepříjemně natáhla sešitá rána na hlavě. Víte, profesoři jsou taky divní, ale jinak. Jinak než vy. Vy jste vážně můj nejoblíbenější klient. Nikomu jinému než vám bych takovou věc neudělala. Tím si můžete být jistý. Henry pochopil. Měl tím být vlastně poctěn. Jen on byl hoden toho, aby si lázeňská sestra dala práci vymyslet, jak ho málem zabít. Děkuju, řekl a pousmál se. Však přece víte, že jsem sebou neseknul jen kvůli tomu nápisu, to zas neblázněte. Měl jsem malý otřes mozku a díru v hlavě. Snažil se snížit její podíl na incidentu, ale věděl, že si lže do kapsy. Každopádně omluvu přijímám. Zapomeňte na to. Usmála se, pokrčila rameny a vyrazila směrem ke dveřím. Zavřel oči. Cvaknutí kliky, bouchnutí, samota. Úleva. Asi na chvíli i usnul. Trhnul sebou tak, až voda vycákla na dlažbu s florálními motivy. Zavírat oči bylo evidentně nebezpečné. Elbe totiž neodešla. Naopak, v ten moment už seděla na pravém okraji vany a zírala na něj nepříjemně zblízka. Na stejném místě vlevo seděl Franz Schmidt. Pane Roubotam, já vím, že jste říkal, že na to mám zapomenout, ale paní doktorka si přeje, aby se to vysvětlilo. Henry neodporoval. Lepší příležitost, jak zjistit, jestli jsou Schmidtovy hodinky ty jeho, zatím nedostal. Ano, nedostal. Dnes je totiž jako na potvoru na zápěstí neměl. Stařec začal mluvit, pak se odmlčel a Elbe to přeložila. Za Elbino chování bych se chtěl omluvit i já. A hned dodala. Tedy jako za mě, že se děda omlouvá. Když jí bylo 12, teda jako mě, když bylo 12, tak chtěl jsem se oběsit, ale ona, ta malá holka, mě nachytala. Přeložila.

Molila. Nenechala jsem ho, to je jasný. Něco jsem zaslechla a byla jsem zvědavá a chtěla jsem mít o všem přehled. A najednou ho tam vidím, jak tam stojí na stoličce s provazem kolem krku. A tak jsem si klekla na zem a začala ho prosit, aby to nedělal. Tak to bylo. Rozpačitě rozpřáhla ruce a pokrčila rameny. Schmidt jí věnoval podezřívavý pohled. Bylo mu jasné, že do toho vnučka zaplétá i vlastní výklad příběhu. Henry kmital očima od jednoho k druhému a čekal, odkud přijde další darda nějakého emocionálního vykořenění. Ticho. Řekněte dědovi, že má dobrou vnučku. Elbe tak učinila a Schmidt se zas rozmluvil. Říká, že to je nejspíš ten důvod, proč jsem teď taková. Prý proto mám občas mraky a taky toho psa. Ušklíbla se a dalo se poznat, že jí není úplně příjemné svou osobnost takto v kostce shrnout a verbalizovat jednou jedinou větou. Ano, přiznávám, mraky ke mně připlouvají, ale ten, co vám teď stíní ráno do pokoje, ten není můj. V tu chvíli se Schmidt zvedl z okraje vany a zamířil ke dveřím. Henry byl z té situace sice lehce zmatený, ale zároveň mu pomohla poskládat si všechno dohromady. Tedy ne všechno, ale alespoň Elbe začala najednou dávat smysl. Sám sobě ale smysl dávat přestával. Co já mám vlastně za psychický problémy? Trapný. Jsem tak trapnej, že ani nemám svůj mrak. Jo, a taky, přerušila jeho vnitřní sebeponižování Elbe. Děda se ještě chtěl omluvit za ten květináč, který vás málem zabil. A taky prý, jestli prý pro vás může něco udělat. Květináč. Málem jsem na něj zapomněl. Bastard, chtěl mě zabít. Vinou Elby na vyprávění to teď na chvíli začínalo vypadat, že Schmidt je jen pomatený děda, který si to chtěl kdysi hodit. Ale vzpomínka na letící květináč vrátila Henryho zpátky do hry. A hrálo se opravdu. Může, vykřikl Henry. Několik dní zírám na jeho hodinky. Totiž taky jsem takový mýval. Potřebuju vědět, kde je vzal. A taky proč obstarává hrob Angely Kurz a jak to, že tam ten hrob vůbec je? Rozčílil se a voda vycákla ven na dlažbu. Elbe jeho arrogantní tón překvapil. Nic neřekla. Pomalu se zvedla z okraje vany, otočila se kolem své osy, zastavila se a chvíli stála. Pak ucouvla a mlčky odešla z koupelny. Henry konečně osiřel. Nakonec vylezl jednou nohou z vany a začal se sápat po ručníku. Ne, ještě ne, ještě 10 minut, ozvalo se od dveří. Elbe se vrátila. A takový byl Henry. Když to opravdu nebylo nutné, neodporoval. Zalezl zpátky do vody a zavrtěl nespokojeně hlavou. Nebyla sama. Po jejím boku stál opět Schmidt a navíc i Estella Hansová. Ty hodinky dostal ode mě, pronesla doktorka. Tedy přesněji řečeno od mojí matky. Ona tam totiž tehdy byla. Země se prý propadla a ona tu mladou dívku na poslední chvíli chytila za zápěstí. Henry jen stěží udržel šťávy tam, kde bylo jejich místo. V ruce jí ale nakonec zůstaly jen její hodinky. S příbojem kyselin se mu sice bojovalo čím dál hůř, ale zvládl to bez ztráty kytičky. A ten hrob, pokračovala, to je také její práce. Nebýt toho, tak by o té dívce nikde nebyla ani zmínka. Všichni to tenkrát zametli pod stůl. Ta dívka byla moje přítelkyně. Moje snoubenka. Řekl pomalu, aby to každému došlo a doufal, že se mu dostane nějakého projevu lítosti. Elbe ale jen překvapeně povytáhla obočí a Schmidt se zamračil a hodil pohledem po doktorce. Ta jediná vypadala
Jakoby

0: Na chvíli strnula, načež procitla a rozvážně přikývla. Taková reakce se mu zdála přiměřená. A co je v tom jejím hrobě? Zaútočil další otázkou. Nic tam není, ujistila ho doktorka Hansová. Možná jen několik osobních věcí, poopravila svou odpověď. Ale tělo se nenašlo. Prý se asi někde zasekla, vypustila z úst sestra Elbe a zas pokrčila rameny. Cože? Zamračil se Henry, protože její drzost a bezcitnost se mu už začínala příčit. Víte, vložila se do toho doktorka. Zní to divně, ale je to vlastně tak. Když se nad sebou propadne několik pater důlních chodeb, je to zlé. A ona se prostě v tom závalu někde zasekla.
1: Někde se zasekla, zašeptal Henry.
0: Heleďte, já vám nevěřím, já to prostě musím vidět, prohlásil rázně. Postavil se a nahý po kolena ve vodě vyčkával jejich reakce. Doktorka sklopila hlavu a hlasitě se nadechla. Říká se náš zákazník, náš pán. Přejete-li si otevřít ten hrob, otevřeme ho. Řekla věcně a její tvář úplně stuhla.

Spala tvrdě. Stále jela na silném koktejlu léků proti bolesti, úzkostem a insomnii. I když věděl, že spánek je pro Suzanne prospěšný, bylo mu jí už trochu líto. Henry byl ovšem ve zcela opačném stavu. Navzdory svým zraněním byl bdělý a připraven jako voják do boje. Možná spíš jako bojovník kamikadze, ale tomu bylo v tu chvíli jedno. O půlnoci stál před vraty do skleníku a konečně oficiálně vkročil dovnitř. Hned vlevo za vraty byla jakási dílna. Dřevěné i kovové police až do stropu, prorezlé plechové skřínky bez dvířek, v nichž byly vyskládány neidentifikovatelné staré přístroje, kupy starých klik, držadel a okenních kliček, štosy starých novin a časopisů, několik zažloutlých knih a halda nějaké korespondence a dokumentů. O jedinou volnou zeď se opíraly vertikálně postavené trubky, tyče, hrábě, krumpáče, lopaty, samostatné dřevěné násady a další nářadí. Schmidt to okamžitě začal všechno přenášet a stavět k jedné ze skříní. Nejspíš, aby se dopracoval k materiálu, který byl složený u zdi v první linii. Šlo o dvě mohutné fošny, dvě dlouhé železné trubky a hromadu různě velkých dřevěných a kovových klínů. Stařec popotáhl nosem a vyrazil směrem k Elbe, která postávala za dveřmi do dílny. Prohodili spolu pár slov, Elbe přikývla a on se ztratil mezi záhony ve skleníku. Říkal, že to máme přenést k vratům a máme ještě najít lopatu. On šel pro krumpáč a páčidla, ale jinak je to prý všechno. Henry kývnul a vrátil se pohledem k jejich potřebnému materiálu. Nemálo ho zarazilo, že téměř všechno, co je třeba k otevření hrobu, má stařec složeno takto pohromadě. Nehodlal se tím ale nechat znervózňovat a dle instrukcí to s Elbe postupně přenesli k vratům. Jo, ještě tu lopatu, vzpomněla si dívka. Dojdu pro ni, nabídl se Henry a zaběhl zpátky do dílny. Lopat tam nebylo málo. S takovým výběrem je těžké zvolit tu správnou. Vem tu, která se nejlépe hodí k exhumačním účelům. Když už měl ve finálním výběru dva typy, ozval se za ním Elbin hlas, takže se lekl a lopatou schodil obsah jedné z přeplněných polic. Máte to? Její hlava trčela ve dveřích dílny, rozsypaných papírů z police si ale nevšimla. Byly schované za ponkem a navíc to byla sestra Elbe. Té unikala spousta věcí. Děda nemůže najít jedno páčidlo, nevidíte ho tady někde? Henry stuhl. Teď se mu tady vážně nehodila. Potřeboval být sám, aby mohl zjistit, co se mu to právě před chvílí myhlo před očima. Připadalo mu to povědomé a bylo to na fotografii, která vypadla ze stohu starých dokumentů a přistála mu u nohou. Páčidlo jsem tu viděl, přinesu ho, běžte, běžte. Elbe pokrčila rameny a otočila se. Henry se rychle sehnul a podíval se na změť zažloutlých papírů a vybledlých černobílých fotografií. Páčidlo. Jak vlastně vypadá páčidlo? Kdo je to? Tu fotografii našel. Kdože to na ní byl? Franz Schmidt zamlada to byl. Ano. Určitě vypadal tak. Na černobílém snímku stál do půl těla nahý, v ruce lopatu a vedle u nohou tři mrtvá těla ležící na zemi. Na tohle si Henry musel kleknout. Rukou rozprostřel dokumenty po podlaze. Zdravotní karty a noviny staré víc než půl století a tlusté zažloutlé obálky nacpané dopisy, dokumenty a fotografiemi. Jednu z nich otevřel. Byla plná vybledlých fotek. Schmidt ve vězeňském munduru, Schmidt s flintou přes rameno, pouzování u hotelu před rekonstrukcí, u skleníku a taky u autobusu na zastávce.
Jenže tam zrovna Schmidt nepózoval. Stál jen v pozadí. V prvním plánu fotografie pózovala Angela. Henry zavřel oči, nadechl se a vydechl a znovu je otevřel. Angela stála s kufrem na zastávce a s úsměvem se někomu stavěla před objektiv. Muselo to být z jejího fotoaparátu, blesklo mu hlavou. Kdo ji fotil? A Schmidt byl s ní? Nervózně prolétl další fotografie. Bylo tam už jen několik rozmazaných variací na tu samou kompozici a teď to s ním málem seklo. Angelin cestovní pas. V tu chvíli Henry uslyšel hlasy a přibližující se kroky. Zůstal klečet a spoza ponku vykoukl ven. Vraceli se za ním do dílny. Páčidlo nemůžu najít, zvolal a část rozházených papírů narval zpět do police. Tu obálku s paklíkem fotek se mu ale vracet nechtělo. Zastrčil ji za pásek svých kalhot a postavil se. Schmidt si ho změřil pohledem a pomalým pohybem sebral kovový nástroj, který ležel na dílenském stole přímo Henrymu před očima. Páčidlo. Tohle bylo páčidlo, samozřejmě. Býval by se zastyděl za to, že nepozná tak známý druh nářadí. Ale nebyl na to čas, protože teprve teď si Henry všiml, že to před ním vlastně nebyl žádný pong, ale dvě na sobě položené rakve. Jedna lakovaná černá se zlatým zdobením a jedna obyčejná z neopracovaného dřeva. Jako podstavec jim sloužily nezabroušené náhrobní kameny rozmanitých odstínů šedé. Pocit, že celá tato hřbitovní akce byl dobrý nápad, ho v tu chvíli přešel. Následoval dívku se starcem. Ve vteřině už v rukách držel jednu ze železných trubek. Schmidt popadl druhou rouru a obě fošny. Elbe si nasadila na záda vak, sklíny a páčidly a společně s doktorkou, která si od nich před vraty převzala lopatu a krumpáč, vyrazili z hotelu ven. Vycouvat z toho se už zdálo být nerealizovatelné. Tak prosím, podívejte se blíž, pobídla ho doktorka. Henry zkontroloval stav odpočtu času na svém zápěstí. Ručičky ukazovaly 30 minut po půlnoci. Už nebyla středa. Byl čtvrtek. S o to větším klidem si mohl sednout na okraj hrobu a seskočit do jeho útrob. Zkrátka čtvrtek. Dopadl na betonovou podlážku. Otočil se k rakvi a dotkl se jí prstem, zatímco světlo upozornilo na Angelin červený kufr stojící v rohu. Sehnul se ke kufru. Prsty zmáčkl zrezlé přesky a oba zámky povolili. Sukně, kalhoty, trička, krém, kartáček na zuby, nic z toho už si nepamatoval. Jen to zavazadlo jako takové. Zaklapl víko. Zámky opět zcvakly a napnul zrak směrem k rakvi. Nebyla nijak obyčejná. I ta byla opatřena speciálními přeskami. Když je uvolnil, otevřel víko. Nebyl si jistý, jestli si víc přeje, aby tam byla nebo nebyla. Elbe posvítila dovnitř. Rakev byla prázdná. Nebylo v ní vůbec, ale vůbec nic. Čekal by, že tam bude možná fotografie, třeba podobná těm, které měl zrovna za opaskem svých kalhot. Ale nebylo tam skutečně nic.

Když otevřela oči, bylo to jako studený poryv větru, který narazil do Henryho tváře. S minimálními přestávkami spala celkem 42 hodin a tak nebylo divu, že už měla dost. Nabídl jí ruku, pomohl jí posadit se na posteli a záda jí vystlal dvěma polštáři. Uslyšel ťukání, otevřel dveře, za nimiž čekala doktorka Hansová. Snažil se omezit oční kontakt na minimum, zůstal stát u dveří a sklopil hlavu. Doktorka se na něj také skoro nepodívala. Rázným krokem došla k nohám postele a listovala si v nějakých papírech. Když od nich zvedla hlavu, schovívavě se na Suzanne pousmála. Vy jste mi dala, paní Akor, to vám tedy řeknu. To vaše omdlení vypadalo děsivě. Musela jste být strašně vyčerpaná. Přesně to potřebovala Suzanne slyšet. Vůbec nic si z té nehody v koupelně nepamatovala. Naprosto věřila tomu, že omdlela z vyčerpání. A pokud jí občas hlavou problikly nějaké obrazy, považovala je za sny. Byla šťastná, že konečně někdo pochopil, jak strašně jí bylo. Po celé ty dny tady, po celé měsíce, po celé roky, možná už po celá dvě desetiletí. Léky už vysadíme, ale pokračujte v pravidelném pití čajové směsi a samozřejmě i nadále používejte předepsané masti. Podíváme se na ty pohmožděniny. Suzanne si pomalu z ramen stáhla župan. V tu chvíli Estella směle navázala kontakt s Henrym. Pane Roubotame, doslechla jsem se, že nechodíte pravidelně na radonové koupele. Tak jsem zkontrolovala rozvrhy koupelen a ona je to pravda. Henry čekal, že první zareaguje Suzanne, ale ta jen lehce pohnula rty, zavřela oči a nechala se dál prohlížet. Alespoň těch 10 koupelí je potřeba, aby to k něčemu bylo, udržovala konverzaci doktorka a hned na to pokynula klientce, aby se oblékla. Já vím, uznal Henry. Všechno v pořádku, paní Akor. Už to bude jenom lepší a lepší. Usmála se doktorka a vyrazila ke dveřím. Henry ji vyprovodil. Zabouchl dveře pokoje 7 a zůstali stát na chodbě. Chtěl jí něco říct, ale nevěděl co. Mluvit začala ona. Proč jste vlastně nepřišel na vstupní vyšetření? Nemáte u mě ani založenou kartu? Dost toho překvapilo, že doktorka s ním řeší takovou banalitu jako vstupní prohlídku. Jako by snad ani před pár hodinami nebyli na hřbitově a neotvírali hrob. Ano, nebyl, omlouvám se. Víte, já tak trochu nemám rád lékařské prohlídky. Nemám rád ani doktory. Nic proti vám, ale už takhle to tady pro mě bylo stresující. Myslím, že víc stresující než naše morbidní výprava by to nebylo. Kdyby to nebylo neprofesionální, mohla by ho uklidnit tím, že je vlastně lékařkou nevystudovanou, ale to by mu asi od strachu nepomohlo. Takže se domluvíme na termínu. Je to spíš jen úředničina, ale přece jen je potřeba sepsat anamnézu, léky, alergie, jinak bych taky mohla mít problémy. Navíc vás musím zkontrolovat po tom vašem úrazu. Henry nervózně přikývl. Bál se. Termín prohlídky stanovila až na dobu po večeři. A neměla bílý plášť. Tento fakt by teoreticky měl jeho obavy stenčit, ale v případě doktorky, s níž strávil noc otvíráním hrobu, to nějak nefungovalo. Seděl na pacientské židli u rohu jejího pracovního stolu a čekal. Nemluvila. Tlustou fixou nadepsala složku jeho jménem a připravila si čistý papír. Založila jsem vám kartu, tak teď, abychom do ní taky něco napsali, řekla povzbudivě a záhy spustila smršť otázek pro účely zhotovení důkladné anamnézy.
prodělané nemoci, chronické choroby, alergie, užívané léky, narození rodičů, choroby rodičů, úmrtí rodičů a jeho příčina, to samé u prarodičů, cigarety, alkohol, káva, stravování. Historie jeho těla od konečků prstů na noze až po temeno se brzy vepsala do obsahu hustě popsaného listu papíru. Formátu A4. Kdybyste chtěl i odběry, můžu vám nabrat krev a zítra zařídit laboratoř, dodala, když zaklapla složku. Ne, děkuju. Já dobře vím, že moje potíže jsou v hlavě. Vyložil překvapivě karty na stůl a zarazil se. Na druhou stranu to, že jsem si toho vědom, mi nijak nepomáhá. Mlčela. Začalo to po smrti Angely. Vždyť víte, viděla jste mě včera na hřbitově. Vím, že je to trapné. Není to trapné, ujišťovala ho. Když zvedla hlavu, nahlas vzdechla a upřeně se na něj podívala. Tak co mám s vámi dělat? Pane Roubotame, já totiž vím úplně přesně, kde se to stalo. Pronesla rázně a s naprostou vážností. Abych byla přesná, jde o prostor, kde došlo k tomu propadu, ale ze spodu. Vysvětlila a dlaní názorně naznačila pohyb ze zdola nahoru. Ze spodu.

Prvotina Lenky LB je velmi sympatickým a ambiciózním pokusem, jak sdělit závažné poselství populární formou. Napsala porota ceny Magnesia Litera a v roce 2021 ocenila knihu Uranova v kategorii debut roku. V premiéře nám zní na stanici Vltava čte Marie Štípková, v režii Dimitrie Dudíka připravila Klára Vyčíková. 10. z 21 částí nás čeká zítra v 18.30. Teď je 19 hodin 1 minuta. Petr Doruška pro nás přichystal hodinku s World Music a po ní věnujeme koncert klasika z hudebnění biblických žalmů od polského renesančního autora Mikolaje Gomulky.

0: Sedmé nebe.
1: V pátečním Sedmém nebi vás vítá Petr Doruška. Ukrajinská hudba se hrála na Vltavě především v prvních měsících ruské invaze. Od té doby uběhly 4 roky a vedle válečných hrůz přišla i spousta nových a vynikajících nahrávek. Řada z nich vznikla v ukrajinské diaspoře, tedy v komunitách Ukrajinců v exilu. A přesně to je případ dvojice Divka, kterou tvoří muzikantky, zpěvačky žijící v Kanadě.

ukrajinská, ale v Kanadě žijící dvojice dívka dala svému albu velmi inspirativní název Folk Fatal. Pocit fatality, osudovosti se syrovou pohanskou příchutí je v jejich hudbě všudy přítomný. V následující skladbě Kailai Liri uslyšíme ukrajinský nástroj bandura, který je fascinující tónovým rozsahem. Koncertní bandura má až 60 strun a zvukem může někdy připomínat i cymbál.

V dnešní ukrajinské hodince má hlavní slovo diaspora, tedy Ukrajinci, či v tomto případě Ukrajinky, žijící v cizině, natáčející v podmínkách klidu a míru. Řada z jejich nahrávek jsou hudební klenoty, propojující syrové ukrajinské kořeny se sofistikovaností moderní zvukové techniky. Další skladba s kanadskou ženskou dvojicí, dívka se jmenuje Volodar.

to byla kanadsko-ukrajinská dvojice Dívka. Tou nejvýznamnější ukrajinskou zpěvačkou žijící v exilu je Mariana Sadovská. Ta se usadila v Německu, kde je aktivní i na divadelním poli. S německým hráčem na perkuse a elektroniku Christianem Tome spolupracuje přes 10 let a ten je také jejím hlavním hudebním partnerem na novém albu You Should Live, musíš žít.

Ukrajinská zpěvačka Mariana Sadovská na svém novém albu You Should Live, Musíš žít, zpívá anglicky. Motivuje ji snaha oslovit mezinárodní publikum. Ale své ukrajinské kořeny přitom prezentuje frázováním, melodickou stavbou či vokálními harmoniemi. Doprovází se na indické harmonium, snadno přenosný nástroj, populární mezi zpěvačkami individualistkami, jako byla třeba Nico z Velvet Underground, a též hraje na klavír. Thank you.

zpívala Mariana Sadovská z Ukrajiny, která za sebou má i spolupráci s americkým Kronos kvartetem. Ten si u ní objednal skladbu na téma jaderné havárie Černobyl. V době rozpadu Sovětského svazu žila Sadovská ještě na Ukrajině. Vzpomíná, že tehdy se v její zemi rozpoutal boj o moc. Terčem útoků se stala i její matka. Šlo jí o život, ale s pomocí přátel se jí podařilo odletět do Spojených států. I další skladba Where Are You From je z posledního alba Mariany Sadovské, které se jmenuje You Should Live, musíš žít.

Na hudebním poli představuje Mariana Sadovská ten nejsilnější hlas svobodné Ukrajiny. Ale ukrajinská hudba inspirovala i řadu západních umělců. V Kalifornii poblíž San Francisca vznikla čistě ženská skupina Kytka. Jejím členkám učarovala hudba z východní Evropy, včetně Ukrajiny, bulharských zpěvů či gruzínské polyfonie. Své poslední album vydala pod názvem Kolo.

O ty Miss Yachiu. Ukrajinská píseň v podání kalifornské skupiny Kytka. Ta existuje už plných 47 let a původně fungovala jako multietnický amatérský sbor. Členky souboru vyjíždějí do východoevropských regionů sbírat písně, pořádají workshopy, vytvářejí mezinárodní projekty a jejich poslední album Kolo obsahuje písně z Bulharska, Gruzie a samozřejmě i z Ukrajiny. Odkud je další ukázka? Oj, jakže bulo.

Tak to byla kalifornská ženská skupina Kytka. V závěru dnešního sedmého nebe bych vám rád představil vysoce zajímavý projekt, který vznikl v Kanadě. Jeho nosným tématem je archiv, který v meziválečném období vytvořil ukrajinský židovský muzikolog Mojsej Beregovský. Ten nakonec skončil v stalinském gulagu, ale písně, které pozbíral, ožívají v podání současných umělců. Poslední epizodou projektu Yiddish Glory je letošní album The Silent Songs of World War II, umlčené písně druhé světové války.

ukrajinský muzikolog Mojsej Beregovský. Z jehož sbírky pocházela předešlá ukázka, byl zatčen v srpnu 1950 za to, že sbíral židovské písně z doby holokaustu. Jeho sbírka byla zkonfiskovaná. V Gulagu strávil 6 let a zemřel, smířen s myšlenkou, že ta jeho sbírka je navždy ztracena. Nicméně archiváři v Kyjevě ji po mnoha letech objevili v knihovně, která původně spadala pod sovětskou správu. Následující skladba, natočená v rámci kanadského projektu Yiddish Glory, je příběhem z koncentračního tábora Pečera na území dnešní Ukrajiny.

umlčené písně druhé světové války. Tak zní plný název alba, na němž kanadský hudební tým Jiddish Glory zpracoval písně z doby holokaustu na území Ukrajiny. Některé z písní líčí ilegální útěky přes hranice, jiné pokusy o podplacení stráží v koncentračním táboře. Všechny ty písně jsou kontroverzní, vysvětluje Anna Sternschis, koordinátorka projektu. Ta je původem z Ruska, žije v Torontu a v akademickém světě představuje respektovanou autoritu. Tématem další skladby je židovský svátek Jom Kippur bez fašistů.

0: Звідси лихаєм.
1: Dnešní sedmé nebe bylo věnováno hudbě Ukrajiny. Tentokrát s důrazem na nahrávky z ukrajinské diaspory v západních zemích. Projekt Jiriš Glory, umlčené písně druhé světové války, vznikl v Torontu v Kanadě a pochází z něj i závěrečná skladba dnešního pořadu Dívka z Kyjeva, A Girl from Kyiv. Naschledanou opět za týden se těší Petr Doruška.

0: Dívka z Kyjeva ukončila hodinku s hudbou západní Ukrajiny, připravil je pro nás Petr Dorůžka. Je 20 hodin, klidný páteční večer, přejí z Vltavy Jana Kozubková od mikrofonu a Viktor Láně z technického zázemí.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umí.

0: dourová melodická ladnost, jasné opakující se rytmy a konzistentně nadýchaná nevinnost. Tak je filmovými kritiky popisován soundtrack k filmu Hledání země nezemě. Polský skladatel Jan A. P. Kaczmarek za něho získal v roce 2005 Oscara a část si poslechneme dnes v Klapce v 10:30. Teď se ovšem vypravíme za polským renesančním skladatelem, autorem duchovní hudby.
1: Koncert Klasika. Dobrý večer u poslechu koncertu Klasika. Dnes se seznámíme s polskou renesanční duchovní hudbou Mikołaja Gomułki. Jeho život je ohraničen daty 1539 a 1609. Působil na královském dvoře Zikmunda II. Augusta jako zpěvák a hráč na různé nástroje. Pocházel ze Sandomierze, v královských službách působil už od mládí. Jeho nejvýznamnějším dílem je sbírka zhudebněných žalmů Melodie na psaltéř polský. Zároveň to je jeho jediné dochované dílo. 150 žalmů se vyznačuje prostotou, důrazem na srozumitelnost textu a bohatou polyfonií. Mikołaj Gomułka byl všestranný instrumentalista. Uměl hrát na flétnu, housle, loutnu a nástroj štort, což byl polský předchůdce dnešního fagotu. Královským službám ale nezasvětil celý život. Nevíme proč, ale jeho další působení vedlo na biskupský dvůr do Krakova, kde dokonce řídil důlní výzkum nedaleko Mušiny. V koncertu Klasika dnes zazní výběr z jeho 150 žalmů. V první části koncertu to budou žalmy moudrosti. Natočeny byly na renesančním královském zámku v Niepolomicách. Interpretace se ujal sbor Polského rozhlasu a soubor Oltremontano Antwerpy pod uměleckým vedením Agněšky Budziňské-Benet. Název souboru Oltremontano Antwerpy odkazuje na vlámské polyfonní skladatele, kteří významně ovlivnili a definovali evropský hudební styl 15. a 16. století. Hudební cesta souboru začala výzkumem vokálního přístupu a způsobu hry na historické dechové nástroje. Agněška Budziňská-Benet je umělecká vedoucí souboru Peregrína a specialistka na raně středověkou hudbu. V jejich společné péči tedy nyní uslyšíte soubor 17 žalmů moudrosti Mikołaja Gomułky. Dobrý poslech přeje Alena Maršíková-Michálková.

Vyslechli jsme 17 žalmů moudrosti ze sbírky Psaltéř Polsky Mikolaje Gomulky. Hráli členové souboru Oltremontano Antwerpy, zpíval sbor Polského rozhlasu pod uměleckým vedením Agněšky Budziňské-Bennett. Na stanici Český rozhlas Vltava posloucháte koncert Klasika dnes věnovaný tomuto polskému renesančnímu skladateli. Jeho jediným dochovaným dílem je právě sbírka 150 žalmů Psaltéř Polský. Sbírka byla vydána v Krakově v roce 1580. Žalmy jsou v polštině na text básníka Jana Kochanovského. Ten svou sbírku přebásnění biblických žalmů vydal v roce 1579 pod názvem Psaltéř Davidův. Sám Gomulka v předmluvě napsal, že skladby nejsou určeny pro studované italské zpěváky, ale pro prosté domácnosti. Hudba tedy měla sloužit i k domácímu zpěvu a modlitbě. Nyní budeme pokračovat v poslechu výběru z Gomulkových žalmů. Zazní 7 žalmů sionských, které byly natočeny v bazilice svatého Ondřeje Apoštola v Olkuši. Zpívá Anna Zavišá, na varhany hraje Marcin Šelest. Varhany, které uslyšíte v sionských žalmech, pocházejí z let 1611 až 1633 a postavil je Hans Hummel. A já dodávám, že nastudování sionských žalmů se opět uskutečnilo pod uměleckým vedením Agněšky Budziňské-Bennett. Dobrý poslech přeje Alena Maršíková-Michálková.

V koncertu Klasika na stanici Vltava jsme dnes poslouchali výběr z žalmů polského renesančního skladatele Mikoláje Gomulky. Hrál Marcin Šelest na varhany, zpívala Anna Zaviša, hrál také soubor Oltremontano Antwerpy a zpíval sbor polského rozhlasu. Připravila Alena Maršíková Michálková. A teď je tu ještě před 22. hodinou polská zpěvačka Anna Maria Jopek.

0: Polská jazzová zpěvačka Anna Maria Jopek nám teď zpívala na stanici Vltava. A polskému tvůrci filmové hudby věnujeme dnešní klapku. Kromě hollywoodské tvorby skladatele Jana Kačmarka nás bude zajímat i jeho spolupráce s Agněškou Holland na filmu Úplné zatmění, anebo s Petrem Zelenkou na filmu Karamazovi. Dnes na Vltavě v 10:30. Teď jsou tu v premiéře tři povídky symbolistického spisu Jana Opolského.
1: Český rozhlas Vltava uvádí povídky klasiků.

imitatorka. Místy byl to starý nešlechtěný les smrkový, ve kterém bylo tmavo a šumno jako v klášteře. Místy se prosvětlovalo pavučinovou šedí a zeleností dubových skupin, kde vonily hořce a svíravě spadávající žaludy. Někde byly samotné břízy, tonoucí vzdání ustavičné panenskosti, předstupující v něžných konfirmačních šatech a dusíce se jakýmsi drobounkým a utajeným smíchem, jímž se jejich křehké listí rozšelestilo. A jinde sosny, větší všeho okolního stromoví, šlehaly těžce svými chvostnatými větvemi, jako by někdo z hlouby svých prsou oddechoval. Také i přízemí lesa bylo povahy všude odlišné. Tady, kde se studený pramen klikatě prodíral mezi kameny lesa smrkového, bujela tmavá bezkvětá tráva s tajnými bylinami tiše jako s prstem na ústech stojícími. V podnoží bříz červenal se však suchý koberec vřesu, v němž bzučel hmyz jakousi ospalou fantazii, komponovanou na nejtenčí duchové strunce. A vůně tu byla jako po horkém medu, kterýž donucen žárem zrazuje konečně nejskrytější tajemství svého organického složení. Nebylo jinak slyšet ničeho, kromě zapraštění spadalých suchých větviček, jako by se to vyrovnávala stopa neviditelných šlépějí. Průhledy bylo vidět modré nebe, ale v takové hlubině, jako by to bylo dno bledé safírové propasti, kteráž musí smysly závratí naplnit. A jenom pramen v některém okamžiku slabě se ozval, jako by zazvonil krátce o hranu křišťálové sklínky. Nebylo jinak slyšet ničeho, kromě letu velikého sršně, ševelícího jako šíp zbloudilý na cestě k lidskému srdci, kteréž bylo volně a slavnostně ovíjeno mírem a zšeřeno kontemplací. Minulý život zdál se býti zbaven tíhy a život budoucí ještě klamy a bídami nezatížený. Bylo pozdní léto, kdy se zpěvy ptáků souhlasně s jejich touhami utišují. V ptačím srdci, které kdysi překypovalo vášnivostí, je lhostejno a prázdno, neboť se splnila všecka milostná přání žhavého snění Truvérova. Proto je také i v lese ticho. Jenom ve snětích sosen to věje, jako by někdo z hlouby svých prsou oddechoval. Sedíš ponořen do svého nitra a zdá se ti, jako by pavoučí vlákno, lesknoucí se duhově a proměnlivě, spojovalo tvoji duši s tichem lesním v jeden rezonující celek, dotýkaný nejútlejším zvukovým vlněním. Náhle dolehne k tvému sluchu krátké vábivé zapění vycházející z hrudi křivky. Jejíž hlásek je tak čistě přitlumený, jako by přicházel z ohromné dálky. Ukončený je sladkými sykavkami. Zní ti, jako by zlatý penízek vržený na desku z mramoru ustával. Půvabný a skromný je tento zpěv ve svém významu. Jako je celý zjev červené křivky, jež jest prý díky způsobu svého života, zaživa balzamována pryskyřicí. Ale netrvá dlouho líbezná a prostá tato introdukce. Ozve se hned poté polohlasitá, jakoby jen lehce kertům přiložená flétna drozda. Je to nástroj nejměkčí vibrace a pěvec, jak se zdá, hoví svému nástroji s laskavou znalostí virtuóza. Však jakoby jenom na malý okamžik užito bylo flétny k nepatrnému preludiu. Je to snad šálení smyslů nebo skutečný zpěv probouzející mroucí tišinu lesa? Klame tě sluch? Nebo předstupuje tu opravdu neviditelný soubor pěvců? Je pravdou nebo snem náhle se ohlašující vroucí přednes číška, v jehož hrdle jakoby nepolknuté plevelové semeno ozvinou se zachvívalo? Neboť dlouhá doba uplynula už od posledního vřelého zapění, jímž spečetil svůj svazek lásky, vznášeje se nad maličkou studánkou, ukrytou mezi jahodovými a brčálovými listy. A není to přílišné mámení tvojí rozespalé hlavy, slyšíš-li nenadále i mandelíka, který dovede i nejhlouběji cítěnou svoji píseň zvrozené sobě netrpělivosti zhudlařit. A je to hrdlo pěnkavčí, jež se tu rozespívalo s takovým vášnivým úsilím, jako by se jednalo o čestné vítězství na Wartburce? Odkud vzal se tu smělý a sytý hlas ťuhýka? Odkud křik straky připomínající výlevy babské svárlivosti? Není to všecko dílo nedospalosti a snu lehce se rodícího? Vždyť doba už hluboko k podzimu pokročila a hrdla ptačí, ukojena touhou a láskou, dávno se stišila.
Není slyšeti ani švihnutí křidélka v přeletu ze stromu na strom, ani klovnutí zobáčku, které by přítomnost zpěváka prozradilo. A přece z neviditelného pěveckého kola předstupuje tu druh po druhu, přináše je letmou ukázku svého umění, vyživeného ze stesku a touhy. A jako v rozpačitosti a studu umlká v krátkosti druh za druhem, skončí v svůj přednes hlasem hrubým a parodujícím. Ale marně pátráš kolem sebe. Utichlý les v hluboké jeseni nedává ti žádoucího vysvětlení. Jenom v šeru, ve vysokém větvový smrku sedí tiše sojka, kloníc hlavu tu k zemi, kde se drobný pramen klikatě mezi kameny prodírá, tu jí do výše pozvedujíc, kde se v průhledu modrá nebe, jako by to bylo dno bledé, safírové propasti, závrať vzbuzující. Drží se zpříma, trochu snad okázale, jako voják vědomí sobě významu a vzhledu přijaté uniformy. Jako by to byla už samojediná ctitelka zašlého léta, po lidsku téměř zateskníc, v krátkých přestávkách zpívá. Jedna jen zesta zrodí se s nepochopitelným tímto nadáním napodobitelským, tlumočíc tolik stesku, kolik ho může desateré ptačí srdce pocítit. Jedna zesta snaží se nevědouc proč, přisvojit si na okamžik čistě přitlumený hlásek křivdy, jako by z veliké dálky přicházející. Pokouší se lehce jen jaksi přisadit molovou flétnu drozda, napodobit věrně základní tón číška v jehož hrdle, jako by se nepolknuté plevelové semeno zachvívalo, vystihnout duté a úryvkové zapění datla, neznajícího živé pěvecké koloratury, i výkřiky straky, které se podobají vzplanulému babskému sváru. Jedna zesta narodí se s tímto nadáním imitátorky, libujíc si zdánlivě ve formě cizího stesku. Načne, ale nedokončí cizí písně, přerývajíc jaksi tento stesk ozevem hrubého života, krutou a pronikavou notou vlastní hrudi, aby své lepší vzory přerušila. Zavadivši ostýchavě o struny cizích nástrojů, polaskavši se jaksi s předmětem cizí touhy, zavřeští nakonec ostře a nehezky, jak tomu jest v její vlastní přirozenosti, neboť není v ní v skutku zájmu o cizí touhu a složení cizí písně utkvívá v její mysli neživě a pouze automaticky. Zvedne se a vznese, vyrážejíc protivné skřeky, jako by to bylo na doklad toho, jak ona život střízlivě a bezvášní pochopila. Odletí, a les ponoří se potom do své naprosté podzimní tichosti, která je se srdcem tvým spojena pavoučími vlákny v jeden jediný rezonující celek.

I love it. Mnoha obmyslnými způsoby líčeny byly štvanice, lovy a boje se zvěří z pravidla ústy těch, již se jich činně zúčastnili. Je to jasné a přirozené. Každý z nich práv jest sdílet svoje nabité zážitky s kýmkoliv se mu zlíbí. A také i jakkoliv se mu zlíbí. Nehledě k nerovným hranicím pravdy a fantazie, suché objektivnosti i barevné nadsázky, které se u tohoto okouzlujícího žánru přílišně nadužívá. Kdo viděl smrt takového zvířete nadán senzitivními vlohami, prohloubit může svoje vypravování netušenými okolnostmi, které se navěky zarývají do mysli. A může se zabývat rozčilujícím studiem čehosi, co se dá nazvat fyziologií smrti. Neboť staré způsoby smrti, staré duchovní podbarvení tohoto okamžiku ozařuje rozlehlé pole tajemného vidění, jež bylo doposud v temnoty pohrouženo. Jako studený zážeh ze tmy, jako okamžitá blesková prorva otevře se tu zející pohled ke kořenům veškerého života. A strašlivá síla tohoto zření zachvívá základy lidského rozumu, závratně rozkolísává představy o bytí a nebytí a vynáší na světlo nové myšlenkové útvary jako voda mořská, která se ode dna zavlnila. Nemám tu ovšem na mysli zážitky řemeslné myslivosti, jejíž srdce jako sešlé a němé ptačisko vězněno je v lovecké torbě. Ale onu staletou, zrůdnou, parami krve zrozenou vášeň, která snímá pouta lidských smyslů a žene je kupředu v trysku a bez otěží. Taková lovecká vášeň zachvacovala muže i ženy všech stavů, pokud nás historie poučila. Dlužno ovšem říci, že lidé urození a vladaři jejichž pozemské statky propůjčují sami sebou jakýsi pocit síly a nadpráví, podléhali jí ve větší míře a jejich jednostranné hrdinství vyznačovalo se příchutí pozaschlé zvířecí krvi. Kromě toho vlastnictví divokých a rozsáhlých lesů, ve kterých slunce nevychází ani nezapadá, tvoří podmínku svobodného vývoje a mrví půdu samoty, ze které tyto ohnivé květy vášně v rychlosti rozbujely. Tady pokládá svoji půvabnou, klidem věnčenou hlavu Daněk a v jeho hynoucích zornicích zrcadlí se uhášející plameny lidského poblouzení. A jeho krev, barva života i smrti, odnáší se z ocele nesetřena na panský zámek a uchovává se jako nevlídný dokument z urozených otců na syny neméně urozené. Také i ženy vrhají se na tuto omamnou práci a potápějí svoje bílé mramorové ruce do hrudi jelena s rozkoší temnou až sadistickou. A není v jejich duších pro tento okamžik ani zákmitu něhy a lásky, pro níž jejich sladké tělo přírodou bylo předurčeno. Všecka jejich zevní vnada hebká a voná, jako zmarnělá krása na plano byla vytvořena. Dračí spárky, zmokvalá huba upíra, ryšavá kůže, ze které šupiny vyrůstají, lépe by výheň tu přikrývala. Neboť tento rozpor sněžného zevnějšku a suchými ohni sálajícího nitra snadně jste nemohli vyložit. Kdo uzřel smrt štvaného zvířete, hojnými fyziologickými úkazy provázenou, prohloubí svoje vypravování přízvuky dosud nepoužitými, jakých si krajní duševní napětí vynucuje. Celý ten hrozný, neúkojný stesk zvířecího nitra, jeho nenávratného loučení s přírodou, k níž je všemi živoucími chvějnými cévami bytosti své připoutaný, celá ta náplň němého pláče, jimž netrpěná křivda neobolí, zeje ze široce otevřeného, blanou se zaslánějícího zraku a dlouho se nemožno potom to ve věčnost zasahujícím pohledu uklidnit. Staré legendy tímto předmětem se obírající odolávají ve svěžesti do dnešku veliké síle věků. Ústy svatého Huberta, pro následujícího laň, pronesena byla slova lásky a míru nikoli z bázně boží, která jim byla podsunuta, ale pro onen jediný pohled smrti, jimž se tu příroda na něho očima umírající laně zadívala. Není hnusného, mrtvolného šklebu v servané líci zvířecí, neboť příroda jako Nioba uhlídá rysy svých dětí, aby se nezvrhly v profánosti. Jejich poslední pohled jako zrcadlo dechem omžalé podlamuje vášeň člověka ve chvíli vyšlehnutí. A lovec, rozčarován, setkává se s očima smrti nehnutě na sebe upřenýma. Jako králové, s jejichž skonem i říše se rozpadá,
Zanikají životy zvířat a strašlivé parné nic, vymykající se každé definici, zahubí ve své propasti všecky počátky a konce, na kterých vědomí spočívalo. Rukalovce klesá, jako by jedním rázem v rameni uťata byla, zmatený vír krve ve spáncích stišuje se pozvolna jako ubývající voda. Mezi dýmem uhasínajícího požáru počínají jaksi prosakovat vlídné barvy života. Jakoby se duha na tmavém nebi slabonce rozepěla a dámy, jejíž sněžné ruce pokropeny byly spěněnou krví jelena, otvírají svoje probuzené srdce přívalům tužby a milosti, jež je tak slabými učinila.

Není nic, co by nenašlo místa ve snu. A ve snu není nic, co by nebylo podobno pravé skutečnosti. Co se dělo ve veliké černé vitríně, která měla něco shodného s obšírnou rakví, neboť byla podbíjena stříbrnou bronzí, to bylo fantastické divadlo nepočítající se zákony režie a příkazem spádu a vyhrocení děje. Zvláštní divadlo tvořené z nahodilého zásahu figur, z nálad povstalých bezepší příčinnosti a potom z mimořádného záření příštícího ze zelené ampule seřízené pro věčné světlo. Tato ampule s kováním spatinovaného zlata stála mimo skříň, upravena k tomu, aby mohla být vytahována a spouštěna do libovolné výšky. Soustředila i rozlévala tak synalé světlo, jako by vycházelo ze zalklé hrobky. Všecko nabývalo tímto mroucím světlem i významu ve mnohem zjinačeného. Co kdysi vyjadřovalo horké životní úsilí, bylo podobno v tomto světle pouze jakési fantomatické křeči a posunčině. Co bylo i po stránce tvarové plno leposti a síly, zdálo se ubývat ze stesku a nemoci, pro kterou není jméno. Co mívalo zevnější barvu krve, vybledlo anemicky. Bílá barva nabyla přísvitu, jako by byla pozorována při měsíci stojícím v úplňku. Sladkost barvy poměnkové zašla v jakési dravé lázni rozníceného fosforu. Zářící žlutá barva rozkvetlých tulipánů propadla stínům plísně a rozkladnosti. Jenom barva černá pozbyla čehosi ze svého záhubného smutku a ze své hlubinnosti, vyznačujíc se pod tímto zelenavým závojem jakousi perleťovou mlhavostí a interferencí. Zelená ampule ozařovala po svém způsobu vnitřek vitríny, kde byly sošky z fajánce a biskvitu, útlé předměty ze skla rosanilinového, stříbra i horského křišťálu, v podivném a nezodpovědném seskupení. Ani ruka osudu směšující životní lidské úděly nemohla by způsobit tolik zmatku a groteskní nahodilosti. Těžítka pevná a nehybná, perlové droboty vyjadřující samotný substrát křehkosti, bohaté agrafy ze zlata příliš potemnělého, na nich se objeví třpit tuze zřídka jako úsměv na tváři mukou a upjatostí zestaralé. Tabatěrky, z kterých býval brán šňupeček prostoupený vůněmi schnoucích jetelových paliček, likérové soudečky reflektující dosud barevnou krásu svého někdejšího obsahu, malí ptáčkové, uvyklí posedávat na rajských stromech, jejich špeří se vyrovná blištění hvězdných kizů a kovů a kteří mají na místě očí po jednom turmalínu. Bílé laně s otevřenými chřípími, paví kvočny sedící na vejcích, jejichž glazura je průhledná, jako by chtěla zjevit smysl klíčícího organického života, vzácní chrti, kteří jsou vedeni na pentli sotva citelné, a potom čínští draci, nebudící hrůzy, ale vábící lidskou myšlenku svým steskem a utkvělostí. To všecko v jediném splynutí, nevyznačujíc psychických růzností a rozporů mezi osobami a věcmi. A nadevším zelená ampule zřízená pro věčné světlo, rozlévající příkrou a chladnou synavost mlčenlivého natriového plamene. Co se dálo ve veliké černé vitríně, která měla něco shodného s obšírnou rakví, může se popisovat pouze proto, aby byla poháněna obrazotvornost člověka snícího s otevřenýma očima a nastraženými smysly. Neboť nebylo tu vlastně ani žádného dění. Pouze jakési míšení optických představ a jakési podivné logické přeskoky podmíněné pouze horečnatostí lidského spánku. A nadevším zelená ampule zřízená pro věčný klam. Co se dělo ve veliké černé vitríně, bylo jejím dílem. Odkud si ze zásvětí vpluly její smutné světelné vlny, aby hře fantazie a představ propůjčili nejvážnějšího zdání a zřecí opravdovosti. Mohla by jinak figurka tučného kuchaře, vykřikujícího pikantnost svých paštik, ocitnout se v nectné blízkosti u dámy s harfou, jejíž ubledlá ručička z neapolského porculánu se dotýká strun, jako by výskala třpitné andělské vlasy? Mohl by tento kuchař, jehož tváře jsou kulaté a ruměné jako kdoulová jablka, žádat si políbení oné hudebnice, jež uplývá ve své hudbě, postrádajíc veškeré žádoucnosti a smyslnosti? Také by nemohl hřmotný mnich, provazem podkasaný, v jehož zevnějšku se zračí tajemné lidské neřesti,
Trápit se pohledem na dívku v šatě družičky, dýšící myrtou a voskem jako obláček jeho vypitého nosu. Nebyla by taky krásná paní z nejjemnějšího mastku obětí barevného námořníka, nahnuvšího si předtím dozajista z láhve rumu. Nebylo by také dospělo k zjevné nesrovnalosti mezi křehkou tanečnicí, jejíž sukničky byly nadneseny rotací vysoko do povětří, a starým mužem, který na ní hleděl se zármutkem, oplývaje ve stejné míře svatostí jako bezmocností. Nebýt toho prokletého očarovaného světla, stály by figurky ve skříni nezávisle jedna na druhé, beze všech vzájemných vztahů a souvislostí. Myslivecký trubač přisazuje k ústům točený roh, nebyl by opustil svého místa pro jakési sladké zálety do osikového křoví. Moslim v turbanu, oddaný příslovečnému snění, nebyl by se tak divoce snažil rozbíti svou porculánovou hlavu pro odepření úsměvu Sulejčina. Napoleonský vojáček, hojným řemením opásaný, byl by zůstal stát ve svém tuhém pozoru a nebyl by se objímal s plukovní markitánkou, odhazuje horkokrevně pušku i bodlo. Plaví koně z terakoty nebyly by se tolik vzpínali schazujíce ze sedla pány s velikými švédskými klobouky. Nebyly by jelenem pronásledovány laně s horce otevřenými chřípými. Ptáci rajsky zbarvení nepoletovali by sem a tam vyplašeně, kmitajíce turmalinovýma očima. Tak prudce by se neblištěly granáty, uranové a ledové sklo. Tak oslnivě nesvítila pěna i alabastr. Nebyla by celá vitrína v takovém chaotickém víru a vzruchu, provázeném útlým zněním skla a stříbra, šumotem starého atlasu a hluchým dotýkáním se předmětů z palisandru a kamzičího růžku. Nebýt toho prokletého, očarovaného, zelenavého světla, jež se vlévalo mezi různorodé předměty vitríny jako zhoubný, plynulý jed. Nebyl by ani majitel, jemuž záleželo na vzácném uspořádání a systému sbírky, pocítil tolik lhostejné únavy a nesoudnosti. Takto ale položil hlavu na okraj vitríny a usnul tvrdým spánkem, jako by to bylo v opravdové rakvi.

0: Povídky klasiků. Další díly poslouchejte ve vysílání a na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
1: Imitátorka, Lovi a Vitrína. To byly tři povídky Jana Opolského v premiérovém nastudování režiséra Radima Nejedlého. Dramaturgii měla Petra Hinčíková, účinkoval Martin Seničák. A symbolismus se projeví také v naší příští povídce klasiků.
2: Svět, pane, je složen, čili sestaven z dálek a směrů. Tvá žena, tvůj soused i tvůj dům tě omrzí. Tvé štěstí tě zklame a tvůj život se nevyvede. Ale v cizích zemích nemá člověk ani ženy, ani souseda, ani domu. V dalekých zemích bydlíš mezi čtyřmi světovými stranami a každý směr leží před tebou jako silnice, abys po ní šel. Tedy vyjdi ze svého vězení, člověče, vyskoč ze žaláře a zavři za sebou vrata. Tu poznáš a pochválíš, jak zvláštní moci bylo k tomu potřebí, aby bylo stvořeno tolik mnoho směrů a aby byly udělány tak veliké dálky a že to všechno dokazuje pravou všemohoucnost a divotvornou sílu Boží. Amen.
1: Název povídky Živý plamen Josefa Čapka lze chápat jako symbol neuhasitelného vnitřního života, lidského ducha, touhy po poznání i hledání smyslu existence. Námořník povede filozofický rozhovor o životě, smrti, víře a lidské svobodě. Za týden na Vltavě v řadě povídky klasiků v pátek 3. července ve 22 hodin.

0: Doris Day nám zpívala na Vltavě píseň There Will Never Be Another You. Tato píseň ovšem v podání Nat King Cole zazní ve filmu Svět podle Garpa a předlohu od Johna Irvinga vám budeme na Vltavě číst za půl hodiny. Teď to bude filmová hudba Jana A. P. Kačmarka.
1: Klapka.
2: Když Jan A. P. Kačmarek v roce 2005 přebíral Oscara za nejlepší původní hudbu k filmu Hledání země nezemě, zakončil svůj proslov upřímnou poctou filmovému orchestru. Hudebníci jsou v rámci filmu výjimečnými a často opomíjenými lidmi. To díky nim hudba ožívá a bez nich by kategorie nejlepší hudba vůbec nemohla existovat. Takže velké díky. Jan Andřej Pavel Kačmarek se narodil ve městě Konin na řece Vartě v roce 1953. Začal studovat práva, ale nakonec u něho vyhrálo skládání hudby pro divadelní soubor vedený experimentátorem a reformátorem Jiřím Grotovským. Brzy poté založil Kačmarek vlastní orchestrální soubor a v 70. a 80. letech s ním koncertoval po celé Evropě, včetně České republiky. V roce 1989 se usadil v Los Angeles, kde zprvu skládal hudbu pro divadlo, za kterou byl oceněn v rámci New York Shakespeare Festivalu, a pak přišel k filmu. Debutem byl thriller Doppelganger. Potom spolupracoval na třech filmech s Agněškou Holland a celou řadou hollywoodských filmařů. Některé z jeho zásadních soundtracků si, milí posluchači, poslechneme v dnešní Klapce, u které vás vítá Kristýna Šrámková. Asi nejvíce Kačmarek zapsal do uší diváků svou hudbou k filmu Hledání země nezemě a z něho bude první ukázka.

Oscarovému soundtracku Hledání země nezemě, ze kterého byla první ukázka, se dostaneme ještě v závěru dnešní klapky. Teď se vrátíme o několik let dřív, do roku 1995, k první Kačmarkově spolupráci s Agněškou Holland. Film Úplné zatmění sleduje bouřlivý a destruktivní vztah dvou francouzských básníků, Artura Rimbauda a Paula Verlaine. Hlavní role si zahráli tehdy 21-letý Leonardo DiCaprio, mimochodem rok potom, co byl na Oscara nominovaný za hlavní roli ve filmu Co žere Gilberta Grapea, a David Thewlis, což je profesor Remus Lupin z Harryho Pottera. Snímek Úplné zatmění zachycuje v kulisách 19. století nejen vášnivý milostný vztah dvou prokletých básníků, ale i střet mimořádných uměleckých osobností, jejich posedlost svobodou, alkoholem, poezií a vlastní destrukci.

Film Úplné zatmění vznikl na základě dochované korespondence a básní Rimbauda a Verlaina. Scénář napsal oceňovaný britský scénárista azorského původu Christopher Hampton, který je mimo jiné autorem scénáře k filmům Nebezpečné známosti nebo Pokání. S Agněškou Holland pak Kačmarek v krátkém sledu spolupracoval ještě na filmech Washingtonovo náměstí podle románu Henryho Jamese z roku 1881 a Třetí zázrak. Soundtrack k Úplnému zatmění má zvuk klasické hudby. Můžete v něm slyšet smyčcové kvarteto i celý orchestr a ženské vokály. A za mě jde asi o nejpropracovanější a nejzajímavější Kačmarkův soundtrack. Nahráli ho Warsaw Symphony Orchestra a Villanov String Quartet. Soprána zpívala Marta Boberská.

důstojníka a židovskou členkou berlínského odboje a odehrává se na pozadí rozpadající se Třetí říše. Představitelky hlavních rolí si na Berlinále v roce 1999 rozdělili Stříbrného medvěda za nejlepší ženský herecký výkon a film byl nominován i na Zlatý glóbus za nejlepší zahraniční film. Vedle původní Kačmarkovy hudby obsahuje soundtrack také několik autentických dobových nahrávek. Populární německé šlágry a temperamentní kubánskou rumbu orchestru The Lecuona Cuban Boys. Díky nim získává film výrazný dobový kolorit a přibližuje hudební svět berlínských kaváren a tanečních podniků 40. let. My si z filmu Aime a Jaguar poslechneme ukázku, ve které zní hlavní klavírní hudební téma filmu, které složil Jan A.P. Kačmarek.

Filmových a seriálových adaptací historického románu Henryka Sienkiewicze Quo Vadis je několik. Tu z roku 2001 režíroval jeden z nejznámějších polských filmových tvůrců Jerzy Kawalerowicz a hudbu k ní složil Jan A.P. Kaczmarek. Pro příběh o morálním a společenském rozpadu odehrávajícím se ve starém Římě za vlády císaře Nerona zvolil skladatel hlavně sbory a hustou sazbu smyčců a žestů, které svou naléhavostí podtrhují intenzitu příběhu.

Jestli máte náladu na dojemný film se psem v hlavní roli, tak doporučuji snímek Hachiko, příběh psa. Film inspirovaný skutečným japonským příběhem psa plemene Akita Inu, který si vytvoří výjimečné pouto se svým pánem, univerzitním profesorem. Mimo jiné ho každý den doprovází na nádraží a odpoledne ho tam vyhlíží při návratu z práce. Když profesor nečekaně zemře, Hachiko nepřestane čekat a 9 let se na stejné místo vrací v naději, že se jeho pán vrátí. V roce 2009 tento film natočil Lasse Hallström, režisér filmů Čokoláda nebo Pravidla moštárny. Tato psí legenda o nesmrtelném poutu se traduje v Japonsku dodnes a Hachiko má i několik svých památníků. Takže pokud plánujete cestu do Japonska, nejznámější socha psa Hachika se nachází v Tokiu přímo u vlakového nádraží a je celosvětovým

symbolem věrnosti. Další můžete najít třeba na univerzitě v Tokiu nebo v jeho rodném městě v prefektuře Akita. A vycpané tělo samotného psa je vystaveno v Národním muzeu přírody a vědy v Tokiu.

Hlavní roli univerzitního profesora ve filmu Hachiko Příběh psa si zahrál Richard Gere, stejně jako v dalším filmu, ke kterému Kačmarek složil hudbu, k psychologickému dramatu Nevěrná, kde si po jeho boku zahrála Diane Lane. Snímek zkoumá křehkost důvěry, sílu vášně i to, jak jedno rozhodnutí může nevratně změnit život několika lidí. I přes dramatičnost příběhu se Kačmarek v hudbě drží zpátky a nechává přirozeně vyznít eskalující emoce na plátně. Tohle je hlavní hudební téma filmu.

Díky česko-polské koprodukci spolupracoval Kačmarek v roce 2008 s režisérem a scénaristou Petrem Zelenkou na filmu Karamazovi. Jde o netradiční filmovou adaptaci Dostojevského románu Bratři Karamazovi. Film sleduje český divadelní soubor, který přijíždí do Krakova nastudovat Dostojevského drama v netradičním prostředí ocelárny. Základem příběhu je vyšetřování otcovraždy a díky tomu se v něm rozehrávají nadčasová témata viny, víry a odpovědnosti. Během zkoušky se pak začíná stírat hranice mezi divadelní fikcí a životem mimo jeviště a tato témata vstupují mezi samotné herce. Je to opravdu strhující podívaná a pokud máte rádi Davidské divadlo, ruskou literární klasiku a neobvyklé industriální prostory, tak moc doporučuji. A než si poslechneme hudbu z Karamazových, tak přidám skladatelův příhodný citát. Mám opravdu rád dramata a baví mě projekty, v nich se vydávám na jakousi tajemnou cestu za lidskými srdci. Když však v něčem dosáhnete úspěchu, lidé od vás začnou očekávat podobný zvuk. A tak se často snažím najít něco vzrušujícího a vyzkoušet něco úplně nového.

Sir James Matthew Barrie byl skotský spisovatel, dramatik a novinář, známý jako autor Petra Pana. Inspirací pro postavy z Petra Pana se staly synové rodiny Llewellyn Davisových, s nimiž Barrie navázal blízké přátelství. Právě tento vztah a okolnosti vzniku slavného příběhu se staly předlohou filmu Hledání země na země. V roce 2004 ho natočil Mark Foster. Děj filmu je zasazen do Londýna krátce po roce 1900 a soustředí se na Barrieho tvorbu od prvních nápadů na tento fantazijní svět až po premiéru původní hry v londýnském divadle Duke of York's Theatre. Do hlavních rolí byly obsazeni Johnny Depp a Kate Winslet. Aby měl herec Johnny Depp čas zvládnout skotský přízvuk a aby se film v kinech nepřekrýval s hranou verzí Petra Pana z roku 2003, byl odložen o celý rok, což pomohlo jeho popularitě i oceněním. Byl nominovaný na ceny BAFTA i Zlatý glóbus a v roce 2005 získal Oscara za nejlepší původní hudbu, což Kačmarka zařadilo mezi mezinárodně uznávané filmové skladatele.

Pro mě bylo výzvou napsat to tak, aby se střídali dva světy. Svět bezstarostné zábavy a svět krize. Muselo to být napsáno tak, aby to působilo přirozeně, jako život, protože tak to prostě je. Jeden den se usmíváme a druhý den pláčeme. Hudba ve filmu Hledání země nezemě příjemně plyne a je plná rytmického humoru. Kačmarek spojil vzdušný zvuk komorního ansámblu s dětským sborem a svým typickým klavírem, který poskytl potřebnou hloubku Berryho imaginaci. Klavírní party nahrál polský jazzový pianista, producent a filmový skladatel Leszek Mosder. A ještě než se naposledy ponoříme do fantazijního světa Petra Pana a Jana A.P. Kačmarka, popřeji vám, milí posluchači, příjemný zbytek dne v optimistickém tónu Kačmarkovy hudby.

0: Hudba z filmu Hledání země nezemě, za kterou získal Jan A.P. Kačmarek v roce 2005 Oscara, uzavřela na stanici Vltava klapku. Kristýna Šrámková v ní představila hudbu tohoto polského skladatele ze 7 snímků, včetně filmu Karamazovi, jediného českého filmu, ke kterému tento oscarový skladatel složil hudbu.
1: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Četba s hvězdičkou.
0: Proslulý román Johna Irvinga Svět podle Garpa líčí život a názory fiktivního spisovatele jako syn excentrické Jenny Fieldsové, která si usmyslela mít dítě bez manžela, dospívá Garp pod jejím vedením v dosti svéráznou osobnost.

posledním dopise svému nakladateli T.S. Garp napsal: Vím, že se penzion Grill Parcer mizerně prodává, Johne, ale to jsme oba tušili, ne? Mrzí mě to jen kvůli vám. Pro mě je to nádherná knížka, kterou si pořád rád prohlížím a dávám lidem darem. Troufnu si dokonce s trochou vánočního patosu říct, že její znovuzrození se stalo znovuzrozením i mě samotného. Řeč byla o prvním knižním vydání penzionu Grill Parcer s ilustracemi od Garpova syna Duncana, které vyšlo včas před Vánoci, ještě než Garp spatřil spodního víra. Tím, že se Garp ještě stihl potěšit aspoň tímhle, se všichni pozůstalí ještě dlouho utěšovali.

Toho únorového dne byl v mimořádně dobré náladě. Helena slyšela, jak vykládá Ellen Jamesové a Duncanovi u snídaně vtipy. Rozhodně to vypadalo, že hledí do budoucnosti docela optimisticky. A nešlo jen o jeho psaní. Na škole opět začínala zápasnická sezóna a Garb vypomáhal jako trenér. Helena už dlouho neviděla, že by se do něčeho tak houževnatě zabral. Stal se z něho opět ten rozhodný, cílevědomý mladý Garb, do kterého se zamilovala. A Helenu to k němu tak silně přitahovalo, že se častokrát až rozplakala, když byla sama a nevěděla proč. Toho dne s Garpem bohužel nesnídala. Starala se v ložnici o hygienu malé Jenny. Cítila z kuchyně vůni kávy, kterou uvařil Garb, a slyšela, jak pobízí Duncana do školy. Pro boha, tuhle čepici ne, Duncane. Ta by ani mouchu nezahřála. Vždyť je 12 pod nulou. Pak se Garb loučil s Ellen Jamesovou, která odjížděla Garpovým autem na univerzitu. Jezdila tam dvakrát týdně na kurzy tvůrčího psaní. Co toho rána Ellen napsala Garpovi na lísteček, to se Helena nikdy nedozvěděla. Ale navždy si zapamatovala Garpovu veselou odpověď. Tak už vypadni, Ellen. Víš přece, že pro dva spisovatele není tahle rodina dost velká. Pak bylo v tom obrovském domě chvíli ticho. Jakoby odněkud z velké dálky Helena slyšela vrzání bot ve sněhu a pomalé zabírání studeného motoru. Pak nastartoval jiný motor, ten Garpův. Helena slyšela Garpův psací stroj. Psal 3 hodiny. Psací stroj bouřil asi po 3-4 stránky, pak zmlkl na tak dlouhou dobu, až si Helena myslela, že snad Garb přestal dýchat. Ale když se věnovala malé Jenny, která neartikulovaně broukala jako stoupenkyně Ellen Jamesové, psací stroj zabouřil znova. V 11.30 Helena slyšela, jak Garb volá Robertě Maldunové. Chtěl si před zápasnickým tréninkem zahrát squash, pokud by se mohla Roberta utrhnout od děvčat, jak Garb říkal stipendistkám nadace Jenny Fieldsové. Ale Roberta neměla čas. Helena slyšela z Garpova hlasu zklamání. Později chudák Roberta donekonečna opakovala, že měla jít hrát. Proč jenom nepřišla hrát, vyčítala si stále. Možná, že by to byla nějak vytušila. Byla by někde na blízku, ve střehu a ostražitá. A možná by poznala stopu skutečného života. Otisky tlap, které Garb vždy přehlížel a nebral na vědomí. Jenže Roberta zkrátka nemohla a Garb potom psal ještě asi 30 minut. Helena věděla, že píše dopis. Nějak dovedla rozeznat rozdíl v klapotu. Ten dopis už nestihl odeslat. Takže Helena si po pohřbu mohla přečíst, že psal Johnu Wolfovi o svém vznikajícím románu Iluze mého otce. V dlouhém dopise, věnovaném převážně zápasení, se zmínil i o Heleně. Psal, že soužití s někým, kdo tolik čte jako Helena, je stejně iritující jako inspirativní. Chtěl by jí prý dát na čtení něco svého, kvůli čemu by ostatní knížky zavřela. V poledne přišel a políbil Helenu, polaskal jí prsy a dal pusu malé Jenny a pusinkoval jí i tehdy, když jí oblékal zimní obleček, který nosil do sněhu už Walt a před ním dokonce i Duncan. Jakmile se Ellen Jamesová vrátila s autem, zavezl Garb Jenny do jeslí. Večer pro tebe vymyslím úžasnou pohádku, řekl jí, poněkud předčasně.

T.S. Garp jednou řekl: Když začínám psát román, je to jako když se člověk snaží křísit mrtvé. Nebo přesněji, je to jako kdyby se člověk snažil všechny udržet navěky při životě. I ty, kteří nakonec musí zemřít. Právě u těch je nejdůležitější je při životě udržet. Romanopisec je totiž doktor, který se zabývá jen smrtelnými případy. Vlastně to neřekl jednou, ale docela případně ve svůj poslední den. Stalo se to v Bastrově snackbaru, kde si dal svůj obvyklý šálek čaje s medem, jednu mandarinku a jeden banán. To byl jeho celý oběd, s nímž běhal a zápasil. Jeho společníkem u oběda byl nový vyučující na katedře angličtiny, který sem přišel čerstvě z fakulty a zbožňoval Garpovo dílo. Jmenoval se Donald Whitcomb a ten den měl štěstí, protože Garp měl zcela výjimečně chuť mluvit s někým, s kýmkoliv o psaní. A mladý Whitcomb byl ochoten poslouchat. O roky později všichni Garpovi životopisci Whitcombovi záviděli jeho garpovskou biografii, i když jí zároveň pohrdali. Whitcomb v ní rozváděl, že toto období druhého jara v Garpově tvorbě, jak ji Whitcomb nazýval, nadešlo skutečně díky Garpově pocitu smrtelnosti. Útok na Garpův život, o který se pokusila stoupenkyně hnutí Ellen Jamesové ve špinavě bílém sábu, dodal Garpovi, jak tvrdil Whitcomb, ono nutkání nezbytné, aby znovu začal psát. A Helena tu tezi potvrdila. Nebyla to špatná myšlenka, i když Garp by se jí byl určitě vysmál. Skutečně na stoupenkyně hnutí Ellen Jamesové zapomněl a už si na ně nedával pozor. Ale ani si to snad uvědomoval, cítil ono nutkání, které vyjádřil mladý Whitcomb, jeho budoucí nejlepší životopisec. Jakoby to Garp tušil, okouzloval Whitcomba ve snackbaru až do doby, kdy mu začínal trénink. Když už vycházeli ven, narazil Garp na děkana Bodgera, který právě strávil 3 dny v nemocnici kvůli nějakým srdečním potížím. Ale nic mi nenašli, stěžoval si. A našli vám aspoň srdce? Zeptal se Garp. Všichni 3 se rozesmáli. Bodger řekl, že si prý sebou do nemocnice vzal jen penzion Grill Parcer. A protože je to knížka krátká, prý byl stojí celou přečíst 3krát. A při každém čtení se mu líbila víc a víc. Whitcomb se později upamatoval, že tehdy Garp zrozpačitěl, i když ho Bodgerova chvála očividně těšila. Whitcomb i Bodger mu zamávali na pozdrav. Teprve, když se vrátili do sneku, zjistili, že si tam Garp zapomněl pletenou lyžařskou čepici. Bodger slíbil Whitcombovi, že čepici zanese Garpovi do tělocvičny. Přiznal, že občas za Garpem do jeho zápasnického sálu docela rád zajde. Je tam tak úžasně ve svém živlu, poznamenal. Mladý muž i stařec se shodli, že Garp je člověk obdivuhodné energie. Pak se Whitcomb vrátil do svého malého bytu v jedné z kolejních budov a pokusil se zapsat si o Garpovi vše, co na něho ten den zapůsobilo. Jenže den ještě nebyl u konce. Když šel Whitcomb do jídelny na večeři, byl jedním z mála lidí na stýringské škole, kteří dosud neslyšeli nic o tom, co se stalo. Mladého Whitcomba zastavil děkan Bodger. Měl zarudlé oči a tvář mu najednou o léta zestárla. Děkan tiskl v rukách Garpovu lyžařskou čepici. Z toho bystrý Whitcomb usoudil, že něco asi není v pořádku. Opatrně se zeptal a děkan mu řekl, že Garp už nebude čepici nikdy potřebovat.

0: Garb pohřešil čepici hned, jak vyběhl na zasněženou cestu, která vedla až k Seabrookově sportovní hale. Ale než by se pro ní vracel, raději zrychlil běh. Čerstvý vzduch a čerstvé nápady na knihu, jakož i rozepsaný dopis pro svého nakladatele, to všemu přivolalo vzpomínku, jak před odletem do Vídně seděli s Helenou a Johnem Wolfem v New Yorku, kde je John Wolf ubytoval ve svém bytě. Dospělí tehdy absolvovali pozdní večeři a hodně koňaku. Jedině díky tomu Garb pověděl svému nakladateli o třech dalších románech, které hodlá napsat.
1: A co potom? Zeptal se John Wolf. Co se stane po těch třech?
2: To zemřu, řekl Garb.
1: Zůstane dohromady 6 románů a to je dost.
0: Všichni se kupodivu rozesmáli. Snad to bylo jen tím koňakem.
1: A víte už taky, jak zemřete?
0: Zeptal se John Wolf.
1: Tak už dost,
0: varovala Garpa Helena.
1: Jestli teď řekneš, že v letadle, zabiju tě hned teď sama.
0: Pod lehkým podnapilým humorem vycítil John Wolf v jejím hlase vážný tón. Už chtěl dát svým hostům raději dobrou noc, když Garb mile řekl,
1: zabiju se.
0: Helena mu ostře řekla, ať nežvaní. Ale on stejně pokračoval.
1: To nejsou žvásty, myslím to vážně. Cítím to jako poslední povinnost, jakožto otce a živitele. Aby se z člověka stal opravdu uznávaný autor, je to skoro nutné. V západním světě je to jediný způsob, který potvrdí autorovu serióznost. Tady John to jistě zná. Samo umění psát pokaždé autorovu serióznost nezjeví, takže je někdy nutné vyjevit hloubku osobních muk jinými prostředky.
0: Když se člověk zabije, znamená to, že všecko myslel naprosto vážně. A teprve potom všichni najednou objeví v autorově díle spoustu vážných věcí, na místech, kde to předtím jejich pozornosti unikalo. Třeba, že mu říkali, ať už toho pro Boha nechá a jde se vyspat. Garb uváděl příklady autorů středního kalibru, které teď všichni zbožňují a náruživě čtou právě pro jejich sebevraždu. Garb samozřejmě pokládal takto chápanou serióznost ve světě knih za odporný zvyk. Mezi čtenáři i recenzenty. A také věděl, že on sám žádný sebevrah není. Po neštěstí s Voltem si tím sice byl jist o něco méně, ale nicméně to věděl. K sebevraždě měl stejně daleko jako k znásilnění. Vůbec si nedovedl představit, že by to provedl. Aby ty dva uklidnil a aby pochopili, že opravdu jen žertuje, řekl jim, že už má dokonce vymyšlený vzkaz na rozloučenou.
3: Nechci ho slyšet, řekla Helena ostře.
1: Bude se vám líbit, zní. Tentokrát jste mě vy idioti špatně pochopili naposledy.
3: To je ale chorobná myšlenka, řekla Helena.
1: Perfektní smrt spisovatele, řekl Garb.

Když měla Helena aspoň trochu času, ráda občas zašla za Garpem do zápasnického sálu, kde vše mezi nimi kdysi začalo. Naštěstí to udělala i toho únorového odpoledne, kdy vše mělo skončit. Uvnitř bylo jako obvykle takové horko a vlhko, že se jí hned zamžily brýle. Dvojice spocených chlapců na žíněnkách už začínali stěžka oddychovat. Garb usilovně sledoval ručičku stopek. Máte ještě minutu, křičel na své svěřence. Když kolem něho šla Helena, měl zrovna v puse píšťalku, takže se s ním nemohla políbit. Tu píšťalku a že ho nepolíbila, to si pamatovala do konce života, což byla dlouhá doba. Helena se uchýlila do svého obvyklého kouta. Otevřela si knížku. Brýle se jí opět zamžily. Opět si je otřela. Deja vu? Když na nejvzdálenějším konci sálu vstoupila dovnitř zdravotní sestra, měla Helena brýle na očích. Zvedala oči od knížky jedině, když se ozvalo na žíněnce před ní nějaké příliš hlasité žuchnutí nebo příliš hlasitý výkřik bolesti. Sestra za sebou zavřela dveře a rychle postupovala kolem zápasících těl ke Garpovi, který držel v ruce stopky. Křikl, 15 sekund. To byl také čas, který zbýval jemu samému. Když uviděl zdravotní sestru, v prvním okamžiku ji pokládal za tu laskavou duši jménem Doty, která mu pomohla uniknout z matči na pohřbu. Garpi totiž odhadl jenom podle vlasů, které byly kovově šedé a spletené v copu. Nepoznal, že je to paruka. Sestra se na Garpa usmála. Garp se pravděpodobně s nikým necítil tak dobře, jako právě v přítomnosti zdravotní sestry. Také se na ní usmál a mimo děk si kratičce a naposledy vzpomněl na svou maminku Jenny Fieldsovou a napadlo ho, jak asi vypadala, když sotva před 20 lety vešla sem do zápasnického sálu, aby mu našla vhodný sport. A kdyby zvedla oči i Helena, znovu by jí mohlo přijít na mysl, že se její pohřešovaná matka nakonec rozhodla přestat skrývat a přijít. Garp si opět vsunul do úst píšťalku, aby to odpískal. Když zvedl oči a podíval se na sestru znovu, uviděl v její ruce revolver. Teprve tehdy poznal, že sestra na sobě nemá skutečnou zdravotnickou uniformu. Byl to oblíbený prodejní model, nazvaný originál Jenny Fieldsové, s charakteristickým červeným srdcem na prsou. A současně si Garp všiml také ňader pod uniformou. Byly malé, ale příliš pevné a mladistvé na ženu s kovově šedivými vlasy. Boky měla příliš útlé a nohy příliš dívčí. Když se jí Garp podíval do obličeje, uviděl známé rodinné rysy Persiů. Ty, jichž si poprvé všiml na kuší Persiové, s níž přišel o panictví, a naposledy ve tváři Plíny Pů, s níž měl přijít o život. Po první ráně Garpovi vypadla z úst s pronikavým hvízdnutím píšťalka a z rukou mu vyletěly stopky. Posadil se. Žíněnka byla teplá. Kulka mu proletěla žaludkem a zarila se mu do páteře. Když Bainbridge Persiová vypálila podruhé, na stopkách zbývaly sotva 2 sekundy. Kulka zasáhla Garpa do prsou a přimáčkla ho v sedě k vyčaluněné stěně. Ohromení zápasníci, kteří všichni byli jenom chlapci, zůstali jako strnulí. Pů Persiovou srazila k žíněnce Helena a zabránila jí vystřelit 3. ránu. Teprve Heleniny výkřiky zápasníky vyburcovaly. Jeden z nich, náhradník v těžké váze, přimáčkl Pů Persiovou břichem dolů k žíněnce a vytrhl jí z ruky revolver. Jak se rozhánil loktem, rozrazil Heleně ret, ale tato ani necítila. V tu chvíli se ozvalo prasknutí kosti, to jak zápasník zlomil Plíně Pů pár žeber. Pů Persiová vykřikla. V té chvíli i Garp stačil ještě zahlédnout, co se s ní stalo. Operační zákrok musel být ještě čerstvý. V otevřených ječících ústech Pů Persiové mohli všichni vidět černou nateklou řadu stehů, jež připomínali shluk mravenců na pahýlu čehosi, co kdysi bývalo její jazyk. Nedávné šílenství Bainbridge Persiové stát se stoupenkyní Ellen Jamesové jí teď znemožňovalo provést srozumitelné prohlášení. Ječela cosi jako afa, oj, afa.
Znamenalo to hnusný prasata, ale k porozumění to chtělo být stoupenkyní hnutí Ellen Jamesové. Dokonce ani umírající Garp tomu už nerozuměl. Ani Garp nemohl mluvit. Helena Garpa podpírala. Začal se sunout po stěně dolů. Znecitlivěl a hmat mu vypověděl službu. Jenom si velmi jasně uvědomoval tu vůni, krátce trvající pohled a oživlou paměť. Tady se spolu poprvé milovali. Tady počali Duncana. Garp byl aspoň v tu chvíli rád, že se Duncan nezajímal o zápas, ale o plavání. Teď je nejspíš nedaleko odsud v bazénu. Garpovi bylo líto Heleny, že to musí být, ale současně byl šťastný, že má na blízku její vůni. Tam udělala v stýringském zápasnickém sále mezi všemi těmi mužskými pachy vždy nesmírně dobře. Kdyby mohl mluvit, byl by Heleně řekl, že se už nemusí bát spodního víra. Překvapovalo ho, když si uvědomil, že spodní vír není žádný cizinec a dokonce ani není záhadný. Spodní vír mu připadal známý, jako by ho znal odjakživa, jako by s ním vyrostl. Byl povolný jako teplé zápasnické žíněnky. Byl cítit jako pot čistých chlapců a měl vůni Heleny, první a poslední ženy, kterou Garp miloval. Spodní vír, nyní to už Garp věděl, mohl dokonce vypadat jako zdravotní sestra. Jako osoba, která je obeznámená se smrtí a je vyškolená, aby dovedla prakticky zacházet s bolestí. Když děkan Bodger otevřel dveře do zápasnického sálu s Garpovou lyžařskou čepicí v ruce, Garp se na něho vděčně usmál. Skoro všichni zápasníci v sále brečeli. Garp se láskyplně podíval na vzlikajícího náhradníka v těžké váze, který dosud tiskl Pú Persiovou k žíněnce. Garp věděl, jaká těžká sezóna na toho nebohého, tlustého chlapce čeká. Garp se naposledy podíval na Helenu. Mohl hýbat jedině očima. Viděl, že se na něho Helena snaží usmívat. Garp se jí pokoušel ubezpečit. Nic si z toho nedělej. No co, jestli po smrti už není žádný život, ale za to je život po Garpovi, věř mi. A dokud je život, říkali Garpovi oči, je naděje, že budeš mít tu sílu. A nikdy nezapomeň, že existuje paměť, Heleno, říkali jí jeho oči. Ve světě podle Garpa, napsal později Donald Whitcomb, si musíme pamatovat úplně všechno.

0: Garb zemřel dřív, než ho mohli ze zápasnického sálu odnést. Bylo mu 33, stejně jako Heleně. Ellen Jamesové bylo právě nedávno 20. Duncanovi 13. Malé Jenny Garpové měly být 3. Voltovi by bývalo bylo 8. A nové vydání penzionu Grillparzer se po zprávě o Garpově zavraždění prodávalo naprosto fantasticky.
1: Garb.
2: Děsí mě, jak se současný vývoj obrací. Když jsem dopisoval Garpa, bál jsem se, že až kniha vyjde, nebude aktuální, poněvadž všechny motivy, jako jsou legalizace potratu, přijetí homosexuality či feminismus, budou mezi tím už běžná, akceptovaná věc. Mýlil jsem se. Už je to všechno znovu aktuální, řekl spisovatel John Irving před 3 lety v talk show. Jeho knihu Svět podle Garpa nám bude číst Michal Bumbálek v režii Radima Nédlého zítra na Vltavě už naposledy. Bude to po 31.

0: Nino Rota se začal naplno věnovat filmové hudbě ve 40. letech minulého století. Proslul spoluprací s italskými neorealisty a především s Federicem Fellinim. My jsme právě teď na Vltavě slyšeli hudbu z jeho filmu Dolce Vita a klapku Nina Roty si poslechněte na Vltavě tuto neděli v 16 hodin a 30 minut.
1: Osudy.
0: Český výtvarník Michael Rittstein patří k nejvýznamnějším představitelům expresivní figurální malby a je bytostným pozorovatelem, který své postřehy zaznamenává v tisícovkách kreseb. Už naposledy se s námi teď na Vltavě podělí o svůj životní příběh.

zahraničí jsem tu a tam to Art Centrum mě vyvezlo. To bylo 87, tak no. A já tady takhle seděl a tady byl telefon na EZD. Přiběhla tady paní, máš tam nějaký telefon, něco s Amerikou, člověče. Tak já jsem tady v těch trenýrkách jako dnes šel tam a oni říkají, no tak my jsme dostali na vaše práce koji na Navy Pieru. A já jsem říkal, no tak já vám ty práce nedám, když tam nepojedu. Takže jsem tam jel, jo, a za speciálních podmínek. Mezi tím ještě mi z toho dvakrát vyšoupli, chtěli tam dát někoho jiného, jo. Prostě jedno svinstvo za druhým, ale nakonec jsem prostě se tam dělal trošku delší pobyt, takže to jsem ještě byl u Petra Sýse, jsem se stavil v New Yorku a moje švagrová tam měla známý z tenisu, takže jsem u nich v New Yorku bydlel. A doktor Jan Kříž měl tam známýho Leona Goluba, což byl slavný malíř, tak říkal, hele, zajdi za ním. Leon mi přijal, on, myslel, že jsme oba Židi, on byl Žid, já Richtstein, že jo, tak mě objal. Tam světový ateliér, jako tam se pracovalo. A vzal mi normálně a odvedl mi do těch nejlepších galerií, do kterých se nikdo nedostane, kde on byl, jako jo. A já jsem paní ukazoval tu karkulku a ta ona říkala, no hejte pane Richtstein, tamhle to budeme sundavat, jo, dáme ji tamhle, jo. Ale já jsem říkal, je to v Chicagu, až skončí to. No tak až skončí veletrh, tak ji tamhle pověsíme, jo. No jim, že já nemohl, že jo, to se skládala celní jistota, to smělo být venku 3 neděle a jinak finito, jo. To se musel dát do bedny z toho Chicaga a... Já jsem přišel k Petrovi Sýsovi a říkal, no tak nic moc, no tak jako jsme šli a teď jsem jmenoval tu galerii a už se nespomenul. Ale bylo to ve stejným patře, jako jak Goušen a tyhle ty. A říkám, hele, ona říkala, ať to tam pověsím. A říkal, ty vole, to tady lidi chodí 30 let ve špinavých kalhotech na všecky vernisáže a žebraj. O tohle. Já jsem říkal, no, ale já to tam pověsit nemůžu, víš, protože jsem složil celní jistotu a to, no, tak se to neudálo a prostě to byla taky taková newyorská zkušenost a tam bylo spousta emigrantů, který každý den 5 večírků, který vlastně na sebe navazovali a přijel do Prahy a viděl jsem týden motře, já nevím proč. No.

to centrum, oni vozili i Knížáka, že jo? Oni vozili všecko možné, co mohli prodat, protože oni byli hodnocený podle toho, kolik dali státu valut. Pozor, ale teďkon ještě z každý té akce, já jsem třeba měl vystavu v Kolíně nad Rýnek, tak se mnou jel jeden člověk, vždycky od nich, který byl u STB. Jo? A první, co mi řekl, prosím vás, vyvarujte se kontaktu s emigrantama, jo. První, co bylo, že on odešel zpátky emigrantům a tam jet a já jsem jenom s emigrantem, protože ty furt chtěli na večeři tohleto, že? Protože se chtěli bavit, jak to u nás vypadá a tak dále, tak mě furt zvali, chodili za mnou. No, tak co já, mě to bylo jedno, že jo, tam byl doktor Kusák, třeba Arsen Pohrybný a ty zase třeba to řekli a zase někdo přišel, koupil si tu věc, že jo, ty znali tam terén, protože tam bez doporučení jste vyřízená. Takže jsem se tam běžně stýkal, s kým se mi jako chtělo, jenomže pak jsem muselo přijet do Prahy a psát zprávu. Já ji nikdy nenapsal naštěstí, jo. Já jsem vždycky říkal, ať to napíše ten pán, co se mnou byl. Já to psát nebudu. Já měl práce, tak ať to napíše, no. Tak oni to napsali. I v Bázlu, jo, všude. Tam dokonce přijel generální ředitel Art Centra, který jako tam přijel, že tam máme tu koji, jenomže on tam přijel se svým řidičem, chtěl jít na fotbal. Takže on snad ani v té koji nebyl, jo, prostě. Ty to vůbec nezajímalo, ale byl jsem tam s jedním teoretikem, který tomu rozuměl, byl zaměstnanec Art Centra. Já ho nebudu jmenovat, no, ale byl tvrdě vázaný u STB, jo. Ale to byl jediný, který na tom stánku byl schopen s těma lidma mluvit o tom, co to je, o tom umění. On byl zavřený za nějaký zpronevěry uměleckých děl a pustili ho, že to podepsal jako natvrdo, jo. A s tím já v podstatě tam kamarádil, protože jako v podstatě jsem se s ním musel stýkat, protože když tam přišel někdo ze západu, tak on jediný mohl říct něco smysluplného, protože sledoval umění a znal to. Takže se dostali třeba moje věci potom, když dělal Jiří Šetlík, dělal v Americe kulturního radu, no tak říkal, máš to tam v dobrý sbírce nějaký, jo. Ani jsem nevěděl, kudy to tam jako se dostalo. V podstatě ty lidi, kteří potom v tom světovém umění fungovali těch 30 let, tak ty byli na stejném patře. Když byl listopad, tak když je tloukli na Národní třídě, tak jsem byl tady. A druhý den už v 10 hodin jsem byl v Praze dopoledne, jo. Pak šel další průvod na hrad, který se sformoval, tam šli umělci vepředu, tak jsme došli na most a tam ještě lidi koukali jakoby z chodníků, že jo, co se to děje a na mostě stáli ještě nějaký dva obrněný transportéry a vojáci, takže to ještě to nebylo tak jasný. No a v té době se sešel na třískaný Mánes, plénum takový a volilo se tam, kdo jakoby už si uděláme teda nějaký výbor. Pak už se to jmenovalo akční výbor a to bylo asi 10 lidí a volili tím mě, jo, taky do toho. No a teď ještě běžel s vás normálně o patro nad náma, že jo. Oni tam zasedali, až se z nich kouřilo, že jo. A my už jsme zasedli dole, to byl asi první den, druhý. A furt jsme říkali, co teď jako, a teď se to musí nějak, a my jsme nevěděli, že tamhle už studenti a tamhle už herci. A když jsme pomalu se to jakoby dozvídali, a najednou začala vznikat taková struktura. My jsme dostali na starosti jakoby tiskoviny a ty výjezdy těch herců a tohleto. Zároveň nám přišli lidi, takže plný Mánes byl vlastně, tam měli psací stoly. Prostě to tam jelo. My jsme seděli dole jako takovej štáb. Už se začalo prostě navážet. To jsme všechno museli evidovat, protože jsme si říkali, pak nás zavřou, že jo. Začali se navážet z tiskáren, role papíru, barvy a tohle, kde nemají, že se to vytiskne, tam se to začalo převážet, no velká agenda. No a asi třetí den teprve padlo jméno Havel, že jo, jo. A ten už seděl vlastně v tom počínajícím občanském fóru a už se s ním navázal kontakt, chodil tam Ivan Gabal, ten měl jako s náma takový jako kontakt a přinášel vždycky, co by potřebovali. Takže my jsme začali tisknout ty plakáty a to dělat, protože tam bylo spousta grafiků, že jo, který tam přišli nabídnout svou práci, takže to bylo takový centrum vlastně tiskovin a všeho. Takže to je placka to OF, to jsme vybírali my. To nakresl jeden student z Umpromu, to nakresl fixkou, jo. A nám se to líbilo nejvíc vlastně, že je takový neoficiální, takže to se vybralo, pak se udělali ty placky, které jsme nosili. Oni je nosili taky, protože to bylo občanský fórum, že jo. Pak už z toho vlastně byla celostátní akce, takže já jsem
ten den v Praze nebyla, druhý den okamžitě jsem do Prahy jel a třetí den jsem byl v akčním výboru výtvarníku, takže tam jsem strávil 3 měsíce. To bylo strašný. Schůze, zodpovědnost. Teďkon vemte, to bylo předsednictvo svazu. A teď se báli, strašně se báli, co jim uděláme. Jo? Teď přišli nějak dolů a my jsme říkali, tak právě jsme vás rozpustili. Teď obrovský majetek fondu z Otavovny, to nebyla jen taková sranda, jo. To byly chaty na horách, jo. Ateliéry rezidenční, všude možně, tam bylo obrovskýho majetku. No a ten fond byl vlastně pod svazem. Ale oni se pak zařídili pro sebe a rozkradli to docela zdatně. Jo. Jediný, co se ukradlo oficiálně, byl Mánes a ten mají do dneška, že jo, ty pohrobci. Některý z toho

za baráka už by byly jejich, že jo, no. A to bylo týden po převratu, jako. No, byla to zvláštní doba, musím říct, že jsem si nejvíc naschůzoval a úplně to nenávidím. Už nikdy. Ale tenkrát jsem to považoval za svou absolutní povinnost, jo.

Po revoluci jsem dostal hned nabídku a jdu učit malbu na Umprum. Jo. Vůbec jsem nechtěl, protože najednou se ta situace změnila a já stál znovu zakleknutý ve startovních blocích. Jo. A teď já v té době ještě díky těm mým účastím předrevolučním jsem dostával spousty jakoby pozvání. Jo. Najednou chtěli dělat třeba v Sydney v galerii moderní moji výstavu. Že jo. Ovšem pozor, co potom po revoluční doba mi to zahatila stejně. Chtěli dělat moji výstavu, na bienále různý a to. Tady byli takový progresivní teoretici, že jo, který, já už to znám z 68. nějakým způsobem chtěli, aby se tady znovu rázem objevilo světové umění, to nejaktuálnější, co tady je, tak začali prosazovat takový internacionální jazyk. No, no a teď na to neměli lidi, že jo, jo? Naše generace to nedělala, no tak šahli na AVU do posledních ročníků a sformovalo se několik takových spolků. Já to nevyčítám, jako to prostě se sformovalo. No a oni je přímo vyučovali, co mají jakoby dělat a jak to má vypadat a tak dále. Dálo by se říct, že i hodně naváděli. No a začali vytloukat ty šance, které původně šly jako k té generaci předchozí. Na ministerstvu měli svojího člověka, takže ty pozvánky, které mi chodily dřív do schránky, už chodily na ministerstvo. No a najednou prostě, když byl zájem o to české umění, no tak oni prezentovali tuto nejmladší generaci, kterou si jakoby vyškolili. Nějaký čas to šlo a v podstatě mě to tak jako nějak už přestalo bavit, tak jsem se sebral a odjel z Prahy a byl jsem 2 roky, jsem tady dělal krajinu. Třeba jsem potkal Adrianu Šimotovou a ty pro ně byly dobrý, to byli starý klasici, ty už jako nezabírali prostora. Ta moje generace značně zabírala tady ten prostor duchovní a takhle byla známa a tak dále, že jo. Takže tak jako instinktivně se vytvářela dějiny umění, kde my máme takovou marginální roli. Jo? Takže třeba oni udělali výstavu v Německu a najednou můj kunsthistorik z Německa, který tam o mě psal, mi píše, čeviči tady píšou v rozhovoru, jsou to manželé Ševčíkovi, teda, že pan Ševčík tady řekl, že vaše generace se dobrovolně vyřadila z dějin umění. Co si mám myslet, jo? Nemyslí si nic, to je v Čechách taková rozprávka. No, no tak přijel mi kunsthistorik ze Sydney, přivez kůru od Aborigina, že je to dárek ředitele, tam zdravím vás, pane Ričte, a dopis, že by měli zájem o výstavu mojí a jestli bych jim nesprostředkoval nějakého teoretika, který by jim udělal takový malý průřez s českým uměním, že by to tam chtěli nějak prezentovat. A on říká, no já to budu muset, my to máme před ministerstvo kultury, tak šel na ministerstvo kultury a už nikdy nepřišel. Úplně stejně jako předtím, že jo. Pak se tam vezly nějaké věci, nebyla to už vůbec tato výstava s tím českým uměním, ale pár umělců vybrali manželé Ševčíkovic. Rozmluvili jim to přes to ministerstvo a vezli se tam pár umělců, který byli na jejich listě zájmu, taky učili pak dějiny umění na škole, že jo, kde přednášeli třeba o některých dneska důležitých autorech, že nestojí za nic, jo, trošku jako, že dělali tady ten český existencionalismus a tak dále, a že jedině teď konceptuální umění a tak dále, což musím říct, že dneska úplně ta teorie selhala, absolutně. Tehdy to bylo jako věc polemiky, jo. Takže jsme se s nima normálně hádali, on pak ten Jirka učil na škole, když já tam byl. Jo. Ona to v podstatě byla pozitivní snaha dostat to umění do světa, jo. Ale nebylo tam místo jakoby pro všechny. Jo. Přece jenom jsme malá země a ten záběr musel být uši a oni prostě byli skálopevně přesvědčení o tom, že se musí najet na ten internacionální jazyk. Pak, jako máme nějakou šanci. Takže tak dělali i výstavy doma, důležitý výstavy poměrně. A vím, že teda jsem třeba potkal Adrianu a Adriana říká, já vím, že teď byla řada na vás, no já se ti sama omlouvám. Jo. Mně to bylo jedno, já jsem měl svý sběratele a stejně a furt jsem jakoby fungoval nějak. Ale už jako třeba chodili studenti a poté pak tam studoval Lukáš, že? A říkali, no ten Richten, to je úplně ztrat,

Sen, jak on dělal furt tady, to tomu nikdo nerozumí. Já jsem říkal, kde na to přišli? No, co to tam tak nějak učilo, jo. Tomu nikdo nebude rozumět. Přitom třeba přijeli Japonci a chtěli koupit celý můj ateliér a chtěli ty nejčeštější věci, pochopitelně. Jo. Dneska vysloveně trend, kdy se udělala Klužská a Lipská škola, vysloveně s věcma odtamtud, z toho místa. Jo. Celý bienále v Benátkách je o africkém umění přesně z těch vesnic, přesně z toho, přesně teď se jede. Tohle to, co u nás se tehdy absolutně, dá se říct, vydusilo, jako jo. Takže takhle byla ta doba. Já jsem to vzal jako vždycky a to byl v podstatě zvyklý. Když něco se tak vidlo odehrávalo, tak já na to reagoval, že jsem šel do Aťasu, no. Jo, a dělal. To bylo ve 40. byla revoluce a 10 let bylo takových jako to. No a pak jsem se zúčastnil výběrového řízení na míčovnu Pražského hradu, no a dostal jsem ji. To byl jako určitě můj comeback, prostě jsem tam udělal velkou výstavu, která byla obecně, všechny o tom psali a tak, a byla obecně velice dobře přijata. Takže už jsem získal nějakou platformu, kdy jsem mohl reagovat na tu aktivitu, jako třeba těch Ševčíkových, svým vystavováním. Jo, a 12-15 taky udělalo několik takových aktivit a ta situace se srovnala prakticky až dneska. Oni chudáci už jsou po smrti, teda manželé Ševčíkovic, ale pro mou generaci to byl takový přízrak skutečně nepříjemný a nemuselo to tak ani být, jo, ale oni to dělali ve svatém zápalu skutečně, jo. Když já už byl na škole, tak udělali velký seminář, sympozium v 80. letech a nepadla tam jediná zmínka o mý generaci. Jediná zmínka ve 80. letech. Já jsem vystavoval na bienále v Benátkách, vystavoval jsem ve světě, bylo to absolutně přijímané. Nikdo se tam o tom nezmínil. Jo. Takže to je pořád stejný. Jo. Přijede někdo zvenku, chytne ho jedna parta a řekne mu, že tam kromě těch čtyřech jejich známých, že tady vůbec nic není. V současné době tady není nikdo, kdo by to nějakým způsobem dokázal pomenovat své české umění a infiltrovat do toho evropského, protože zatím je mašinerie peněz, které jsou absolutně provázané. No, takže neříkám, že to české umění je nějaký zázrak, ale pár nás tady je.

to vzal knížák, že jo, a zreorganizovali. Jeden ateliér chtěl taky obsadit tím způsobem mimo myšlení, no tak mě volali poprvé a já jsem nechtěl. Protože jsem dělal, no tak jsem si připadal, co já tam budu dělat v 45, že jo, no. Já chci malovat, no. Po druhý, to jsem taky nechtěl. No a pak po třetí, asi po třech letech, to mě bylo už 52, tak jsem tam jako do toho vstoupil, do toho procesu. Setkal jsem se tam opravdu s velice vstřícným obsazením toho ateliéru, který se na mě jako těšili. Tak jsme začali dělat plenéry, jo. Měli jsme zájem o cesty do zahraničí, jak jsem s nima procestoval Evropu, dokonce jeden rok jsme udělali takový majsterštik, tak jsme udělali New York, jo. Najednou přišly peníze. To se musel rychle zažádat, já byl první, kdo mě zažádal. A tak jsme jeli do New Yorku. Jo. A každý rok jsme vlastně byli na plenéru a každý rok jsme byli v nějaký metropoli, kde byly galerie a chodili jsme po nich jednu galerii denně, že vždycky jsme tam byli tak těch 8 dní. Londýn, že jo, Berlín, i Budapešť a pochopitelně Paříž dvakrát. Neměl jsem tam vůbec žádný problémy. Já jsem ani na nikoho netlačil, tak pochopitelně tou lehkou ironii já si dokážu udělat prostor, jo. Každý dělal prostě, co chtěl, tak já jsem se snažil mu ušít vždycky na míru, jako tu diskuzi, takže i jsme chodili třeba i v Praze po výstavách. Když jsme někde byli, tak jsem je nechal napsat nějakou esej, ty se tam pak přednášeli, aby jsme si nějakým způsobem zvolili nějaký jazyk komunikační, pomenovali si věci a tak. No a o ten ateliér byl poměrně velký zájem, takže když byl třeba silný populační ročník, tak nejvíce ke mně hlásilo 75 lidí, já bral dva. No a ty dva lidi, to už jako jsem si vybíral tak, aby to byli lidi až trošku postižený uměním, jo. Byli mimořádně jako nadaný po této stránce. Já měl asistenta Romana Frantu, který byl zkušený asistent, jo. Dalo nám to velkou práci, protože aby jsme ty lidi nepřivedli do neštěstí, jo. My jsme vybírali lidi, kteří jsou tak utvořený, že nic jiného dělat nebudou nikdy. I kdyby měli potíže, problémy, vydržej kvůli tomu, jo. To je to nejdůležitější. A zároveň jsou výjimeční i prostě v nějakým přírodním, že prostě jsou vybaveni k tomu, aby to, co vidějí, zobrazili. Protože jsme byli malířské ateliéry, ale zároveň nebyli tak blbí, aby nevěděli, proč si vybrali to zobrazování v té široké paletě možností, které tady dneska názorový jsou. Jo. No, takže co ten ateliér byl, tak vždycky byl inspirativní pro mě a bylo o čem mluvit. My jsme se ten program snažili naplnit, tady byli asi 10krát na plenéru, že jo? Tady jsem vzal vždycky závodní chatu, nebo na Koutském zámku byli ubytovaní, jezdili jsme s nima na Lomeček, jezdili jsme tady na kola, že jo, většinou, tak jsme tady udělali Klenovou a takový docela jízdy. Já jsem to vždycky kombinoval trošku s tím pohybem, takže se každý den bylo třeba na koupališti chvilku a tak dále. Měl jsem studenta, který, já mu říkám večer, co to máš za skici? Ale já jsem si zaběhl na Železnou Rudu. On pak se umístil asi třetí v Himalájích v maratonu, v tom vysokohorském. On si zaběh udělal pár škic na Železnou Rudu, co znamená, že ráno vyrazil a večer mi je ukazoval. Jo. No, já nevím, jak dneska běhá jeden čas, to byl šílenec. No, tak byla tam takováhle atmosféra, ale oni říkají, že u mě se muselo nejvíc dělat, protože já nevím, já jsem zvyklý dělat. Prostě jsem chtěl od nich něco vidět a moje základní heslo bylo, samo to tam nenaskáče. Jo. A když říkal, vždycky já jsem myslel, nebo tohle, protože ty konceptáci furt mají ty teorie a myslel, jsem říkal, tam jsem jim napsal, to bylo hrozný, když přišel někdo, protože se tam furt kecelovou mění, nemyslí a maluj. Jo. A teď, to jsou blbci, vždycky, když přišel někdo od vedle satelíru, oni tam mají heslo, nemyslí a maluj. Já to myslel trošku jinak, jo. Protože aby mi někdo vyprávěl 3 měsíce o tom, co udělá, až to domyslí. Jo. To se všechno odehrává, že to člověk dělá a ono mu to vrací se a přemýšlí o tom, ale jakoby, jo. No. Taky jsme byli třeba v Provence a oni seděli a malovali tam, kde se dával Cézanne. Jo. Chtěl jsem jim jako vysvětlit, jenom ukázat prostě, protože to je Cézanne s tou jeho hmotou a s tou San Victory horou, byl vlastně jako otec kubismu v podstatě, jo. A vůbec celý ty modernistický linie. No a teď jsme přijeli prostě do školy a já jsem říkal, tak dáme na chodbu 4 panely a tam to všecko připíchneme, jo.
A teď tam z konceptuálního ateliéru normálně cedulka. Stydíme se za vás. Lidová škola umění. Jo. Hloupá znešenost, jo, to byla, já jsem říkal, vidíte, oni se za nás stydějí, že jste si prošli začátkama moderny, jejíž oni jsou koncem. Oni nezačali ještě chápat, proč dělají to, co dělají, protože to začalo tímhle, když se začalo prostě to umění nějakým způsobem rozkouskovávat na díly a každému dílu se věnovala zvlášť pozornost, až to skončilo vlastně, že té konceptuální stránce toho díla se věnuje ta pozornost. Jo? Ale začalo to tím Sezánem, který tam seděl na tom místě, kde jsme seděli my. No, takže takový jsme měli způsoby výuky a diskuze. Oni byli vyzbrojeni jako intelektuálně oponovat. Ale zároveň taky jsem mohl sledovat celou tu generaci, která dneska v podstatě směřuje k té 50. Takže já, když tady na něčem dělám, tak já myslím s nima, ne s těma mýma kamarádama. Takže vím, s jakým myšlením se budu setkávat, až třeba se objeví moje obrazy nebo tohle, jejich publikum se na něj bude dívat. Jo? Takže tohle já všecko zatím vím. Pochopitelně, že se mi to začíná vzdalovat, protože nastupují další generace, které vlastně s tou digitalizací mají úplně jiný priority. Jo? Protože pro ně zprostředkovaná realita je realita. Což pro mě byla realita jenom, co jsem si mohl ošahat a očuchat. Pro mě všechno má takovou jako elasticitu toho vašeho pozorování přes vás, ale rovnou k té přírodě. A pro něj tu elasticitu má z toho pozorování vlastně toho zprostředkovaného obrazu. Ale to tak bude tomu já. Ale já se prostě v této oblasti, tak jsem říkal, je čas říct té škole s Bohem. No tak jsem potom už, já jsem říkal, až bych vypisoval konkurs, tak já do něj nejdu a jdu domů. No tak ono vypsal, ani mě nemenoval, já jsem podal výpověď, rozloužil jsem se se všema v dobrým, šel jsem sem, tady jsem šel do myčky traktorů a připravil jsem si výstavu do jízdárny Pražského hradu. A ani jsem se na školu nespomněl, ale já ty studenty, jo, s těma komunikuju do dneška, oni mi normálně zavolají, nebo tohle to, jako, to jsou kolegové už, no. Já se pohybuju tady na venkově, teď žiju, jo. Tak ráno něco udělám, co je potřeba okolo baráku, to znamená, že teď jsem hodně zalejval, že jakmile jsem se namotoval čerpadlo, tak začalo pršet, což je pravidlem. Takže příště asi mi budou sousedi prosit, aby ho namontoval dřív, aby to tak nevyschlo. Jo. Tak to je takový, co udělám po ránu a to znamená nějak tak okolo té 9. hodiny, no pak jdu do ateliéru a maluju, dejme tomu, do oběda. Pak si zajedu na koupaliště. V zimě se vrátím v hrozném stavu, takže si lehnu na elektrickou dečku, abych se co nejdřív šel do ateliéru zpátky a maluju do 8 do večera. No, ve 8 to zapíchnu, no tak to dělám každý den. A docela jsem nerad, když musím do Prahy, jo, to předtím jsem takový docela nervózní, tam pak si zvyknu, já tam mám být s ateliérem, já tam taky trošku něco dělám, mám tam rozděláno maličko, jo. Dostávám se tam někdy častěji, někdy třeba tam měsíc, dva nejedu, jo, a někdy třeba třikrát za měsíc, protože furt ještě jako jsem začleněný do té struktury, té mý profese aktivně, takže se připravuje třeba nějaká tiskovina nebo se zúčastňuji nějaký výstavy nebo sám dělám výstavu. Obchází mi hrůza, když okolo mě lidi mluvějí, že to rozjedeme k mým 80. Jo? Mně je 76 a plánuju si tak na měsíc všecko. Jo? A takový nějaký představy, že teď to tady budu sušit, až mě bude 80. Jo? To je pro mě noční můra. Nejhorší, na co ráno můžu pomyslet, je, jak jsem starý. Když se na to vzpomenu, tak musím intenzivně jít na tu zahradu a něco dělat. No. Přítelkyně říká, no tak to víš, jsi si celý den v tom ateliéru, jo. No jo, ale já žiju v té věci a pro mě je to pestrý den. Já ještě před spaním o půlnoci se jdu podívat a ráno hned, jak odevřu oči, jak to odeschlo a tak. Prostě je to součást mýho života nějak, no. Takže já už si s tím nelámu hlavu, co bych mohl dělat, kdybych nemaloval. Mohl bych toho třeba dělat spousty a nemusel bych dělat nic, že mohl bych tady sedět jako blbec, no.

0: Pořad Osudy poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava vždy v 11.30 a pak v repríze půl hodiny před půlnocí. Kdykoliv pak na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Zázračná moc hudby provede prince i ptáčníka úskalými hororové cesty.
2: A na jejím konci čeká na každého vytoužená dívka.
1: Mozartova kouzelná flétna, unikátní archivní nahrávce dirigenta Wolfganga Saváliše s vídeňskými filharmoniky a pěveckými legendami Hermanem Prajem, Peterem Schreierem nebo Helen Donát.
2: V operním večeru v sobotu 27. června od 20 hodin.
1: Na Vltavě.
2: Italská filmová noc uzavře festival Smetanova Litomyšl ve velkém stylu.
1: Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Tomáše Braunera rozezní slavné melodie italské filmové hudby.
2: Zazní svity z filmu Kmotr, Sladký život nebo Tenkrát na západě.
1: Přímý přenos ze zámeckého nádvoří v Litomyšli poslouchejte v neděli 5. července od 20 hodin.
2: Na Vltavě. Český rozhlas D-dur na vlnách Vltavy.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Pěkný poslech stanice Český rozhlas D-dur přeje a hudbu vybírá Jana Vašatová. Budou to díla Johannesa Brahmse, Roberta Schumana, Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka, Pavla Háse, Petra Iliče Čajkovského a Sergeje Tanějeva. Na úvod zazní kvartet pro housle, violu, violončelo a klavír číslo 30 mol opus 60 Johannesa Brahmse. Brahms se k dílu několikrát vracel. Kvartet je považován za Brahmsova důvěrná sdělení Kláře Schumanové, ženě jeho přítele Roberta Schumana. Hraje The Amy Spieno Quartet.

Symfonii číslo 3 Es-dur opus 97 Roberta Schumana se říká Rýnská. Odráží se v ní prý obdiv skladatele nikoli v řece Rýnu, ale ke krajině v okolí Düsseldorfu, kam se v té době přestěhoval z Drážďan. Vídeňské filharmoniky řídí Ricardo Muti.

Symfonii číslo 3 SDUR opus 97 Roberta Schumanna zvanou Rýnská jsme vyslechli v podání vídeňských filharmoniků, které řídil Riccardo Muti.

Trio B-dur pro housle, violončelo a klavír zahajuje řadu Dvořákových čtyř dochovaných klavírních trií a vzniklo v době, kdy skladatel poprvé získal státní umělecké stipendium a mohl se tak se zvýšenou intenzitou věnovat tvorbě. Hraje Guarneri Trio Prague.

Doznělo trio pro housle, violončelo a klavír číslo 1 B-dur, opus 21 Antonína Dvořáka. Hrálo Kvarnery trio Prague.